0: Odletěli fotbalisté Sparty do Jerevanu nezvykle už dva dny před zápasem. S týmem neodcestoval kvůli disciplinárnímu trestu Ševinský. Ve výpravě chybí ze zdravotních důvodů také Andersen, Mansverk, Martinec, Penksa i Učena. Z preventivních důvodů po nedávném drobném zranění zůstal v Praze také Hufr. Středeční duel Araratu Arménia se Spartou odvysílá Radiožurnál Sport od 18 hodin a 45 minut v přímém přenosu. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Z nominace amerických tenistů před utkáním Davis Cupu v Česku vypadli 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Souboj Čechů s Američany bude hostit v pátek a sobotu Praha. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D1 u Vyškova, další na D5C u Nýřan. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova stojí osobní auto. Za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 227 blokuje odstavný pruh, je to v zatáčce a mostem, vypadá to, že je jen na blikačích. Dálnice teď bez kolon. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Rudnou je v noci zavřený levý pruh. Mezi kilometry 6,5 až 7 pohybuje se tam údržba. To omezení by mělo skončit v 5 hodin ráno. Ještě připomínáme omezení na D5 u Nýřan. Kvůli opravám vozovky jsou mezi kilometry 89 až 95 na Rozvadov průjezdné dva pruhy, na Plzeň a Prahu jeden a směr Praha je zavřený. Exit 93 z Bůh, sjezd i nájezd. U zavídku exitu můžete obět přes ty vedlejší 100 Nýřany a nebo 89 Plzeň most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude slunečno ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte Noční Radiožurnál a taky Petra Zajíčka.
4: A ten vám přeje stále příjemnou noc, no a máme po druhé hodině, tak už po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
5: Noční Radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň z

0: řekl ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Sledujte další osudy Martina ze Stvolna, mladého Zemana, skvělého trubadúra a příležitostného obchodníka z ostatky. Užijte si jeho návrat z římské jízdy císaře Karla IV. Domů i shledání s milovanou manželkou Johankou. Vydejte se s ním na dlouhou a dobrodružnou cestu do Orientu. Napínavé souboje, přátelství, zradu i lásku najdete v neotřelém příběhu ze středověku. Historický román Zloději ostatků od Vlastimila Vondrušky dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
2: Ano, a ta chvíle je opět tady, 221-552-155 nebo 255 na konci, to jsou známá telefonní čísla sem k nám do studia radiožurnálu. Tak zkusíme prvního volajícího, Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, kdo se dovolal?
3: Ano, tady Bohuš.
2: Bohuš, já vás zdravím. Tak dneska nemám žádnou záludnou otázku, takže stačilo se dovolat a vy jste se dovolal jako první, takže vám blahopřeji a kniha tohoto týdne je vaše. Takže vydržte mi na telefonu a ještě jednou gratulace.
3: Určitě, děkuju moc.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Tak jsme si v nočním radiožurnálu připomněli velký hit z 90. Skupina Verve a jejich Bittersweet Symphony dozněla. Zatím staneční soutěže Stardance vypadávaly vždy pouze soutěžící. Po letošní podzimní 14. řadě z ní obrazně řečeno vypadnou i moderátoři. Tereza Kostková a Marek Eben se po 20 letech naposledy zhostí rolí průvodců touto soutěží. Jaká bude letošní Stardance, tak i o tom bude naše další reportáž už za chvíli.

0: 14 řad, 20 let a dva moderátoři. Tereza Kostková a Marek Eben ale oznámili, že po 2 desetiletích v rolích moderátorů taneční soutěže Stardance skončí. V letošní podzimní řadě se o titul krále a královny tanečního parketu utká 10 tanečních párů.
1: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
2: Oznámila Tereza Kostková a 20letou éru zhodnotil i její kolega, moderátor Marek Eben.
3: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života. Fakt, když si představím období dlouhé 20 let, tak když jsme to začali točit, tak já myslím, že nebyl ani kilometr dálnice do Varu. A teď po 20 letech už je skoro hotová.
2: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha. Toho soutěží provede taneční partnerka Lenka Nora Náborková. Zatím se herec řídí heslem učitele Igora Hnízda z filmu Obecná škola.
4: Talent má, ale chce to jen dřít. Potom je tam ještě, to je podobný, to říkal trošku dříve Vladimír Ilič Lenin, učit se.
2: Tomáš Matonoha přiznává, že naposledy tančil na stužkovacím večírku a na svatbě.
4: Takže já vlastně si spíš teďka jako užívám to, že vlastně jsem vstoupil do nějakého světa, o který jsem vlastně neměl ponětí, že je tak pestrý, bohatý. A hlavně jsem, což je pro mě nejpříjemnější překvapení, že jsem netušil, jak to dělá strašně dobře na psychiku.
2: A s podobnými tanečními vlohami vstupuje do soutěže i zpěvák Tomáš Polák z kapely Opět a Radeček. Jeho taneční partnerkou je Adriana Maš.
5: Já jsem řekla Tomášovi, že až přijde moment, kdy už toho bude mít jako dost, tak až řekne. Zatím se to nestalo, tím pádem já jsem zatím pořád svá.
6: Několik úderů dřevěnou tyčí jsem unesl, tancování s odpadkovým košem místo taneční partnerky taky.
2: Výkony soutěžících bude už tradičně hodnotit porota. Vedle Tatiany Drexler a Richarda Gensera se za stůl porotců vrací Zdeněk Chlopčík. Nově se v porotě objeví i choreografka Jana Burkijevičová. Další novinkou je spuštění oficiální mobilní aplikace Stardance, říká Viktor Průša, šéf-producent zábavné tvorby České televize.
7: Umožní divákům hlasovat, posílat hlasy pro své oblíbené páry. Ta původní možnost hlasování prostřednictvím SMS-ek zůstává.
2: První večer 14. z té řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I po celou noc.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto se rozhodli pro adopci.
2: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
3: Ano.
2: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
4: Ano, je to jedno.
1: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
5: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
6: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
1: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
5: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
2: A co s rodiči nejraději děláš?
7: Rád vařím.
2: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
7: Auta.
2: A baví tě to ve školce?
7: Jo.
1: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
8: Radioservis představuje
9: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
10: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
9: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
11: 666.
12: Úžasné, pane doktore.
10: Neuvěřitelné.
9: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
13: Radiožurnál je 2:30. Další zprávy a Eliška Zábrocká.
14: Stíhačky NATO sestřelily v noci v litevském vzdušném prostoru dron. Potvrdil to prezident země Gitanas Nauseda. Původ bezpilotního letounu ale zatím není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady píše, že do Litvy pravděpodobně vletěl z Běloruska. Stíhačka ho pak zneškodnila na jihu země nedaleko druhého největšího města Kaunasu. Podobné případy jsou v poslední době časté. Řeší je i další země v Pobaltí nebo taky Rumunsko a Moldavsko. Koaliční rada bude o návrhu státního rozpočtu znovu jednat ve čtvrtek. Včerejší schůzka vládních špiček konečnou schodu nepřinesla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se ale koaliční strany blíží dohodě. Vládní motoristé a SPD kritizují navržený schodek 389 miliard korun, který předložila ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Podle ní je možné deficit snížit maximálně o jednotky miliard. Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Uvedl, že vojáci mají dobrou chemickou jednotku a úkol podle něj prokáže její schopnosti. V bývalém vojenském prostoru je zhruba 1000 tun nebezpečné zeminy a 200 sudů s toxickými látkami. Sanace má skončit v červnu 2028. A spisovatelka Radka Denemarková bude jednou z hlavních českých tváří slavnostního zahájení frankfurtského knižního veletrhu. Česko se letos největší světové knižní přehlídky účastní jako čestný host. Českou literaturu bude při zahájení zastupovat taky básnířka Marie Iljašenko, její text doprovodí hudba skladatele Matouše Hejla. Speciálním hudebním hostem bude zpěvačka a houslistka Iva Bitová.
1: Sport.
14: Utkáním Karlovy Vary Třinec odstartuje nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy. Energie a oceláři na sebe narazili taky v posledním semifinále playoff, ve kterém byl úspěšnější Třinec. Ten ve finále ale následně podlehl Pardubicím. Duel mezi Karlovými Vary a Třincem začne v přímém přenosu Radiožurnál Sport v 18 hodin. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Omezení na D1 u Vyškova a dálnici D5 u Žebráku. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova stojí porouchané osobní auto za sjezdem na Vyškov západ kilometru 227 v odstavném pruhu. Místo už označili silničáři šipkou. Další osobní auto stojí na D5 z Plzně do Prahy u sjezdu na Žebrák 34. kilometru na krajnici. Není to opravovaný úsek, kolem odstaveného vozidla projedete plynule. A na D1 v Brně směr Ostrava od včerejšího večera u sjezdu na Mikulov v noci opravují vozovku zhruba mezi kilometry 194 až 195. Je tam zavřený levý pruh a kolona se v místě netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
14: Čekáme slunečno ráno a dopoledne, místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
13: Česká režisérka Viktorie Štěpánová dnes v noci převzala stříbrného studentského Oscara. Čím porotu zaujal její snímek a o čem vlastně pojednává, to se v nočním radiožurnálu dozvíte už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara. Získala ho v kategorii alternativních a experimentálních snímků za film Folklore. V nočním vysílání Radiožurnálu si už teď více řekneme s Lukášem Pastejříkem ze zahraniční redakce, který slavnostní ceremoniál sledoval. Vítě ve studiu.
1: Dobrý večer. Tahle experimentální video esej zkoumá, jak se proměňuje český folklor v době sociálních sítích. Čím porotu zaujala, řekla Radiožurnálu Viktorie Štěpánová hned poté, co se v srpnu dozvěděla, že prestižní cenu získala.
2: To je jako vlastně něco tak jako lokálního a takového možná až roztomilého jako by vůči té Americe, která prostě tu kulturu asi nemá, tak jsou jako my tady v Evropě takový ty malinký jako tradice, který tady máme. Tak já si myslím, že to bylo tady ta lokálnost a folklornost ve spojení s tím online konzumním světem, no, který tam mám.
1: Folklore vznikl jako absolventský film na pražské FAMU. Výhrou studentského Oscara taky splnil kvalifikační podmínky pro velké Oscary. Jestli se ale do širší nominace 99. ročníku dostane, uvidíme na začátku prosince.
0: Není to ovšem poprvé, co porotu Americké filmové akademie oslovil studentský snímek z Česka.
1: Přesně tak, v roce 1989 uspěl Jan Svěrák se svými Ropáky, dál taky Marie Dvořáková a Kdo je kdo v mykologii, Daria Kaščejeva s animákem Dcera a naposledy duo Viktor Horák a Pavel Sýkora s dramatem Krajan.
0: Tolik Lukáš Pastejřík ze zahraniční redakce, děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Měnící se klima může změnit i chuť českého piva. Sucho a horko totiž ohrožují chmel. Vědci ale mají recept, jak ho chránit. Detaily o tom v nočním radiožurnálu už po písničce.

0: Vědci z Akademie věd pracují na zachování tradiční chuti českého piva. Zkoumají geny, které chmelu pomáhají odolávat suchu, vedru i chorobám. A právě ty mohou snižovat jeho výnos a měnit obsah hořkých a aromatických látek. Cílem je vyšlechtit odolnější odrůdy, které si přitom zachovají vlastnosti důležité pro chuť a aroma piva.
1: Tohle je vlastně žatecký poloraný červeňák, odrůda, která má dlouholetou tradici v České republice.
2: Ukazuje mi vědeckou chmelovou zahrádku Lucie Horáková z Biofyzikálního ústavu Akademie věd.
1: Je to hlavně aromatická odrůda, využívá se v pivovarnictví po celém světě.
3: My tady teď stojíme za

0: vaším pracovištěm. Máte tady několik druhů chmele.
1: Šlechtění chmele má v České republice dlouhodobou tradici a je vlastně fajn v tom pokračovat a studovat vlastně chmel jakožto modelovou rostlinu.
0: Stojíme teda u toho žarteckého poloraného červeňáku. Visí tady z 3metrové výšky. Pro ty, kdo neví, jak chmel vypadá, si to můžou představit jako nějakou liánu. Tak je zajímavé, že je tady i nejeden uschlý lístek. Jak ten chmel zvládá současné klimatické změny a velmi suchá a horká léta a podobně.
1: Na chmelnicích, ať už v žatecké oblasti, nebo například v oblasti Kokor a Prosenic, tak ten chmel potřebuje velké množství vody, což letošní léto nebylo úplně příkladem.
2: To potvrzuje i předseda zemědělského družstva v Kokorách a zároveň místopředseda svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský.
3: Ta voda jednoznačně nám chybí, teplota byla hodně vysoká, ten chmel není na to zvyklý, nelíbí se mu to, hůř zakvétá, hůř hlávkuje a podle rozboru, které máme, tak na některých porostech jsou nižší obsahy alfa-hořkých látek.
2: Vědci tak pracují na šlechtění nových odrůd i vylepšování stávajících, aby chmel v měnícím se klimatu obstál. Jinak podle Horákové hrozí, že ztratí důležité vlastnosti.
1: Potom má ten chmel daleko nižší výnosy a může to tak ovlivnit i vlastně to spektrum těch sekundárních metabolitů, které jsou důležité právě při výrobě piva.
0: No a nyní se teda z exteriéru přesuneme do interiéru a teda do vaší laboratoře.
4: Místnost, ve které pěstujeme ten chmel bez přístupu bakterií, virů, hub a tak dále.
2: Ukazuje mi kultivační místnost Vojtěch Hudeček z biofyzikálního ústavu.
4: To znamená, že na tom živném médiu roste jenom ta rostlina.
0: Držíte teď v ruce takovou krabičku, dole je médium. Vypadá to trošku jako takový rosol a z toho roste malinkatá chmelová kytička.
4: Je to živné médium, ve kterém jsou všechny látky potřebné pro život té rostliny.
0: Zároveň jsme v místnosti, kde je spoustu malých Petriho misek, ve kterých jsou malé částečky chmelu, spoustu krabiček s médy, ze kterého rostou.
4: Z jedné buňky vytváříme tu celou rostlinu. Tam se vlastně vloží ten gen za pomocí takové bakterie.
0: Dá se říct, že jeden malý gen nebo jedna nějaká modifikace genu může ovlivnit teda jeho chuť a odolnost?
4: Přesně tak. Ono vlastně tím, že ta rostlina se ubrání stresu, tak tím my zajistíme, že bude vyšší výnos a pravděpodobně taky i lepší složení těch obsahových látek, které chceme mít v tom pivu.
0: Otázkou je teda, kolik toho chmele sklidíme a ještě v jaké kvalitě?
4: Ano, výnos a kvalita. Obě dvě jsou vlastně u toho žateckého poloraného červeňáku v ohrožení díky tomu vedru a díky patogenům a dalším problémům.
2: Cílem je tak podle vědců rostlina, která zvládne lépe stres, ale zachová si svůj výnos i vlastnosti, aby se s měnícím klimatem nemusela měnit i chuť českého piva. Z Brna, Marek Hensel, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Po extrémně suchém létě se v hostu Radiožurnálu vydáme pod hladinu Lipna. Tam totiž leží vesnice, o které Jan Štifter napsal svůj nový román Vltavice. Proč ho toto už neexistující místo odmala tak lákalo? A jaké příběhy skrývají velké dějiny vzniku Vltavské kaskády? Jan Štifter bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Rady Žurnál, máme 3 hodiny. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Vláda schválila zpřísnění pravidel pro prodej a užívání kratomu. Husijští povstalci v Jemenu oznámili zásah saudské vojenské základny Chamis Mušajt. Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Slovensko a mají jistý postup ze skupiny. A dnes čekáme většinou slunečno, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom schválila vláda. Chce třeba zakázat prodej této psychomodulační látky online nebo pro ně zavést spotřební daň.
3: Látka by měla podléhat taky základní 21% sazbě DPH. Užívání kratomu je rozšířené hlavně mezi středoškoláky. I proto kabinet podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO upravuje taky věkovou hranici.
4: Navyšujeme věkovou hranici pro legální nabývání a užívání psychomodulačních látek z 18 na 21 let.
3: Zpřísnění pravidel podporuje i část opozice, třeba starostové. Podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové by ale kabinet neměl rušit e-shopy.
5: Zrušení toho online prodeje přesune lidi na černý trh a nebude to funkční prostě opatření.
3: Stejné obavy má taky Hospodářská komora. Při užívání kratomu hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi jeho nejčastější negativní účinky patří bušení srdce, zvracení nebo zmatenost. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Jemenští povstalci Husijové tvrdí, že zasáhli leteckou základnu ve městě Chamis Mušajt v Saudské Arábii. Podle nich to byla odveta za nedávné saudské letecké údery na Jemen. Riád v ostřelované oblasti vyhlásil výstrahu před nebezpečím. Kvůli eskalaci jemenského konfliktu rostou ceny ropy.
6: Husijové postupně obsazují strategické přístavy a ostrovy v oblasti Rudého moře a průlivu Bab al-Mandab. Tím prochází námořní doprava mezi Rudým mořem a Adenským zálivem. Povstalci také zesílili útoky na saudské tankery a energetickou infrastrukturu. Riad kvůli tomu před víkendem odstavil klíčový ropovod. Z jeho poškození obvinil irácké spojence Teheránu. V saudské Džidě mezitím jednali o situaci saudský korunní princ Muhammad bin Salman s náčelníkem oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě admirálem Bradem Cooperem. Helena Berková, Radiožurnál.
1: Školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovítské katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
7: 7 klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Čeští volejbalisté si s předstihem zajistili postup do 8. finále mistrovství Evropy. Slovensko porazili 3-0 na sety a vyhráli v italské Modeně i 3. utkání. Pokračuje trenér českých volejbalistů Jiří Novák.
8: To jsou zápasy, kde sice nejsme favoriti, ale nejsme odepsaní. Prostě ty role se obrátí. My teď můžeme s klidným srdcem bušit do soupeřů, kteří jsou papírově silnější než my, a pokusit se o překvapení.
1: Už s jistotou postupu do 8. finále čekají českou reprezentaci ještě 2 zápasy ve skupině. Dnes po 21. hodině nastoupí proti domácím Italům, zítra pak narazí na Slovinsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na dálnici D1 u Vyškova a nehoda na Břeclavsku. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova se objíždí odstavené osobní auto. Stojí za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 227 v odstavném pruhu. Místo je označené. Další auto pak stojí na D5 z Plzně do Prahy u sjezdu na Žebrák 34. kilometru. Opět na krajnici, nepřekáží. Na Břeclavsku na výjezdu z obce Ladná k silnici 425 do Podivína je po nehodě osobní auto na boku. Nehoda se zraněním je poblíž mostu přes železniční trať. Čekejte omezený průjezd, možná je i uzavírka místa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů, na horách jen kolem 16. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Prázdniny skončily, děti se vrátily do školy, podzim začíná a blíží se topná sezóna. České domácnosti touto dobou pravidelně objednávají komíníky na povinné revize. Na jednu takovou kontrolu komínů se vypravíme už za chvíli v reportáži.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Kominíci mají momentálně napilno. Už brzy začne topná sezóna a lidé si objednávají kontroly komínů. Majitelé nemovitosti musí prohlídku nechat provést ze zákona minimálně jednou za rok. V opačném případě riskují vysokou pokutu i ohrožení života.
1: Dobrý den.
2: Pojďte dál. Není to ještě dodělaný všechno se opravuje.
1: To nebojte, to v rozhlase nejde vidět.
3: Bohuslava Nedvědová si komínníka Davida Šreka zve do svého domu v Jihlavě na kontrolu komína už několikátým rokem.
4: Máme tady čistit komín. Zkontroluje si průchodnej.
2: Nahoru nalezu, že bych spadla.
1: Tou štětkou nějak pro čistíte?
4: Jo, to vezmu až nahoru, vyčistím průchodnost. Dáme kouřovod.
1: A každý rok touhletou dobou se to nechává.
2: Určitě, vždycky před zimou takhle, aby to bylo průchozí všechno a před topnou sezónou. Ano, přesně tak. Klid na duši aspoň bude. Že to není dobrý takhle, zase když to člověk nechává na poslední chvíli a takovýhle, jo. Potom není čas třeba, že jo, a takovýhle, zase komínice nemají čas a takovýhle. Ale jo, s Dankem se vždycky domluvíme. Věď, Danku.
4: No, docela se ten dělá se komplní před tím topnou sezonou. To je, máte třeba 10 lidí denně plus ještě vložkování, jo. To už je mazec. Nejhorší, když to proběhne buď v rádiu, anebo v televizi, tak druhý den to je telefon. Máte půl dne a vy, protože každý volá, že to najednou potřebuje.
1: Omlouvám se vám.
4: Ne, to je v pohodě.
3: I z 2 mm vrstvy sazí může v komíně vzniknout požár nebo může i prasknout. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Tak to bylo Bezvětří Michala Prokopa a jeho kapely Framus Five v nočním radiožurnálu. Prozkoumat stromy, které přežijí ve městech, dojet do práce na kole nebo se zúčastnit besedy o architektuře v historickém kině u Karlova mostu. To všechno mohou zájemci podniknout v těchto dnech v rámci Pražského klimatického týdne. Festival představíme už po písničce.

0: New York, Londýn a ve středoevropském prostoru teď i Praha. To jsou města, která dávají šanci výzkumníkům, politikům i lidem z biznesu, aby se potkávali na velkém festivalu a společně hledali, jak v praxi řešit změnu klimatu. Pražský klimatický týden se 60 akcemi, jako jsou debaty, projekce či klimatická procházka, začal včera v pražském planetáriu.
1: Máme za sebou nejteplejší srpen v dějinách měření. Celkově se atmosféra hlavně kvůli spalování ropy, uhlí a plynu dále rychle ohřívá, uvádí poslední zpráva Evropské klimatické služby Copernicus. Jak nám ale se zastavením této divoce roztočené spirály pomůže to, že uspořádáme další konferenci či festival?
2: Nám jde o to, aby jsme vůbec téma klimatu udrželi naživu. Politickou situaci, ve které Česká republika je, a nejenom u nás, vidíme to i v zahraničí, klima už není prioritou, ačkoliv ta realita těch veder a dalších klimatických dopadů nám to ukazuje jinak.
1: Říká Nicole Cvrčková, ředitelka Pražského klimatického týdne. Jeho newyorský předobraz, který se koná o týden později, postupně nabobtnal na víc než 1000 akcí a 100 000 účastníků. Pražské vydání je mnohem skromnější, ale také jeho pořadatelé sázejí na pestrost, která může k tématu přilákat lidi se zájmem o různé obory a oblasti.
2: Vidíte tam v programu konferenci na finance. Třeba vás to zaujme a přes tady to vlastně se něco dozvíte o tom. Nebo vás zaujme promítání filmu a něco se dozvíte o klimatu. Jo.
1: Kulturní část festivalu využije i kulisy historického jádra Prahy. Kinu 64 u Hradeb, nedaleko Karlova mostu, dřív hrozilo, že se stane parkovacím domem. Jan Čep a další ho zachránili a ve středu odpoledne hostí debatu o udržitelné architektuře.
3: Bude hovořit naše slavná architektka Eva Lepetrek, Roland Hoffman, superhvězdy v takovým tom sustainability developmentu.
1: Do pražského klimatického týdne se můžete zapojit i mimo Prahu, protože součástí je také akce Do práce na kole. Jan Kaliba, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o 1 300 000 000 korun. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodily úrodu. Informoval o tom předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíc se to dotklo úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplacení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše z ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení. Kandidátka na francouzskou prezidentku Marine Le Penová zahájila předvolební kampaň. Na mítinku na severu země slíbila upřednostnit Francouze při žádostech o sociální byty nebo dávky. Podle průzkumu společnosti Ipsos pro deník Le Monde by teď politička vyhrála první kolo voleb. Nového prezidenta budou Francouzi vybírat v dubnu. Ten současný Emmanuel Macron už kandidovat nemůže. A zítra bude kvůli natáčení seriálu Netflix Tajemství všech tajemství omezený průchod částí Letenských sadů v Praze. Filmaři budou pracovat u Letenského zámečku, částečně proto uzavřou některé cesty v jeho okolí. Před Národním technickým muzeem taky bude zakázané parkování. Štáb od začátku září natáčí v Praze seriál podle románu Dana Browna, který se částečně odehrává i v české metropoli. Na Letnou se vrátí ještě v říjnu. Sport. Fotbalista Richard Sedláček bude dál hrát za Jablonec. Klub s ním prodloužil smlouvu do roku 2029. Oznámil to na svém webu. Sedláček přišel do Jablonce loni v září z Teplic. V nejvyšší soutěži má zatím na kontě 54 startů a 1 gól.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Vyškova a nehoda na Břeclavsku. Dálnice teď volné, bez kolon, místy zhoršuje dohlednost mlha. Další úseky jsou například na dálnicích na D3 z Benešovska do Českých Budějovic, D1 z Prahy do Brna a Ostravy a taky dálnici D5 z Prahy do Rozvadova. Nezapomeňte na správné svícení. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova stojí osobní auto. Za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 227 blokuje jen odstavný pruh a místo je dobře označené. A na Břeclavsku čekejte omezení na výjezdu z obce Ladná k silnici 425 do Podivína. Poblíž mostu přes železniční trať je osobní auto na boku. A je to nehoda se zraněním. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme slunečno ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A po nich začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství.
6: 30-letý muž z Rumburku půl roku zneužíval 12-letého chlapce.
7: Dvakrát zneužil také jeho 10-letého kamaráda.
8: Děčínský soud ho nejprve poslal na 3,5 roku do vězení.
9: Odvolací senát Ústeckého krajského soudu ale trest zmírnil.
10: Do soudu šlo o ojedinělý exces muže, kterému se děti sami nabízely, protože si chtěli vydělat.
11: Dva chlapci, dokázané zneužívání a pravomocně odsouzený muž, jenže jen podmínečně. Případ Rumburk, skandální verdikt, myslí si premiér. Jak ho obhajuje soudkyně? Ptám se na to Artura Janouška z investigativního týmu Radiožurnálu, který na případ upozornil. Dnes je úterý, 15. září. Ahoj Arture, vítej po nějaké době u nás zase ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jsi přišel.
12: Děkuji Matěj za pozvání, přeju hezký den tobě a všem našim posluchačům.
11: Tak, už o tvé práci mluví i premiér Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Slyšel jsem je na Instagramu. Odvolací soud v Ústí nad Labem totiž zmírnil trest muži, který zneužíval dvě děti ze 3,5 roku vězení na podmínku. Ty si o tom jako první informoval v Radiožurnálu a na webu i rozhlas.cz. A mluvil si přímo s Janou Kurešovou, se soudkyní Janou Kurešovou, jejíž senát o tomhletom odvolacím verdiktu rozhodl.
12: Ano.
11: Čím to zdůvodnila, že snížila ten trest na podmínku za ty skutky, které jsem popsal?
12: Ona zmínila, že ten prvoinstanční soud, okresní soud v Děčíně, se nevypořádal dostatečně s několika polehčujícími okolnostmi, které tedy byly ve prospěch toho obžalovaného. Například to, že do té doby nespáchal žádný trestný čin, že teda vedl řádný život.
13: On se v minulosti nedopustil žádného protiprávního jednání.
12: Že měl kladné hodnocení v práci, že litoval toho, co udělal.
13: On sám obžalovaný to uznal, nebo respektive se vyjádřil. Bylo mu to hrozně moc líto.
12: Soud také konstatoval, že ten jeho čin, že to byl výjimečný, ojedinělý exces.
13: Kdybychom se zatím nestali, tak bychom určitě takhle jako nerozhodli.
12: Také uvedl, že toho mladšího z chlapců, 10letého, že ten obžalovaný zneužil pouze 2x, a to slovo pouze je skutečně uvedeno v rozsudku. A pak také soud zdůraznil, že to byli právě ti chlapci, ty oběti, kteří obžalovaného přemlouvali, prosili ho o schůzku, protože on jim za sexuální služby platil, tak oni ho přemlouvali, aby si mohli vydělat, a že on teda podlehl jejich nátlaku. A pak také soud konstatoval, že ten starší z těch chlapců, 12-letý, že už v té době byl narušený.
11: Takže 10-letý a 12-letý chlapec, u 12-letého chlapce mělo to zneužívání probíhat půl roku, nebo tak je to zdokumentované, a ano, u 10-letého v uvozovkách je to v tom rozsudku pouze 2x.
12: Pouze 2x, ano. U toho 12-letého to probíhalo od října 2022 do března 2023, a to nejméně v 10 případech. 10 případů má policie zdokumentováno.
11: A ty jsi říkal, že soudkyně tvrdí, že ten starší, že byl narušený?
12: Ano.
11: A že to je polehčující okolnost pro toho odsouzeného?
12: Nebo ano, ona...
11: Co to znamená, že byl narušený?
12: Ona tam popisuje v tom rozsudku, nebo odvolací senát tak. Krajského soudu v Ústí nad Labem v rozsudku zmiňuje, že ten chlapec vyrůstal v problematické rodině, že měl výchovné problémy, kvůli kterým se tady nakonec dostal do výchovného ústavu, že se sám dopouštěl protiprávních činů, že provozoval tu dětskou prostituci ještě dřív, teda než potkal toho obžalovaného, a že dokonce vydíral ty muže, kterým poskytoval ty sexuální služby, aha, že je vydíral takovým tím stylem, buď zaplatíte, nebo vás udám, protože víte, že mi je 12 let. Aha. Tady je ale potřeba dát vlastně ty věci do kontextu. Ten chlapec vyrůstal opravdu v zoufalých sociálních podmínkách. Otec opustil rodinu, matka propadla alkoholu a drogám. Toho chlapce vychovával děda. Když mu bylo 12 let, tak za ním přišel místní muž z Rumburka a ukázal mu, jakým způsobem by si mohl přivydělat. Takže ten člověk se stal jeho prvním kuplířem. Ten chlapec pak zjistil, že než se dělit s kuplířem, tak si bude prostě klienty schánět sám někde na webu na kluky.cz, což se teda taky dělo. Musíme taky ještě připomenout, za co ten chlapec utrácel ty peníze, které získával od těch klientů. On tam zmiňuje v nějaké WhatsAppové komunikaci, že si za to koupí třeba hamburger nebo alkohol, nebo dokonce v jednom případě přemlouvá toho obžalovaného ke schůzce, aby od něj dostal za sexuální službu peníze a mohl matce koupit dárek k narozeninám.
11: No ale v tu chvíli ta trestní odpovědnost ale zůstává přeci na tom muži, který ty chlapce podle soudu zneužíval, ne? Není to tak, že by soudkyně, nebo bere to teda jako polehčující okolnost?
12: Bere.
11: To bere, jo.
12: Ona říká na jednu stranu, nebo vůbec ten odvolací senát říká, že ten pachatel je odpovědný za ty své činy, že ho to nevyvinuje. Prostě on to spáchal, je to prokázáno, konstatuje to ten soud, ale vnímá ten život toho 12-letého chlapce, že teda provozoval dětskou prostituci ještě než ho poznal, že prováděl nějaké protiprávní činy, že měl výchovné problémy. To všechno ten soud vnímá tak, že došlo k narušení ještě předtím, než se setkal s tím obžalovaným. A dokonce to je přímo citace z toho rozsudku odvolacího senátu, že tohle všechno výrazně snižuje společenskou škodlivost jednání obžalovaného. Jinými slovy, ten soud říká, že to dítě už je zkažené a proto ten čin, který na něm někdo páchá, že není tak společensky škodlivý.
14: A když odvolací senát rovněž tvrdí, že šlo o exces, použil si to slovo, tak když 30-letý muž z Rumburka se schází minimálně s tím starším půl roku, nebo v 10 případech, si říkal?
12: Ano.
14: A s tím mladším ve 2 případech. To ano. Považuje soudkyně, respektive její senát, za exces, za výjimečné chování, které vybočuje z jeho řádného života.
12: Ano. Já jsem taky moc jsem tomu nerozuměl, tak ptal jsem se soudkyně, jak to teda myslí a jestli skutečně lze půlroční období označit za výjimečný exces, mimořádný. A ona říkala, že to myslela tak, že to bylo výjimečné období v jeho životě, jinak řádném.
13: Podlehle všem těm okolnostem v době, kdy se s ním rozešel partner, kdy měl takovou svízelnou osobní situaci.
12: Že to byl prostě jeden dlouhý půl roku trvající trestný čin, který ale vybočoval z toho jeho jinak řádného života.
13: Takže celý ten skutek byl ojedinělým excesem z jeho jinak řádného bezproblémového života.
14: Připomínám, že odvolačka v Ústí nad Labem zmírnila trest muži na podmínku, protože původně okresní soud v Děčíně uložil tomu 30-letému muži 3,5 roku vězení. Proč byl ten verdikt přísnější než u odvolacího krajského soudu, který dal teda muži 3letou podmínku s 5letým odkladem a ještě, abychom nezapomněli, peněžitý trest?
12: Ano, on nařídil mu zaplatit 400 tisíc nebo 450 tisíc jako peněžitý trest a 70 tisíc jako zadosti učinění nebo odškodnění pro toho mladšího 10letého
14: staršímu nic.
12: Staršímu nic.
15: Citujeme z SMSky obhájkyně odsouzeného Světly Klajnové pro Vinohradskou 12.
16: Uložený podmíněný trest na samé horní hranici a vedle něj peněžitý trest rozhodně nelze označovat za výraz beztrestnosti pachatele či za tresty, které by mého klienta nijak nepostihly. Odvolací senát věc pečlivě prostudoval, než rozhodl.
14: A čím se teda ty verdikty liší? Proč ten trest je jiný?
12: Okresní soud v Děčíně vlastně taky vzal ty polehčující okolnosti celého toho případu, ale konstatoval, že nejsou tak silné, aby přebyly závažnost jednání toho pachatele. Mm-hmm. Říkají, že on páchal tu trestnou činnost na malých dětech, 10letém a 12letém. Dlouhodobě těch skutků bylo teda minimálně 12. To všechno je tak závažné, a tohle konstatoval okresní soud v Děčíně, že alternativní podmíněný trest nepřichází v úvahu. Mm. A zabýval se taky tím narušením toho staršího chlapce a říká, že nelze hovořit o tom, že by to jednání obžalovaného nezanechalo na tom chlapci trvalé psychické následky, protože jemu je 12, jeho psychika ještě nedozrála a proto taky může dojít k těm trvalým psychickým následkům nebo mohou se projevit ty psychické následky až v budoucnu. Mm, mm. Teď nemůžeme říkat, že to jeho jednání nebylo škodlivé pro tu oběť, pro toho 12-letého chlapce, tak jak to říká odvolací senát nebo soudkyně Jana Kurešová, když říká, že on nespůsobil svým chováním narušení toho 12-letého dítěte. To si okresní soud v Děčíně nemyslí a říká, že tohle to přece my teď vědět nemůžeme, to se může projevit v budoucnu.
14: A ten obžalovaný, respektive teď už pravomocně odsouzený, se přiznal?
12: On se přiznal ke schůzkám a k tomu, že mu poskytoval sexuální služby, nebo prostě, že docházelo k nějakým sexuálním praktikám s tím 12-letým chlapcem. Mm-hmm. U toho 10-letého to popřel, že se to nedělo, u toho 12-letého se přiznal.
14: To znamená, že když dostal 3,5 roku vězení od okresního soudu v Děčíně, tak se pak odvolal?
12: On se odvolal, protože ten trest 3,5 roku vězení mu přišlo moc, že to je příliš přísný trest.
14: Takhle se to dostalo do Ústí.
12: Ano.
15: Citujeme z rozsudku krajského soudu v Ústí nad Labem.
16: Obžalovaný prostřednictvím obhájkyně odvolání odůvodnění.

0: kvót pod polovinou. Státní zástupce se proto odvolal, protože mu to naopak přišlo málo. Žádal pro obžalovaného vězení alespoň na 50 měsíců.
1: Takže když se Lukáš Otypka odvolal a žádal 50 měsíců a mluvil o společenské škodlivosti toho jednání, ano, tak teď odvolací soud, respektive senát odvolacího soudu, si tedy nemyslí, že by ta společenská škodlivost byla tak vysoká. Ty už to sám popisoval, že takhle to, takhle tím argumentovala paní soudkyně. To znamená, si stojí za tím, že ten trest je aktuálně přiměřený, že je dostatečně výchovný.
0: Několikrát jsem se během toho rozhovoru soudkyně Jany Kurešové ptal, jestli ten trest je přiměřený, dostatečný, podle ní ona trvala na tom, že ano. A vysvětlovala to tím, že je přece rozdíl, když agresor někde u školy si vybere nějaké nevinné dítě, neskušené, a je to rozdíl, než když teda páchá trestnou činnost na malých dětech, teda desetiletém, dvanáctiletém, ale které už nějakou sexuální zkušenost mají.
1: Jakmile si na tenhle případ upozornil, vzedmula se poměrně velká vlna reakcí, tak už to tak bývá u podobných kauz. Co na to rozhodnutí říkají experti věnující se zločinům spáchaných a páchaných na dětech?
0: My jsme oslovili například bývalou státní zástupkyni a teď aktuálně advokátku Věru Novákovou, která se specializuje právě na ty činy spáchané na dětech, ta označila ten rozsudek krajského soudu za perverzní.
2: Podle mě se jedná o obviňování oběti toho nejhrubšího zrna.
0: Řekla, že tím krajský soud, odvolací soud, přenáší vinu z toho pachatele na oběti, protože místo, aby hodnotil ten jeho čin, tak vlastně posuzuje chování těch dvou malých chlapců.
2: Odvolací soud tím prakticky říká, že se dítě provinilo tím, že se nedokázalo narodit do lepších podmínek. A jeho
0: říká, že teda podle toho odvolacího soudu jinak příkladný občan podlehl jejich svodům. Zase komentuje to narušení toho 12-letého chlapce a říká, že přece i ten obžalovaný se podílel na jeho vývoji už tím, že to špatné chování v něm posiloval a utvrzoval. On prostě tím, že dobře souhlasil s těmi schůzkami, platil mu za sexuální služby, tak tím vlastně mu říkal, že to je normální.
1: Soudkyně Kurešová taky tvrdí, že teď je tu jakási společenská poptávka, že tyto případy jsou pod drobnohledem a že oni jako soudci se prý dostávají pod tlak veřejnosti. Jak rozumíš jejím slovům ve vztahu k tomu, jaký signál vlastně to rozhodnutí toho senátu vysílá veřejnosti?
0: Ono to vypadá, jako kdyby soudce vymlouval na ten tlak veřejnosti a jako kdyby se tím chtěl zbavit odpovědnosti. Ale to je vždycky soud, ten, kdo má odpovědnost za rozsudky, nikdo jiný.
1: Neměnili se ale právě z důvodu toho, že těch případů je mnohem víc, které pak končí podmínkou, neměnili se kvůli tomu zákony, protože ta celospolečenská reakce byla velmi nesouhlasná, že by měli pachatelé podobných trestných činů dostávat jenom podmínky.
0: Už od loňského roku se změnila definice znásilnění a vlastně platí, že sexuální aktivity s dětmi mladšími 12 let jsou považovány za znásilnění, tedy ne pohlavní zneužívání nebo pohlavní zneužití. Je to tak, že dítě do 12 let je považováno za bezbrané. A pokud pachatel páchá sexuální čin a zneužívá přitom bezbranosti té oběti, tak se to bere jako znásilnění. A v tom odstavci, který se týká znásilnění dětí pod 15 let, tak je trestní sazba 5 až 15. Dříve byla 5 až 12, teď se to od loňského roku zvedlo na 15 let. Ale hlavně jde o to, že ta spodní hranice je 5 let. A proto by tam v těchto případech už by se až na mimořádné případy neměla dávat podmínka.
1: No a proč se dala? Protože na případ Rumburg se to ještě nevztahuje?
0: Ano, ano. Soud vždycky musí posuzovat zákony, které platily v době, kdy ten obžalovaný spáchal, a v tom roce 2022 a 2023 tohle ještě neplatilo. Proto to taky bylo kvalifikováno jako pohlavní zneužití.
1: Těch případů, kterých se odborná i laická veřejnost pozastavuje nad tím, jak nízký trest nebo dokonce jen podmínečný trest padne za zneužívání dětí, těch bylo skutečně v posledních letech víc. My jsme o nich i ve Vinohradské 12 mluvili. Bylo v nich k té podmínce přistoupeno vždy jako z podobných důvodů, to znamená nějaké výjimečné chování, které vybočilo z řádného života?
0: Ano. Tím soudci většinou argumentují. Bylo to třeba v případu muže z Břeclavska, který 3 roky zneužíval a znásilňoval 6 malých chlapců. V roce 2023 uzavřel dohodu o vině a trestu. Díky tomu dostal podmínku a taky v tomhle případě to bylo vlastně to samé, co v tom rumburském případu. Soudce argumentoval tím, že ten muž do té doby nebyl trestán, že toho litoval, omluvil se, zaplatil nemajitel.

0: majetkovou újmu. A ono je to i v dalších případech. Podmínku letos dostal třeba zubní lékař z Ústecka, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a z těch fotografií pak vyráběl pomocí umělé inteligence dětské porno. Tak i tento člověk uzavřel dohodu o vině a trestu, díky tomu dostal podmínku. A taky v tomto případě prostě argumentovalo tím, že do té doby vedl řádný život a tohle bylo jenom vybočení.
1: A pak je tu ten velmi známý, mediálně známý případ Aničky z roku 2024, kterou měl
0: otčím
1: zneužívat její otčím, měl si to natáčet, ale prý se staral o rodinu tak, a přiznal se, tak mu
0: dostal taky podmínku.
1: Tak mu soud dal jenom a vyměřil mu jenom podmínku. V případě Aničky před dvěma lety se tou věcí zabývalo Ministerstvo spravedlnosti. Stejně tak se tímto rumburským případem zabývá teď Ministerstvo spravedlnosti a pan ministr Jeroným Tejc, už jsem o tom mluvil na začátku, taky pan premiér Andrej Babiš, ten vždycky říká, že hned píše Tejcovi, když se něco takového přihodí, že to je skandální rozhodnutí, že se to má řešit a že to Tejc řeší. Čím přesně se ministerstvo aktuálně zabývá, co může nebo nemůže s tím verdiktem ještě dělat, pokud by chtělo?
0: My jsme teda, ještě musím říct, my jsme se obrátili nejprve na nejvyšší státní zastupitelství, které ten případ také řeší. Zvažovalo možnost podat dovolání, ale to se podává pouze, pokud ten případ trpí nějakými procesními vadami, například je tam špatně kvalifikace stanovena a tak podobně. To asi v tomhle případě není. Ale řešilo nejvyšší státní zastupitelství, zda podat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona. Ten by směřoval právě na ministerstvo spravedlnosti, ten podnět by řešil ministr Jeroným Tejc, který teda už oznámil, že je připraven podat stížnost.
2: Přesně tyto rozsudky, kdy někteří soudci ukládají podmínky za závažné sexuální činy, potom snižují důvěru v justici.
0: Tu stížnost pro porušení zákona podává k nejvyššímu soudu, ten už nemůže zvrátit ten pravomocný rozsudek, může ale konstatovat, že skutečně byl porušen zákon.
2: Je to naprosto nepřijatelné v této věci. Nepochybně podám stížnost pro porušení zákona.
0: A pokud to udělá, tak bylo by to závazné pro soudy, které o podobných případech by rozhodovaly v budoucnu. A je to také důležité k tomu, protože i těch porušení zákonů bylo ze strany nejvyššího soudu už bylo konstatováno několik, ale každý ten případ je jiný. A tím také soudci občas argumentují, že náš případ se nevešel do toho, o kterém už se rozhodl nejvyšší soud, proto pro nás není závazný, protože ten náš případ je malinko jiný, tak když těch porušení zákona nebo toho konstatování o porušení zákona bude víc, tak bude větší šance, že se tím soudy budou zabývat, protože bude šance se vždycky dostat k tomu, že ten jejich případ bude přesně ten, o kterém nejvyšší soud rozhodl.
1: Ale ten rozsudek v tomto případě, ten už to nezvrátí.
0: Nezvrátí.
1: Pokud by nejvyšší soud naznal, že by to bylo potřeba, tak už s tím nic neudělá.
0: Ne, to už je akademický výrok, který nezvrátí ten rozsudek toho případu, o kterém se bavíme, ale může být závazný pro soudy, které budou rozhodovat o takových podobných případech v budoucnu.
1: Já jsem zmínil ten mediálně velmi známý případ Aničky. Na základě toho kritizovaného verdiktu tehdy vznikly i zákonné změny, které platí od letoška, to znamená nějaké větší vzdělávání soudců, výraznější vzdělávání soudců v oblastech domácího sexualizovaného násilí a problematiky ochrany zvlášť zranitelných obětí. Mohl by i ten nynější případ vést k nějakým dalším podobným změnám, protože pan ministr se obrátil na státní zástupce s tím, že jsou to nepřiměřené, nepřípustné verdikty v těchto věcech.
0: Ano, on už o tom mluvil, že samotné zákony nestačí, že je třeba vzdělávat soudce a státní zástupce, dokonce nabádá státní zástupce, aby v případě, že prvoinstanční soud vydá nějaký nepřiměřeně mírný trest, tak aby se vždycky odvolávali. No ale oni to dělají. Taky v tomto případě se státní zástupce odvolal a pak ten rozsudek, ten trest zmírnil až ten odvolací soud. Takže tady v tom případě pan ministr nabádá státní zástupce k něčemu, což už ale oni dělají.
1: Rozumím tomu. Tak tohle potom verdikt toho senátu, který si za ním, jak jsme popsali, stojí, vyvolalo tu debatu, kterou to vyvolalo, o které se tady i my dva bavíme, o které jsme se bavili ve Vinohradské 12. Díky, že jsi přišel, díky, že jsi na ten případ upozornil.
0: Já děkuji za pozvání, Matěj. Naschledanou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Artur Janoušek, investigativní reportér z Radiožurnálu. Mluvil jsem s ním o případu ze severu Čech. Odvolací soud v Ústí dal 30-letému muži za zneužívání dvou chlapců podmínku a to vyvolalo bouřlivé reakce a řeší to i Ministerstvo spravedlnosti. Naslyšenou zítra.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Host Radiožurnálu.
1: Po extrémně suchém létě se v Hostu Radiožurnálu vydáme pod hladinu Lipna. Tam totiž leží vesnice, o které Jan Štifter napsal svůj nový román Vltavice. Proč ho toto už neexistující místo odmala tak lákalo? A jaké příběhy skrývají velké dějiny vzniku Vltavské kaskády? Jan Štifter bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
5: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
4: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
5: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
4: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Radiožurnál 4 hodiny. Další zprávy Aleška Zábrocká.
7: Ukrajina je připravená zastavit údery na ruskou kritickou infrastrukturu. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Čeští tenisté poprvé trénovali před Davis Cupem v Praze. A dnes čekáme většinou slunečnou, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev je připravený zastavit útoky na ruskou kritickou infrastrukturu. Pochybuje ale, že Moskva je ochotná přestat útočit na ukrajinské infrastrukturní objekty a zařízení.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu vyzval zahraniční partnery, aby zajistili, že Rusko nebude útočit na ukrajinskou energetiku a dopravu, zejména na přepravu potravin, na přístavy, sklady a další logistické objekty nezbytné pro zajištění základních životních podmínek obyvatelstva. Včera Rusko raketami a drony zničilo dva velké sklady v Oděse, sklad s léky a distribuční centrum sítě drogérií EBA. Z Ukrajiny Martin Dorez, Radiožurnál.
7: Víc než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Radiožurnálu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody z Dounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
10: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavené území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
7: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Po víc než roční výpůjčce dorazí Mendlův mikroskop ze zahraničí zpět do Brna. Zájemci exponát z 19. století znovu uvidí v budově Mendlova muzea. Mikroskop byl od července loňského roku součástí výstavy Future of Food ve vědeckém muzeu v Londýně. V rámci výstavy si ho tam prohlédlo přes 300 tisíc návštěvníků. Proč byl součástí výstavy, přibližuje ředitelka Mendlova muzea Blanka Křížová.
11: Ta výstava zobrazovala tu současnou výrobu a proměny výroby potravin. Hledali právě i něco zajímavého z období, kdy Mendel přichází se svými ikonickými pokusy s rostlinnými hybridy a právě pro tyto pokusy využívali tento mikroskop.
0: Sport.
7: Čeští volejbalisté porazili v italském Modeně Slovensko 3-0 na sety a ve skupině mistrovství Evropy si připsali třetí vítězství. Zajistili si tak s předstihem postup do osmifinále. A čeští tenisté mají za sebou úvodní tréninky před Davis Cupovým duelem s Američany. Jako první si tvrdý povrch v libeňské hale vyzkoušeli deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl. Ten je z prostředí nadšený.
12: Pocity jsou teď určitě skvělý, to náš první vlastně trénink. Bude to chvíli trvat, než si zvykneme samozřejmě na povrch, na obrovskou arénu, ale já zatím musím říct, že po té hodině a půl jsem velmi spokojený a těším se na utkání, protože hrát před domácím prostě publikem tady v tu aréně je něco neskutečného.
7: Z nominace amerických tenistů před utkáním vypadli 10. hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Utkání Česko-Spojené státy se bude hrát tento pátek a sobotu. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážka na dálnici D35 Úloštic a nehoda na Břeclavsku. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce je hlášená sražená zvěř. Pozorně projíždějte za sjezdem na Moravičany a Loštice mezi kilometry 242 až 245. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy stojí teď už několik vozidel. Za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 227 osobní auto a u sjezdu na Odry na kilometru 320 opět směr Ostrava dvě nákladní auta. Vozidla blokují krajnici, obě místa jsou označená. A na Břeclavsku u obce Ladná už zřejmě zasahují u nehody osobního auta záchranáři. S omezeným průjezdem počítejte na cestě k hlavnímu tahu do Podivína u železničního mostu. Auto bylo převrácené. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes bude slunečno, ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností, teploty 19 až 24 stupňů, na horách jen kolem 16. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
6: A já mohu připomenout po 4. hodině, že se momentálně předávají v Los Angeles prestižní televizní ceny Emmy. Nejvíce 25 nominací má druhá řada úspěšné série The Pitt, u nás známá pod názvem Urgent, kterou právě vysílá televizní stanice HBO. Jedná se o 15-hodinových epizod z jednoho dne na ambulantním příjmu v pittsburghské nemocnici. Hlavní postavou je doktor Robby, kterého skvěle stvárnil Noah Wyl, a ten už také na předávání Emmy získal jednu z hlavních cen. No ale pojďme k dalšímu tématu, které rozebereme už za chvíli. Až rok by ve vězení mohl strávit člověk, pokud nasdílí intimní fotku nebo video, o které příjemce nestojí. Takzvaný kyberflashing navrhuje trestat podle evropské předlohy Ministerstvo spravedlnosti a podrobnosti tedy dodáme už po písničce.
0: Noční radiožurnál
8: a Petr Zajíček.

0: Sexuálně motivovaných trestných činů podle policistů přibývá, a to přesto, že celková kriminalita v Česku dlouhodobě klesá. Podle Českého statistického úřadu narostla takzvaná mravnostní kriminalita v loňském roce o téměř 9%. Činy se navíc přesouvají ve velkém do online prostoru. Přizpůsobují se tomu proto i zákony. Brzy by tak v Česku mohlo být trestné třeba poslání nevyžádané intimní fotografie.
1: Byly to i nevyžádané fotky, nejsem si jistá, jestli videa, ale bylo to prostě několik dickpiků a s tím se pojily i jako nevyžádané zprávy typu, že by se mnou chtěli dělat, jako kdo ví, jaké sexuální aktivity.
2: Popisuje Martina. Fotky a videa jí do zpráv chodily pravidelně několik let na síti X, dříve Twitteru, kde měla aktivní profil. Jde o klasický případ takzvaného kyberflashingu. Vysvětluje analytička linky Stop Online Kateřina Vokrouhlíková.
3: Někdo pošle někomu prostě fotku svého přirození přes Messenger, Instagram, Snapchat, seznamky, vlastně bez jako nějaký prvotní komunikace.
2: Takové jednání by od poloviny příštího roku mohlo být trestné. V chystané úpravě trestního zákoníku je taky takzvaný doxing, uveřejnění osobních údajů s cílem člověka poškodit. Navrhuje to podle evropské směrnice Ministerstvo spravedlnosti. Popisuje Tomáš Česlar, který se na přípravě legislativy podílel.
4: Pachateli hrozí v případě toho doxingu trest odnětí svobody až na 2 roky a v případě toho cyberflashingu až na 1 rok.
2: Kromě toho bude možné fotografie nebo videa, kterými byl trestný čin spáchán, z internetu odstranit nebo je alespoň znepřístupnit. Podle soudkyně Nejvyššího soudu Milady Šámalové není vytváření nových trestných činů vždy ale správná cesta, jak nějaké jednání postihovat. To ale ještě neznamená, že je úprava právě doxingu nebo kyberflashingu nadbytečná, dodává Šámalová.
5: Nepochybně ta potřeba vychází z té směrnice, která nás nějakým způsobem nutí k té implementaci.
2: Přestože podle policistů kriminalita v Česku dlouhodobě klesá, výrazně roste sexualizované násilí. Více obětí zaznamenal i Bílý kruh bezpečí. Největší rozdíl mezi lety 2024 a 2025, říká jeho prezidentka Pavlína Komedová.
6: Každý pátý člověk, který se na Bílý kruh bezpečí obrátí, tak se na něj obrací právě z důvodu toho, že má nějakou zkušenost se sexualizovaným násilím.
2: Dodává, že podstatná, hlavně pro mnoho obětí, je péče, která se jim dostane. A to nehledě na to, jestli věc ohlásí policii. Předložená úprava trestního zákoníku s novými činy čeká na připomínky do konce září. Pak ji projedná vláda. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Manželé Lenka a Tomáš z Ostravska nemohli mít vlastní děti a rozhodli se pro adopci. V našem časozběrném seriálu jsme s nimi zmapovali celý proces, a to od podání žádosti, absolvování přípravného kurzu přes převzetí miminka až po 4 roky dítěte. Pětidílná série nazvaná Deníky adopce začíná v roce 2020.
1: Zpočátku vlastně jsme věděli, že chceme děťátko. Co se týkalo přirozeného průběhu, tak to se nám moc nedařilo. To nás potom přivedlo k tomu, že bychom šli směrem k té adopci.
2: Spousta lidí, když se jich na to zeptáte, tak mají strach a straší i nás.
3: Vypráví na začátku roku 2020 manželé Lenka a Tomáš. Odradit se nenechali. Podali žádost o takzvané zařazení do evidence žadatelů o adopci. Museli doložit svůj zdravotní stav i třeba to, jaké mají příjmy.
4: U kolonky vzdělání jste oba zadali vysokoškolské. Mm-hmm. Věk máte takový, že Lenko vám je 40 a Tomášovi 44. Tak a pomalu se blížíme k poslední stránce, která je skoro prázdná. Jen tady je nahoře poznámka o tom, že máte uvést mimo jiné představy o přijímaném dítěti. Takže jste museli sepsat sami od sebe informace, mm-hmm, že žádáte tedy dítě, které bude zdravé, jak vím.
2: Zdravé, miminko.
1: Většinové etnikum a vlastně nezáleželo nám na pohlaví, s tím, že ideálně vlastně do 2 let.
4: Ještě jste tam dodali, že by vám nevadily dvojčata.
1: Ano.
3: Manželé si pak pro osobní návštěvu z OSPODu přichystali řadu dokumentů, čistý trestní rejstřík, potvrzení o zaměstnání nebo oddací list.
1: Paní přišla přímo vlastně dovnitř a hned si sedla ke stolu tady v kuchyni.
2: Bylo tam spousta otázek, jsme se museli otvírat hodně do minulosti. Naše vztahy, vztahy rodičů, zdraví rodičů, sourozenců. Dlouhý rozhovor.
3: Popisuje Lenka a Tomáš, kteří o půl roku později prošli přípravným kurzem pro náhradní rodiče. Rozsah 80 hodin. Kurz se skládal z přednášek, panelových diskuzí, pohovorů nebo domácích úkolů.
5: Jsme vhodní kandidáti, bylo nám to řečeno a máme z toho velkou radost.
2: Ano, nebylo to jednoduché. Teoreticky jsme, myslím, připraveni dobře, ale realita ukáže až sama, jak dobře.
3: Příprava má zájemce o náhradní rodinnou péči detailně upozornit na rizika. I třeba na nejlepší způsob, jako adopci, mluvit se samotným dítětem a okolím.
5: To dítě třeba přijde a řekne...
2: Já nejsi moje matka, to můj otec a my na to máme, nebo měli bychom odpovídat, ale my jsme si tě vybrali.
3: Manželé Lenka a Tomáš se pak dostávají do evidence krajského úřadu a to znamená, že už přímo čekají na dítě. Vytoužený telefonát nakonec přišel 3 roky od podání první žádosti.
6: Paní z krajského úřadu volala, aby nás seznámila s tím, že mají pro nás chlapečka, tak jsem se rozbrečela.
7: Zavolali jsme si a nastalo... Těšení.
3: Manželé se dovídají, že je dítěti rok a teď je u pěstounů. Další informace jsou o biologické matce. Z nemocnice odešla po porodu, je závislá na drogách. Otce do rodného listu neuvedla. Lenka a Tomáš jdou na úřad nahlédnout do spisu, kde chlapička vidí na fotkách a za pár dnů si ho poprvé chovají v náručí.
7: První dojem byl to, že přišlo dítě z reklamy.
6: Byl to takový andílek.
7: Vůbec se nás nebál a vyfotili jsme se.
6: To bylo vlastně naše první setkání s chlapečkem.
7: Byli jsme z toho úplně hotoví. Pozitivně.
3: První fázi se říká předadopční péče a trvá nejméně 3 měsíce. V dalších dílech časozběrného seriálu Deníky adopce mapujeme první roky s dítětem. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl páté. Zprávy a Jana Utendorfská.
1: Dneškem začínají platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci už nemůžou navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit budou mít i poslanci s přednostním právem. Novela vychází z návrhu šéfa opozičního klubu ODS Marka Bendy. Podal ho v minulém volebním období. Sněmovna ale jeho projednání do konce minulého volebního období nestihla dokončit. Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze země. Podle agentury AFP to oznámily americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít k obranným i útočným účelům. AFP dodává, že pro zájmy Washingtonu představují potenciální hrozbu Rusko a Čína. Peking podle amerických vesmírných sil vyvíjí a provozuje vesmírné a protivesmírné kapacity jako součást strategie vojenské modernizace a Moskva vesmír považuje za bojiště. Radnice v některých městech letos zaznamenali větší zájem o členství ve volebních komisích. Například v Blansku tak nemuseli zájemce hledat sami nebo oslovovat úředníky. Podle mluvčí města Pavly Komárkové budou ve volebním okrsku 28, kde během loňských sněmovních voleb komise špatně sečetla hlasy, jiní lidé. A česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za snímek Folklor. Experimentální videoesej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí. Snímek vznikl jako absolventská práce na pražské FAMU. Ocenění od Americké akademie filmového umění a věd získala v kategorii alternativní a experimentální film. Sport. Fotbalový brankář Lukáš Horníček přišel ve čtvrtém kole anglické Premier League o neporazitelnost. V dresu Newcastle byl u vysoké prohry 1-4 v Leedsu. 4 góly obdržel český brankář poprvé od loňského listopadu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na silnici 35 na Svitavsku a taky na Břeclavsku. Na silnici 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle havarovala dodávka. Nehoda je mezi obcemi Řídký a Tržek. Je zřejmě se zraněním nebo s únikem provozních kapalin na místě. Jsou záchranáři. Na silnici 271 z Litvínova do Horní Vsi je po nehodě osobní auto mimo vozovku. Pozorně projíždějte zhruba na půl trasy. Na D1 z Brna do Ostravy u sjezdu na Odry směr Ostrava stojí nákladní auto. Kilometr 320 blokuje krajnici, místo je velmi dobře označené. A místy zhoršuje dohlednost mlha na dálnicích. Teď delší úseky například na D3 z Benešovska do Českých Budějovic a taky dálnici D5 z Plzně do Rozvadova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme slunečno ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a Petra Zajíčka.
0: A pojďme se podívat stručně do kalendáře. Dnes máme úterý 15. září, tak všem Jolanám blahopřejeme k svátku. A jak to vypadá se známými osobnostmi, tak kulatou 80. shodně oslaví jak režisér Oliver Stone, tak herec Tommy Lee Jones. A dvě vzpomínky, před 15 lety zemřel filmový režisér, legenda Otakar Vávra a před 18 lety odešel do hudebního nebe zakládající člen skupiny Pink Floyd, klávesista Rick Wright.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Bývalý šéf, fotbalový brankář a legenda českého a československého fotbalu Luděk Mikloško ve 64 letech zemřel. V posledních letech se potýkal s rakovinou. Poprvé pomohla operace, ale po opětovném nástupu nemoci další léčbu odmítl. Do poslední chvíle pracoval jako sportovní ředitel pro mateřský klub Baník Ostrava. Na jeho život i kariéru zazpomínáme už za chvíli.

0: Bývalý fotbalový brankář a československý reprezentant Luděk Mikloško zemřel. Informaci Radiožurnálu potvrdil Baník Ostrava. Luděk Mikloško podlehl rakovině a poslední týdny strávil doma u partnerky. Byl prvním hráčem z bývalého Československa, který po revoluci v únoru roku 1990 přestoupil do Anglie a nemusel čekat do 32 let, jak jeho předchůdci za minulého režimu. Stal se legendou West Hamu United.
1: Pro mě to bylo obrovské štěstí v tom, že jsem už nespadal teda do té kategorie, když mě už bylo 28 let, ale pořád ještě jsem měl 4 roky před sebou, abych mohl vůbec přemýšlet o tom, abych se dostal někde ještě jakoby do zahraničí.
2: Vzpomínal na životní přestup Luděk Mikloško.
1: Ta hra se mě se tenkrát líbila, protože byla celkem jednoduchá, nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v 16, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do 16 a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě

0: Moskvy, což samozřejmě Brown moc dobře ví, že je to nesmysl. Každopádně Mikloško se zapsal do srdcí fanoušků londýnského klubu nesmazatelně.
1: As a human, a fantastic man, would do anything for you. But as actual goalkeeper, first class.
0: Pokračuje Brown, že Mikloško jako brankář byl první třídou a jako člověk absolutně fantastický, který by pro vás udělal vše. V posledních letech po návratu domů a do služeb Baníku, co by sportovní ředitel bojoval Luděk Mikloško s rakovinou.
2: Já jsem měl první nějaký rakovinový nádor, jsem měl vlastně na stehně, který se vyoperoval, řekli mi, že je všechno v pořádku. Chodil jsem co 3 měsíce jakoby na kontrolu, prakticky mi udělali akorát sono vždycky toho stehna, ale nikdy mi neudělali sono břicha. Mezitím mi vyrostl ve spodní části v pánvi obrovský nádor ve velikosti asi házenkářského míče.
0: Říkal v lednu roku 2025 v rozhovoru s Radiožurnálem Luděk Mikloško. Nádor vyoperovat nešel, naopak se v břiše objevily jiné. Další léčení radioterapií pak odmítl. Luděk Mikloško chtěl být s blízkými a pracovat pro Baník. David Procházka, Radiožurnál.

0: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slangovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:45.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Dobré ráno v 5 hodin. Jana Utendorská, zprávy.
1: Prezident jednal s premiérem hlavně o zahraničních tématech. Další termín společné schůzky nemají. Alianční stíhačky sestřelili dron v Litvě. Česká volejbalová reprezentace vyhrála i třetí zápas na mistrovství Evropy. Slovensko porazila 3-0 na sety. A bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Hlavním tématem byla zahraniční politika. Naposledy se potkali na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Předtím předseda vlády schůzky odmítal.
3: Napjaté vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií se v červenci vyostřily summitem NATO. Teď se oba státníci shodli, že je koordinace důležitá. Podle premiéra Babiše se budou scházet podle potřeby.
4: Určitě se uvidíme na Bezpečnostní radě státu, tam bude v říjnu.
3: Prezident taky představil premiérovi body svého projevu, se kterým odletí na valné shromáždění OSN do New Yorku, říká mluvčí Pavla Vít Kolář.
5: Vycházejí z tezí zaslaných ministerstvem zahraničních věcí a z dlouhodobé koncepce české zahraniční politiky.
3: Do New Yorku poletí i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. I on byl na jednání pozvaný. Premiér ale řekl, že by se měl šéf diplomacie sejít s prezidentem sám. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Dnes prezident Pavel přijme na Pražském hradě ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO a šéfa rezortu obrany Jaromíra Zunu za SPD. Jednat budou o jmenování nových generálů. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně. Poprvé u příležitosti dne vítězství 8. května a podruhé v rámci výročí vzniku Československa, tedy 28. října. Stíhačky NATO sestřelili v noci dron v litevském vzdušném prostoru, potvrdil to prezident země Gitanas Nauséda. Původ bezpilotního letounu ale zatím není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady píše, že do Litvy pravděpodobně vletěl z Běloruska. Stíhačka ho pak zneškodnila na jihu země nedaleko druhého největšího města Kaunasu. Podobné případy jsou v poslední době časté. Řeší je i další země v Pobaltí, nebo taky Rumunsko a Moldavsko. Výuka nového studijního programu Radiologický asistent dnes začíná na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Do tříletého bakalářského programu, který propojuje zdravotnictví a moderní technologie, se letos přihlásilo 48 studentů. Pokračuje mluvčí Zlínské univerzity Petra Svěráková.
6: Studenti se budou učit pracovat s přístroji pro rentgen, magnetickou rezonanci nebo nukleární medicínu. Jako absolventi pak najdou uplatnění v nemocnicích, diagnostických centrech i dalších zdravotnických zařízeních.
2: Sport.
1: Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Slovensko 3-0 na sety, zajistili si tak s předstihem postup do osmifinále. V utkání se Slováky patřil mezi nejlepší hráče Univerzál Patrik Indra, který doléčuje bolevá záda.
7: Ještě by to mohlo být trošku lepší, ale už jsem aspoň schopný hrát a jsem za to rád. Jsme si řekli s trenérama nějaké věci, kterých bychom se chtěli vyvarovat, hlavně těch malých výpadků v jednotlivých setech. My jsme hráli víceméně bez chyb, tlačili jsme druhý a třetí set plně v naší režii, Slováky jsme k ničemu nepustili.
1: Už s jistotou postupu Češi dnes v 21 hodin nastoupí proti domácím Italům. Zítra je v posledním skupinovém utkání, čekají Slovenci. A fotbalisté Sparty jsou v Arménii. Zítra je tam čeká v 18 hodin a 45 minut vstup do hlavní fáze Evropské ligy proti týmu Ararat Arménia. S latenskými necestovali kromě dlouhodobě zraněných hráčů také vykartovaný Ševínský a Hoover, který řeší lehké zdravotní potíže.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na dálnici D1 na Novojičínsku a silnici 35 u Litomyšle. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy u sjezdu na Odry stojí nákladní auto kilometr 320. Původně to bylo vozidlo s poruchou, podle policie se v místě srazila dvě nákladní auta. Na kamerách vidíme, že vše je na krajnici a místo plynule průjezdné. Komplikace, taky zdržení, čekejte na silnici 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle. Mezi obcemi Řídky a Tržek zasahují u nehody dodávky záchranáři. A tvoří se tam, vypadá to, že hlavně je směr Litomyšl, Kolona. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za Chlumcem nad Cidlinou nepřihlédněte odstavené osobní auto. 63. kilometr stojí vpravo u svodidel, zatím jen na blikačích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty dnes vystoupí na 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál, u mikrofonu je Petr Král.
0: A první zprávy ranního radiožurnálu, Jana Utendorfská. 6 minut po páté, začínáte s námi další den a dobře děláte, poněkud mlžný. Dobré ráno.

0: pasí, že tém. Upravit vlastní pozemek se strání bagrem tak, že z ní hlína napadá do nedalekého potoka, je samozřejmě chyba. Nějak tak začal upravovat bagrem svoji parcelu v Křižanech pod Ještěckým hřbetem její majitel, a to bez patřičných povolení.
1: 150 let starý stromek bez povolení pokáceli, to je zničili potok, jo, to je zase zavalený. A jak se udělá prostě zával, tak to mám na zahradě.
2: Říká obyvatel Rostislav Oliva. Zásah do krajiny znepokojil celou řadu sousedů, kteří se obávají, že by zahrazení potoka mohlo způsobit záplavy nebo nebezpečný sesuv půdy. Pokračuje oznamovatel Jiří Sobotka, který má pozemek hned pod ním.
3: Bylo mi od něj řečený, že má přírodu rád, že v podstatě si tady postaví jenom na úpatí nějaký malinký srubík a chce tady jezdit za klidem a za přírodou.
2: Lidem z obce také vadí, že slovenský podnikatel na pozemku dělá, co chce, bez povolení. Navíc v chráněném území přírodního parku Ještěd.
3: I když věděl, že nesmí stavět, že když s ním mluvil starosta obce, že nesmí pokračovat ve stavbě, že to vlastně nemají žádný povolení, že nemají ani požádaný o stavební povolení, tak v podstatě řekl, že ho to nezajímá, jo, a jel dál.
2: Nezávislý starosta Křižan Václav Honzejk mi řekl, že majitel pozemku Stanislav Vavrek dostal od obce povolení pouze na vykácení náletových dřevin a vytrhání pařezů. To mi ostatně potvrdil i majitel Stanislav Vavrek.
4: Dobrý den, pane Vavreku, Tománková, Český rozhlas.
2: Co se tady staví?
5: Dobrý den, nestaví se to žádná stavba, děkujem.
4: Nic se tady nestaví.
5: Ne, ani se nebude stavět, jenom terénní úpravy.
4: A je pravda, že na ty terénní úpravy nemáte stavební povolení?
5: Ano, to je pravda.
2: Podle rozhodnutí povodí Ohře musí Stanislav Vavrek půdu uvést do původního stavu. Při šetření byla na místě také Štěpánka Hanzlíková ze stavebního úřadu v Osečné. Rozuřeným obyvatelům slíbila, že se věcí úřad bude zabývat. Z Křižan Johana Tománková.

0: Je 4:15. Některé obce ze Zlínského kraje budou kvůli akceleračním zónám žalovat stát. Radiožurnálu to řekli starostové více než 10 obcí, kterých se zóny týkají. Podle nich zóny pro rychlejší stavbu větrných a solárních elektráren stát vybral bez komunikace se samosprávami. Podle vlády ale obce dál zůstávají účastníky případného stavebního řízení. Ve Francii dnes budou demonstrovat tisíce policistů za lepší pracovní podmínky anebo zvýšení platů. Stěžují si také na nízký rizikový příplatek. Vadí jim například i to, že se platy zvýšily pro komisaře, ale pro řadové policisty zůstávají stejné. Hlavní protest plánují předpolednem centru Paříže.
1: Úterní ráno je jasné nebo skoro jasné, na některých místech ještě můžou doznívat přeháňky, pozor na mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty jsou zatím poměrně nízké, pohybují se mezi 12 až 8 stupni Celsia, v údolích ale můžou klesat až k 5 stupňům. Teď ráno se vám tak bude hodit bunda nebo svetr. Během dne bude obloha skoro jasná nebo polojasná a nejvyšší denní teploty vystoupají na 19 až 24 stupňů Celsia. Na horách se udrží po celý den okolo 16 stupňů Celsia. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Dneska Kateřina Siňáková si po triumfu v ženské čtyře na US Open vrátila do Česka, napsala také vzkaz do knihy v síni slávy na Štvanici, kde ji také přivítal bývalý úspěšný kapitán Fed Cupového týmu a nastupující předseda Českého tenisového svazu Petr Pála. I u toho jsme byli, píšeme o tom na servu i rozhlas.cz. A budeme také u dalšího zápasu. Čeští tenisté si poprvé zatrénovali v pražské O2 aréně, a to před víkendovým duelem se Spojenými státy o postup do finále skupiny Davis Cupu. Ze současné sestavy si na slavné místě zahrál Davis Cupové utkání pouze kapitán Tomáš Berdych před 13 lety.
1: Takže šťastná 13 určitě, ale tak zase pojďme nežít jenom z historie. Já myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu.
2: Otáčí Tomáš Berdych pozornost k aktuálnímu duelu s Američany a k těm dřívějším památným zápasům se tak vrací spíše současní tenisté v týmu.
3: Ono už je to taky nějaký ten pátek, co se tady naposledy hrálo, takže jsme všichni spíš byli malí děcka, co se na to koukali v televizi.
2: Říká Jiří Lehečka, touha zahrát si v O2 aréně před domácími diváky byla velká a prioritou opor byl antukový povrch.
3: Pro nás to byla varianta číslo jedna. Já i Kuba Menšík jsme se jednohlasně shodli na tom, že antuku v O2 aréně chceme, ale bohužel nám bylo řečeno, že z organizátorských důvodů to nebude možný, což ještě vlastně nikde nezaznělo.
2: Takže stáli Jiří Lehečka, Jakub Menšík a další před novou volbou, jestli O2 aréna s tvrdým povrchem, nebo antuka v hale na jiném místě v republice. A u tenistů vyhrála největší hala v Česku.
3: To rozhodnutí potom bylo naprosto jasný. Pro nás prostě priorita byla zahrát si v O2 aréně.
2: A své o tom ví také Kateřina Siňáková, která byla zatím posledního Fed Cupového titulu v roce 2018. Ve finále s Američankami právě v O2 aréně tenkrát vyhrála oba své singlové zápasy, včetně toho rozhodujícího.
4: Nejlepší zážitek v mém životě. Ta atmosféra, kterou jsem zažila, jsem hrozně moc vděčná, takže bych jim popřála, ať si to užijou a ať nasávají tu atmosféru, lidi budou na jejich straně. Doufám, že pak to tomu publiku vrátí, že se jim to povede vyhrát.
2: Kateřina Siňáková se bude tou dobou v Číně připravovat na utkání ženské týmové soutěže. České tenistky totiž čeká příští týden finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: máme Radiožurnál. Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za snímek Volklor. Blahopřejeme a třeba přibere ještě další soška. Co nás čeká dál? Aktuální zprávy, počasí, zelená vlna a také návrat čápů do Velké Británie. Nežili tam přes 600 let a jsou tam.
1: Host Radiožurnálu. Po extrémně suchém létě se v hostu Radiožurnálu vydáme pod hladinu Lipna. Tam totiž leží vesnice, o které Jan Štifter napsal svůj nový román Vltavice. Proč ho toto už neexistující místo odmala tak lákalo? A jaké příběhy skrývají velké dějiny vzniku Vltavské kaskády? Jan Štifter bude hostem Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
2: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál půl šesté. A teď zprávy a Jana Utenzorská.
4: Koaliční rada bude o návrhu státního rozpočtu znovu jednat ve čtvrtek. Včerejší schůzka vládních špiček konečnou schodu nepřinesla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se ale koaliční strany blíží dohodě. Vládní motoristé a SPD kritizují navržený schodek 389 miliard korun, který předložila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní je možné deficit snížit maximálně o jednotky miliard. Podle Okamury koalice k úsporám směřuje a jedná i o škrtech pro rok 2028. Nezačínají platit další 50% americká cla na zboží z Kanady. Týkají se například matrací, motorových člunů nebo golfových vozíků. Washington a Ottawa jsou v současné době ve vyhrocené obchodní válce. Spor se promítá i do chování spotřebitelů. Například Kanaďané výrazně omezili cesty do USA a začali bojkotovat americké výrobky. Ukrajinský parlament by dnes měl projednat odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Včera už ho kvůli korupční kauze s krytím podvodných call center odvolal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. S tím souhlasilo i vedení vládní strany Služební klidu. Hlasování v ukrajinském parlamentu proto bude zřejmě jen formalitou. Kravčenko podle ukrajinských médií odcestoval ze země. Oficiálně je na služební cestě v Litvě. A korunovační klenoty na Pražském hradě si ode dneška můžou prohlédnout školáci. Symboly české státnosti vynesli včera odpoledne z korunní komory v chrámu svatého Víta zástupci státu, města a církve. Teď jsou vystavené ve Vladislavském sále. Veřejnost si klenoty bude moct prohlédnout od soboty až do 28. září.
3: Sport.
4: Z nominace amerických tenistů vypadly před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu v Česku desátý hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Souboj Česko-Spojené státy se bude odehrávat tento pátek a sobotu v Praze. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D1 u Oder a na trase Chomutov Most. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Bělotín se na kilometru 320 srazila dvě nákladní auta. Jsou v odstavném pruhu, místo je označené, některá auta vybočují. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou stojí auto, je na 63,5 kilometru v odstavném pruhu. Na silnici 13 z Chomutova do Mostu za sjezdem na Vysokou Pec máme hlášenou nehodu, na vozovce jsou trosky, čekejte omezený průjezd. A na mnoha místech se jede v mlze, nezapomínejte na mlhovky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: A já zopakuji varování, pokud se už vydáváte na silnice, buďte obezřetní, můžou se objevovat mlhy nebo nízká oblačnost a teploty se zatím pohybují do 12 stupňů Celsia. Například v Jihlavě je teď 7 stupňů Celsia, ve Zlíně je polojasno a 9 stupňů Celsia, no a třeba v Plzni je 8 stupňů. Během dne si ale užijeme skoro jasné až polojasné oblohy s denními maximy do 24 stupňů Celsia. Zítra bude ještě tepleji, naměříme až 26 stupňů Celsia. Během dne se ale od severozápadu začnou objevovat mraky a dešťové přehánky, na některých místech i bouřky a začne se ochlazovat. Ve čtvrtek naměříme během dne 20 stupňů Celsia a bude deštivo. To byly zprávy. A vy posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a s ním i Petra Krále. Tak hezké ráno.
0: Dobré ráno. 5.34 to je čas v ranním Radiožurnálu. Za chvíli o umělé inteligenci. Ta už, jak víme, umí lecos a mnohé se ještě naučí. Nově se třeba pokouší slyšet drony. Reportáž přidáme.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 538. Před dronovým útokem by nás mohly varovat automatické uši. Právě zvuk je totiž podle odborníků slabé místo bezpilotních letounů. Na systému, který by drony uslyšela, to i v horších podmínkách, pracují teď také čeští vývojáři.
1: Takové zvuky nechcete, abyste slyšeli, že vám to letí nad hlavou, to je přahý dron.
2: Předvádí Pavel Konečný ze společnosti Neuron Soundware, která se zabývá strojovým zpracováním zvuku. V současnosti zkouší, jak přesně dokážou odhalit letící drony.
1: Bylo slyšet, jak ten dron vlastně předí kolegům nad hlavou. Tady ta modrá tečka na obrazovce ukazuje, kde algoritmus si myslí, že ten dron je.
2: Malé nízkoletící drony nejsou vidět na radaru a špatně se zaměřují i dalekohledem. Jejich motory ale podle odborníků vždy budou vydávat nějaký zvuk. Přístroje schopné slyšet drony proto vyvíjí nebo už i nabízí řada firem po celé Evropě, říká odborník na zpracování zvuku z Fakulty elektrotechnické ČVUT Jan Holub.
3: Třeba Rheinmetall, německá sběračská firma.
2: Umělá inteligence se dokáže ve směsici zvuků soustředit na jeden z nich, podobně jako to děláme my lidé.
3: Na nějaké akci, kde hovoří spousta lidí, dokážeme se zaměřit třeba na jednoho vzdáleného mluvčího. To neznamená, že by ten člověk mluvil hlasitěji.
2: Přesto se ale v hluku můžeme přeslechnout a stává se to i systému na rozpoznávání zvuku. Pro odhalování dronů je proto lepší mít víc uší na různých místech.
3: Na Ukrajině podél fronty systém jednoduchých jednomikrofonních čidel řádově desítek tisíc, tak už je vidět na té mapě, že něco letí.
2: Zkušenostmi z Ukrajiny a také pobaltských států se inspiroval i Pavel Konečný. V našich podmínkách by se podle něj hodilo mít protidronové umělé uši, například na elektrických rozvodnách. Martin Srb, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, no a před informačním servisem ještě stihneme volejbal, a to protože česká volejbalová reprezentace už si zajistila třetí výhrou na turnaji nad Slovenskem Hladce 3-0 na sety. Dva zápasy před koncem skupinové fáze, postup do osmifinále. Byli jsme u toho s našimi reportéry a tak můžeme také zodpovědně říct, že vůbec k nejlepším hráčům zápasu patřil smečař Lukáš Vašina.
1: Samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme si ten postup do osmifinále zařídili už tady v zápase se Slovenskem, protože zatím ty zápasy od nás byly hrozně kostrbatý.
2: Kostrbatý výkon proti Slovensku to rozhodně nebyl. Český tým obránil všechny soupeřovy útočníky. Trenér Jiří Novák, a nemá to často ve zvyku, vysekl hráčům poklonu za výkon i za to, že nepřipustili návrat soupeře do zápasu, jako se to stalo v minulých dvou utkání.
3: Zápas byl komplexní a vždycky samozřejmě hrajete to, co vám soupeř dovolí. My jsme Slovákům toho moc nedovolili a jsem cítil, že to nastavení je takový, že ty kluci už se z toho poučili a šlapali do toho.
2: Teď mají hráči v českých dresech před sebou velký zápas v Modeně s domácí Itálií. Univerzál Patrik Indra už se nemůže dočkat první výměny.
4: Je to splněný sen nás všech, hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující. My se budeme snažit hrát náš volejbal a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to dáme užít, prostě půjdeme za vítězství.
2: Zápas Palapaniny začne 5 minut po 21. hodině. Radiožurnál o něm bude informovat ve zpravodajských vstupech. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 3:15. Právě dnes budou europoslanci hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS 2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství tzv. Rezervních povolenek. Lidé se díky tomu mají vyhnout prudkému zdražování. Zastupitelé městské části Prahy 1 dnes budou řešit omezení hluku z lodí na Vltavě. Minulý rok si v referendu na hlasitou hudbu stěžovalo 70% místních. Chtějí proto, aby v historickém centru hlavního města platilo pro hudební produkci omezení. Kvůli hluku by provozovatelé lodí mohli dostávat výpovědi z přístavišť.
5: Chodec na Českokrumlovsku a nehoda na D1 u Oder. Na silnici 39 z Černé v Pošumaví do Českého Krumlova z Bystřete za Hořicemi. Před obcí Kladenské Rovné hlásíte chodce, jde po směru jízdy.
6: Skoro jsem ho, který nemá vůbec žádný reflexní prvky ani světlo, vůbec nic, je tam pod mě. Skoro jsem ho přehlíd. Bylo to jen tak, že se...

0: Teploty do 24 stupňů Celsia, na horách se po celý den udrží okolo 16 stupňů. Teď ráno jsou ještě teploty nízké, pohybují se do 12 stupňů Celsia. Na místech, kde byla jasná obloha, klesají nízko. Třeba v Liberci je 6 stupňů Celsia. Tak hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 5.50. U nás se říká, jak známo, že děti nosí čáp. V Británii to ale neplatí. Když chce někdo potomka, tak tam si ho musí najít pod angrštovým keřem. Přesto čápy jsou v Británii populární a čáp bílý se tam vrací. Pták, kterého u nás důvěrně známe, nežil v Anglii 600 let a poslední známé hnízdící čápy zaznamenali na střeše katedrály v Edinburghu v roce 1416. Před 10 lety začali ochránci přírody čápy bílé do britské krajiny vracet. No a letos v říjnu začne žít hned několik párů i na předměstí Londýna.
1: Vůbec první čápy vypustili ochranáři v Sussexu v roce 2016. Dnes jich tam žije několik desítek a co je hlavní, začali se rozmnožovat.
2: Vidíte tuto značku? Dál se nesmí. Proč? Vidíte tamhle ten strom? Na něm hnízdí čápy. V hnízdě mají nejméně 3 mladé, je to úžasné. 600 let tady čápy nežijí a teď jsou zpět ve Spojeném království. Jsou to krásní velcí ptáci.
1: Rozplýval se na jaře biolog Nick Mitchell.
3: V 16. století, kdy bylo v Anglii mnoho mokřadů, žili čápy i zde,
1: uvedl biolog David Hutchings. Za to, že volně žijící čápy z Británie zmizely, mohlo nejen vysušení krajiny, ale i nadměrný lov. Pro maso i pro zábavu. Čápy teď míří do Británie z Polska. Jedná se o ptáky, kteří často vinou zranění nemohou létat.
4: Vše pro nás organizuje Varšavská zoo. Ta shromažďuje čápy z řady záchranných stanic po celém Polsku. Jen za poslední 3 roky nám dali 186 ptáků. My jim dáme nový život.
1: Vysvětlil biolog Jamie Craig. Letos v říjnu poputuje 6 čápů bílých na předměstí Londýna. Pro začátek budou žít v obřích

0: S vámi Radiožurnál, krátce před šestou. Korunovační klenoty se opět celé krásně ukazují. Pozveme vás na výstavu, ta začíná, stejně tak začíná také nová sezóna hokejové Tip Sport Extraligy. Je na tu pozvánka v ranním Radiožurnálu po 6. hodině, tak buďte s námi.
1: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
2: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
3: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
4: Někomu ulítla matrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
1: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
5: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na 400 jinou lidí. A je tady fakt mnoha.
3: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu Radiožurnálu.
1: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Tady je Radiožurnál v 6 hodin. Zprávy s Janou Tendorskou.
6: Americký nejvyšší soud zablokoval pokus změnit pravidla pro korespondenční volbu. 10 obcí Zlínského kraje chce žalovat stát kvůli akceleračním zónám. Čeští volejbalisté porazili Slovensko a zajistili si postup do osmifinále mistrovství Evropy. Nehoda zpomalila provoz na silnici 13 u Jirkova ve směru do Mostu. A bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Nejvyšší soud Spojených států zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa. Nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Podle nařízení, o které americký prezident na poslední chvíli usiloval, měla pošta nově začít kontrolovat seznamy voličů a teprve poté jim posílat hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami sebou přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám.
7: Nejvyšší soud rozhodl většinou 7 členů proti 2, kteří byli proti. Jeho rozhodnutí je další sérii nedávných právních zvratů, kterými se Bílý dům snaží zavést nová pravidla do volebního hlasování. Případ vynesl na světlo bývalý zaměstnanec pošty, který se stal informátorem a popsal zbrklé zavádění nových pravidel na poštách. V případě chyb a omylů by už ale nebyl čas na nápravu. V některých státech totiž začíná předběžné hlasování už za 3 dny a volební lístky jsou tak už na cestě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Radiožurnál to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionu. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody Zdounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
8: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavené území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
6: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Slovenská webová stránka Novatours nabízela falešné zájezdy. Neužívala k tomu jméno Brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž nemá nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V tuto chvíli už je stránka mimo provoz. Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za film Folklor. Experimentální videoesej absolventky pražské FAMU zkoumá proměnu českého folkloru v éře sociálních sítí.
9: Film podle režisérky Viktorie Štěpánové Porotu zaujal hlavně svojí lokálností, jak řekla už v srpnu při vyhlášení ceny.
10: To je něco takového lokálního a možná až roztomilýho jakoby vůči té Americe, která tu kulturu asi nemá, tak se jako my tady v Evropě takový ty malinký jako tradice.
11: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic, protože folklor...
9: Snímkem provází postava jménem Vivi. Fiktivní influencerka formou vlogů a slovníkem generace Z folklorem provází. Čeští tvůrci si studentského Oscara odnesli v minulosti už několikrát. Držitelem je taky režisér Jan Svěrák. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
12: Sport.
13: Vítězstvím 3-0 na sety nad Slovenskem si čeští volejbalisté zajistili postup do osmifinále mistrovství Evropy, a to už dvě utkání před koncem skupinové fáze. Smečař Lukáš Vašina měl radost, že se v zápase se Slováky tým vyhnul výkonnostním propadům.
14: Samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme si ten postup do osmifinále zařídili už tady v zápase se Slovenskem, protože zatím ty zápasy od nás byly hrozně kostrbatý. Vůbec jsme si nepřipomínali nic takového, vůbec jsme si nepřipouštěli, že by se to mohlo stát znova. Řekli jsme si, že ještě ten zápas není hotový, ale vůbec jsme si nepřipomínali ty chyby, které vlastně přišly v těch předchozích zápasech.
13: Dnes čeká český tým utkání s domácími Italy od 21 hodin, ve středu pak nastoupí proti Slovincům.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D1 u Oder a na silnici 13 u Jirkova. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Bělotín na kilometru 320 odklízejí následky srážky nákladního auta s osobním, blokují odstavný pruh, ovšem pohybují se kolem řidiči, vybočuje se. Na D1 z Vyškova do Brna houstne provoz za sjezdem na Slavkov. Pomaleji se jede mezi kilometry 210,5 a 204, je to na více než 10 minut. Na silnici 13 z Chomutova do Mostu za sjezdem na Vysokou Pec řeší nehodu, srazila se dvě osobní auta a autobus. Na 60,5 kilometru blokují pravý pruh. Je tam krátká kolona. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové popojíždí dvoukilometrová kolona před Hrušovou, co brzdí provoz, poví náš zpravodaj.
15: Na výjezdu z Hrušový tak jsou dva přechody a u nich tak jsou vyfrézovaný dva mobilníky, ať už v jednom nebo v druhém směru, a vlastně kvůli ním se dělají celý ty fronty.
9: Na silnici 38 na průjezdu kolem Jihlavy směrem k dálnici D1 za mostem přes Jihlavu u sjezdu na centrum opatrně srazila se dvě auta, zpomaluje se v zatáčce. A na silnici 43 ze Svitav do Brna houstne provoz před Lipůvkou, zpomalíte v Lažanech, zdržení 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude skoro jasno až polojasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 19 až 24 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál. Je s vámi Petr Král.
0: 6.06, dobré ráno. Byl to tradiční rituál. Odemknout dveře korunní komory, vyzvednout klenoty a přenést je do Vladislavského sálu. Jejich výstava začíná právě dnes. Pozveme vás na ní.

0: 9 minut po 6. a radiožurnál Korunní klenoty, tak ty jsou většinu roku ukryté za dveřmi korunní komory ve svatovítské katedrále. A včera korunovační klenoty zástupci státu Prahy a katolické církve slavnostně vyzvedli. No a ode dneška budou vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu na výstavě, která připomíná 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského.
1: Sedm klíčníků jeden po druhém odemkli svými unikátními klíči malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách odtamtud vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko.
2: České země těch den, kdy vystavujeme korunovační klenoty, symbol naší státnosti a duchovních kořenů, prosíme za naši vlast.
1: Pražský arcibiskup pak pronesl před klenoty krátkou modlitbu a následoval společný zpěv svatovítského chorálu. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová.

0: Dobré ráno, ve 6:45. Ministři spravedlnosti Roným Tejc za hnutí ANO a šéf obrany Jaromír Zuna za SPD se dnes sejdou s prezidentem Petrem Pavlem. Společně pak proberou kandidáty ke jmenování do generálské hodnosti. Prezident jmenuje vojáky a příslušníky bezpečnostních sborů pravidelně dvakrát ročně, a to 8. května a 28. října. Ukrajinský parlament by dnes měl projednat odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Včera ho už kvůli korupční kauze s krytím podvodných call center odvolal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kravčenko podle ukrajinských médií odcestoval ze země, oficiálně je na služební cestě v Litvě.
1: Kolony na D1 u Holubic a Hvězdonic. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov raní kolona z kilometru 211 ke sjezdu na Svitavy teď na 10 minut. Na D1 z Prahy směrem, z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Chocerady na 27. kilometru se v mlze dojíždí do kolony kvůli zúžení na Šmejkalce. Zdržení pouze krátké. Na silnici 43 ze Svitav do Brna zpomalíte za Závistí do Lipůvky, je to na 20 minut a fronta se protahuje. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové za obcí Řídký budete popojíždět. Před Hrušovou je vyfrézovaná vozovka, zdržíte se 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Pokud se chystáte na houby, stále platí, že jsou pro jejich sběr ideální podmínky. Podle mapy Českého hydrometeorologického ústavu největší šanci na plné košíky mají houbaři stále v Čechách. Půda je totiž prosycená deštěm a růstu přeje i poměrně teplé počasí. Navíc dnes nebude pršet. Ranní teploty se pohybují mezi 8 až 12 stupni Celsia, ty denní vystoupají k 19 až 24 stupňům a obloha bude jasná až skoro jasná. Tak hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 6.20. Doslova každé školní ráno teď zkouší rodiče žáků tří škol v Ostrčilově ulici v Ostravě, konkrétně v centru města, vyřešit jednu úlohu, která ale dost možná řešení nemá. Tedy jak se mají v jeden čas vejít do ulice všechna auta, která školáky přiváží. Tento týden proto policisté ulici na zkoušku uzavřeli úplně a děti tak chodí do školy pěšky. Když se to osvědčí, tak by to takhle mohlo zůstat platit už úplně na pořád.
1: Tady ta situace obvykle vypadá tak, že tady spousta aut, které se míjejí a mezi tím pobíhají děti.
2: Učitelka Hana Ondrušková popisuje typický ranní výjev. Za pravdu jí dává otec dvou žákyň Dušan Dudešek.
3: 7.40 se tady už nejde zastavit, no, ten provoz je tady nebezpečný.
2: Dnes přišel s dcerami pěšky. Auta policisté zastavují už na začátku ulice a tak se lépe cítí i třetíáci Honza, Martin a Dean.
4: Za chvíli budu jezdit možná sám.
5: Já jsem dneska přijel na koloběžce,
6: pěšky a sám.
2: Na jedné ulici jsou kromě běžné základky i dvě mezinárodní školy. Ředitel jedné z nich, Brad Gray, doufá, že ranní zácpy konečně skončí.
7: 20 let, co existuje naše Ostrava International School, je to boj. Každé ráno milion aut.
2: Je krátce po 8 a na Ostrčilovu ulici se vracejí auta. Dali si jen půlhodinovou přestávku. Podle průzkumu městské architektonické kanceláře MAPA chodí 44% dětí pěšky a 27% přijíždí autem s rodiči.
8: Těch vozidel jsme napočítali 140, které sem výjíždějí. To není možná až tak velké číslo. Nicméně vozidla zastavují tam, kde by neměla, takže řidiči různě parkují v křižovatce na přechodech.
2: Podle dopravního specialisty Josefa Laži kancelář MAPA testovací týden znovu vyhodnotí se školami, rodiči i rezidenty. Pak společně s obvodem zváží, která opatření zavést natrvalo. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: SOS Buckingham a ranní radiožurnál Karlovy Vary a Třinec. Tak takhle dnes večer začne Tip Sport Extraligy lední hokeje, ve které se letos blízkne hned několik nových zvučných men. Uslyšíte o nich další půl hodině. Stejně jako o české režisérce, která si převzala stříbrného studentského Oscara za film Folklor.
1: Seriál radiožurnálu.
2: 6 let sleduje radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto jste rozhodli pro adopci.
3: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
4: Ano.
3: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
5: Ano, je to jedno.
2: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
5: Tak jsem se rozbrečela, posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
4: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
2: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
5: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
3: A co s rodiči nejraději děláš?
6: Rád vařím.
3: Vaříš? A máš rád třeba auta, vlaky?
6: Auta.
3: A baví tě to ve školce?
6: Jo.
2: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
7: Dnes večer v České televizi.
8: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
0: Radiožurnál, 6:30. Zprávy s Janou Tendorskou.
9: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se budou dál potkávat nad některými tématy. Na podvečerní schůzce se shodli, že je důležitá koordinace například v otázkách zahraniční politiky. Mluvili například ale i o novele stavebního zákona a znovu zavedení EET. Tyto návrhy má teď prezident posoudit. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství takzvaných rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování. Ve Francii budou demonstrovat tisíce policistů, a to za lepší pracovní podmínky nebo zvýšení platů. Stěžují si taky na nízký rizikový příplatek. Hlavní protest plánují předpolednem v centru Paříže. Reagují tak na neúspěšné jednání s ministrem vnitra Lauranem Nunezem ze začátku září. A zemřel americký módní návrhář Bob Mackie, bylo mu 87 let. Na sociálních sítích o tom informovala jeho rodina. Mackie proslul výraznými kostýmy, které tvořil například pro zpěvačku Cher nebo britského hudebníka Eltona Johna. Za svou práci byl 3x nominovaný na Oscara a na vítězství proměnil 9 z více než 30 nominací na televizní ceny Emmy. Podílel se taky na tvorbě oblečení pro panenky Barbie.
2: Sport.
9: Utkáním Karlovy Vary Třinec odstartuje nová sezona hokejové Tip Sport Extraligy. Energie a oceláři na sebe narazili také v posledním semifinále play-off, ve kterém byl úspěšnější Třinec. Ten ve finále ale následně podlehl Pardubicím. Duel mezi Karlovými Vary a Třincem začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport v 18 hodin. Na radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Holubic a na D11 u Poděbrad. Na D1 z Vyškova do Brna pojedete pomaleji od sjezdu na Slavkov z 211. kilometru za Rohlenku, je to na 10 až 15 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chocerady opatrně na 27. kilometru se v mlze dojíždí do kolony kvůli zúžení na mostě Šmejkalka, zdržíte se kolem 5 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Pečky se tvoří kolona kvůli dopravnímu omezení.
11: Před zúžením už popojíždí kolona 39. kilometru. Ovou pruzích, pak se to pravý pruh rozjede, normálně je ten protisměrný, ale pravej stojí i v průběhu toho zúžení.
10: Na silnici 43 ze Svitav do Brna zpomalíte za Milonicemi do Lipůvky, je to už na 35 minut. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové za obcí Řídký budete popojíždět před Hrušovou, je vyfrézovaná vozovka, zdržíte se 15 minut a kolona se stále prodlužuje. A v Praze v Liberecké směrem do centra před Holešovičkami řešili nehodu, kolona však už zůstala, zpomalíte teď před sjezdem na Prosek a zdržíte se přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Zítřek bude nejteplejším dnem týdne s teplotami do 26 stupňů Celsia. Obloha bude polojasná až oblačná. Odpoledne se ale začne zatahovat, přibydou mraky a začne pršet. Zataženo nebo s dešťovými přeháňkami bude i ve čtvrtek. Denní teploty budou ale o poznání nižší, maxima do 20 stupňů Celsia. Na východě okolo 15 stupňů Celsia. Dnešek bude ale bez dešťových kapek se skoro jasnou až polojasnou oblohou s denními teplotami mezi 19 až 24 stupni Celsia. Na horách po celý den naměříme okolo 16. Teď ráno pozor na mlhy nebo nízkou oblačnost, vyskytují se zhruba na třetině našeho území. Na silnicích, tak buďte obezřetní. To byly zprávy. A vy posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu i dnes s Petrem Králem. Tak hezké ráno.
0: Dobré ráno, tak už víme, jak bude a teď ještě, co bude ve Spojených státech. Americký soud tam na poslední chvíli pozastavil nové vládní pravidlo, které mělo zahraničním studentům a novinářům zkrátit platnost víc. To opatření mělo začít platit právě teď, ale platit nebude. Proč tomu tak bude, respektive nebude, probereme s naší zpravodajkou ve Washingtonu.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál Půl sedmé, 7 minut. Zahraniční studenti, vědci a novináři budou smět ve Spojených státech dál zůstávat po celou dobu studia nebo pracovního programu. Federální soud Massachusetts na poslední chvíli pozastavil změnu, která měla ode dneška jejich pobyt časově omezit. Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti totiž chtělo, aby studenti a vědci mohli dostat vízum jenom na 4 roky a novináři pouze na 240 dní. O případném prodloužení by rozhodoval potom migrační předník. Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová k tomu řekne víc. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co přesně soud rozhodl a proč to pravidlo zastavil doslova na poslední chvíli?
1: Doslova mělo začít platit před 30 minutami a zcela zásadně změnit podmínky jak pro zahraniční studenty, tak vědce i novináře. Ti směli nově smět v zemi zůstat pouze 4 roky, studenti a vědci, a zpravodajové, jako například já, jen 8 měsíců. A to všichni bez rozdílu, ať jsme z Českého rozhlasu nebo z BBC nebo třeba z Le Monde. Soudce to označil za svévolné, řekl, že úřad podle něj nespočítal dopady ani nezvážil šetrnější alternativy a zatím zablokoval, ještě se o tom celkovém rozhodnutí ale bude jednat.
0: My jsme říkali, že pravidlo se mělo dotknout studentů, výzkumníků a novinářů. Co konkrétně by se tedy pro ně změnilo?
1: Oni by po 4 letech studenti a vědci museli žádat o prodloužení, o kterém by rozhodoval úředník zcela podle vlastního uvážení a bez možnosti se odvolat. A dost možná by do Spojených států ani nejeli studovat, protože třeba doktoranti potřebují zůstat v zemi 6 let. Nejtvrději by to dopadlo ale na nás, na zahraniční novináře, protože nám by nově platila víza pouze 240 dní, což podle kritiků nestačí ani na to se v zemi pořádně zorientovat, a poté bychom museli žádat o prodloužení a nemít jistotu, že je dostaneme.
0: No a jak velké pochybení soud vládě vytkl?
1: Soud řekl, že vláda vlastně ničím pořádně tu svoji žádost nepodložila, že novináře vystavuje odplatě, protože když nebudou reportovat o americké vládě hezky, tak je může bez možnosti odvolání vyhodit ze země, že u novinářů tím pádem hrozí, že podstoupí sebecenzuru, že se budou vyhýbat kontroverzním tématům, aby lidově řečeno nenaštvali vládu, a že by podle průzkumu kvůli novým pravidlům ke studiu nenastoupilo až polovina současných zahraničních studentů, protože oni nemají jistotu, že by směli dokončit studium, které se musí za plné velké peníze platit.
0: Proč tedy americký federální soud v Massachusetts na poslední chvíli zastavil nové vládní pravidlo, které mělo zkrátit platnost víz, vysvětlila z Washingtonu Jana Ciglerová. Díky za to. Naslyšenou.
1: Hezké ráno.

0: Tak ať je v takové pohodě i celý den. 6.43 hraní Radiožurnál. Zápasem Karlových Varů s Třincem dnes večer začne hokejová Tyf Sport Extraliga. Do ní se vrací velká jména, tak například za mistrovské Pardubice bude hrát vítěz NHL Tomáš Nosek. No a Kladno, tak to zase povede kouč mistrů světa z Prahy, Radim Rulík.
1: Bude strašně náročná, bude vyrovnaná. Ještě máme nějaký hráče v Evropě anebo v zámoří, který varianta, že se vrátí do extraligy. Ještě to má někam vystoupat, ale už v tuhle chvíli je to jakoby na špičkový úrovni.
2: Do extraligy se z týmu světových šampionů nevrací jen kouč Rulík, ale i několik hráčů. Do Pardubic přišli David Tomášek s Matějem Stránským, do Třince Daniel Voženílek, do Litvínova David Kempf a nakladno Michal Kempný. V týmu pardubického Dynama zůstává 40-letý reprezentační kapitán Roman Červenka.
3: Ukázal, jak ta extraliga byla vyrovnaná tím, že se ty kluci vracejí další a další, tak bude samozřejmě vyrovnaná znova a bude kvalitní.
2: Na mistrovský titul čeká už 19 let pražská Sparta. Ta přivedla například Matěje Blimla se zkušenostmi z NHL a taky trenéra Patrika Augustu. Kouče, který dovedl reprezentační dvacítku během 3 sezon ke stříbrné a 2 bronzovým medailím z juniorského mistrovství světa. O návratu extraligového titulu na Spartu ale Augusta zatím nepřemýšlí.
4: Pro mě to není téma v tuhle chvíli. Máme pořád září a téma je každodenní práce a přibližovat se k tomu dubnu, kdy potom to třeba to téma může být.
2: I v nadcházející extraligové sezóně vám bude digitální stanice Radiožurnál Sport pravidelně nabízet přímé přenosy. Můžete poslouchat pořad s mikrofonem za hokejem a jednotlivě a bez přerušení naladíte každé utkání třeba v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu i rozhlas.cz. Kristián Šveda, Radiožurnál.
5: Jsme tam, kde se něco děje.
6: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
5: Aktuality v regionech po celé zemi.
6: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
5: Hlavní zprávy Radiožurnálu.
6: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
5: Denně ve 12 a v 18 hodin.
6: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, je 6:45. Stíhačky NATO se střelily v noci v litevském vzdušném prostoru dron, potvrdil to prezident země Gitanas Nauseda. Původ bezpilotního letounu ale zatím není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady píše, že do Litvy pravděpodobně přiletěl z Běloruska. Stíhačka opak zneškodnila na jihu země, nedaleko druhého největšího města Kaunasu. Podvodná webová stránka Novatours se slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdu. Zneužívala k tomu jméno brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Podle něj je také možné, že se podvodníci pokusili zneužít i důvěru Slováků i Čechů. Teď už je stránka mimo provoz.
7: Kolony na D1 u Holubic a Hvězdonic. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov zpomalíte na 211,5 kilometru za Rohlenku, je to na 15 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady z 29. kilometru počítejte s kolonou, brzdí se do zastavení, naberete zpoždění kolem 10 minut kvůli omezení na mostě Šmejkalka. O kus dál mezi 22. a 21. kilometrem jsou na vozovce kusy pneumatiky. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Poděbrady z 39. kilometru hlásíte kolonu kvůli omezení na 10 minut, pravý pruh jede pomaleji. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové se popojíždí v koloně před Hrušovou, zdržíte se teď zhruba 20 minut.
8: Frézovali tam nějakou vozovku, nechali to tak přes noc, takže teď se tam jezdí přes takový 2-3 vyfrézovaný úseky a kolona je směr na Hradec až do té doliny za Řídky.
7: A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
9: Pokud už myslíte na víkend a připravujete si plány třeba na výlety, počasí bude celkem příjemné. Sobotní denní teploty do 23 stupňů C,

0: zasnout.
1: Adam Ďurica zaiskryl teď v ranním radiožurnálu, no a 17. listopadu živě také na koncertu v Praze. 10 minut před 7. hodinou režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara. Získala ho v kategorii alternativních a experimentálních snímků za film Volklor.
2: Tak, tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic, protože folklor is the new way.
1: Víc o filmu teď poví Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobré ráno, Jiří.
3: Dobré ráno. Ta experimentální video esej zkoumá, jak se proměňuje český folklor v éře sociálních sítí. Čím proto zaujala, řekla radiožurnálu režisérka Viktorie Štěpánová hned potom, co se v srpnu dozvěděla, že tu cenu získala.
4: To je jako vlastně něco tak jako lokálního a takového možná až roztomilého jako by vůči té Americe, která prostě tu kulturu asi nemá, tak jsou jako my tady v Evropě takový ty malinký jako tradice, které tady máme. Tak já si myslím, že to bylo tady ta lokálnost a folklornost ve spojení s tím online konzumním světem, no, který tam mám.
3: Volklor vznikl jako absolventský film na pražské FAMU. Ziskem studentského Oscara tak splnil taky kvalifikační podmínky pro ty velké Oscary, to konkrétně v kategorii krátký film. Jestli se ale do širší nominace 99. ročníku dostane, to budeme vědět na začátku prosince. Za týden bude mít ten snímek ještě oficiální mezinárodní premiéru na filmovém festivalu v Calgary. Nicméně letos v té stejné kategorii, jak to jako Viktorie Štěpánová, uspěla na třetím místě ještě nizozemská filmařka Nina Broers, to za snímek Where is my sex drive, a zlaté ocenění se pak odváží Lei He z Číny za svůj počin Drifting.
1: No, dodejme ještě, že to není poprvé, co porotu americké filmové akademie oslovil studentský snímek z Česka. Pojď ještě připomenout ty další.
3: Tak významný byl třeba v roce 1989 úspěch Jana Svěráka a jeho Ropáků. Dál taky v roce 2016 Marie Dvořáková, její film Kdo je kdo v mykologii. O tři kroky později to byla dost významný film Dary Kaščevové s animovaným film, tedy Dcera. A naposledy prestižní filmovou cenu ve studentské kategorii získalo duo Viktor Horák a Pavel Sýkora pro drama Krajan.
1: Česká režisérka Viktorie Štěpánová tedy převzala stříbrného studentského Oscara za film Volklor. O čem ten snímek je, tak to nám teď povyprávěl Jiří Kordík ze zahraniční redakce a přidal vzpomínky na ty další Oscarové snímky, které se z této kategorie pro Českou urodily. Díky a naslyšenou.
3: Hezké ráno.
1: No a ještě dodejme, že ty velké Oscary, tak ty budeme také hlídat a předávání se uskuteční 14. března příštího roku.

0: Po 13 letech se nejprestižnější tenisová soutěž vrací do pražské O2 arény. Čeští reprezentanti tam vyzvou hvězdný výběr Spojených států v souboji o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. Podpořte mužstvo pod vedením kapitána Tomáše Berdycha a fanděte aspoň na dálku. Davis Cup na Radiožurnálu. Pravidelné vstupy ze zápasů a rozhovory s hráči. Od pátku ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Jak vypadá doprava budoucnosti? Den chytré mobility představí moderní dopravu a chytrá řešení všem generacím. Přijďte si vyzkoušet dálkově ovládané vozy, doručovací roboty, autonomní formuly nebo robopsa. 19. září na Holešovickém výstavišti v Praze. Více informací a registrace zdarma na denchytremobility.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Je 7 hodin. Další zprávy a Jana Utendorská.
4: Americké vesmírné síly potvrdily rozmístění zbraní na oběžné dráze. V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Čeští volejbalisté mají po vítězství nad Slovenskem jistý postup do osmifinále mistrovství Evropy. Kolonu čekejte na D1 u Ostředku ve směru do Prahy. A bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze země. Podle agentury AFP to oznámily americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít k obranným i útočným účelům. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Kyjev je připravený zastavit útoky na ruskou kritickou infrastrukturu. Pochybuje ale, že Moskva je ochotná přestat útočit na ukrajinskou infrastrukturní objekty a zařízení.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu vyzval zahraniční partnery, aby zajistili, že Rusko nebude útočit na ukrajinskou energetiku a dopravu, zejména na přepravu potravin, na přístavy, sklady a další logistické objekty, nezbytné pro zajištění základních životních podmínek obyvatelstva. Včera Rusko raketami a drony zničilo dva velké sklady v Oděse, sklad s léky a distribuční centrum sítě drogérií EBA. Z Ukrajiny Martin Dore Radiožurnál.
4: Platí nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi, která začne příští týden, už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období.
6: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
4: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Odborníci jeho výskyt potvrdili v jezeře Milada v Ústeckém kraji. Pro přírodu to podle nich není dobrá zpráva. Rak červený se rychle množí, spásá vegetaci a je také přenašečem račího moru.
7: Je dlouhý až 15 cm, mívá černočervenou barvu a typickým znakem jsou výrazné trny a hrbolky na úzkých klepetech. Odborníci teď chystají větší odchytovou akci, aby zjistili, kolik jedinců v jezeře žije.
8: Budeme tam těch pastí dávat jako vyšší desítky. Chceme zjistit strukturu populace, poměr pohlaví, stáří jedinců, plus budeme dělat ještě nějaké jako noční svícení, on je to noční tvor, takže jde za světlem.
7: Říká Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny. Celkem už je tak v Česku potvrzen výskyt 4 druhů invazních raků původem ze Severní Ameriky. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
4: Americké televizní ceny Emmy ovládla hororová komedie Widow's Bay. Ze slavnostního udílení v Los Angeles si odnesla rekordních 14 sošek, včetně ceny za nejlepší komediální seriál a 3 hereckých cen. Nejlepším dramatickým seriálem se druhý rok po sobě stala série z lékařského prostředí Urgent. V kategorii minisérií zvítězil MRD St. Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku. Americké ceny Emmy jsou televizní obdobou filmových Oscarů.
0: sport.
9: Čeští volejbalisté vyhráli i třetí utkání ve skupině mistrovství Evropy. Po vítězství nad Slováky 3-0 na sety mají jistý postup do osmifinále. Večer budou hrát Češi ještě v hlavní fázi turnaje s domácími Itali. Zítra je čeká Slovinsko. Zápasem mezi Karlovými Vary a Třincem začne v 18 hodin nová sezona hokejové Tipsport Extraligy. I v tomto ročníku uslyšíte všechna utkání živě na radiožurnálu Sport. Přímé přenosy najdete taky na webu i rozhlas.cz. A fotbalový brankář Lukáš Horníček má za sebou první porážku v dresu Newcastle. Ve čtvrtém kole Premier League prohrál severoanglický tým 1-4 na stadionu Leedsu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D8 u Doksan a kolona na D1 u Rousínova. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem dejte pozor za sjezdem na Doksany. Nad 42. kilometru je v pravém pruhu pneumatika. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 214 počítejte s kolonou za Rohlenku je na 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Divišov zpomalíte teď už na 37.5. kilometru, různě pomalu se jede do zúžení na 23. kilometr, kolona je nesouvislá, celý úsek pojedete zhruba 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici houstne provoz, zpomalíte ve třech pruzích na 8. kilometru, na okruh za Ořech pojedete 25 minut, kamiony déle. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové je u Hrušové vyfrézovaná vozovka, jede se pomalu v obou směrech a z obou stran jsou fronty na více než 20 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech a poprvé výrazněji zpomalíte za sjezdem na Jesenici na 82. kilometru. Další zelená vlna nejpozději je za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude skoro jasno až polojasno ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní radiožurnál a Petr Král.
3: Dobré ráno, míří na Pražský hrad tentokrát nikoli kvůli korunovačním klenotům, ale právě tam se sešel prezident s premiérem u jednoho stolu. O čem včera jednali, probereme i my v ranním radiožurnálu.

0: Ranní radiožurnál 9 minut po 7. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se postupně vracejí ke společným schůzkám. Jak jejich poslední setkání vypadalo, to nám řekne Marek Sedláček z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Prezident a premiér spolu včera v podvečer za zavřenými dveřmi jednali zhruba 40 minut. Jedním z hlavních témat byla zahraniční politika a její koordinace, říká mluvčí prezidenta Vít Kolář.
2: Prezident informoval především o své cestě do Spojených států a o jednáních, které tam uskuteční. Představil mu také návrh myšlenek, které hodlá přednést na valném shromáždění OSN.
1: No a mluvili spolu taky o situaci ve světě nebo třeba o volbách. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by se měli znovu setkat v říjnu na Bezpečnostní radě státu.
3: Určitě to bude důležitá schůze i z hlediska těch kybernetických hrozeb, takže pokud se něco vyskytne, tak máme na sebe mobil, tak můžeme být ve spojení, není to žádný problém.
1: A připomeňme, že už tak napjaté vztahy mezi premiérem a prezidentem se vyostřily kvůli červencovému summitu NATO.
0: Na tu schůzku byl pozván také ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě. Premiér ale přišel sám, tak sejde se prezident i se šéfem diplomacie.
1: S Macinkou se Pavel potká v pátek při příležitosti návštěvy jordánského krále. Schůzku mezi čtyřma očima ale nikdo neavizoval. Podle mluvčího prezidenta Víta Koláře má ale Macinka na hradě dveře vždy otevřené.
0: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se tedy znovu sešli u jednoho stolu, stalo se včera v podvečer. O čem to celé bylo, tak to nám teď řekl Marek Sedláček z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: host Radiožurnálu.
1: Po extrémně suchém létě se v hostu Radiožurnálu vydáme pod hladinu Lipna. Tam totiž leží vesnice, o které Jan Štifter napsal svůj nový román Vltavice. Proč ho toto už neexistující místo odmala tak lákalo? A jaké příběhy skrývají velké dějiny vzniku Vltavské kaskády? Jan Štifter bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál 7.15. Některé obce ze Zlínského kraje budou kvůli akceleračním zónám žalovat stát. Radiožurnálu to řekli starostové více než 10 obcí, kterých se zóny týkají. Podle nich zóny pro rychlejší stavbu větrných a solárních elektráren stát vybral bez komunikace se samosprávami. Podle vlády ale obce dál zůstávají účastníky případného stavebního řízení. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes ke svému 100. výročí zahraje na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. Socher s novým dirigentem, šéfdirigentem Eliasem Grandym a solisty uvede dvojkoncert pro housle a violončelo a orchestr, který napsal dirigent a skladatel Jan Kučera přímo pro festival.
4: Kolony na D1 u Rousínova a Divišova. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 214 počítejte s kolonou za Rohlenku, je to na 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Divišov zpomalíte na 40. kilometru, různě pomalu se jede do zúžení na 23. celý úsek pojedete 25 minut, sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na silnici 43 ze Svitav do Brna stojí kolona z Milonice do Lipůvky, je to na 35 minut, dá se to případně obět přes Blansko. Na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice i opačně stojí před Hrušovou půlhodinové kolony. Provoz brzdí vyfrézovaná vozovka a jede se krokem. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici se teď brzdí na 8. kilometru. Kolona pokračuje až na Pražský okruh za Ořech. A na samotném okruhu regulují provoz v tunelech směrem na letiště. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: Úterý bude bez deště se skoro jasnou až polojasnou oblohou a teplotami od 19 do 24 stupňů Celsia. Deštníky ale využijeme opět zase zítra, a to i přesto, že bude středa nejteplejším dnem týdne. Naměříme až 26 stupňů Celsia. Během dne se ale začnou od severozápadu objevovat mraky a s nimi i dešťové přehánky, na některých místech může i zabouřit. A deštivo bude i ve čtvrtek, bude už ale o poznání chladněji, denní maxima do 20 stupňů Celsia. Pozor teď ráno na silnicích, objevují se mlhy nebo nízká oblačnost. Vydržet můžou i během celého dopoledne. Hezké ráno.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dražší benzin, nafta nebo vytápění domácností, tak právě toho se část Evropy bojí v souvislosti s novým systémem emisních povolenek ETS2. Podle současných plánů ho má Evropská unie spustit v roce 2028. Europoslanci budou dnes ve Štrasburku rozhodovat o zavedení cenové brzdy. Ta by měla prudkým výkvům cen bránit. Téma probereme s naší eurozpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno do Štrasburku.
1: Dobré ráno.
0: O čem konkrétně budou dnes tedy europoslanci hlasovat?
1: Schvalovat mají posílení měkkého cenového stropu pro povolenky na vytápění fosilními palivy a na dopravu. Ten strop je ve výši 45 eur, což je v přepočtu asi 1100 korun za tunu vypuštěného oxidu uhličitého. A pokud by cena povolenky vystoupala nad tuto hranici, tak by se do systému automaticky uvolnilo 40 milionů dodatečných povolenek. Na tomto řešení už se v červnu dohodli zástupci Evropského parlamentu a členských států a dnes tedy europoslanci tu dojednanou změnu finálně schvalují.
0: A systém povolenek pro vytápění a dopravu má tedy začít platit v roce 2028. Chystá Evropská unie do té doby ještě dalšího úpravy?
1: Je to možné, Evropská komise totiž slíbila, že na podzim příštího roku představí revizi systému emisních povolenek ETS2, což by mohlo teoreticky vést k dalším úpravám. Jak také připomíná europoslankyně hnutí STAN Danuše Nerudová, která je zpravodajkou Evropského parlamentu k tomu návrhu cenové brzdy pro ETS2.
2: Při jednáních jsem za parlament upozorňovala na to, že to stačit nebude a že komise musí přijít i s celkovým přezkumem legislativy. Studie totiž ukazují, že tato brzda pomůže, ale dopady i tak budou hlavně na státy střední a východní Evropy.
1: Europoslance dnes čeká také ještě hlasování v prvním čtení o rozšíření působnosti uhlíkového cla nebo o vytvoření takzvaného dekarbonizačního fondu.
0: Emisní povolenky a Zdeňka Trachtová, aktuální téma pro dnešní den i pro nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Kratom, aktuální téma i pro ranní interview Radiožurnálu v 7.50 a také doprava D1 před Prahou, první kolona na 35. a půltém kilometru a pozor ještě 35 jednou silnice u Hrušové momentálně vyfrézovaná, jsou tady kolony obousměrně, zelená vlna a naši zpravodajové. Už za chvíli.
1: Máte pocit, že zapomínáte příliš často? Chcete vědět, jak jste na tom s pamětí? Přijďte si nechat vyšetřit paměť do budovy Českého rozhlasu v Praze. Radiožurnál ve spolupráci s Českou Alzheimerovskou společností vás zvou od pondělí 21. do středy 23. září do budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12 Praha 2. Před návštěvou je nutné se objednat na telefonním čísle 283 880 346. Nezapomínejte na svou paměť. www.alzheimer.cz.
0: Je půl osmé. Zprávy a Jana Utendorská.
2: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom včera schválila vláda. Chce třeba zakázat prodej této psychomodulační látky online nebo pro ní zavést spotřební daně. Téma pro ranní interview Radiožurnálu. Do vysílání zveme ediktologa Tomáše Jandáče. Poslouchejte v 7.50. Stíhačky NATO se střelily v noci dron v litevském vzdušném prostoru, potvrdil to prezident země Gitanas Nauseda. Původ bezpilotního letounu ale zatím není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady píše, že do Litvy pravděpodobně vletěl z Běloruska. Podobné případy jsou v poslední době časté. Řeší je i další země v Pobaltí, nebo taky Rumunsko a Moldavsko. Začínají platit další 50% americká cla na zboží z Kanady. Týkají se například matrací, motorových člunů nebo golfových vozíků. Washington a Ottawa jsou v současné době ve vyhrocené obchodní válce. Spor se promítá i do chování spotřebitelů. Například Kanaďané výrazně omezili cesty do USA a začali bojkotovat americké výrobky. A zastupitelé městské části Praha 1 se dnes budou zabývat omezením hluku z lodí na Vltavě. V referendu si loni na hlasitou hudbu stěžovalo 70% místních. Chtějí proto, aby v historickém centru hlavního města platilo pro hudební produkci omezení. Provozovatelé lodí by pak kvůli hluku mohli nově dostat i výpověď z přístaviště. Sport. Basketbalisté Opavy si v této sezóně Ligy mistrů nezahrají. O účast v soutěži přišli hned po prvním utkání kvalifikačního turnaje v bulharském Samokově, kde podlehli polskému týmu Dziky Varšava 99-116. V nadcházející sezóně tak čeká Slezany evropský pohár FIBA.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D11 u Městce a kolona na D1 u Divišova. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Městec Králové hlásíte stojící auto na 57. kilometru.
5: Na začátku zúžení, tam není vůbec místo žádný na krajnici a zastavilo tam auto pravděpodobně s nějakým defektem a je tam dost nebezpečný. Jo, je to v tom zúžený místě, na poslední chvíli tam vyjejbají auta.
4: A D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 214,5. Po pojíždí kolona za Rohlenku, tam pojedete přes 20 minut. A D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov zpomalíte na 36. kilometru. Nesouvislá kolona pokračuje do omezení na 25. a je to na necelou půl hodinu. Na D1 směrem do Prahy se následně jede v silném provozu od sjezdu na Velké Popovice ze 16. kilometru. Na pražském okruhu směrem na letiště se protahují kolony kvůli regulaci provozu, zpomaluje se poprvé za dálnicí D1 na 79. kilometru. A na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice i opačně stojí před Hrušovou půlhodinové kolony. Provoz brzdí vyfrézovaná vozovka a jede se krokem. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Ráno je zatím skoro jasné, místy s mlhami nebo nízkou oblačností a teplotami do 12 stupňů Celsia. V údolích nebo na místech, kde bylo jasno, ale můžou teploty padat i k 5 stupňům. Během dne se budou na obloze objevovat také mraky a denní maxima se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni Celsia. Zítřek, tedy středa, bude nejteplejším dnem z celého týdne s teplotami až 26 stupňů Celsia. Během dne se ale obloha začne zatahovat a začne pršet a na ně některých místech i bouřit a přijde také ochlazení. O víkendu se sice také objeví dešťové přehánky a teploty v sobotu do 23, v neděli do 24 stupňů Celsia. To byly zprávy. A vy posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a také Petra Krále. Tak hezké ráno.
0: Dobré ráno. Věděli jste, že taxikářům hrozí při cestách do zahraničí za určitých okolností také obvinění z převaděčství? Tak my to probereme v ranním Radiožurnálu a podíváme se také za chvíli na novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Co by mohlo na základě právě této novely být jinak, probereme s naším parlamentním zpravodajem už za pár minut.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: máme radiožurnál je 15. září, nejenom den dvojitého cheeseburgeru, ale také den, kdy bude lecos jinak ve sněmovně. Poslanci začnou totiž jednat podle nových pravidel. Ode dneška platí novela jednacího řádu, která by měla omezit obstrukce. Nově bude například platit limit pro navrhování změn programu schůze a naopak se prodlouží čas, kdy můžou poslanci schvalovat zákony. Ty největší změny teď schrne náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Vojtěchu, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Nová pravidla velmi výrazně omezují debatu o programu. To je velká změna. Možná si vzpomenete, že v úterý, kdy ty schůze běžně začínají, taky ve vysílání často mluvíme o tom, že se o programu jedná třeba i celé odpoledne, někdy až do večera. Viděli jsme to ostatně už i v tom minulém volebním období. No a někdy to vypadá třeba takhle.
2: Já bych chtěl navrhnout nový bod, který by se jmenoval Červený miluje hladíka.
3: Přicházím s návrhem zařadit na program dnešní schůze bod Výše a četnost přeplatků za elektřinu pana předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba.
1: Doteď při začátku nové schůze žádný limit pro navrhování nových bodů neplatil.
0: Takže to, co jsme slyšeli, se ve sněmovně už dít nebude.
1: To se dít může i dál, ale už ne v takové míře. Poslanci s přednostním právem totiž budou moct mluvit maximálně půl hodiny, řadoví zákonodárci 5 minut. Pochopitelně, pokud se tady přihlásí třeba celá opozice, tak to zaměstná sněmovnu i tak na hodiny. Už to schválení pořadu ale nepůjde odkládat neomezeně. Další velkou změnou je rozšíření času na schvalování. Doteď totiž sněmovní pravidla umožňovala schvalovat zákony ve třetím čtení jenom ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. No a nově to ve středu půjde až do 7. večer. To je taky zásadní úprava, protože těch 5 hodin mezi 9 a 14 bylo snadné vyobstruovat.
0: No a znamená to tedy, že už opozice nebude moc obstruovat vůbec?
1: To neznamená, protože pokud někdo bude chtít, tak cestu si nakonec stejně najde, ostatně počítá s tím i sama opozice, která většinově změnu jednacího řádu taky podpořila, dostane to už ale konkrétnější, jasnější pravidla.
0: Novinky ze sněmovny Vojtěch Tomášek, díky.
1: Naslyšenou.

0: 7.43 hraní radiožurna a jedno varování pro taxikáře. Možná to víte, možná ne, ale komora provozovatelů taxislužby varuje řidiče před jízdami do zahraničí s klienty, kteří procházejí mimo šengenský prostor. Pokud cizinci pojedou bez potřebných povolení, tak může potom řidičům hrozit postih za převaděčství. Podle komory takových případů po celé Evropě teď aktuálně velmi přibývá.
1: Přišel pán, řekl, jestli ho vemu do Drážďan, já říkám, že jo.
2: Začíná vyprávět příběh pan Petr, který v Praze řídí taxi víc než 20 let. Před nějakou dobou vzal do auta pár z Iránu a vezl ho do německých Drážďan.
1: Za hranicema hned mě zastavili policisti německý s tím, že mi dali Češku na telefonu. Já jsem jim vysvětlil, že jsem taxikář a ona jo, jenom jim tam podepište nějaký formuláře.
2: Následně mu z Německa přišel trestní příkaz.
1: Tam je napsáno, že jsem věděl, že nemají právo vstoupit do Německa. Jo, což jsem samozřejmě nevěděl. A že teda mám zaplatit pokutu a vlastně bych dostal podmínku.
2: V současnosti se brání u německého soudu. Ví i o dalších případech, kdy kolegy v Praze na Florenci oslovili cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Komora provozovatelů taxislužby proto všechny řidiče varuje, aby si podobnou zakázku dobře promysleli, říká její prezident Arnošt Drost.
3: Já vůbec nemůžu vědět, jestli ten dotyčnej má, nemá doklady v pořádku.
2: Případu lidí, kteří se po šengenském prostoru pohybují pomocí taxislužby nelegálně, podle něj přibývá.
3: On přijede na letiště, chvíli tam pobyde a pak vyleze z té haly, když ho tam vidí nějaký řidič, no tak si myslí, že je to normální cestující, který prošel běžnou pasovou kontrolou.
2: Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky taxikáři nemůžou po klientech požadovat předložení dokladů, jako jsou víza nebo povolení k pobytu.
4: Řidič nemá právo kontrolovat nebo rozhodovat, jestli je něčí pobytový status platný.
2: K opatrnosti nabádá i policie, říká mluvčí policejního prezidia David Shen.
5: Řidič vozidla si může své klienty vybírat a případně je také odmítnout.
2: Loni podle něj česká policie zjistila bezmála 11 000 osob při nelegální migraci. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 7:45. Česká režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za film Folklore. Experimentální video esej absolventky pražské FAMU zkoumá proměnu českého folkloru v éře sociálních sítí. Podle režisérky Štěpánové její film zaujal portu hlavně svou lokálností. Ve Francii dnes budou demonstrovat tisíce policistů za lepší pracovní podmínky anebo za zvýšení platů. Stěžují si také na nízký rizikový příplatek. Vadí jim například i to, že se platy zvýšily pro komisaře, ale pro řadové policisty zůstávají stále stejné. Hlavní protest plánují předpolednem v centru Paříže.
6: Kolony na D1 u Rousínova a Divišova. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z 214,5 kilometru je ranní kolona za Rohlenku na 25 minut, teď stojí oba pruhy. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Divišov z 38. kilometru počítejte s kolonou do zúžení na 25. kilometr. Celý úsek pojedete přes 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy je silný provoz za sjezdem na Loděnici. Popojíždí se z 8. kilometru na Pražský okruh za Ořech pojedete osobními auty půl hodiny. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Městec Králové na 57. kilometru zastavilo na začátku omezení auto. Blokuje pravý pruh, vybočuje se a je tam krátká kolona. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové se popojíždí z obce Řídký. U Hrušové je vyfrézovaná vozovka zdržení půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: 19 až 24 stupňů Celsia, na horách po celý den okolo 16 stupňů Celsia a skoro jasno až polojasno. Takové počasí nás čeká dnes, tedy v úterý. V noci na zítřek bude až oblačno, ranní teploty budou opět nízké, klesat budou k 9 stupňům Celsia, na východě až k 7 stupňům Celsia. Pro alergiky mám dobrou zprávu, podle pilového semaforu Českého hydrometeorologického ústavu se úroveň pilu na celém území pohybuje na stupni 1 z 5 bodové stupnice. Jde tedy o nepatrnou pilovou zátěž. Hezké ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.50. Prodej kratomu se v Česku nejspíš dál zpřísní. Nově by se tuhle přírodní látku mohli koupit až lidé od 21 let, namísto tedy současné hranice 18 let. No a kratom by se nesměl prodávat v e-shopech, pouze ve specializovaných kamenných prodejnách. Ten návrh schválila vláda a my ho teď probereme s naším hostem. Tím je adiktolog Tomáš Jandáč ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který se zaměřuje právě na závislosti u dětí a u dospívajících. Dobré ráno.
1: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Vysvětlete nám prosím na úvod, proč vlastně mladí lidé kratom tak vyhledávají.
1: Vyhledávají ho zejména kvůli tomu, že byl samozřejmě dostupný, a to i pro tu nejmladší generaci. A zároveň tím, jak byl dostupný, jak byl propagovaný, tak neviděli rizika, o kterých se tak zaprvé nemluvilo a za druhé jsme neměli ještě dostatek studií, abychom mohli říct, jaká rizika to mohou být. Takže mladí lidé například neviděli nic o tom, že to může mít potenciál závislostní nebo dopad na fyzické zdraví a jaké jsou abstinenční příznaky při ukončení.
0: Vítáte ty chystané změny v prodeji kratomu?
1: Já, když jsem se koukal na to usnesení, tak musím říct, že jsou to spíš takové kosmetické změny. Já to nemůžu komentovat z politologického hlediska, ale z toho odborného hlediska je možný, že tam nějaký dopad bude, zároveň si nemyslím, že bude tak velký, jak si vláda představuje. A kdybych to měl nějak posluchačům přiblížit, tak si můžeme představit auto, které je teď přelakováno z černé na bílou a vy se mě ptáte, jaké to bude mít dopady a já říkám, že to nějaké dopady mít může, ale spíš bych řešil, že tomu autu teče olej, má prasklý chladič a nefungují mu brzdy, což se bohužel neděje.
0: Většina zemí Unie, celkem 16 ze 27 prodej kratomu zakázala úplně. Mezi ty země patří například Polsko, Slovensko, Francie, Dánsko a další. Není to tedy málo? Vy byste vítal úplný zákaz prodeje kratomu?
1: Já bych nevítal úplný zákaz kratomu, protože i po té regulaci my vidíme, že ta prevalence, respektive to užívání nějak kleslo, ale kleslo užívání legálního kratomu. A zároveň ze studií vidíme, že ti uživatelé se například předzásobili a byly to tuny, které si koupili jednotliví díleři a ty se teď prodávají na černém trhu. Zároveň my nevíme, v jakých podmínkách jsou skladovány tyto zásoby, takže předpokládáme, že můžou být prorostlé plísněmi nebo houbami, což není to, co bychom potřebovali, aby uživatelé užívali. Takže represe je jedna ta stránka nebo regulace a tu samozřejmě vítám nebo vítáme, ale musí tam přijít i to B a to je podpora prevence a podpora například adiktologických nebo zdravotnických služeb.
0: Vy jste to na začátku zmínil, jenom řekněme obecně, ale pojďme být konkrétnější. Jaké následky může kratom při dlouhodobém užívání u dětí a dospívajících mít?
1: Tak to prvotní je vznik závislostního chování, což znamená, že ten jedinec je nucen užívat kratom a když ho vysadí, tak může mít abstinenční příznaky, které si můžeme představit jako těžkou chřipku nebo středně těžký covid. Takže to je ten závislostní potenciál. Ale bohužel u té nejmladší generace my vidíme i užívání společně s dalšími látkami, jako jsou léky na předpis, alkohol, kanabinoidy a tam ty důsledky můžou být na zdraví velmi zásadní a nikdy máme reportována i úmrtí u těchto kombinací.
0: Ještě jedna otázka. Vy jste to vlastně také teď zmínil, kanabinoidy a další látky. Nešíří se mezi dětmi a dospívajícími ještě jiné psychoaktivní látky, na které by se stát měl třeba více zaměřit, například nikotinové sáčky?
1: Samozřejmě a to je jedna z těch částí unikajícího oleje z té mé metafory, protože kanabinoidy jsou poměrně značné

0: obecný problém a těch kanabinoidů je velké množství, takže se vždycky zacílí na jeden kanabinoid a pak se ukáží další tři. A i u toho kratomu, co vidíme ze světa a ze studií, tak už se nejedná ani tak o kratom, ale jako o syntetizované alkaloidy z kratomu, které jsou daleko závažnější při užívání než samotný přírodní kratom. A tady bych chtěl zvednout hozenou rukavici a zaměřit se právě na ty alkaloidy, které k nám přijdou, jakmile regulace bude přísnější.
1: V ranním interview adiktolog Tomáš Jandáč, děkujeme za váš čas. Adiktolog, který se zaměřuje na závislosti u dětí a dospívajících ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Díky a naslyšenou.
0: Děkuju moc, těšil mě.

0: Rozhlasové symfoniky čeká dnes velká premiéra. Francii čeká stávka policistů, no a korunovační klenoty tak ty už také čekají. Pro všechny od soboty a pro vybrané školy už dnes začíná výstava, na kterou vás pozveme v ranním radiožurnálu po 8 hodině.
1: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
2: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
0: Radiožurnál 8 hodin. Čas na zprávy a pro Janu Tendorskou.
3: Europoslance čeká hlasování o úpravě emisních povolenek, má zabránit prudkému zdražení. Prezident jednal s premiérem hlavně o zahraničních tématech. Scházet se dál budou podle aktuální potřeby. Zápasem Karlovy Vary 13 začne nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy. Dlouhá kolona stojí na silnici 35 před Hrušovou směrem do Hradce Králové. A bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství tzv. Rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování.
5: Systém ETS2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cena emisních povolenek se tak promítne do cen benzinu a nafty a u některých domácností taky do cen tepla. Dohodu o změnách tzv. Rezervy tržní stability za parlament vyjednávala česká europoslankyně Danuše Nerudová z Hnutí STAN. S Radou EU se na její podobě předběžně dohodli už v červnu. Obě instituce ji teď musí ještě formálně schválit. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
3: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se budou dál potkávat nad některými tématy. Na podvečerní schůzce se shodli, že je důležitá koordinace například v otázkách zahraniční politiky. Jak doplnil mluvčí hlavy státu Vít Kolář?
6: Prezident se s premiérem informovali vzájemně o chystaných cestách. Prezident informoval především o své cestě do Spojených států a o jednáních, které tam uskuteční. Domluvili se, že se potkají příště podle situace, ale nemají žádný přesný termín.
3: Soukromé jednání Petra Pavla a Andreje Babiše následovalo po vyzvednutí korunovačních klenotů. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou teď vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Ode dneška si je můžou prohlédnout školáci. Z korunní komory svatovítské katedrály je odpoledne vyzvedli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
7: 7 klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy. Od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: A ve Vladislavském sále už je náš reportér. Živě se v ranním Radiožurnálu přihlásí po 8:45. Na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha dnes vystoupí Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Pod taktovkou šéf-dirigenta Eliase Grandiho uvede ve světové premiéře dílo současného skladatele Jana Kučery.
8: K mé velké radosti Sočer už moje skladby hrál v minulosti, takže už tu zkušenost mám a vždycky to je pro mě velká čest a radost. protože s tím orchestrem jsem spojen v podstatě už od svých studentských let.
9: Říká autor dvojkoncertu Jan Kučera.
8: Ty motivy občas přijdou i na ulici, tak vytáhnu telefon, záznamník, něco si zabroukám a potom přijde taková ta práce u stolu, kde je potřeba takzvaně vysedět a ten motivek třeba zpracovat.
9: Soulistou večera bude český houslista Daniel Matejča a japonská violončelistka Sakura Toba. Michaela Pištěláková, Radiožurnál. Sport.
10: Začíná nová sezona hokejové Tipsport Extraligy. Karlovy Vary nastoupí proti Třinci. Západočeši patří dlouhodobě k pravidelným účastníkům play-off. Naposledy došli do semifinále a obsadili konečné třetí místo. Brankář Karlových Varů Dominik Frodl mluví o změnách v kádru.
11: Máme 5 nových obránců, bude to chtít i čas trošku, aby se to sjednotilo, aby jsme si na sebe zvykli. Útok zůstal vlastně, tam nebyla jediná změna, jediný odchod nebyl, jediný příchod. Ten tým bude zase o ten rok lepší, můžeme zase mít další kvalitní sezónu, ale hodně faktorů, který tohle to ovlivňuje, ale ten základ proto je dobrý.
10: Zápas Karlovy Vary Třinec začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Zbývající utkání úvodního kola Tipsport Extraligy jsou na programu zítra. Čeští volejbalisté s předstihem postoupili do osmifinále mistrovství Evropy, když vyhráli i třetí zápas ve skupině. I v italské Modeně porazili Slovensko 3-0 na sety. Večer čeká národní tým domácí reprezentace, zítra pak Slovinsko.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 u Divišova a nehoda na D48 u Rychaltic. Na D1 z Brna do Prahy opatrně před sjezdem na Divišov. Na 38. kilometru se brzdí před kolonou. Nesouvislá fronta pokračuje do omezení na 25. kilometr. Celý úsek pojedete přes 20 minut. Na D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína dejte pozor za sjezdem na Brušperk. Na 37. kilometru hlásíte nehodu.
13: Dvě auta ve svojidle, levý pruh. Jsou tam už hasiči, policajti.
12: Je to tam bez kolony. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové stojí před Hrušovou dlouhá kolona z obce Řídký. Je to na zhruba 40 minut. Provoz brzdí vyfrézovaná vozovka u Hrušové. A v Praze velmi silný provoz kolony téměř všude. Kolem Jarova potíže kvůli omezení ve spojovací. Jen v Českobrodské se stojí od ulice Pod Táborem k odbočce do ulice k Žižkovu půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude skoro jasno až polojasno ráno a dopoledne místy mlhy. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
0: Dobré ráno, zatímco jste většinou asi spali, tak v LA předávali ceny Emmy těm nejlepším seriálům. A které, že to byly, dozvíte se po ránu od nás.

0: Radiožurnál 10 minut po 8. Na letošních amerických televizních cenách Emmy už druhý rok po sobě uspělo lékařské drama Urgent a mimořádně úspěšná byla taky komedie Widow's Bay, která vyhrála celkově ve 14 kategoriích. Téma a seriály sleduje Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. To nejlepší drama Urgent z produkce HBO Max v té další řadě zachycuje prakticky minutu po minutě práci lékařů na traumatologii v nemocnici v americkém Pittsburghu. Welcome to the pit. Let's go save some lives. Za roli primáře získal sošku Emmy i hlavní herec Noah Wyle. Nejlepší hlavní herečkou je pak Rhea Seehorn, to je ze seriálu Pluribus, zase z dílny Apple TV. To je dystopický seriál z prvky komedie, ten dostal ocenění i za nejlepší scénář.
0: No a co americká televizní akademie ocenila na té nejúspěšnější komedii, tedy Widow's Bay?
1: To je desetidílný hororový komediální seriál o ostrovním městě v Nové Anglii, které je prokleté. Podle režisérky Katie DiPaul dostal štáb od producentů volnost pustit se do bláznivého a podivného projektu, což podle ní zaujalo diváky i filmové profesionály z televizní akademie. Cenu za nejlepší varietní pořad zase získala závěrečná řada The Late Show se Stephenem Colbertem. Silným momentem večera bylo taky ocenění pro herce Michaela J. Foxe za boj za rychlejší vývoj léčby proti Parkinsonově chorobě.
0: Tolik tedy ceny Emmy a Jiří Kordík, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A ještě dodejme, že česká režisérka Viktorie Štěpánová v noci převzala v kanadském Torontu stříbrného studentského Oscara za film Volklor, o něm už jsme mluvili a mluvit ještě budeme.

0: Radiožurnál je 4:15. Začala platit nová pravidla jednání poslanecké sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Dnes začínají platit další 50% americká cla na zboží dovezené z Kanady. Týkají se například matrací, motorových člunů anebo golfových vozíků. Washington a Ottawa jsou v současné době ve velmi vyhrocené obchodní válce. Spor se promítá také do chování lidí, tak například Kanaďané výrazně omezili cesty do Spojených států amerických a začali také bojkotovat americké výrobky.
1: Kolona na D1 u Divišova a zdržení na 35 u Hrušové. Na D1 z Brna směrem do Prahy je silný provoz za sjezdem na Divišov ze 38. kilometru. Nesouvislá kolona pokračuje do omezení na 25. Je to na necelou půl hodinu. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rusínov z 215. kilometru hlásíte kolonu za Rohlenku na 25 minut. Na silnici 23 z Náměště do Brna je i dnes ucpaný průjezd zastávkou. Stojí tam dlouhá kolona a kolony také před Rosice. Směrem z Babic situaci komplikuje také uzavírka nedaleko v Tetčicích.
2: Tetčice, Neslovice, je tam bouračka, je to úplně neprůjezdný, tak aby si řidiči případně naplánovali trasu jinak. A bude to tam nadíve, to s nějakým těžším zraněním.
1: Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Rudnou se popojíždí mezi 8. a 11. kilometrem kvůli omezení. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce stojí před Hrušovou dlouhá kolona v obce Řídký 40 minut zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Dnes můžete nechat deštníky doma, pršet nebude, využijeme je ale v dalších dnech, kdy bude opět deštivo. Úterní obloha bude skoro jasná až polojasná, ráno a dopoledne pozor na mlhy nebo nízkou oblačnost. Nejvyšší denní teploty do 24 stupňů Celsia, na horách se po celý den udrží okolo 16 stupňů. Zítřek bude nejteplejším dnem týdne s denními maximy až 26 stupňů Celsia. Odpoledne se ale nebe začne zatahovat a začne pršet. Hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Take my

0: 8.20 hraní Radiožurnál. Většinu roku zůstávají zamčené, no a ode dneška jsou ovšem české korunovační klenoty opět vystavené na Pražském hradě. Večer je z korunní komory ve svatovícké katedrále vyzvedlo 7 klíčníků. Jako první si nejzácnější české insignie prohlednou školáci, no a v dalších dnech pak i ostatní návštěvníci. No a na Pražském hradě už máme také reportéra Jakuba Vika. Dobré ráno.
1: Hezké ráno z Vladislavského sálu, klenoty už jsou tady připravené, v čele sálu ve speciální bezpečnostní vitríně, kolem ji samozřejmě hlídají ozbrojení vojáci, no a ve vitríně na podušce se střapci už leží svatováclavská koruna s drahokamy a vedle bohatě zdobené královské žezlo a jablko, tedy původně osobní insignie Ferdinanda I. Výjimečně je letos vystavené taky zlatě prošívané korunovační roucho s takzvaným hermelínem, tedy kožešinou z hranostaje. Ty první 4 dny si vše budou moct prohlédnout školáci. K tomu se registrovalo přes 300 školních skupin. První z nich přijde už za chvíli v 9 hodin. Od soboty 19. září až do pondělí 28. září se pak výstava otevře veřejnosti. Opět zdarma.
0: Praktická věc, jak se na výstavu klenotu dostat?
1: Vstup do Vladislavského sálu je z třetího nádvoří. Opět se dá očekávat, že o návštěvu bude velký zájem. No a tak fronta se protáhne přes býčí schodiště až do jižních zahrad. Klíčová informace pak je pro rodiny s malými dětmi. Dovnitř není možné pustit kočárky.
0: Loni se doprovodná výstava zaměřila na osud královských insignií během druhé světové války. Co to bude letos?
1: Ano, letos má výstava podtitul Habsburkové 500, tedy 500 let od jejich nástupu na český trůn. Seznámí vás s osudy korunovačních klenotů od Ferdinanda I. Habsburského až do konce 18. století. Uvidíte cestu českých korunovačních klenotů od jejich uložení na Karlštejně přes přesun do Vídně během 30-leté války až právě po slavnostní návrat do Prahy v roce 1791. Právě tehdy se ostatně staly jedním z novodobých symbolů české státnosti, historické kontinuity a národní identity.
0: Jakubik.
1: Díky, naslyšenou.

dechem vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj klíč.

0: Jaké to je, když se na scéně Lodi tajemství v Praze na jedné scéně potkají protagonisté stand-upu, storytellingu a slam poetry s neslyšícím moderátorem a tlumočnicemi do českého znakového jazyka? Vznikne z toho večer plný smíchu, kterého 17. září od 19. hodin můžete být. Znak Up Night právě teď, vstupenky na vstupenky@rozhlas.cz. Je jich tady 14 pro 7 z vás. 10. e-maily vyhrávají.
1: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
2: volejte 800 553 553.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
3: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
1: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
4: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
2: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
5: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Radiožurnál v 8:30. A teď se zprávami s Janou Tendorskou.
8: Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Radiožurnál to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionu. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých zóny pro rychlejší stavbu větrných a solárních elektráren zasahují. Vadí jim, že s nimi stát předem nekomunikoval nebo že soláry by v budoucnu mohly stát na orné půdě. Americký nejvyšší soud zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa. Nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Podle nařízení měla pošta kontrolovat seznamy voličů a teprve poté jim posílat hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami sebou přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám. Ukrajina je ochotná zastavit útoky na ruskou energetickou a kritickou infrastrukturu, pokud její partneři zajistí totéž z ruské strany. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Reagoval tak na prohlášení amerického prezidenta Trumpa, že Rusko a Ukrajina souhlasili se zastavením vzájemných útoků na energetiku. Moskva se k tomu zatím nevyjádřila. A v Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Odborníci jeho výskyt potvrdili v jezeře Milada v Ústeckém kraji. Pro přírodu to podle nich není dobrá zpráva. Rak červený se rychle množí a je také přenašečem račího moru, který představuje pro české raky smrtelné nebezpečí.
1: Sport.
8: Fotbalista Tomáš Souček přinese při pietě před večerním utkáním anglického ligového poháru proti Fulhamu dres zesnulé legendy West Hamu, Luďka Mikloška. Klub to uvedl na svém webu. Bývalý reprezentační brankář chytal v londýnském celku 8,5 roku. U týmu pak po aktivní kariéře působil jako trenér gólmanů. Mikloško zemřel včera, bylo mu 64 let.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Divišova a na jižní spojce. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov z 36. kilometru nesouvislá kolona na 25. do omezení na půl hodiny. Na D5 směrem do Prahy od Rudné z 5,5. kilometru za Ořech 40 minut. Na okruhu kolony obou směrně od dálnice D6 na 30 minut ve směru na letiště je fronta už od dálnice D1. Na silnici 23 z náměště do Brna stojí kolony na průjezdu zastávkou i směrem z Babic. Situaci zkomplikovala i uzavírka po nehodě mezi Tetčicemi a silnicí 23. Provoz kolabuje. V Praze velmi silný provoz, nadále čekejte kolony v oblasti Hloubětína a Balabenky, také Ohrady. Řidiči se snaží objet ucpaný Jarov, ve spojovací je omezení a z Českobrodské se stojí téměř půl hodiny. Jen v Hartigově do centra od Žižkovské vozovny je nesouvislá fronta do Husické. Na jižní spojce od sjezdu na Strašnice kolona, u sjezdu na Spořilov stojí v prostředním pruhu dodávka, následně fronta za sjezdem na Pankrác až k Mrázovce. A jižní spojka je plná i směrem na Černý most, popojíždí se z Barandovského mostu. Ucpaný je sjezd na Brno, tam stojí porouchané auto s držení 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítřek bude nejteplejším dnem týdne s teplotami do 26 stupňů Celsia. Obloha bude polojasná až oblačná, odpoledne se ale začne zatahovat, přibydou mraky a začne pršet. Zataženo nebo s dešťovými přeháňkami bude i ve čtvrtek, denní teploty budou ale o poznání nižší, maxima do 20 stupňů Celsia, na východě okolo 15 stupňů Celsia. Dnešek bude ale bez dešťových kapek se skoro jasnou až polojasnou oblohou, s denními teplotami mezi 19 až 24 stupňů Celsia, na horách po celý den okolo 16 stupňů. Teď dopoledne pozor na mlhy nebo nízkou oblačnost, vyskytují se zhruba na třetině našeho území. Na silnicích tak buďte obezřetní. A to byly zprávy. A vy dál posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu a stále je s vámi i Petr Král, tak hezké ráno.
0: A stále s námi bude taky Barbora Borovská, která dnes hlídá obluhu a za chvíli přibude také náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltisato, protože policisté ve Francii sice nesmí ze zákona stávkovat, ale můžou tedy vyjít alespoň do ulic, což udělají právě dnes.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 8.37 v úterý 15. září a právě dnes budou tisíce policistů ve Francii demonstrovat za zvýšení platů a rizikových příplatků. Životní náklady podle odborů v posledních letech prudce vzrostly a platy policistů tomu neodpovídají. Vláda argumentuje tím, že musí šetřit a další zvyšování se rozpočet prostě nemůže dovolit. Detaily nám přímo z Paříže teď dodá náš tamní zpravodaj Marcel Faltis. Marceli, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Policisté dnes vyjdou do ulic centru Paříže. Předpolednem by jich tisíce měli protestovat na Champs-Élysées. Vzhledem k tomu, že policisti ve Francii nemůžou ze zákona stávkovat, tak chtějí někteří nahlásit, že mají pauzu. To jim umožní, že nebudou muset pracovat a zasahovat budou jenom v nejnutnějších případech, například při ohrožení života. Důvodem dnešního protestu je i zvýšení platů komisařů, kteří by měli na rozdíl od řadových policistů dostat výrazně přidáno, řekl jeden z policistů televizi France.
2: Životní náklady výrazně vzrostly a naše platy zůstávají stejné. A pak zjistíme, že naši komisaři naopak dostanou přidáno až 1300 eur. Taková částka mi připadá opravdu neuvěřitelná.
1: Řadoví policisti to vnímají jako nespravedlnost, tvrdí, že oni jsou ti, kteří tráví nejvíc času v ulicích, pracují v noci nebo zasahují při násilnosti. A přidáno nedostanou.
0: Co přesně tedy policisté požadují? No a jak na to reaguje ministerstvo vnitra?
1: Tím hlavním požadavkem je zvýšení platů, konkrétně tedy rizikového příplatku, který se policistům nezvyšoval od roku 2019 a který má kompenzovat náročnost jejich práce. Odbory taky požadují zaměstnání většího počtu policistů. V současnosti jsou podle nich stavy poddimenzované, policisté nestíhají svoji práci, slouží přesčasy a argumentují taky počtem případů, které se jim hromadí a nestíhají je vyšetřovat. Ministr vnitra Laurent Nunez se požadavky policistů nějak nespochybňuje, ale tvrdí, že za jejich zvýšení bojuje. Každopádně veřejné finance ve Francii jsou podle něj tak přetížené, že teď zkrátka nemůže do systému kvůli šetření nalít více peněz.
0: Stávkovat tedy nebudou, ale demonstrovat můžou, konkrétně tedy tisíce policistů ve Francii, a sice za lepší pracovní podmínky a zvýšení platu. Marcel Faltis v Paříži to bude sledovat. Díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: Radiožurnál 8.40.

0: Dobré ráno, 8 hodin 43 minut. 100 let na scéně, připomínky slavné minulosti i současnosti, ale také pohled upřený dopředu na prostor pro novou generaci. Symfonický orchestr Českého rozhlasu právě dnes večer připomene své kulaté sté jubileum, a to na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. Pod taktovkou stále ještě, dá se říci, nového šéfdirigenta rozhlasových symfoniků Eliase Grandiho uvede orchestr světovou premiéru skladby Jana Kučery, a sice dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr. Samozřejmě i naši kulturní reportéři budou u toho.
1: K mé velké radosti Socher už moje skladby hrál v minulosti, takže už tu zkušenost mám a vždycky to je pro mě velká čest a radost, protože s tím orchestrem jsem spojen v podstatě už od svých studentských let, kdy mě tehdejší šéfdirigent Vladimír Válek dal tu šanci s orchestrem spolupracovat.
2: Popisuje skladatel téměř 25letou historii, která ho spojuje s rozhlasovými symfoniky.
1: Ty motivy občas přijdou i na ulici, tak vytáhnu telefon, záznamník, co si zabroukám, a potom přijde taková ta práce u stolu, kde je potřeba takzvaně vysedět a ten motýlek třeba zpracovat.
2: Solistou večera bude 21letý houslista Daniel Matejča, který se vůbec poprvé podílí na světové premiéře.
3: Máme tu neuvěřitelně cenou zkušenost toho, že si můžeme zajít pro radu přímo ke skladateli, což běžně nemáme. Takže toho je potřeba využívat a zneužívat.
2: Usmívá se talentovaný houslista. V pražském Rudolfínu spolu s ním vystoupí i stejně stará japonská violončelistka Sakura Toba. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 8:45. Stíhačky NATO sestřelili v noci v litevském vzdušném prostoru dron, potvrdil to prezident země Gitanas Nausēda. Původ bezpilotního letounu ale zatím ještě není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady ale píše, že do Litvy pravděpodobně vletěl z Běloruska. Stíhačka ho pak zneškodnila na jihu země. Zastupitelé městské části Praha 1 budou právě dnes řešit to omezování hluku z lodí na Vltavě. V minulém roce si v referendu na hlasitou hudbu stěžovalo asi 70% místních. Chtějí proto, aby v historickém centru hlavního města platilo pro hudební produkci omezení. Kvůli hluku by pak provozovatelé lodí mohli dostat i výpovědi z přístaviště.
4: Kolony na D1 u Rousínova a na Pražském okruhu. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 215 zůstává kolona. Pomalu pojedete za Rohlenku, následně se popojíždí znovu od Slatiny z 201. kilometru do zúžení ke sjezdu na Bratislavu. Celý úsek pojedete půl hodiny v osobních autech. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov z 38. kilometru pojedete pomalu do omezení na 25. a je to na půl hodiny. Na Pražském okruhu je před Ořechem silný provoz v obou směrech. Pomalu se jede od dálnice D6. Horší je situace ve směru na letiště, tam se stojí už od dálnice D1. Navíc teď stojí v Lochkovském tunelu auto, blokuje tam pravý pruh. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové i opačně zůstávají kolony před Hrušovou. Je tam vyfrézovaná vozovka z Řídkého, se zdržíte přes půl hodiny. Směrem do Mohelnice je fronta od Vysokomítského letiště. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: No a pokud už myslíte na víkend a připravujete si plány třeba na výlety, počasí bude celkem příjemné. Sobotní denní teploty do 23 stupňů Celsia, ty nedělní do 22 stupňů Celsia. Ranní teploty ale budou zůstávat nízké a občas se můžou ukázat přehánky. Deštníky ale s klidem můžete nechat dneska doma, pršet nebude a denní maxima se budou pohybovat do 24 stupňů Celsia. Na horách se po celý den udrží okolo 16 stupňů Celsia. Z počasí dnes ode mě vše. Mějte úspěšné úterý.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, trocha malinového syropu, jsme rájem 10 minut před 9 hodinou v čase našeho tradičního seriálu. V Česku teď čeká na adopci přes 1100 žadatelů. Doba čekání se odvíjí od požadavků, mimo jiné třeba na věk dítěte, i od počtu takzvaně právně volných dětí. Lenka s Tomášem z Ostravska čekali na miminko celé 3 roky. V časozběrném seriálu nazvaném Deník adopce popsali, jak celý proces osvojení vypadal, a v té dnešní reportáži mluví manželé o prvním společném roce.
1: Dnes je už polovina května, Tobík u nás bude už 3 měsíce a myslím, že si na sebe zvykáme náramně, že jo, Tobíko? Je tady s náma.
2: Popisuje adoptivní máma Lenka. Tobiášovi je 1,5 roku, má hnědé oči a světle hnědé vlasy. Od narození byl u pěstounky, postupně si tak teď zvyká na nový domov. Adoptivní táta Tomáš víc přibližuje, jak je syn dokáže každou chvíli překvapit.
3: Jde to někdy stuha, někdy to dáš moc rychle, máme pocit, že už je všechno v ladu a schladu a najednou se stane něco, co člověk vůbec nečeká. No to bych nás překvapí něčím, nějakou reakci, ať už u jídla, nebo že nechce spát, nebo že nechce jíst něco.
1: Ano, tam taky jede taktičko, ano.
2: Tobiáš zbožňuje hraní s kostkami, obrázkové knížky o farmě nebo popelářské auto. Má rád písničky a tancování.
1: Když zpívám, tak se veselí a vždycky se pohybuje do rytmu. Teď se tady na nás zrovna usmívám, že ví, že se bavíme o něm, že, Tobíku?
3: Tobíkovi říkáme Tobísku, Tobíku, Tobí.
1: Tobíno.
3: Tobíno.
1: Chceš taky něco říct? Jinak to bych teď jako vydává různé zvuky, už nám říká píp, papa, mama, bebe, bebe a tak. A taky ho vlastně tak nějak necháváme, netlačíme na něho, aby nějak jako mluvil. A věříme tomu, že to má všechno takový nějaký přirozený vývoj a že se to všechno samo sedne.
2: Manželé bydlí na Ostravsku. Na syna se začalo ptát i okolí.
3: Jak to vzali sousedí místní? My jsme tady na vesnici, takže ulice to tak zjišťovala a postupně někdo se zeptal, když nás potkal, někdo se neptal a ptal se toho souseda, aby mu to řekl.
2: Jsme pořád v roce 2023. Adopční proces nekončí, běží půlroční doba, během které se zkoumá návrh na osvojení dítěte. Rodinu navštěvuje sociální pracovnice. Tobiáš zatím začal chodit.
1: Každým dnem se snažíme teď to prodlužovat, aby chodil. Jsem tam se teda...
3: Povede to, ale někdy druhý den udělal asi 30 kroků těch svých malých ptačích, ale sám opravdu na chodníku, no a od té doby zase 2-3 dny třeba nechce vůbec, takže nechce jít, je to s ním sranda. No.
2: Lenka s Tomášem zažívají se synem první Vánoce.
1: Vláček, ano. Vánoce byly úžasné, bylo to prostě nádhera. Hrozně hezky jsme si to užívali, bylo to se vším všudy, tradicemi, vánočním stromečkem, zobením vánočního stromečku, kdy už Tobík pomáhal. To, co bychom si vždycky vlastně přáli, tak se nám konečně splnilo. To je kdo? To je chlapeček?
2: Manželé mají doma Tobiáše od února 2023. V den, kdy si ho od pěstounky přivezli, slaví takzvané přivezeniny. I o nich bude další díl seriálu Deníky adopce. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
4: Jsme všude tam, kde se děje něco důležitého.
5: Přinášíme aktuální informace z celého Česka.
4: Jsme i ve vašem městě.
5: Tým regionálních zpravodajů Radiožurnálu.
4: To jsou rychlé a spolehlivé informace přímo z terénu.
5: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: I u vás.
4: I ve vašem městě.

0: S vámi Radiožurnál chvíli před devátou. Ve vedlejším studiu už sedí muž, nositel velmi známého příjmení souvisejícího se Šumavou.
1: Ano, a je to tak. A on to příjmení, řekl bych, dál hrdě nese, protože i on se věnuje Šumavě a často opomíjeným nádherným místům, která jsou kolem Novohradských hor, kolem Lipna. Je to nesmírně produktivní autor, jmenuje se Jan Štifter, kdybychom měli zmínit to příjmení. A aktuálně přišel na trh s románem Vltavice, který pojednává o osudu vesnice, která leží na dně Lipna. A myslím si, že to je tak symbolické, protože teď hladina Vltavy klesá a Vltavice míří vzhůru, tak si o tom budeme povídat s Janem Štiftrem.
0: Podíváte hodně v dopoledním Radiožurnálu.
2: Pustíte si dnes hokej v rádiu.
3: Nová sezóna hokejové Tip Sport Extra ligy je tu. BYD Energie Karlovy Vary bude v prvním kole hostit tým HC Oceláři Třinec. Repríza semifinále posledního ročníku nejvyšší domácí soutěže a první zápas nového začne na západě Čech v 18 hodin.
2: Naši reportéři jsou na všech stadionech.
4: Fanděte s námi českému hokeji u rádia.
5: Jak vypadá doprava budoucnosti? Den chytré mobility představí moderní dopravu a chytrá řešení všem generacím. Přijďte si vyzkoušet dálkově ovládané vozy, doručovací roboty, autonomní formuly nebo robopsa. 19. září na Holešovickém výstavišti v Praze. Více informací a registrace zdarma na denchytremobility.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Je 9 hodin. Další zprávy a Jana Utendorská.
6: Sněmovna má nová pravidla jednání, začala platit novela proti obstrukcím. Ukrajinský parlament má jednat o odvolání generálního prokurátora Kravčenka. Čeští volejbalisté porazili Slovensko, na mistrovství Evropy jsou v osmifinále. Dlouhé kolony čekejte na Pražském okruhu před Ořechem, a to v obou směrech. A bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná platit novela jednacího řádu, která například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. Tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran nebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Změny jsou podle poslance ANO Radka Vondráčka potřeba.
8: Po těch letech, za těch 30 let, už ten jednací řád, podle kterému funguje, zastaral, je překonaný a i poslanci a poslankyně se k sobě chovají trochu jinak. Tam byl vždycky předpoklad, že základem všeho je dohoda a ta se nevždycky podaří. Tak teď strukturujeme více debatu, budou limitována přednostní práva.
6: Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministry spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO a obrany Jaromíra Zunu za SPD. Představí mu své kandidáty na generály. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně, vždy 8. května a 28. října. Poslanci ukrajinské nejvyšší rady mají dnes hlasovat o odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. Pro podezření z korupce už ho odvolal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
9: Souhlas s odvoláním generálního prokurátora už vyslovilo vedení vládní strany Služebník lidu a dnešní hlasování v ukrajinském parlamentu proto bude zřejmě jen formalitou. Ruslan Kravčenko, který odjel do zahraničí, trvá na své nevině. Protikorupční úřady ho podezřívají z toho, že kryl podvodná call centra, která okrádala ukrajinské i cizí občany. Kravčenko recipročně obvinil šéfa protikorupční agentury NABU Semena Krivonose z podvodů, které měl spáchat před 18 lety. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Koryto Ještěckého potoka v Křižanech na Liberecku zasypala hlína ze soukromého pozemku. Jeho majitel na něm bez potřebného povolení vybagroval vysokou stráně. Obyvatelé obce se teď bojí záplav a sesuvu půdy. Věc proto řeší stavební úřad, povodí Ohře a vedení obce.
10: Na černou stavbu upozornil majitel sousedního pozemku Jiří Sobotka.
11: Pak jsem tady asi 3 nebo 4 dny nebyl, přijel jsem a už tady začala růst obrovská hromada.
10: Stavitel Stanislav Vavrek nedostatky připustil.
12: Dobrý den, nestaví se to žádná stavba, děkujem.
10: Nic se tady nestaví.
12: Ne, ani se nebude stavět, jenom terénní úpravy.
10: A je pravda, že na ty terénní úpravy nemáte stavební povolení?
12: Ano, to je pravda.
10: Žádná z dotčených institucí o tak rozsáhlých úpravách nevěděla. Majitel proto musí pozemek bez odkladu uvést do původního stavu. Skřižan Johana Tománková, Radiožurnál. Sport.
13: Čeští volejbalisté si s předstihem zajistili postup do 8. finále mistrovství Evropy. V italském Modeně vyhráli i 3. zápas ve skupině. K vítězství 3-0 na sety nad Slovenskem přispěl taky univerzál Patrik Indra, který byl s 18 body nejproduktivnějším hráčem utkání. Po problémech se zády nastoupil poprvé na šampionátu v základní sestavě.
14: Ještě by to mohlo být trošku lepší, ale už jsem aspoň schopný hrát a jsem za to rád. Jsme si řekli s trenérama nějaké věci, kterých bychom se chtěli vyvarovat, hlavně těch malých výpadků v jednotlivých setech. My jsme hráli víceméně bez chyb, tlačili jsme 2. a 3. set plně v naší režii, Slováky jsme k ničemu nepustili.
13: Po 21. hodině nastoupí Češi proti domácí Itálii, skupinu pak zakončí zítřejším soubojem se Slovinskem. V Karlových Varech začne nová sezona hokejové Tipsport Extraligy. Domácí Západočeši nastoupí v 18 hodin proti Třinci. Zápas nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolona na D1 u Rousínova a nehoda na Barandovském mostě. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov z 216. kilometru zůstává silný provoz. Nesouvislá kolona pokračuje ke sjezdu na D2 a je na 35 minut v osobních autech. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov z 38. kilometru. Tam přibrzdíte a různě pomalu pojedete do omezení na most Šmejkalka na 25. a pojedete tam 20 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice z 10. kilometru je pravý pruh plný kamionů až k D1. Na Pražském okruhu obousměrně dlouhé kolony od dálnice D1, tam jsou už ucpané i sjezdy z dálnice, pokračuje regulace provozu v tunelech, navíc v Lochkovském stojí porouchané auto, blokuje pravý pruh, je to na desítky minut. Na okruhu směrem na D1 se brzdí za dálnicí D6 na 25. kilometru, k Ořechu je to na půl hodiny, ještě opatrně za sjezdem na Plzeň na 24. je po nehodě blokovaný levý pruh. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov řeší nehodu, srazil se kamion a osobní auto, blokují dva pruhy, zdržení půl hodiny od magistrály, a ve Strakonické na Smíchov se srazila 2 auta za Hornbachem v levém pruhu, kolona z Lahoviček. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude skoro jasno až polojasno, ještě dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Libora Boučka a hosta Radiožurnálu.
1: Byl novinářem, stál ku příkladu v čele prestižního týdeníku, vystudoval v Pardubicích, ale osudem jsou mu domácí jižní Čechy. Troufám si tvrdit, že pro ně v posledních dekádách skoro nikdo neudělal víc, minimálně co se týká té obecné znalosti. Získal cenu diváků v rámci České knihy i medaili za zásluhy od krajské metropole. Jeho díla byla zpracována pro divadlo i pro rozhlas a letos na trh vyslal Vltavici. Poutavý román ve dvou liních, tedy časových, o zatopené Dolní Vltavici, což je vesnice na dně Lipna. Jan Štifter je dnes naším hostem. Přeji vám dobré dopoledne a díky moc, že jste přijal pozvání.
16: Hezký den.
1: No, začnu jižními Čechami, protože jestli je okamžitá emoce nějaká z vašich knih, tak je to ta touha jet tam, překonat tu krajskou hranici a začít objevovat od Tábora, ale především směrem na jich, na to pomezí. Tak co byste doporučil za destinaci a proč? Venku máme možná jeden z posledních letních dnů, takové to lehce hřejivé slunce, asi ideální pro návštěvu jižních Čech.
16: Čeká nás krásně dneska a zítra ještě, tak se to asi zlomí. Já myslím, že nejkrásnější je tam u nás úplně dole, úplně na jihu. To znamená v té oblasti, kde já to mám nejradši, což je oblast Novohradská a Důdlebská. To je ta oblast okolo Trhových Svinů, Kaplice, ty kopce Novohradských hor a vlastně až k tomu Lipnu. Taková ta část, která kdysi bývala vnímaná jako Šumava, dneska ji chápeme jako Novohradské hory.
1: K tomu se dostaneme možná, k tomu rozdělení a k té definici. Na kolik procent vy ten kraj na jihu máte zmapovaný a kolik vám toho ještě zbývá, abyste kompletně poznal ta místa? Protože přesně tam se člověk utopí v lesích, když jde od Benešova směrem na jih nebo od Malontů směrem na jih.
16: Já vlastně nevím, jestli ten kraj lze poznat absolutně a zcela, protože vždycky v tom lese objevíte nějakou pěšinu, který jste si minule všiml, a ta vás dovede zase někam úplně jinam na nějakou novou mítinu. Zároveň já se snažím ten kraj poznávat roky a je to taky kraj, kam přivádím svoje děti, kamarády, kde jim to taky chci ukazovat, kde o tom chci mluvit. Občas mi děti říkají, že by taky rádi jeli třeba, nevím, do Karlových Varů nebo do Jihlavy. A mně přijde vlastně hrozně fajn třeba k tomu kostelu trojičnímu nad Trhovými Sviny zase dojít jako z jiné strany a podívat se na něj z jiné perspektivy. Takže myslím si, že ten kraj nikdy znát nebudu. Znám lidi, který i vlastně záměrně říkají, že ten kraj se snaží nepoznat úplně, protože je pořád dobrý se na něco těšit. Takže já to mám asi taky tak, že se snažím poznávat, jak to jde, ale pořád je dobrý neznat úplně všechno.
1: Jak jste zmínil to, že tam zvete kamarády a známé, jak moc vás těší ta emoce, když oni tam přijde, vy vidíte a oni se tak nadechnou, že to jsme vůbec netušili, že tady něco takového je. To musí být strašně příjemné.
16: Je to fajn, protože pořád je ten kraj vlastně zapomenutý, nebo ještě o něco víc než Novohradské hory, je jejich podhůří Slepičí hory, kde já to vlastně znám asi úplně nejvíc, je taky tam, teď máme chalupu, už několik let tam pobýváme. My jsme tam nějaký čas byli jako nájemníci, teď jsme tam dům koupili, jsme tam víc než v Budějcích a to je vůbec oblast, která je opomíjená všude. A kdykoliv tam kdokoliv přijede a já s ním jdu nahoru na kopce, který se jmenou Kohout nebo Slepice, tak za první vlastně nikdy netušili, že existují nějaké takovéhle místa a teď se podíváte kolem dokola a skutečně tam taková ta esence krásy. Ty lidi se až dojímají a já se vlastně dojímám s nima.
1: Jana Štifter zároveň tuhle emoci umí vtisknout na papír do knih. Jak to dělá, to se dozvíte dnes na Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.

0: Jana Štifter je dnes hostem Radiožurnálu. Když jsem si pročítal informace o vás, když jsem si povídal s kolegy a s kamarády a říkal jsem, že dorazíte, tak asi tušíte, co byla ta nejčastější otázka těch, kteří znají jižní Čechy. Tak se všichni tady, a co on má společného s tím Adalbertem Štifterem, protože to je obrovská postava jižních Čech, rodák z Horní Plané, jeden z nejvýznamnějších reprezentantů Biedermajera, autor, opravdu renesanční to člověk. Tak jak jste propojeni a jak moc jste toužil po tom propojení?
1: To propojení je něco, o čem já jsem už jako kluk uvažoval, protože my jsme jezdívali na Lipno, do Horní Plané, do Černí Pošumaví, tady do té oblasti, a jezdívali jsme skoro každý rok do domku Adalberta Štiftera, do jeho muzea v Horní Plané. A já jsem se vlastně ptal našich, jak to je, jak jsme příbuzní. Oni říkali, že nějak příbuzní asi budeme, ale ono skutečně, si myslím, že každý Štifter...
0: Aby uklidnili ty vaše otázky, že hlavně, proto to byla odpověď.
1: Každý Štifter je nějak napojený na Horní Planu, protože ono v Horní Plané vlastně to kdysi bylo nejčastější příjmení. Okolo byla spousta vesnic, které se dneska jmenují Lhota, a historicky to byly Štifty, a všichni z těch Štiftů byli Štiftři. A já jsem si potom, když jsem si dělal rodokmen, tak jsem zjistil, že jsme příbuzní a máme totožní předky. Je to tak, že on děti neměl, Adalbert, takže jeho potom být nemůžu, nemá potomky žádný, ale vlastně máme stejný kořeny.
0: Takže je to propojení. A bylo to fakt... To místo, ten rodný domek, který vás dovedl k tomu, že prostě budete psát, že takovýhle vliv na vás ten vzdálený příbuzný měl?
1: Myslím, že mohl mít, protože už ono, když v nějakých 80 letech jako si necháváte vyprávět příběh jednoho možná příbuzného slavného autora. Mě teda udivuje, že se pořád lidi ptají, protože mám za to, že ta znalost, respektive, že kolik lidí dneska čte texty z první poloviny 19. století, ale to povědomí tam je a je to dobře.
0: Myslím, že to povědomí je dáno možná i tím parníkem, který jede, že člověk vidí parník, pak se říká, co je vlastně za tím názvem toho parníku, a pak začne studovat a zjistí, že zde jistý Adalbert Štifter byl. Když jste ten rodokmen dělal, tak i tohle byl ten nástroj, že pak jste se v tom zdokonal, začal jste dělat rodokmeny i pro cizí.
1: Občas je dělám i pro cizí, ale snažím se je nedělat, protože je to hrozně pracný, a mám za to, že taková ta moje životní role je spíš psaní než rodokmeny, a to nejenom psaní románů, povídek a novel, ale především povídání s pamětníky a potom zpracovávání těch jejich vyprávění té odžité historie.
0: Ten Štifter toho nezmiňuje, tedy Adalberta, náhodou v souvislosti s Janem Štifterem, který živě sedí naproti mě, protože myslím si, že co máte společného, tak je ta schopnost popsat to obrovské propojení Rakušanů a Čechů právě, co se týká toho místa. Jak si vlastně stály ty jižní Čechy v kontextu Rakouska-Uherska? Co to bylo za místo? Jak důležité bylo pro celé mocnářství na konci tedy těch 20. let 20. století, ale především v tom 19. století?
1: Jižní Čechy tady v té době byla spíš taková prodloužená oblast Rakous. A je vlastně zajímavý i to ohromné napojení právě těch oblastí. Když jsme stavěli koně z Přešku ve 20. letech 19. století, vlastně jakožto první kontinentální železnici, tak jsme nepropojovali České Budějovice s Prahou, protože ten směr nikoho moc nezajímal, ale propojovali se Budějovice s Lincem. Takže tam skutečně jako je jasná ta orientace vlastně těch dvou měst na sebe. A je vlastně zajímavý, že dneska, když se stavíme zase ne koně z Přešku, ale dálnici D3, tak ona se ta dálnice dřív vlastně protne s Lincem zase než s Prahou, takže historie se tady v tom směru opakuje.
0: A je pravda, že tu Českou Sibiř nikdo moc neřeší, protože je to téměř nevyřešitelné, ale důležité je, aby konečně už těch pár kilometrů propil. No, v té souvislosti mě napadá, jestli najednou to dělení, ta hranice a dělení na Rakušany a na Čechy vlastně není nespravedlivé vůči tomu regionu, protože to propojení, a je to i teď vidět, kdy lidé, kteří tam jsou, tak třeba jedou si pro chleba do Rakouska, zase opačně ty potraviny, že najednou ten region opravdu žije pospolitě.
1: Tam vlastně ta čára, ta hranice je skutečně jako umělej konstrukt, a bohužel je to věc, která tam rozbila vztahy, roztrhala rodiny ve 20. století, a vlastně příkladem je naše rodina, která byla historicky česká i německá. Já bych řekl, možná spíš česká i rakouská, protože já si myslím, že ono s tím termínem sudetský Němec nebo český Němec se taky vlastně pracuje docela složitě. A v té naší oblasti si myslím, že bychom jako o Němcích ani mluvit neměli, protože tam na Německo, jakožto na Berlín,
0: tam ten linec
1: napojený nikdo nebyl. Tam byly vlastně skutečně propojený rody Freistadt a všichni tam byli vlastně dvojí. Zároveň už vlastně na konci 19. století se třeba o Budějčácích mluvilo jako o Budweiserech, což znamenalo, že s Němcem mluvím německy, s Čechem česky, protože všichni ovládali oba dva jazyky naprosto plynně a podle potřeby a podle kontextu přecházeli do toho jazyka. Oni se nedefinovali nějakým způsobem. Byli vlastně úplně všechno.
0: Pozorujete teď těch 33 let je naší zemi, dobře, v tom Schengenu jsme lehce přes 20 let, nebo téměř 20 let. Pozorujete to, že ten region v tomhle propojení, že posiluje, že už znovu to, ta hranice, že je stále více a více symbolická?
1: Funguje to tak, že jak jste zmínil, jezdíme si tam nakupovat rohlíky, zároveň spousta lidí z toho našeho pohraničí posílá děti do rakouských škol, což mi připadá super v tom, že oni vlastně budou mít doma tu češtinu, tam tu němčinu, že vlastně jako bouráme tu zeď, která tam byla ve 20. století postavená, což je pro mě hrozně důležitý. Zároveň ta jazyková bariéra je tam ohromná. V chvíli, kdy je setkání lidí s obou strany, tak stejně u jednoho stolu sedí Rakušáci a u dalšího stolu jsou Češi. Ono to prolínání je složitý.
0: Na druhou stranu víme, že to oddělení trvalo přes 40 let, tak je co napravovat, protože myslím, že právě to propojení té severní a jižní části hranice skrývá obrovský potenciál. Jana Štifter je dnes naším hostem, za chvíli se budeme bavit o Vltavici.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Jan Štifter, velmi plodný autor, kterému v srpnu vyšel nový román Vltavice po delší románové pauze, ale neznamená to, že by nepsal. My se k Vltavici dostaneme, každopádně asi je to vlastně příhodné, že ta hladina Vltavy klesla, je to součást vaší reklamní kampaně.
1: Je to součást příběhu.
0: Že je Vltavice najednou trošku vidět.
1: To sucho nás samozřejmě děsně trápí, ale zároveň ve Vltavici je to možnost, a nejenom tam, vlastně teď jako všechny přehrady ukazují ty tajemství. A já stojím na břehu Lipna, teď tam jsem zase víc než dřív a minulý rok jsem tam byl hodně často a člověk vlastně pořád kouká a hledá, protože tím, jak ustupuje voda, tak skutečně obnažuje tu starou vesnici.
0: No, mě zajímá, jak blízko už se k té vesnici dostal. A mám na mysli pochopitelně to, že si obleknete neoprena. Že budete mířit...
1: Ten jsem si oblékl sobotu, jo, abych to natrénoval. Já mám v plánu se ponořit do dolní Vltavice, což je obtížný, protože Lipno je braný jako extrémní prostředí na potápění ze dvou důvodů. Jedna věc je ta, že je tam prakticky žádná viditelnost. Vidíte pár desítek centimetrů, když máte štěstí a nesmíte to bahno rozvířit, pak nevidíte vůbec nic. A zároveň nikdy nevíte vlastně, na čem právě stojíte. A to je právě to tajemství té vesnice, kde nedávno v dolní Vltavici bagrovali ve vodě a něco tam upravovali tam terén a najednou tam cosi žuchlo, něco se svalilo o něco níž v té vodě a najednou nahoře plavaly kompoty, protože tam jsou pořád ty sklepy těch domů a v nich jsou ty starý německý zavařeniny.
0: No, vy když se tam tedy potopíte a budete mít štěstí na tu viditelnost, tak... Vy se tam skutečně vyznáte? Byla ta rešerše tak důkladná, že budete přesně vědět, kde co je? A je to úplně ta jako přehnaná laická romantická představa, že se budete procházet tou Vltavicí?
1: To byla moje představa, že se tam projdu, že kdybych se tam prošel, tak samozřejmě vířím.
0: Tak rozvíříte bahno, dobře, tak lehce se budete vznášet nad těmi cestami. Takhle to je.
1: To si představuju, že vlastně já bych si chtěl proplout se tím prostorem náměstí, protože ono vlastně ten terén je tam čím dál tím víc čitelnější. Když člověk zkoumal ty mapy a staré fotky, tak pochopí a i z knížky pochopí, že vlastně to měřítko tam tvoří tady v ten moment dvě věci a to jsou domy, které zůstaly jakožto kdysi horní strana náměstí, ty stojí dneska na břehu, když dneska už jsou vlastně jenom dva. A pak je tam, dneska kouká z vody, takový kopec kamení, což je škola, která stála už v tom náměstí. Takže vy, když tam stojíte na břehu, anebo se tak jako lehce kráčíte tam, kde ještě stačíte, tak jste v tom náměstí, jedete vlastně ke kostelu. A mě by hrozně bavilo, já bych se hrozně rád vlastně proplul tím chrámem, který tam je a zároveň není, protože byl zbořený a zůstává z něj metr a půl zdí. A ten metr a půl zdí zpravidla bývá tak 3-3,5 metru pod vodou, dneska přes 2 metry jsou pryč. Takže dneska skutečně už, že se tam budete koupat a tak jste schopen se nohou dotknout těch kostelních zdí.
0: To se máte opravdu asi unikátní rok, kdy člověk může bosou nohou narazit na kostelní zeď.
1: Je to tak, že a možná to bude ještě horší, no, možná uvidíme skutečně jako víc z těch domů, ale já myslím, že ten terén jsem schopen, že ho skutečně jako znám a že jsem schopen se tam zorientovat. Zároveň to nepůjdu sám, půjdu tam s někým dalším, protože potápeč nejsem.
0: Jste autor, to znamená jednoznačně, je to disciplína umělecká. Nezničíte si tím uměleckou představu toho, co je Vltavice, nemáte z toho obavu? Protože přeci jenom je tam ve Vltavici kus fikce, obrovský kus fikce, který je podložen tou důkladnou rešerší, ale nepřijete najednou o kus té iluze?
1: Já jsem taky do té vody právě chtěl jít proto, až po tom románu. Já jsem si načetl, co šlo, prostudoval, co šlo, i jsem si povídal s potapěči, abych vlastně, že i ta knížka je taky vlastně o hledání něčeho pod hladinou. A říkal jsem si, že ten zážitek, aby mi nepřebyl, abych vlastně na tom nakonec nestavil celý ten román, že si nechám až následně. Zároveň mě teďkon v pátek začíná stáž horní planý, budu tam měsíc pracovat a budu tam pracovat na knížce, která doplní ten román Vltavice, což bude místopisná knížka, faktografická, ale zároveň doplněná jako mýma vlastníma zážitkama z té oblasti okolo Lipna. A tam chci právě vyprávět vlastně i ty věci, které nejsou v románu, který tam teprve hodlám zažít.
0: Nejen Vltavice, ale i další místa kolem Lipna stojí za zmínku a já jsem rád, že Jan Štifter je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
1: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak a jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je Radiožurnál.
2: Je 9:30. Jsou tu další zprávy a s nimi Jana Utendorovská.
3: Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let, oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Další podrobnosti zjišťujeme. Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství tzv. Rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování. Radnice v některých městech letos zaznamenaly větší zájem o členství ve volebních komisích. Například v Blansku tak nemuseli zájemce hledat sami nebo oslovovat úředníky. Podle mluvčí města Pavly Komárkové budou ve volebním okrsku 28, kde během loňských sněmovních voleb komise špatně sečetla hlasy jiní lidé. Policie případ prověřovala. Podle vyšetřovatelů nikdo z komise nechyboval úmyslně. A zemřel americký módní návrhář Bob Mackie, bylo mu 87 let. Na sociálních sítích o tom informovala jeho rodina. Mackie proslul výraznými kostýmy, které tvořil například pro zpěvačku Cher nebo britského hudebníka Eltona Johna. Za svou práci byl 3x nominovaný na Oscara a na vítězství proměnil 9 z více než 30 nominací na televizní ceny Emmy. Podílel se taky na tvorbě oblečení pro panenky Barbie. Sport. Hokejisté Sparty vstoupí do Tipsport Extraligy bez Aarona Irvinga. 30-letý kanadský bek končí v pražském týmu po třech sezónách. Nejpovedenější měl tu předminulou, kdy v základní části nastřílel 21 gólů a vytvořil rekord soutěže mezi obránci. Nový extraligový ročník zahájí utkání Karlových Varů s Třincem, začne v 18 hodin, a to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 u Hvězdonic a nehoda na D5 u Žebráku. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady z 27. kilometru popojíždí kolona do omezení na mostě Šmejkalka, zdržení 10 minut. Na D1 směrem do Prahy za sjezdem na Benešov znovu zpomalíte na 18. kilometru, pomaleji se pokračuje k Pražskému okruhu. Právě na Pražském okruhu směrem na letiště se stojí už od dálnice D1, pokračuje regulace provozu v tunelech, navíc v Lochkovské tunelu stále stojí porouchané auto v pravém pruhu, je to na desítky minut. Nedaleko je silnice 101 ucpaná před Modleticemi, na mostě přes dálnici D1 stojí porouchaná dodávka, stojí se v dlouhé koloně z Říčan, v opačném směru jsou plné Modletice. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice z 29. kilometru popojíždí kolona, u Žebráku opravují vozovku, navíc se na původním konci kolony na 30. kilometru stala nehoda, zpoždění 15 minut, blokovaný levý pruh. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce stojí před Hrušovou kolona na více než 20 minut kvůli vyfrézované vozovce a na silnici 56 na příjezdu do Frýdku hromadná nehoda, projíždí se levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude skoro jasno až polojasno, ještě dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A dále s vámi Libor Bouček a host Radiožurnálu.
2: A tím hostem je Jan Štifter, autor nejen románu Vltavice, ale o Vltavici se bavíme z toho důvodu, že v srpnu se dostala na pulty českých knihkupectví. Myslím si, že není určena pouze těm, kteří jsou fascinováni tím jižním cípem naší země, ale řekl bych pro všechny, které zajímá historie a ty souvislosti 20. století, částečně i 19. tak to je ta cílová skupina.
6: Myslím, že cílovka jsou lidi, co mají rádi příběhy, a zároveň lidi, kterým dochází, že nežijeme jenom dneska, že vlastně všechno, co žijeme dneska, tak tomu předchází nějaký včerejšek a nic by se nestalo bez té série včerejšků. Vlastně i o tom ta knížka je.
2: V tom roce 1930, když budeme brát tenhle rok, tak ve Vltavici bylo 63 domů, 414 lidí tam žila. Drtivá většina německy mluvících, jak jsme správně říkali, nejedná se o Němce, ale spíš o Rakušany, ale mluvili německy. Pak zmizel kostel, škola, hřbitov, obchody, domy, vlastně to všechno zmizelo. Co je silnější, že zmizely ty stavby, anebo že zmizel celý způsob života?
6: Já myslím, že je tam problém v tom, jak jsme si skutečně jako z té Šumavy odkrojili ty velký díly. A jedna věc je ta, že jsme vyhnali lidi, že jsme se snažili nějak ty vesnice zalidnit, pak nám došlo, že vlastně tam teda už nic nebude, že se s tím počítat nebude, že to všechno bude jednodušší, když to zaleje voda a ono to bude plnit tu funkci, kterou tam potřebujeme. Důsledek je ten, že jsme skutečně přišli o spoustu hodnot a jako mnoho vrstev kultury, minimálně o ty jazykové dialekty, které tam byly, o ty písničky, které se tam zpívaly, o ty místa, o ty kopce, které měly nějaký názvy. A my dneska vlastně třeba nevíme, jak se jmenují, nebo potoky, které jsou pro nás někdy bezejmenný, ale historicky se jim nějak říkalo. A tohle je věc, která je nenahraditelná. Určitě jako tohle je víc nenahraditelný, než to, že tam nejsou ty domy.
2: Jak vy se díváte na ty, kteří pak využívají, a zaplať pámu za to, ty cyklostezky a využívají Lipno jako jeden z nejkrásnějších rekreačních cílů a vlastně o tohle se vůbec nezajímají, že vlastně opomenou to, co je na dně?
6: No to k tím může dojít a taky nemusí. Zároveň chápu, že jako člověk, který tam rád jezdí na kole, tak je tam právě kvůli tomu, že se tam hezky jezdí na kole, nebo že si tam dá dobrý kafe. Ale pokud se zastaví, tak tohle jsou věci, které k němu můžou promlouvat a obzvlášť tý Vltavici, tam když si sednete na břeh, tak skutečně stačí trochu jako lehce dloubnout do země a ta vesnice začne vylejzat. Ona tam skutečně je pod tím nánosem písku, někdy bahna a kamení, stačí odendat dva, tři kameny a kouká na vás kus litiny a víte, že jste někde, kde bylo něco jiného ještě nedávno.
2: Vy jste to řekl, že najednou člověk začne vnímat Lipno, co by přehradu a co by to obrovské množství vody. Jako takovou tu finální vlnu, protože za to 20. století Vltavice prošla fakt tím, že nejdřív prostě zmizeli lidé a pak přišla tahle vlna symbolicky, jakoby uzavřela historii, kterou nikdo nechce řešit. Má vůbec člověk to morální právo říct, tak tady bude přehrada, tahle krajina zmizí, protože celek ji potřebuje?
6: Já o tom hodně přemýšlím a říkám si, že samozřejmě jsou věci, které si jako obhájíme. Řekneme si, ano, tady jako někde musí stát ta elektrárna, protože to jsou věci, které potřebujeme. Stejně tak jako je samozřejmě obhajitelná funkce přehrad. Ale já si myslím, že vždycky je to vlastně zločin na těch lidech, který tam byli doma. Protože to, že někomu seberete dům, zboříte mu vesnici, je něco, co vlastně mu ničím nedokážete kompenzovat. Já si myslím, že jako je přirozený, že se stěhujeme a že odcházíme, ale podle mě skutečně potřebujeme mít kam se vracet. To, že na 10 let zmizíme, ale víme, že když se vrátíme, že tam budou pořád na nás vykukovat ty stejné sousedky a budeme vrážet do stejných řečí, jmen a plotů, je něco, co podle mě ten život dělá o něco lepší, než když o to přijdeme.
2: A asi člověku to 100% rodí teprve ve chvíli, kdy to přijde. Protože tu věc bere jako samozřejmě v případě, že je, může být lehce iritující, že člověk vidí pořád tu stejnou sousedku. Ale tady, co to je podstatná. Ten román má dvě časové roviny. Na straně jedné je to Dor, to je ten počátek 20. století, období kolem roku 1900, pak současná 60-letá Emma. Ty postavy jsou pochopitelně smyšlené, mohou být nějak silně inspirované, ale je to smyšlené. Proč jste potřeboval Dora?
6: Já myslím, že Dor potřeboval být v knize. To je o tom, že já jsem si sedl a začal jsem psát a já většinou vím, kam, jako co chci říct, nebo jako, jakých témat se chci dotýkat, ale ve chvíli začnu psát, tak ten svět se začne sám stavět. A takhle já, když jsem začal črtat ten příběh, tak jsem ještě úplně netušil, že tam nějaká takováhle postava bude a najednou píšete první řádky a najednou tam zjistíte, že tam je nějaký kluk, který mu je 9 nebo 10 let, který má dojem, že, nebo nemá dojem, jemu se to děje každý den, on se v podstatě každý den topí, protože každý den prožívá to, že ta vesnice je zalitá vodou. On je tam jako člověk, který mu se všichni smějou, mají ho za blázna, protože přece tohle se tam tady nemůže stát. A najednou tam ta postava je. A ta postava je tam podle mě, protože jako jsem hodně často uvažoval a přemýšlel o tom, jak samozřejmí jsou pro nás právě ty domy, místa, ulice a jak nepředstavitelný pro nás je, že by to nebylo. A tohle si myslím, že patřilo i k Dolní Vltavici, že by tam skutečně ty starý sedláky nikdy nenapadlo, že ta vesnice nebude existovat. Oni měli určitě za to, že, nebo měli by, kdyby tam ten dor byl, a já věřím, že tam byl, protože pak někdy mám pocit, že člověk si něco vymyslí a že tím do určitý míry přeskládá to, co tak skutečně bylo. Takže pro mě dneska dor je postava z reálný Vltavice, když jsem si ji vymyslel. A samozřejmě je to o tom, že vlastně nevěříme tomu, co se děje a pak jenom koukáme.
2: Je tohle důkaz toho, jak dynamické bylo 20. století? Protože to mi přijde jako strašně silný moment. Ten dor, který do jisté míry působí jako blázen s tou vizí a to, že má pocit, že vidí přes tu mříž tu vodu. Ale ono se to stalo. Během toho 20. století, to je strašně krátký úsek. Bylo to nejpřevratnější období?
6: Myslím si, že každý, že asi nebo nejpřevratnější, třeba 17.
2: Nejrychlejší, chybný přívlastek, nejdynamičtější.
6: Určitě to proměnilo to místo jako vizuálně nejvíc. Jde taky o to, že my dneska ty věci vnímáme jako hotový stav. Když jsme dneska na Lipně, tak ono nám vlastně přijde, že tam mohlo být vždycky, což je fajn, když přijedeme do Frimburku a skutečně to městečko se tak jako krásně odráží v té hladině a je to vlastně hezký.
2: Ta kostelní věž.
6: Ta kostelní věž. Zároveň znám lidi, kteří vlastně Lipnu nikdy neodpustili, že tam je, protože právě oni jako vědí, co tam bylo pod tím. A podle mě je fajn si vlastně říkat, že tohle je i situace, která nastala, to znamená Lipno tady, on tady taky za 200 let třeba být vůbec nemusí. A týká se to vlastně jako spousty oblastí, hnedka vedle je Boletický vojenský areál, kde taky vlastně zanikla spousta vesnic a my dneska víme, že tam něco za tím plotem a zákazem vstupuje, ale taky vlastně nevíme, co přesně. A podle mě je fajn ukazovat si ty fotky, dívat se doma a mluvit o tom, že tam něco bylo a už není.
2: Říká Jan Štifter, který je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Roman Vltavice leží fyzicky přede mnou, je to dílo Jana Štiftra, to je tedy kniha. To ještě vlastně si říkám, kdy už tohle bude jako úplný old school, ta kniha.
1: Jako papírová kniha?
0: No,
1: já myslím, že ještě...
0: Já jsem nadšený, protože ta vůně je prostě nezaměnitelná. Člověk má obrovskou radost, ale říkám si, mi 45, jak dlouho to ještě bude.
1: Pořád čteme. Já si myslím, že můžeme být ta poslední generace autorů, která ještě má to publikum, protože já když se podívám jako do generace svých dětí a mám spoustu dětí, tak tam vidím, že oni, jako, že ta kniha je skutečně pro ně pomalý médium a čím dál tím pomalejší a čím dál tím v podstatě hůř dostupnější, když vyrůstají u nás doma jako mezi knihami a mezi příběhy.
0: Tak ani autor nedokáže ty čtyři děti, co má, je nějakým způsobem dotlačit k tomu, aby z nich byly knihomalové.
1: Oni čtou, ale nejsou z nich knihomalové, určitě. No. Hmm. Ale knihy se prodávají, knihy se pořád prodávají dobře.
0: No ne, tak v té souvislosti je i audiokniha, tak mě zajímá, když se na to podíváme čistě jako na profesi, jestli i tohle je teď nutná součást vydávání, mít i tu audioformu, která je zkousnutá na těch dlouhých cestách a do sluchátek.
1: Audioforma je určitě věc, která je čím dál tím víc žádaná. Myslím si, že vedle toho jsou taky jako na vzestupu e-knihy, ale kniha jako taková, jako papírová kniha určitě neklesá. Co se určitě mění, je naše sběratelství knih, kdy platilo, že jsme vlastně ty knihy, co jsme si přečetli, tak jsme si zakládali do těch domácích knihoven. Dneska ten svět nám vlastně říká, jako víc ty věci sdílejme, to je taky v pořádku, že pak se na ty knihy.
0: Ta orientace na vlastnictví je pořád silná, podle mě ten člověk tu knihu má.
1: Že už jako že už není jako v těch knihách a v těch věcech podle mě taková.
0: No. Já jsem si vizualizoval vlastní knihovnu a říkal jsem si, že bych možná měl přesně to radši spíš sdílet. Když se vrátím k té vaší tvorbě, tak a zmiňoval jsem, že ve Vltavici jsou ty dvě linie, ale je to patrné i v těch vašich předcházejících dílech. Jak moc si zakládáte na tom, že měníte jazyk jako ten vyjadřovací nástroj i směrem k době, kde se to odehrává?
1: Snažím se s tím pracovat, takže samozřejmě v roce 2026 používáme nějaký slova. Myslím si, že tomu našemu jazyku někdy patří jako v nějaký míře i vulgarizmy, který, ale když použijete v knize, tak občas narážíte na to, že tomu čtenáři to vadí, že vlastně on tady ty věci jako nechce číst.
0: Dostáváme se, mám pocit, ke Café Grol pomalu.
1: Taky trochu. Ale určitě to je tak, že každá doba má svoje prostředky, svůj jazyk a ve chvíli, kdy se nořím třeba do textu, který se odehrává v roce 1910, tak se snažím třeba si předtím jako lehce načíst nějaký texty tady z té doby, abych pochytil ne tu větnou skladbu, protože ono nemůžeme ty věty skládat stejně, ale v podstatě taky třeba jako slubíčka, kterýma to rozdobíte.
0: A když se dostanu k těm dalším věcem, nebo k těm dalším dílům vašim, tak mám pocit, že se toho za tolik nezměnilo za těch třeba 200 let. Krajina roztavených zvonů, která popisuje epidemii cholery z těch 30. let 19. století, do toho, když položíme to, co jsme prožívali před těmi 5-6 lety, i ty okolnosti, jako byla špatná informovanost nebo spousta otázek. Tak jaký vy z toho máte pocit? A přesně když byla krajina roztavených zvonů, do toho přišel ten covid. Tam těch styčných momentů společných je hrozně moc.
1: Je to o tom, že vlastně čím víc studuju, protože každá ta knížka vyžaduje jako poměrně obšírný rešerše, tak tím víc se utvrzuju v tom, že jsme vlastně pořád stejní, že nás obklopují vlastně jako jenom jiný věci, ale my se chováme vlastně pořád stejně. A že vlastně hlavním hybatelem všeho na světě jsou dvě věci, a to je sex a peníze.
0: Ale jinak se nemění vůbec nic.
1: Přesně tak.
0: Jenom kulisy. Což ale zase člověka vybízí k optimismu, že všechno se dá přežít.
1: Přežijeme.
0: Říká Jan Štiftr, který je hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Roman Vltavice jsme s autorem Janem Štiftrem probrali, když jsem tak jako si povídal s vámi, tak jsme zmiňovali to, že to je 19. 20. století. Proč by se člověk měl k těm archaickým tématům a takhle hluboko do historie vracet, když, budu taková parafráze, když old school už jsou 90. to znamená 90. leta 20. století z pohledu těch, kteří jsou o 10, 15 let mladší než my?
1: Myslím, že to je vlastně opět o tom jako pochopení, že tady nejsme teď, že ty věci jsou na sebe navázané a kor v tom našem českým prostředí vlastně jako se staly jako ohromný změny a díky tomu, že se o tom bavíme, tak ten svět skutečně dokážeme pochopit.
0: Takže je důležité se vracet. Jak se vyvinula ta komunikace mezi lidmi za tu dobu?
1: Od 19. století.
0: No, jak se vyvíjí ta komunikace? Jak spolu dokážeme komunikovat?
1: No určitě jinak. Já teď třeba provázím na Buškově Hamrou trhových svinů. Měl jsem tam několik celých dní během léta. To je krásné místo, doporučuji taky pro návštěvu. A tam třeba mluvíme o tom, jak vlastně naši předci komunikovali na základě symbolů. My dneska posíláme si fotky a emoji a oni skutečně komunikovali jinak. My to tam ukazujeme třeba na příkladu nádoby, která se jmenuje rodeník. Rodeník od slova rodit, narodit se, což byla forma na buchtu ve tvaru miminka. My občas dneska pečeme beránka a naši předci pekli děti, jakožto buchtu. A ta buchta byla vlastně ten komunikační nástroj. Ve chvíli, kdy se narodil nemanželský dítě, tak maminka toho dítěte upekla v tom rodeníku to miminko a nesla tu buchtu ve tvaru toho děcka na práh otce toho dítěte a říkala mu, narodilo se ti dítě. Ona za ním nešla, ona mu neposílala zprávy, neposílala fotky a videa, ona mu nesla tu buchtu a ta buchta něco znamenala. A on zase, když tu buchtu čapnul a přenesl ji přes práh, tak jí vyslal signál, ano, souhlasím s tím, bude svatba.
0: Ještě jeden aspekt v té komunikaci, kromě těch symbolů, tak je fenomén hospody, člověk to asi nemůže opomenout v těch jižních Čechách, ale to vlastně je doména mužů, ne ta hospoda, nebo už se to i tohle proměňuje?
1: Už i u nás chodí do hospody ženy. No když ne, tam ale hospody máme, samozřejmě jsme v čase zániku hospod.
0: Ale není to zase tak dlouho, co chodí ženy, ne?
1: No, v tom
0: to
1: prostředí,
0: bylo i v té druhé polovině 20. století.
1: V tom prostředí pohraničí skutečně ještě někdy v 80. letech žena do hospody nepatřila. Kdyby tam bývala byla by tam působila zvláštně. Hmm. Ale od 90. let se tohle mění. Už u nás dokonce i ženy řídí auta.
0: Ne, to je jasný, ale já narážím i na krajinu roztavených zvonů, když myslím, že z tohoto z velké části. Existuje vůbec ještě ten venkov? V tom pravém slova smyslu, v té romantické představě, kterou máme.
1: Myslím, že existuje tam, kde
0: když člověk vidí, jak se rozšiřují logicky české Budějovice směrem právě třeba k trhovým svinům a tak.
1: Tam, kde nedošlo vlastně k těm drastickým a dramatickým změnám, tam si myslím, že ten venkov a taková ta kontinuita je. Ale samozřejmě to srůstání je čím dál tím větší. A dneska vlastně bydlím, jsem rozkročený mezi venkovem a městem, mezi Budějcema a Novohradskýma horama. A vlastně člověk může i ten městský život nebo tu městskou práci vykonávat z té vesnické chalupy. Je to čím dál, ten svět je čím dál tím víc propojený.
0: Já se na to všechno ptám takhle v závěru z toho důvodu, jak moc se obáváte té vize, kterou jste předestřel o těch 60. letech 21. století právě v krajině roztavených zónů.
1: To znamená, že tam je to vlastně o tom, že svět řídí a roboti a komunikace je zase o něco posunutá. Nedokážu říct, jak to bude. Tohle to byla jako jedna z představ, ale vlastně třeba dneska bych měl zase trochu jinou představu. Já si myslím, že je to skutečně o tom, aby jsme spolu mluvili, aby jsme měli s kým mluvit a podle mě, když si jako zachováme lidi okolo sebe, tak svět nikdy neovládnou roboti.
0: Doufejme, že to tak bude. Zastaví se to

0: ani té oblasti? Budou se lidé teď vracet zpátky právě do těch jižních Čech, do Novohradských hor?
1: Ono se to
0: možná i na ten jižní břeh Lipna, opět do té neprobádané oblasti kolem.
1: Myslím, že jsme v období, kde se lidi k nám domů do jižních Čech vrací, protože za to, že jsme v kraji, který je skutečně jako poměrně zdravý v porovnání třeba s jinýma regionama. A hrozně jsem rád, když vidím, že lidi, kteří odešli do Prahy a žili tady 20 let, tak vlastně třeba teďka to jsou vrstevníci okolo 40, se vrací domů, protože jako mají se kam vracet, což je důležitý, a mají pocit, že je tam čeká, že tam má nějakou perspektivu a budoucnost. To se děje.
0: I vy jste to udělal se svými 4 dětmi, kdy jste se přesunul z krajské metropole právě o kousek dál na jich, tak nelitujete.
1: Jsem tam rád a jsem tam čím dál tím radši.
0: Děkuji mnohokrát, že jste byl hostem. Znovu zopakuji, že Jan Štifter je autorem nejen Vltavice, ale i těch dalších titulů, které jsme zmínili v tom dnešním rozhovoru. Už máte v hlavě plán na další knihu?
1: Budu teď psát místopis.
0: Kromě to, co jsme zmiňovali.
1: Oblasti a... Pak bych
0: myslel jsem román spíš.
1: Bych se rád, mám z románu takovou vlastně v hlavě takovou jako první stránku, ale to ještě bude chvilku ležet. Rád bych se pustil do knížky povídek, že povídky mě taky baví, a ten román bych zase směřoval, dejme tomu, za 4 roky, a to ten čas ještě musí nazrát.
0: Tak doufám, že se uvidíme nejpozději za ty 4 roky. Jan Štifter byl hostem Radiožurnálu, díky moc.
1: Děkuji, hezký den.
0: Za chvíli už Jiří Chum a dopolední Radiožurnál.

0: akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 150 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
2: V řece Moravě v Olomouci uhynuly stovky kilogramů ryb kvůli nízkému průtoku. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v budově městského úřadu v Nymburce. Čeští tenisté se připravují na Davis Cupový souboj s Američany. Omezení zpomaluje provoz na D5 u Žebráku směrem do Plzně a bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci. Důvodem je nízký průtok v Moravě a jejich přítocích. Kvůli dlouhodobému suchu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Podle vroucího odboru životního prostředí magistrátu Petra Lojky jde o největší úhyn od začátku sledování místní rybí populace v 90. letech. Úředníci kvůli nízkým průtokům prodloužili do konce října zákaz odebírat vodu z některých toků na Olomoucku. Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku potvrdil Radiožurnálu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami, jak řekl pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
4: Národní centrála proti organizovanému zločinu provádí na více místech České republiky úkony trestního řízení v souvislosti s prověřováním trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a dalších majetkových a souvisejících trestných činů.
2: Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze země. Podle agentury AFP to oznámily americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít k obranným i útočným účelům. Ve Francii demonstrují tisíce policistů, žádají lepší pracovní podmínky nebo zvýšení platů. Hlavní protest plánují před polednem v centru Paříže. Reagují tak na neúspěšné jednání s ministrem vnitra Laurentem Nunezem.
5: Jeden z policistů řekl televizi France 3, že v posledních letech výrazně vzrostly životní náklady. Vadí mu, že přidáno ale dostali jenom komisaři a ne řadoví policisti. To kritizují i odbory. Policisti ve Francii nemůžou ze zákona stávkovat, v Paříži ale vyjdou do ulic a ti, kteří budou ve službě, si můžou dát pauzu. V takovém případě musí pracovat jenom při naléhavých situacích, například při ohrožení života. Ministr vnitra Laurent Nunez chce dát policii stovky milionů euro ročně navíc. Víc peněz si podle něj ale rozpočet nemůže dovolit. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Zastupitelé městské části Praha 1 se dnes budou zabývat omezením hluku z lodí na Vltavě. V referendu si loni na hlasitou hudbu stěžovalo 70% místních. Chtějí proto, aby v historickém centru hlavního města platilo pro hudební produkci omezení. Provozovatelé lodí by pak kvůli hluku mohli nově dostat i výpověď z přístaviště.
6: Sport. Čeští tenisté se začali připravovat na kvalifikační utkání s Američany. V Libeňské hale v Praze budou v pátek a v sobotu bojovat o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Tým Spojených států musel udělat změnu na soupisce. Vypadli z ní desátý hráč světa Taylor Fritz a Tommy Paul. Nahradila je trojice Tien, Dam, Krajicek. V české nominaci jsou singlisté Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl. První tréninky si pochvaloval kapitán Tomáš Berdych, který ještě jako hráč zažil i zatím poslední utkání slavné soutěže v aréně, a to před 13 lety.
7: Pojďme nežít jenom z historie, já myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu.
8: Musím říct, že všechno od pondělí začíná jako v dobrým módu, nic se nehasí, takže doufám, že to takhle i zůstane. Pokud se nebude muset hasit nějaká krizovka, tak už není potřeba asi do toho nějak sahat.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Holubic a na D5 u Žebráku. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov z kilometru 211 postávají hlavně kamiony v koloně, pokračují k dálnici D2, levý pruh jede rychleji. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Sázavu z 34. kilometru je silný provoz, nesouvisle a různě pomalu se jede až k ucpaným sjezdům na Pražský okruh. Právě na okruhu stojí kolona od dálnice D1, regulují provoz v tunelech, v Lochkovském tunelu teď nakládají na odtah porouchané auto. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice z 28. kilometru je pomalejší provoz, na 33. jsou silničáři, zdržení přes 15 minut, navíc v koloně řeší nehodu v levém pruhu. A v Praze na jižní spojce jsou kolony v obou směrech mezi Barandovským mostem a Krčí, více od Jakuba Vodičky z motohlídky Zelené vlny.
10: Stojí za nájezdem od Modřanské, částečně v pravém pruhu nepojízdné osobní auto, kolona z Barandovského mostu. A následně komplikuje odstavené vozidlo provoz také za nájezdem ze Spořilovské. Blokuje pravý jízdní pruh, kolona od podjezdu magistrály.
9: Silný provoz čekejte také na Nuselském mostě směrem do centra. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude skoro jasno až polojasno, ještě dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 19 až 24 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Přeju dobré úterní dopoledne, 6 minut po 10. hodině. My dnes začneme na Pražském hradě. Tam si poprvé české korunovační klenoty mohli zájemci prohlédnout v roce 1929. Pak se čas od času ukázal ještě několikrát. Se současným prezidentem Petrem Pavlem si je můžou zájemci české královské insignie prohlédnout každý rok. No a právě dnes začíná jejich letošní výstava. Tak se tam vydáme. Vítejte.
3: Dopolední radiožurnál a Jiří Chum.

0: Většinu roku zůstávají zamčené. Ode dneška jsou ale české korunovační klenoty znovu vystavené na Pražském hradě. Večer je z korunní komory ve svatovícké katedrále vyzvedlo 7 klíčníků. Jako první si nejvzácnější české insignie prohlédnou školáci, v dalších dnech pak i ostatní návštěvníci. No a na Pražském hradě máme teď našeho reportéra Jakuba Vika. Jakube, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne z Vladislavského sálu. Od 9 hodin už se tu střídají školní skupiny v několika minutových intervalech. Celkem se jich tu vystřídá až do pátku přes 300. Prochází sálem a prohlíží si doprovodnou výstavu i klenoty dětí všech věkových kategorií, od těch malých ze školek až po středoškolské studenty. Samozřejmě zcela nezbytné pro ně je udělat si u vitríny fotografii na telefon. Klenoty jsou uložené v čele sálu právě ve speciální bezpečnostní vitríně. V ní na podušce se střapci leží ona svatováclavská koruna s drahokamy a vedle taky bohatě zdobené královské žezlo a jablko, tedy původně osobní insignie Ferdinanda I. Výjimečně je letos vystavené taky zlatě prošívané korunovační roucho s takzvaným hermelínem, tedy kožešinou z hranostaje.
0: Loni se doprovodná výstava zaměřila na osud královských insignií během druhé světové války. Co je to letos?
1: Ano, letos má výstava pod titul Habsburkové 500, tedy 500 let od jejich nástupu na český trůn. Seznámí vás s osudy korunovačních klenotů od Ferdinanda I. Habsburského až do konce 18. století. Uvidíte cestu českých korunovačních klenotů od jejich uložení na Karlštejně přes přesun do Vídně během 30-leté války až po slavnostní návrat do Prahy v roce 1791. Ostatně právě tehdy se staly jedním z novodobých symbolů české státnosti, historické kontinuity a národní identity, jak popisuje kurátor výstavy Štěpán Vácha.
2: To je doba vlastně počátku národního obrození, že se opravdu probouzí česká společnost, zájem o český jazyk, o české dějiny a právě ty korunovační klenoty se stávají tím naprosto jako srozumitelným symbolem pro tu tehdejší společnost, že to je něco, co sahá ke Karlu IV., opravdu k té středověké minulosti toho českého království.
1: Celým obdobím vás provedou třeba panovnické portréty a další dobová vyobrazení spojení korunovačních klenotů s Habsburskou dynastií.
0: Od soboty 19. září do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti opět zdarma. Jak se na výstavu korunovačních klenotů tedy dostat?
1: Vstup do Vladislavského sálu je z třetího nádvoří Pražského hradu. Opět se dá očekávat, že o návštěvu bude velký zájem. Fronta se tak protáhne přes býčí schodiště až do jižních zahrad. Důležité je, že návštěvníci budou muset strpět bezpečnostní prohlídku, takže velká zavazadla určitě raději nechte doma. Klíčová informace pak je pro rodiny s malými dětmi. Dovnitř totiž není možné pustit kočárky a vlastně ani zmíněné jižní zahrady a býčí schodiště nejsou bezbariérová.
0: Z Pražského hradu náš reportér Jakub Vik. Jakube, děkujeme, nashledanou.
1: Díky, hezký den.
0: A 2 minuty před 10:45 ještě aktuální doprava pro vás.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D7 z Chomutova do Prahy dejte velký pozor za sjezdem na Kadaň. Na 74,5 kilometru jde chodec s kolem u středových svodidel, jde proti směru jízdy. Opatrně dálnice D7 směr Praha 74,5 kilometr. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách půl.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tady je dopolední Radiožurnál, je 10 hodin a 16 minut, úterý 15. září. Umělá inteligence postupně proměňuje pracovní trh i v oblasti informačních a komunikačních technologií. Podle personální agentury Smithio v uplynulém roce klesl počet nováčkovských pozic o třetinu. Částečně jejich práce převzala AI, ale zároveň vznikly i pozice nové. My ty detaily teď v dopoledním vysílání je probereme s ekonomickým redaktorem Dominikem Hronem. Dominiku, dobré dopoledne.
1: Pěkný den.
0: Jaké pracovní pozice v IT sektoru ubyly?
1: Jde hlavně o takzvané juniorní pozice. Jejichž náplní je rutinní práce, jako třeba zakládání, základní kodování anebo programování. Právě to už teď běžně ve firmách dělá umělá inteligence. Na lidi nastupující do oblasti IT jsou proto větší nároky než dřív, popisuje ředitelka agentury Smithio Denisa Janatová.
2: Dříve stačil tady diplom nebo nějaký certifikát. Teďka už je důležité, že ten člověk musí mít ten přesah jako dál, aby ten člověk uměl i pracovat s tím nástrojem AI a dokázal si zjednodušovat a zrychlovat jako práci.
1: Podle Janatové IT pracovníci nepřicházejí o práci, ale musí se přizpůsobit a připravit na nové pracovní pozice. S tím souhlasí i člen poradního týmu České asociace umělé inteligence Josef Kadlec. Podle něj jsou ale stále pozice, kde umělá inteligence experty nenahradí. Jde třeba o analytika kybernetické bezpečnosti.
0: Jak na tyto změny reagují školy, které vzdělávají budoucí IT pracovníky?
1: Například soukromá střední škola výpočetní techniky v Praze zajišťuje pro studenty druhých a třetích ročníků pravidelné praxe, aby se na ty změny připravili. Studenti se ve firmách nejprve naučí základy a poté už se běžně stává, že si je firmy sami zaškolují pro budoucí zaměstnání. Říká to zástupce ředitele školy Tomáš Vostárek.
3: Spoustu těch firm si dělá vlastní akademie. Když třeba ty studenti v tom druháku, třetíku k ním jdou, tak oni si projdou 14-denní akademii, mají tam pro ně připravené nějaké sylaby, nějaké úkoly a oni je plní a rovnou si je takhle proškolí a potom už mají potenciál k tomu, aby byli zaměstnáni, aby zvládli tu práci.
1: Práce s umělou inteligencí je pak významnou součástí výuky na vysokých školách, jak potvrzuje například děkan fakulty elektrotechnické ČVUT Petr Páta. Její absolventi jsou mimo jiné i tvůrci umělé inteligence, ale podle Páty je důležité, aby se s ní naučili i další studenti a nepoužívali ji jen pro rutinní práce, jako je třeba generování kódu.
4: U nás to je tak, že právě naši absolventi, nejenom ty tvůrci umělé inteligence, propojují znalosti z kybernetiky, robotiky, elektroniky, komunikací a tím pádem mohou používat ty nástroje jako opravdu nástroj a ne cílový produkt. Nepoužívají je slepě a to je obrovská výhoda. Takže kdo bude používat slepě nástroje umělé inteligence, tak si myslím, že bude mít potíže.
1: Podle Petra Páty z ČVUT je proto důležité, aby IT experti při studiu i v následném zaměstnání kontrolovali, co umělá inteligence přesně vytvoří a v případě potřeby ji dokázali třeba i opravit.
0: V IT sektoru tedy ubývají pracovní pozice určené pro začínající programátory, běžné kódování nebo programování už zvládne i umělá inteligence a na absolventy IT oboru jsou tak při nástupu do práce vyšší nároky. Jak na to reagují školy, vysvětlil ekonomický redaktor Dominik Hron v dopoledním Radiožurnálu. Dominiku, díky za to a nashledanou.
1: Hezký den,
0: nashledanou. No ještě 10 minut nás dělí od 10:30. Radiožurnál pro vás chystá další aktuální zpravodajský servis, který si nenechte ujít. No a samozřejmě zprávy jsou pro vás online k dispozici i na irozhlas.cz 24 hodin denně.

0: Po 13 letech se nejprestižnější tenisová soutěž vrací do pražské O2 Areny. Čeští reprezentanti tam vyzvou hvězdný výběr Spojených států v souboji o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. Podpořte mužstvo pod vedením kapitána Tomáše Berdycha a fanděte aspoň na dálku. Davis Cup na Radiožurnálu. Pravidelné vstupy ze zápasů a rozhovory s hráči. Od pátku ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
6: Radiožurnál 10.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
7: Podle nových pravidel začíná platit novela jednacího řádu, která například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. Tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran anebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. Ukrajinská armáda v noci zasáhla sklad internetového prodejce Ozon v ruské Rostovské oblasti. Cílem dalších útoků byla ropná rafinerie v Sizraní v Samarské oblasti na jihovýchodě Ruska. Ve městě Taganrog poškodili podle gubernátora Rostovské oblasti ukrajinské střely taky plynovod, několik rodinných domů, školu anebo zemědělské a potravinářské sklady. Ruské střely naopak v noci mířily na Ukrajinu. V Kyjevě dron zasáhl čerpací stanici. Pražská Liben si připomene 100 let od narození spisovatele Arnošta Lustiga. 17 hodin odhalí u základní školy Palmovka pamětní plastiku. Ta odkazuje na místa spojená s jeho dětstvím. Následovat bude v nové libenské synagoze výstava prací místních žáků, inspirovaných Lustigovým autobiografickým románem Dům vrácené ozvěny.
1: Sport.
7: Fotbalový gólman Lukáš Horníček s Newcastlem poprvé prohrál. V dohrávce čtvrtého kola Premier League podlehl severoanglický tým domácímu Leedsu 1-4. Newcastle je v tabulce 12. Leeds se posunul na třetí místo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Holubic a u všech Roma. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov z 210. kilometru postávají kamiony a pokračují do zúžení v Brně. Levý pruh jede téměř plynule. Na D1 jsou ucpané sjezdy na Pražský okruh exitem 10, a to v obou směrech. Ve směru z Brna se kvůli tomu jede pomalu už z 19. kilometru. Ve směru z Prahy se brzdí za sjezdem na Průhonice na 7. kilometru. Opatrně dojíždějte. Na samotném okruhu se kolona rozjíždí, ovšem jde to pomalu, je tam omezení. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice na 33. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu, je tam 2-kilometrová kolona na 10 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici dejte pozor, na 8,5 kilometru stojí porouchané nákladní auto, vybočuje se. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště jsou u Zlechova silničáři.
9: Ze strany Zivu se dobržovalo do kratší kolony, do zastavení a Brna na pár aut, ale musí se zastavit. Je vzhledem k tomu, že je tady mlha, tak je to takový nečekaný.
8: A v Praze je plná Štěrboholská spojka směrem na Lanový most. Před Europarkem stojí v levém pruhu auto s upadlým kolem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude skoro jasno až polojasno, teploty 19 až 24 stupňů a na horách kolem 16. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
6: Prostě bude hezky. 3 minuty po půl 11. posloucháte úterní dopolední vysílání 15. září. Dobrý den.
1: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

A co se dělo zatím, co jsme spali? V noci se v Los Angeles předávaly prestižní televizní ceny Emmy, které seriály uspěly a u kterých úspěch překvapil. To všechno probereme už za malou chvíli v dopoledním radiožurnálu s filmovou publicistkou i rozhlasu Kristinou Roháčkovou. Zůstaňte u nás, teď Callum Scott. Dobré dopoledne.

0: Posloucháte nás v 10.39, tady je dopolední radiožurnál a už taky víme, že nejlepším dramatickým seriálem uplynulého roku je Urgent. 15-hodinová směna na pittsburské pohotovosti tak obhájila loňské vítězství pro sebe i svého hereckého protagonistu Noaha Wileyho.
1: I could use a second set of hands.
2: Because that will never stop offering.
3: I tell myself that every day.
0: Celkově ale druhá sezóna Urgentu získala méně cen než loni a velkým vítězem večera se stal hororově laděný komediální seriál Widow's Bay, který získal 6 cen.
4: Have you ever heard of a hag?
5: Every sailor knows the story of the hag. Oh.
0: Předávání 78 cen Emmy okomentuje teď filmová publicistka webu iRozhlas.cz Kristina Roháčková. Dobré dopoledne.
6: Dobré dopoledne.
0: Tebe překvapila ta řádka ocenění pro seriál Widow's Bay?
6: Ono se trochu čekalo, že televizní akademie bude chtít spíš vzdát hold komediálnímu seriálu Stále v kurzu, který letos skončil svou 5. sezonou. Nakonec tedy proměnil nominaci jen herečka Jean Smartová, představitelka hlavní role stárnoucí komičky Debory Vencové. Jean Smartová tak uzavřela opravdu slušnou sadu o 5 kouscích, protože nazbírala herecké ocenění za každou sezonu seriálu Stále v kurzu. Bodoval ale tedy místo toho seriál Widow's Bay, což je takový tichý favorit posledních měsíců a žánrová hříčka vypráví o starostovi stejnojmenného novoanglického města, který se vehementně snaží udělat z toho místa vyhledávanou turistickou lokalitu a ignoruje proto i četná varování, že je Widow's Bay prokleté. Představitel hlavní role, velšský herec Matthew Rhys, se zvládl zapsat do historie udílení cen. Během stejného večera totiž vyhrál jak za výkon v komediálním seriálu, tak za výkon v minisérii, a to za mysteriózní thriller To monstrum ve mně. U Widow's Bay vyzdvihl především mozek tvůrkyně seriálu Katie DiPoldové, když řekl, všichni tu stojíme jen díky její zvrácené a pokřivené mysli, protože právě v zákoutích její narušené mysli přežívá její tvůrčí genialita.
0: To je krásná podsta. Ceremoniálem provázela americká herečka Mariska Hargitay. Jak ona si vedla?
6: Řekla bych, že odvedla velmi solidní výkon, nepouštěla se do jízlivějších poloh, které obvykle zaujímají komici, když podobné ceremoniály moderují. Na úvod dala takové tradiční tanečně pěvecké číslo, v jednom sketchi pak doprovodila dokonce zpěvačka Taylor Swift. Hargitay hodně vsázela na svou roli populární televizní tváře, posluchačům bude známá především jako hlavní vyšetřovatelka z kriminálního seriálu Zákon a pořádek, útvar pro zvláštní oběti. Ten se tento podzim vysílá už 28. rokem a dočká se své 600. epizody. Hargitay tak na toto konto ve své úvodní řeči zavtipkovala a teď cituji a zároveň se omlouvám za hereckou interpretaci, že jsou mezi nominovanými debutanti, ale také seriály, které se letos dočkaly svého netuším, co je to poslední slovo, jak se to vyslovuje, protože jsem to nikdy nezažila.
0: Ty televizní ceny Emmy se nepřidávají, ale jen jeden večer. Tradičně patří už 3 večery, nebo dokonce 3 večery. Kdo si stihl už pro cenu přijít uplynulý víkend?
6: Ono tomu hlavnímu ceremoniálu vždycky předchází o týden dopředu takový dvojvečer, kde se oceňují technické profese a třeba i hostující herecké výkony, takže byl posmrtně oceněn za hostující herecký výkon v gastroseriálu Medvěd zesnulý režisér Rob Reiner, ale cenu třeba získal i nejlepší animovaný seriál South Park, nebo aspoň teď se ještě stále jmenuje South Park. Víme, že se bude v reakci na akce amerického prezidenta Donalda Trumpa přejmenovat na South America. A ten teda získal svou 5. Emmy celkem a první od roku 2013. Televizní akademie ale dostala určitou kritiku za to, že některé ceny přesunula, jako třeba ty pro herecké výkony v minisériích a antologiích. Tam totiž budovala vztahová tragikomedie MRD St. Louis, a já to záměrně říkám takto, protože ten název je trošku pikantnější.
0: Výsledky hlavního večera předávání televizních cen Emmy jsme si shrnuli s Kristínou Roháčkovou, filmovou publicistkou serveru iRozhlas.cz, kde také najdete také kompletní přehled oceněných. Tak jsme se dostali až na konec. Kristýno, díky.
6: Já taky děkuju.
0: Za minutu 3:15 na 11.

0: Za chvíli do centra Ostravy, kde testují, co by se stalo, kdyby do ulice se třemi základními školami nemohla ráno vjet auta. Brzy, teď je 10.47 a doprava ještě jednou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V Praze je teď uzavřená Černokostelecká směrem do centra. Za křižovatkou s Průmyslovou se srazily dva autobusy a osobní auto, tvoří se kolony. Kutnohorská kvůli tomu popojíždí z Horních Měcholup, ucpávají se také Štěrboholy. Dá se to obět Průmyslovou a Rabakovskou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: situace obvykle vypadá tak, že tady spousta aut, které se míjejí a mezi tím pobíhají děti.
1: Učitelka Hana Ondrušková popisuje typický ranní výjev. Zapravdu jí dává otec dvou žákyň Dušan Dudešek.
2: 7.40 se tady už nejde zastavit, no, ten provoz je tady nebezpečný.
1: Dnes přišel s dcerami pěšky. Auta policisté zastavují už na začátku ulice a tak se lépe cítí i třeťáci Honza, Martin a Dín.
3: Za chvíli budu jezdit možná sám.
4: Já jsem dneska přijel na koloběžce,
5: pěšky a sám.
1: Na jedné ulici jsou kromě běžné základky i dvě mezinárodní školy. Ředitel jedné z nich, Brad Gray, doufá, že ranní zácpy konečně skončí.
6: 20 let, co existuje naše Ostrava International School, je to boj. Každé ráno milion aut.
1: Je krátce po 8 a na Ostrčilovu ulici se vracejí auta. Dali si jen půlhodinovou přestávku. Podle průzkumu městské architektonické kanceláře MAPA chodí 44% dětí pěšky a 27% přijíždí autem s rodiči.
7: Těch vozidel jsme napočítali 140, které sem výjíždějí. To není možná až tak velké číslo. Nicméně vozidla zastavují tam, kde by neměla, takže řidiči různě parkují v křižovatce na přechodech.
1: Podle dopravního specialisty Josefa Laži kancelář MAPA testovací týden znovu vyhodnotí se školami, rodiči i rezidenty. Pak společně s obvodem zváží, která opatření zavést natrvalo. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál. Každý

0: Česká centra vás zvou na Noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Evropský parlament bude rozhodovat o úpravě systému emisních povolenek ETS2. Fotbalisté Sparty se v Arménii chystají na vstup do hlavní fáze Evropské ligy. Po srážce dvou autobusů je v Praze uzavřená Černokostelecká ulice nedaleko Průmyslové. A bude skoro jasno, teploty až 24 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí, informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody, kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Pokračuje mluvčí města Lenka Jedličková.
4: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
2: Europoslanci dnes budou hlasovat o úpravách, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Podle návrhu by se při jejich vysokých cenách mělo například do oběhu uvolňovat větší množství takzvaných rezervních povolenek. Spotřebitelé by se díky tomu měli vyhnout prudkému zdražování.
5: Systém ETS2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cena emisních povolenek se tak promítne do cen benzinu a nafty a u některých domácností taky do cen tepla. Dohodu o změnách tzv. Rezervy tržní stability za parlament vyjednávala česká europoslankyně Danuše Nerudová z Hnutí STAN. S Radou EU se na její podobě předběžně dohodli už v červnu. Obě instituce ji teď musí ještě formálně schválit. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
2: V jezeře Milada na Ústecku odborníci potvrdili invazního raka červeného. Poprvé v Česku. Rychle se množí a je také přenašečem račího moru, který pro české raky představuje smrtelné nebezpečí. Nový invazní druh se v jezeře podařilo objevit díky cyklistům, kteří ho vyfotili a nahlásili, říká Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Nás by nenapadlo tam hledat, protože vím, že na tom jezeře Milada jsou raci pruhovaní, což je taky nepůvodní druh. Tohle najednou pro nás byla novinka, takže jsme tam to jeli hned ověřit a toho raka jsme tam na několik málo vrší chytli taky přímo v tom jezeře.
2: Odborníci teď udělají průzkum, aby zjistili, jak velká populace raků červených v Miladě žije.
7: Sport. Fotbalisté Sparty se v Jerevanu připravují na úvodní utkání v hlavní fázi Evropské ligy. Zítra nastoupí proti domácímu Araratu Arménia. Stejného soupeře Pražané dvakrát porazili v loňské kvalifikaci konferenční ligy. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
8: Oproti loňsku u nich došlo ke změnám v kádru. Nebylo jich tedy tolik jako u nás, ale mají nové hráče, kteří před rokem nehráli. Bude to znovu zajímavý souboj. Navíc tentokrát budeme hrát na jiném stadionu, což bude mít také určitě vliv.
7: Úvodní utkání Evropské ligy mezi fotbalisty Araratu Arménia a Sparty začne ve středu v 18.45 a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. V domácím fotbalovém poháru se odpoledne rozhodne o dalších dvou osmifinalistech. Dva druholigové týmy nastoupí doma proti klubům z nejvyšší soutěže. Třinec v 16.30 proti Mladé Boleslavi a Vlašim o půl hodiny později proti Liberci.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u Holubic a nehoda v Černokostelecké v Praze. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rusínov z kilometru 212 postávají kamiony v pravém pruhu a pokračují do zúžení v Brně. Levý pruh jede téměř plynule. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Benešov opatrně na 18. kilometru se zastavuje pravý pruh, kamiony tam stojí ve frontě k ucpanému sjezdu na Pražský okruh. Právě na okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, ten zpomaluje také omezení u Jesenice, vše se rozjede u Ořechu. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice na 33. kilometru opravují vozovku, je tam 2-kilometrová kolona na 10 minut. Na D10 z Turnova do Prahy u sjezdu na Bakov nad Jezerou na 53. kilometru řeší nehodu, srazila se dodávka a osobní auto, blokují pravý a připojovací pruh, tam krátce zpomalíte. A v Praze byla po nehodě uzavřená Černokostelecká do centra za křižovatkou s Průmyslovou, jak to teď na místě vypadá, poví Jakub Vodička z motohlídky Zelené vlny.
10: Za pomoci jeřábu se havarovaná vozidla podařilo dát na stranu, aktuálně se podařilo zprůjezdnit, to opět jeden jízdní pruh, kolony se postupně rozjíždí.
9: A další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude skoro jasno až polojasno, teploty odpoledne od 19 do 24 stupňů a na horách naměříme dnes většinou kolem 16. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Už jsme v polovině září, je 15. teď je 5 minut po 11. hodině, komunální a senátní volby se blíží a my jsme tak zjišťovali, jak se daří obsadit volební komise. Detaily od našich reportérek živě už do 11:15.
3: Dopolední radiožurnál
11: a Jiří Chum.

0: Imagina. Za necelé 4 týdny půjdeme k volbám do obecních zastupitelstev a někde i do Senátu. Nejpozději do tohoto pátku musí obce svolat první zasedání okrskových volebních komisí. Jak se jim podařilo vůbec komise obsadit a jestli se projevilo nějak navýšení odměny pro jejich členy, to v severních Čechách zjišťovala naše reportérka Jana Vitásková. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne. Třeba v Teplicích s obsazením komise problémy nemají. Jak mi za magistrát řekla Pavla Doksanská, část lidí se hlásí pravidelně, ale to si taky všimla, že přibyli studenti, takže mají i náhradníky. Navíc Teplice teď potřebují pro volby méně lidí než v minulých letech. Magistrát snížil počet okrsků ze 47 na 37. Podle Doksanské tím chtěli srovnat počet voličů v jednotlivých okrscích. Zájem studentů o členství ve volebních komisích registrují taky třeba ve Varnsdorfu na Děčínsku nebo v Úštěku na Litoměřicku. Odlišná situace je ovšem v Chomutově. Tam podle mluvčí magistrátu Zuzany Vavřínové lidi v komisích chybějí každoročně. A neprojevilo se ani to aktuální navýšení odměn za členství ve volebních komisích, takže je musí doplňovat úředníky magistrátu. V Liberci, kde potřebují pro 80 okrsků téměř 630 lidí, evidují ještě 30 náhradníků. A taky v České Lípě se do některých okrsků přihlásilo víc lidí, než bylo potřeba. Tam, kde je nutné komise doplnit, si radnice vystačí s dobrovolníky. Zájem přisuzují navýšení odměn pro členy volebních komisí.
0: To byla Jana Vitásková ze severu Čech. Děkujeme. Víc zájemců o členství ve volební komisi je i v jednom z volebních okrsků v Blansku, kde při sněmovních volbách byly nesrovnalosti v počítání hlasu. Detaily přidá jihomoravská reportérka Alena Hesová. Taky zdravíme.
2: Dobrý den, ve sněmovních volbách v komisi sedělo 5 členů, teď jich bude jednou tolik a co je zásadní, složení se kompletně proměnilo. Takže nikdo z lidí, kteří minule chybovali, teď v říjnu hlasy sčítat nebude. Teoreticky ale klidně mohli v komisi být i ti stejní členové letos. Zákon to nevylučuje, záleží ale na kandidujících uskupeních, jestli delegují ty samé lidi, případně na starostovi, pokud strany nenavrhnou dost svých zástupců. Samozřejmě je možné, že by ta negativní zkušenost byla nějak zohledněná a vybrali jiné komisaře. Na nesrovnalosti ve výsledcích voleb do sněmovny v Blanenském okrsku 28 přišel nejvyšší správní soud na základě stížnosti Pirátů, hlasy přepočítal a neseděli. Soud pak podal trestní oznámení, policie ale vyšetřování odložila s tím, že se neprokázalo, že by se někdo chyb dopustil úmyslně.
0: Z Jižní Moravy, reportérka Alena Hesová. Taky děkujeme a naschledanou.
2: Není zač, naslyšenou.

100 let historie i prostor pro novou generaci. Rozhlasoví symfonikové dnes u příležitosti svého 100. výročí zahrají na festivalu Dvořákova Praha světovou premiéru české skladby dirigenta a skladatele Jana Kučery. No a zazní i skladby francouzských skladatelů. My pro vás v dopoledním radiožurnálu máme ještě do 11:30 rozhodně pozvánku. Počkejte si na ní. Dobrý den.

0: To už byly Kors ve vysílání úterního dopoledního radiožurnálu. Teď jsou 4:15. Připomínám jednu aktuální důležitou dopravní informaci. Z Pražského okruhu ve směru na D1 v dopravním omezení se u Jesenice stala nehoda a provoz se tam prakticky zastavil. 800 553 553, volat můžete i vy. Rozhlasoví symfonici vstupují do druhé stovky své existence. Stoleté jubileum dnes oslaví na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha, a to s novou uměleckou generací. Večer v pražském Rudolfínu nabídne pod vedením šéf-dirigenta Eliase Grandiho mimo jiné světovou premiéru nového českého díla.
1: Sočer vystoupil s takzvanými standardními repertoáry na mnoha jiných festivalech právě v rámci svého jubilea.
2: Říká šéf Dvořákovy Prahy Jan Simon.
1: A tak já jsem si říkal, že na Dvořákově Praze by to mohlo být v tom dvořákovském odkazu nebo v duchu i s přihlédnutím k té mladé nastupující budoucí generaci.
2: Na objednávku festivalu tak vznikl dvojkoncert Jana Kučery.
3: K mé velké radosti Sočer už moje skladby hrál v minulosti, takže už tu zkušenost mám a vždycky to je pro mě velká čest a radost, protože s tím orchestrem jsem spojen v podstatě už od svých studentských let, kdy mě tehdejší šéfdirigent Vladimír Válek dal tu šanci s orchestrem spolupracovat.
2: Popisuje Kučera téměř 25-letou historii, která ho spojuje s rozhlasovými symfoniky.
3: Ty motivy občas přijdou i na ulici, tak vytáhnu telefon, záznamník, něco si zabroukám a potom přijde taková ta práce u stolu, kdy je potřeba takzvaně vysedět a ten motivek třeba zpracovat.
2: Dodává uznávaný skladatel, který se Sočerem vytvořil už několik hudebních projektů.
3: Sám nevím přesně, kudy ty myšlenky proudí, a zaplať pámu, že proudí.
2: Solistou večera bude 21-letý houslista Daniel Matejča, který se vůbec poprvé podílí na světové premiéře.
4: Máme tu neuvěřitelně cennou zkušenost toho, že si můžeme zajít pro radu přímo ke skladateli, což běžně nemáme. Takže toho je potřeba využívat a zneužívat.
2: Směje se houslista. Spolu s ním vystoupí stejně stará japonská violončelistka Sakura Toba. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Dva chlapci, dokázané zneužívání a pravomocně odsouzený muž, jenže jen podmínečně. Případ Rumburk, zajímá se o něj premiér i ministr spravedlnosti. Probereme ho.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
0: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
2: Radiožurnál půl dvanácté. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: Detektivové zasahují v kanceláři nymburského starosty Tomáše Macha ze sdružení Nymburk s klidem. Informaci nymburského deníku potvrdil Radiožurnálu mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami. Mluvčí nymburské radnice Marta Svobodová řekla, že nesmí poskytovat žádné informace. V severní a centrální části Nizozemska je od rána omezená vlaková doprava. Správce železnice nevyloučil sabotáž. Na kolejích se během ranní špičky našlo několik neznámých předmětů, které tam někdo umístil záměrně. To způsobilo rozsáhlé výpadky v kolejovém obvodu. Kdy se doprava obnoví, zatím není jasné. Spojené státy mají rozmístěné zbraně na oběžné dráze Země. Podle agentury AFP to oznámili americké vesmírné síly. Jde o první potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru. Z prohlášení složky amerických ozbrojených sil taky vyplývá, že zbraně lze použít obranným i útočným účelům. A školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Významné symboly české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovítské katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve. Sport. Čeští hokejisté vstoupí do nové sezóny v pražské O2 aréně. Ve čtvrtek 5. listopadu se v zápase Euro Hockey Tour utkají se Švédskem. O dějišti informoval Český svaz ledního hokeje. Souboj se Švédy bude zároveň premiérou nového realizačního týmu vedeného hlavním koučem Zdeňkem Motákem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na Pražském okruhu a nehoda na D5 u Rudné. Na Pražském okruhu směrem na D1 za sjezdem na Jesenici stojí kamiony na 80. kilometru, blokují v omezení pravý pruh. Podle policie je to po nehodě, provoz na nějakou dobu se zablokoval. Už se znovu projíždí levým pruhem, kolona začíná na 82. kilometru, projedou ovšem jen užší vozidla. Pražský okruh je plný i směrem na letiště, fronta kamionů se táhne už z dálnice D1, tam se kamiony zastavují už na 14. kilometru za sjezdem na Velké Popovice. Na D5 z Prahy do Plzně pomalu v klesání za sjezdem na Rudnou na 6. kilometru se brzdí, na 8. máme hlášenou nehodu, zdržení 10 minut. Na D5 směrem do Rozvadova za sjezdem na Zdice ze 30. kilometru další kolona před omezením u Žebráku, zpoždění 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most u Europarku překáželo auto s upadlým kolem. Jak to na místě teď vypadá, poví Jakub Vodička z naší motohlídky.
6: Nepojízdné osobní auto bylo před pár okamžiky odtaženo. Dlouhá kolona ale začíná před Černým mostem už na konci Novopatské.
5: Na silnici 35 směrem z Mohelnice do Hradce stojí před Hrušovou dlouhá kolona kvůli vyfrézované vozovce. Zdržíte se přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude skoro jasno až polojasno, teploty odpoledne od 19 ke 24 stupňům a na horách dnes naměříme většinou kolem 16. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: Jsou 3 minuty po půl 12. je úterý 15. září. Radiožurnál přeje dobré dopoledne.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Čína ode dneška zpřísňuje kontrolu všech osob na svých hranicích. Nás bude zajímat v dopoledním radiožurnálu, co ji k tomu vede a jaké reakce toto opatření vyvolává. Teď Various Artists a Perfect Day 97. Just a perfect day. Drink sangria.

0: Perfect day. Tahle hvězdná verze písně Perfect Day z roku 1997, kterou naspívala skupina slavných umělců, vznikla původně jako propagační kampaň britské televizní a rozhlasové stanice BBC. Ta se snažila ukázat veřejnosti obrovskou žánrovou rozmanitost a kvalitu svého vysílání. A bylo to v době, kdy BBC čelila politickému tlaku a diskuzím o snížení rozpočtu. 11.40 vy posloucháte dopolední radiožurnál, jdeme teď do Číny. Ta ode dneška mnohem přísněji kontroluje pohyb lidí na všech vstupech a výstupech ze země. Nařízení se týká pozemních, námořních i leteckých přechodů Číňanů i cizinců. Zbuzuje obavy, že ve skutečnosti bude Čína svévolně bránit některým lidem odcestovat ze země. A my se víc teď povíme živě s asijským zpravodajem Davidem Jakšem. Davide, zdravíme tě, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Proč tohle všechno byla až dosud ta kontrola imigračních úředníků mírná?
1: Naopak, čínská imigrační databáze, ta už je dlouho propojena s ostatními čínskými úřady a těm, kdo měli v zemi jakýkoliv roubek, tak se těžko přes ty kontroly pronikalo. Teď ale půjde o to, že Peking se chce současně bránit případné špionáži nebo ohrožení citlivých státních témat ze strany svých občanů a přitom mít pod kontrolou pohyb a informace o cizincích, kteří v tomto segmentu naopak pracují pro cizí vlády, pro zahraniční firmy. Typickým příkladem jsou tři citlivé segmenty, a sice umělá inteligence, výroba mikročipů a trh se vzácnými zeminami. Čína si vyhrazuje právo zakázat lidem z těchto oborů, jak už jste říkali, buď vstoupit do země, nebo z ní naopak odcestovat, pokud si myslí, že tihle lidé jsou bezpečnostním rizikem. A je pravda, že třeba japonští nebo tchajvanští manažeři z těchto oborů už to pocítili na vlastní kůži.
0: Co kritikům nového zákona vadí?
1: Ozývají se lidé, kteří nějakým způsobem kritizují čínskou vládnoucí garnituru, kteří se účastnili třeba prodemokratických demonstrací v Hongkongu, anebo kteří jsou aktivní v otázce dodržování lidských práv. Oni se obávají, že pod záminkou ohrožení citlivých údajů je teď úřady budou pronásledovat, šikanovat, sledovat a budou v tom vlastně mít oporu v zákonu. Mimochodem, novinkou toho nového nařízení je to, že pokud dojde k odepření vstupu nebo výstupu z Číny, musí ten daný člověk písemně dostat vyrozumění. Proč se tak děje a jaké jsou jeho legální možnosti se bránit.
0: No a zasáhne nové nařízení taky cestovní ruch?
1: Peking tvrdí, že v žádném případě, že naprostá většina cizinců ani Číňanů nová opatření vůbec nepocítí. Na druhou stranu Čína svým občanům někdy odmítá opravdu vydat cestovní pas nebo ho prodloužit. Zcela bezdůvodně stát už teď sám rozhoduje o tom, na jak dlouho takový zákaz vydá a jestli vůbec někdy skončí. No a z minulosti jsou známé příklady plošného zákazu cest Číňanů třeba do Japonska nebo do Tajska.
0: Říká asijský zpravodaj David Jakš v dopoledním radiožurnálu. Davide, díky, naschledanou.
1: Naslyšenou.

československá zpěvačka Kristýna Slamky ve 11:45. Zápasem Karlových Varů s Třincem dnes odstartuje nový ročník hokejové Tip Sport Extraligy. Kdo bude největším favoritem a jaké novinky nás čekají, to vám řekneme v dopoledním radiožurnálu za malou chvíli.

0: Je úterý 15. září, prvním zápasem dnes začne nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. Titul obhajují Pardubice, které přes léto ještě posílili už tak nabitý kádr. Petr Kadeřábek ze sportovní redakce. Petře, pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Jaký bude nadcházející ročník té hokejové Extraligy?
1: No, bude rozhodně kvalitnější než ten předcházející. Do extraligových celků se vrací hned několik velkých hvězd ze zahraničí. Litvínov třeba přivedl Davida Kempfa, Kladno obránce Michala Kempného, oba dva mistry světa. Sparta Matěje Blimla nebo Jiřího Sekáče, vítěze zase KHL. Na dresu Pardubic uvidíme mistry světa Davida Tomáška, Matěje Stránského nebo vítěze Stanley Cupu Tomáše Noska. Asi nejvýstižněji popsal nadcházející ročník golman Karlových Varů Dominik Frodl.
2: Ty jména, to jsou hvězdní války. Samozřejmě pro tu ligu je to skvělý všechno, ale pro ostatní Vlčáky prostě daleko těžší. Šíleně těžká šichta pak vyřadit prostě třeba ty Pardubice, prostě čtyřikrát porazit. Ale říkám, pro tu ligu jedině dobře, vracejí se sem skvělý jména.
0: Zůstaňme tedy ještě u obhájce titulu Pardubic. Je Dynamo po tom výrazném posílení znovu největším adeptem na titul?
1: Rozhodně jsou pardubičtí největšími favority. Jde o to, jak se jim v týmu velkých osobností vlastně vyrovnají s tím příchodem dalších obrovských hvězd.
3: Prostě je nás tam hodně, je možný, že nám všem spadne ice time a budeš mít trošku méně času na to se prosazovat, ale zase je tam vyrovnanost těch line a tak dále. Prostě rozhodně to challenge bude a já doufám a věřím, že to bude fungovat, nicméně ten tým na papíře ti úspěch jako nezaručuje.
1: To jsou slova útočníka Romana Červenky, který zůstává největší osobností Dynama, možná celé extraligy. Právě na zaváhání obhájce čeká zástup dalších velmi silných celků. Třinec, Liberec, Kometa, ale taky Karlovy Vary, Plzeň. Pozornost bude upřena zejména také do Kladna, kam se na extraligovou lavičku vrací od národního týmu trenér Rulík, no a s kompletním realizačním týmem, anebo také do Litvínova. Pod novými majiteli uvidíme, jak jim to bude šlapat.
0: Kdo se dnes postará o start extraligy a jak bude v nové sezóně vypadat?

0: A jako vítr, ale velmi v klidu do studia Radiožurnálu přišel Tomáš Pavlíček, autor dnešní polední publicistiky, a z toho klidu čtu, že vše je připraveno.
1: Ano, je to takový mírný, klidný větřík, abych tak řekl.
0: Bouří.
1: Ano.
0: Tak pojďme, co
1: no,
0: to bude?
1: Ale trošku ta bouře možná bude, protože ceny plynu letí nahoru a my mluvíme s energetickým expertem Martinem Pacovským, kdo, jak a kdy to nejvíc pocítí, proč spolu s plynem zdražuje i elektřina a jestli je ještě možné si ceny zafixovat a za jakých podmínek. A já se tě teď zeptám, jestli máš doma rádio na baterky.
0: Nemám.
1: Nemáš, no já ano, dokonce na solár a na kličku, i když jsem tedy zapomněl, kde přesně, to si mu budu muset vzpomenout. No ale já to říkám, protože tohle je jeden z pilířů toho, aby se člověku dostali v případě krize životně důležité informace, jak se na to připravuje celý systém a jak by rozvaz třeba spolupracoval s hasiči, o tom budeme mluvit s pověřeným generálním ředitelem hasičského záchranného sboru Petrem Ošlejškem. No a na závěr ruský oligarcha napojený na Kreml, který se říká Umar Kremlev, překvapivě, financoval oslavy na svatbě nebo po svatbě syna amerického prezidenta. Kdo je tento pán, kterému Donald Trump junior říká drahý příteli, tak to osvětlí náš redakční odborník na postsovětský prostor Ondřej Soukup.
0: Slibuje Tomáš Pavlíček, autor dnešní polední publicistiky, vysíláme ji po dalších hlavních zprávách ve 12.10. Tomáši, díky za pozvání, ať se daří.
1: Naslyšenou.

0: Vidím svět jinak. A je to v pořádku. Výstava Každý může být umělcem představí obrazy, které namalovali lidé s mentálním postižením. Objevte jejich pohled na svět od 15. do 25. září v muzeu Kampa. Vstup zdarma. Více na sociálních sítích Každý může být umělcem. Výstavu pořádá nadační fond Domova Sulická. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 12 hodin. Vysíláme pro vás hlavní zprávy.
2: Český rozhlas má nový systém pro informování v krizových situacích.
3: My si říkali, za jak dlouho jsme schopni dostat tu konkrétní situaci do vysílání. My jsme si nastavili nějakých 13 minut.
2: Přece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb.
4: Jde o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
2: Soubojem Karlových Varů s Třincem začne nová sezóna hokejové Typ Sport Extraligy. Kolony čekejte na pražském okruhu u Jesenice v obou směrech a bude skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Je úterý 15. září, hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousirisová.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: V ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích zasahuje vojenská policie. Informaci serveru Novinky.cz před chvílí potvrdila Radiožurnálu mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková. Podrobnosti teď Marek Sedláček.
6: Kriminalisti zadrželi 3 lidi. Podle policejní mluvčí Rimkevič-Hajkové působí nebo dříve působili jako náměstci ředitele nemocnice. Vyšetřovatelé prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Na 11 místech proto provádějí domovní prohlídky. Žádný ze zadržených není vojákem z povolání. Podrobnosti k aktuálnímu zásahu včetně vyjádření nemocnice zjišťujeme. Marek Sedláček, Radiožurnál.
2: Český rozhlas spolu s hasiči, policisty i záchranáři chystá na 22 typů krizových situací. Společně plánují, jak bude vypadat vysílání třeba při povodních, požárech anebo kybernetických útocích. Pokračuje reportérka Františka Rohlíčková.
7: Právě rozhlasové vysílání je podle složek IZS klíčové třeba, když vypadne proud a signál. Díky nově nastavenému systému by v případě mimořádné události měla první informace o ní zaznít ve vysílání nejpozději do 13 minut. Na 5 situací, včetně blackoutu nebo povodní, už je rozhlas kompletně připravený. Co by se posluchači dozvěděli, popisuje koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
8: Třeba jak se mám zachovat v případě evakuace, co si mám vzít sebou, na co nezapomenout, koho zabezpečit. To jsou všechno témata, která jsou u řady těch událostí podobná a můžeme se na ně předpřipravit.
7: Nejpozději do 40 minut je pak možné spustit speciální kontinuální vysílání. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili dron, který narušil litevský vzdušný prostor. Nejsou hlášení zranění ani škody. Podle litevské armády mohl bezpilotní stroj nést výbušninu. Zatím není jasné, jestli šlo o ruský anebo ukrajinský dron.
9: Bezpilotní letoun přeletěl litevskou hranici východně od Kaunasu. Přiletěl z území Běloruska a zachytili ho litevské radary.
10: Objekt ale nebylo možné vizuálně ze země potvrdit a proto byly nasazeny letouny proti vzdušné obrany. Ty bezpilotní letoun zachytili a dle postupů ho zničili.
9: Řekl k zásahu velitele litevského letectva Antanas Matutis. Zmínil také, že nemá informace o tom, že by cílem útoku mohla být přečerpávací vodní elektrárna Kruonis. Spojenecké stíhačky vzlétly ze základny v Šauli a dron se střelili u vesnice Pratkuny asi 5 kilometrů od elektrárny. Trosky objektu jsou rozptýlené na velké ploše a v současnosti armáda pracuje na jejich sběru a průzkumu. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Spojené státy mají na oběžné dráze země rozmístěné zbraně, řekl to mluvčí amerických vesmírných sil, které spadají pod Pentagon. Američané jsou první, kteří to potvrdili.
11: Zástupci Pentagonu tvrdí, že cílem rozmístění zbraní je příprava na hrozby z Číny a Ruska. Kvůli nim teď podle americké zprávy není pochyb o tom, že i vesmír bude možné považovat za bojiště. Americká armáda neuvedla, kde na oběžné dráze zbraně jsou. Mají být ale obranné i útočné.
12: Jsou schopné bránit naše síly před nepřátelskými útoky protivníků,
11: řekl americký ministr letectva Troy Mank. Trvajícím tabu ve vesmíru je umístění zbraní hromadného ničení. Jaderné velmoci se na tom shodly ve smlouvě z roku 1967. Podle agentury AFP se ale jednotlivé státy snaží najít způsoby, jak dohodu obcházet. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
2: Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let. Z Olomouce se hlásí reportérka Sabina Millerová.
13: Nízký průtok v řece Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Podle vedoucího odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petra Lojky už uhynula zhruba tuna ryb. K úhynu dochází nejčastěji v noci, a to kvůli tomu, že po setnění ve vodě ubývá kyslíku a ryby se dusí. Podmínky v řece by se měly zlepšit až s ochlazením a vydatnějšími srážkami. Magistrát města také kvůli nízkému průtoku prodloužil zákaz odebírat vodu z některých toků na Olomoucku. Ten by měl platit do konce října. Sabina Millerová, Radiožurnál.
2: Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují v budově městského úřadu v Nymburku. Vyšetřovatelé mají podezření na machinace s veřejnými zakázkami. Z místa se hlásí reportér Ondřej Mikušek.
14: Já jsem dorazil na radnici krátce po 10. hodině a úředníci tady normálně pracují. Mluvčí Nymburka Marta Svobodová mi ještě před chvílí potvrdila, že zásah stále pokračuje, ale detektivové nejsou uniformovaní, proto ani ona sama neví, kolik jich tady je. Vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek Radiožurnálu sdělil, že kriminalisté mají podezření na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Zasahují proto v kanceláři starosty Tomáše Macha z uskupení Nymburk s klidem. Vyšetřovatelé ale podle pražského vrchního státního zastupitelství provádějí prohlídky i na dalších místech v Česku. Z Nymburka Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
2: Ode dneška jsou na Pražském hradě znovu vystavené korunovační klenoty. Večer je z korunní komory ve svatovícké katedrále vyzvedlo 7 klíčníků. Jako první si vzácné klenoty můžou prohlédnout školáci. A na Pražském hradě reportér Jakub Vik.
15: Svatováclavská koruna, žezlo a jablko jsou umístěné v bezpečnostní vitríně ve Veladislavském sále. Od dopoledne se tu střídají školní skupiny, celkem jich do pátku dorazí přes 300. Přišly třeba žákyně arcibiskupského gymnázia v Praze.
16: My jsme se těšili, máme jako celá třída rádi dějepis. Většina z nás nikdy nebyla na klenote.
15: Doprovodná výstava k 500 letům od nástupu Habsburků na český trůn popisuje osudy klenotů do konce 18. století, tedy počátku národního obrození, popisuje kurátor výstavy Štěpán Vácha.
17: Ty korunovační klenoty se stávají tím naprosto jako srozumitelným symbolem pro tu tehdejší společnost.
15: Veřejnosti budou klenoty i výstava přístupná od soboty až do 28. září. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Americké televizní ceny Emmy ovládl seriál Windows Bay. Hororová komedie zvítězila v celkem 6 kategoriích.
18: Série zavede diváky do novoanglického města Windows Bay. Tamní starosta chce udělat z místa oblíbenou turistickou lokalitu, a to i přesto, že ho ostatní varují, že ostrov je prokletý. Favoritem cen Emmy byla z hlediska počtu nominací druhá řada seriálu Urgent. Your replacement came in early. She's just covering. Probably going on my little sabbatical. Dramatický příběh z jednoho dne na urgentním nemocničním příjmu ale získal na hlavním ceremoniálu pouze 2 ceny. Martin Hrčíř, Radiožurnál.
6: Sport. Začíná nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. V úvodním utkání nastoupí v 18 hodin Karlovy Vary proti Třinci. Zbývající týmy vstoupí do soutěže zítra. Sezona přinese novinky, například sudí budou vysvětlovat rozhodnutí nahlas a v každé třetině budou nově 3 komerční přestávky. Utkání by se ale podle ředitele Extraligy Martina Loukoty neměla prodloužit.
19: To po vzoru NHL a na mistrovství světa. Zároveň kluby projevily přání prostě a vyhodnotili jsme si, že to je samozřejmě i pro ně plus v rámci toho finančního příjmu, protože ty náklady jdou stále nahoru. Oproti tomu ale tady funguje nové pravidlo letošního roku a to bude prostě zrychlování těch bůlí, takže já věřím, že nakonec ten čas bude stejný.
6: I v novém ročníku Tipsport Extraligy uslyšíte všechny zápasy v přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Kolony na Pražském okruhu a na 35. u Hrušové. Na Pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Jesenici na 80. kilometru nepojízdné nákladní auto odtáhly, ovšem dlouhá kolona začíná už u sjezdu na Barandov na 16. kilometru a potrvá, než se rozjede. Na okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Kamiony stojí už z D1 z 15. kilometru. V koloně před sjezdem na Jesenici uvízl Jakub Vodička z naší motohlídky.
21: Do omezení vyjíždí do levého pruhu také širší vozidla, jak autobusy, tak kamiony a Pražský okruh byl aktuálně teď zhruba 1/4 hodiny kvůli tomu neprůjezdný.
20: A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové stojí před Hrušovou dlouhé kolony v obou směrech kvůli vyfrézované vozovce. Delší je fronta směrem do Hradce, zdržíte se výrazně přes 0,5 hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dál odpoledne bude většinou skoro jasno až polojasno, jen místy mlhy nebo nízká oblačnost, odpolední teploty od 19 do 24 stupňů, na horách dnes naměříte většinou kolem 16. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku dnes s Tomášem Pavlíčkem.
1: Jak domácnostem zdraží plyn, jehož cena na trzích stoupá? Jak bude Český rozhlas spolupracovat s hasiči, záchranáři a policisty při mimořádných událostech, jako jsou povodně nebo výpadek elektřiny? A kdo je ruský oligarcha Umar Kremlev, který zaplatil nejstaršímu synovi Donalda Trumpa luxusní oslavu na Bahamách? Trhy přestaly věřit, že se válka na Blízkém východě brzy urovná a tím pádem výrazně rostou ceny energií. Právě přes Hormuzský průliv a úžinu Bab al-Mandab, které blokují Irán a jeho spojenci v regionu, proudí do světa část dodávek fosilních paliv. Plyn byl v pondělí na světových trzích téměř třikrát dražší než před únorovým začátkem války Spojených států a Izraele proti Iránu. Elektřina, která je s ním propojená, o 60%. Někteří analytici věští začátek energetické krize. My jsme ve spojení s Martinem Pacovským, investičním ředitelem firmy Arete Transition. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jak se zatím ceny na trzích promítají do účtu pro koncové zákazníky? Asi ten dopad nebude pro všechny okamžitý, protože, jak víme, energie se nakupují dopředu.
3: Přesně, zejména pro domácnosti ten dopad bude pozvolný. Firmy a dodavatele upravují ty cenníky postupně a samozřejmě pro ty domácnosti, které mají fixaci, tak tento problém se jich do jisté míry netýká, pakliže jim nebude končit fixace v následujícím, řekněme, půl roku, protože i ty trhy očekávají, že ta situace by se měla normalizovat někdy v druhém, ve třetím kvartále příštího roku.
1: No a kteří ale spotřebitelé přece jenom budou, tak říkajíc, v první linii, kdo pocítí ty změny nejdřív nebo je už pocítil?
3: No, v první linii jsou spotřebitelé, kteří nemají fixované produkty, to znamená odběratelé, kteří jsou na standardních cenících, ale i když tam se ta cena postupně upravuje, dodavatelské společnosti většinou ty ceníky mění v nějakých, řekněme, 3-4 měsíčních intervalech, takže nějaké zpoždění tam bude, ale určitě dříve než po později to na ně dopadne.
1: No teď už asi dá se říct, padají ty dřívější úvahy, jestli se vyplatí v tuhle chvíli fixovat nebo ne, ale umožňuje ještě vůbec někdo si tu cenu do budoucna zmrazit a případně za jakých podmínek?
3: Tak určitě existují možnosti, jak si cenu zmrazit, respektive fixovat, a jak jste správně řekl, ta otázka je, jestli teďka je ta správná doba fixovat nebo ne, protože ta hysterie, nebo řekněme ta nejistota kolem těch trhů a plnění zásobníků bude kulminovat, řekněme, do 1. listopadu, kdy vlastně začíná plynárenský rok a začne se více topit, to znamená je otázka, co ty ceny budou dělat a jak budou kulminovat teďka v průběhu listopadu. Takže bych řekl, že zrovna optimální doba na fixování produktů asi není a je potřeba mít jistou chladnou hlavu při tomto rozhodování.
1: No, ale dá se říct tedy z toho, co říkáte, vyplývá, že postupně to zdražení dopadne prakticky na všechny i na ty, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou.
3: Je to tak. A samozřejmě nejhůře jsou na tom ti, co mají na elektřině spotové produkty, ale na všechny to dopadne. Je potřeba prostě trvale udržovat to pravidlo, že každý by měl mít i fixaci na rok nebo na dva. Kdo ji nemá, tak hod na něj ta cena plynu a elektřiny dopadne.
1: No a z těchto domácností, které by si mohly výrazně připlatit a okolik, kdybychom si představili nějakou modelovou rodinu, která na plynu vaří, ohřívá vodu a topí?
3: Tak já si myslím, že dříve nebo později ta cena klidně může narůst o 25, 30, ale i 50%, záleží, jak který dodavatel, nebo respektive jak budou naplněny zásobníky a za jakou cenu. Je potřeba říct, že ta cena, která je ceníková víceméně průměrem za celý rok obvykle nebo za nějaké období, které je delší než jeden měsíc, to znamená, ty současné ceny byly zase vykompenzovány na začátku letošního roku cenami plynu, které byly velmi nízké, to znamená, řekněme, že ta cena neporoste tak, jak roste teď, to znamená trojnásobek, ale dovedu si představit, že klidně o 30% a 50% mohou narůst ty účty. No to... Na druhou stranu samozřejmě konkurence bude ty ceny stlačovat dolů, na druhou stranu určitě dodavatelé plynu mají nakoupený i levnější plyn ze začátku roku, takže tam těch vlivů může být několik.
1: No a jak moc je cena plynu provázaná s cenou elektřiny?
3: No u nás velmi, u nás víceméně cena elektřiny se tvoří na základě ceny plynu, to znamená, tak jak roste cena plynu, tak roste i cena elektřiny.
1: To znamená, že ten dopad na domácnosti, které jsou zase výrazně elektrifikované, bude přibližně stejný jako u těch...
3: Bude přibližně stejný a dá se očekávat, že se podíváme určitě i do vyšších cenových hladin.
1: Vy jste mluvil o tom na začátku, že by se ta situace mohla stabilizovat v dalším, dejme tomu, druhém kvartálu příštího roku. A podle čeho tak soudíte? Na čem to bude záviset?
3: No tak veškeré tržní signály a obchodníci s plynem, vlastně ty forwardy, to znamená takové ty dlouhodobější kontrakty na druhý kvartál už ukazují, že ta cena by se měla normalizovat. Já si myslím, že do jisté míry i ta cena, kterou vidíme v současné době, není daná nedostatkem toho plynu, ale spíš finanční spekulací na to, že ty zásobníky nesplní ta kritéria, která určuje Evropská komise. Takže já jsem přesvědčen o tom, že fyzicky toho plynu je dostatek v Evropě. Jenom připomenu, že ze středního východu do Evropy jde jenom 5% spotřeby LNG, jinak zbytek jde z jiných zemí, z Norska, ze Spojených států. To znamená, fyzicky toho plynu je dostatek a ta cena je víceméně daná nějakou jako finanční spekulací a konkurencí Asie.
1: No právě, protože promiňte, že vás přerušuju, ale právě se o ten plyn, který je k dispozici na trhu, třeba ten americký a další, tak se přetahuje Evropa s Asií a to, že ne ty ceny nahoru, čili možná, že to nebude jenom taková spekulace, ne?
3: Tak samozřejmě je to takové věštění z křištálové koule. Dá se vycházet z toho, že trhy většinou dlouhodobě mají nějaký pohled na to, jak ta situace bude vypadat na tom trhu i mezi Asií a Evropou a ty křivky na druhý kvartál ukazují, že ta situace by se měla ochladit a uvidíme, jak se to samozřejmě bude vyvíjet, ale všechno naznačuje tomu, že to je prostě nějaká dočasná krize, která zmizí. Asi druhý kvartál si myslí většina trhu. Samozřejmě za současné situace se může stát cokoliv. To je samozřejmě s výhradou.
1: Ale pochopitelně záleží i na tom, jak tuhá nebo teplá bude zima.
3: A to současně, ano, to rozhodně a také, jestli bude foukat vítr a nebude foukat vítr a jestli bude mlhavo a nebude mlhavo z pohledu výroby z obnovitelných zdrojů. Takže ta Evropa vlastně čelí nejen chladu, ale víceméně i jako dalším vlivům počasí a všechno ukáže až čas. No.
1: Tak tolik je Martin Pacovský, investiční ředitel firmy Arete Transition. Děkuji vám za rozhovor a za vaše postřehy. Naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.
1: Česko už zažilo řadu mimořádných událostí, včetně povodní, blackoutu, požáru a dalších. Český rozhlas spolu s hasiči, policisty a záchranáři připravuje přesné postupy, jak v takovém případě do budoucna co nejlépe informovat veřejnost. Zástupci naší instituce podepsali s těmito složkami memorandum, které vytváří dlouhodobý rámec pro spolupráci při krizovém vysílání a rychlém a srozumitelném informování veřejnosti. My jsme ve spojení s pověřeným generálním ředitelem hasičského záchranného sboru Petrem Ošlejškem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Tak já už jsem něco v úvodu naznačil, ale můžeme si to trochu rozšířit, na jaké situace by se tahle spolupráce mohla vztahovat. Český rozhlas se připravuje na scénáře asi pro 22 typů mimořádných situací.
4: Tak my, když jsme definovali ty možné mimořádné události, jsou to události, které se dotýkají poměrně širokého množství lidí. Mohou to být jak ty přímo viditelné, přímo ohrožující životy zdraví osob, ať už jsou to přírodní mimořádné události typu povodeň, vichřice, krupobytí, nebo naopak ty technogenní únik nebezpečné látky nebo nějaký rozsáhlý požár, kde ty spodiny hoření ohrožují obyvatele. Na druhou stranu to mohou být i mimořádné události, kdy nemusí být bezprostřední ohrožení zdraví života, ale ten dopad je relativně plošný a ti lidé potřebují nějaké informace, jak ta situace vypadá, což může být třeba konkrétně rozsáhlý výpadek dodávky elektrické energie nebo nějaká další závada na tom systému kritické infrastruktury.
1: A počítá se s tím, že rozhlas má tu výhodu, že vysílače dokážou fungovat i právě při takovém rozsáhlém výpadku elektrické energie, a i s tím, že spousta lidí má doma ten klasický přijímač na baterie, který ten signál zachytí?
4: Přesně tak. My se snažíme, aby těch kanálů pro tu komunikaci s veřejností bylo co nejvíce. Kromě těch rychlých, jako mohou být sirény, SMSky, cell broadcast, tak i ty další, které mohou být taky rychlé, ale navíc mohou poskytovat takové to širší, to širší spektrum těch informací, mohou se tam posluchači dozvědět i, jaké jsou okolnosti vzniku takovéto mimořádné události, jakým způsobem se připravit, a v podstatě měli by tam získat odpovědi na otázky, které v tu danou chvíli chtějí vědět.
1: Takže když se tedy něco stane, nějaká havárie a podobně, tak co prvního a jak k lidem doputuje? Já jsem četl, že se testuje i technologie ASA pro digitální vysílání, která třeba může i sama probudit rozhlasový přijímač a přepnout na Radiožurnál.
4: Ano, my se snažíme zhledat nové technologie, jak co nejrychleji a nejspolehlivěji doručit tu zprávu občanovi, od té klasické sirény, která buď může jenom zahoukat, nebo může podat i nějakou hlasovou zprávu přes obecní rozhlasy, dále systém self-broadcast, kdy na mobilním telefonu se zobrazí nějaká zpráva, až samozřejmě pro to rozhlasové vysílání. Všechny ty technologie, mobilní telefony a další, jsou závislé na jednak dodávce elektrické energie, ale jednak samozřejmě na vůbec provozu té infrastruktury. Tady rozhlasové vysílání vlastně má ten jeden obrovský benefit, že pokud je ten vysílač napájen elektrickou energií a pokud obyvatelé mají radiový přijímač, což je dneska vlastně každé vozidlo, které má zároveň baterii, nebo mají nějaký další bateriový radiový přijímač, tak vlastně mohou ty zprávy dostávat i tehdy, jestliže třeba dojde k výpadku infrastruktury mobilních operátorů nebo vůbec jakoby internetu a komunikačního prostředí.
1: No, ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem vznikly třeba i krátké zvukové návody, zatím pro 5 krizových situací. Co se v nich například uvádí?
4: Tak vzpomenu třeba ten blackout, jsou tam popsány ty příčiny, které mohou vést k tomu blackoutu, i nějaká očekávání z hlediska možné doby dodávky, obnovení dodávky elektrické energie. Zároveň i doporučení, jak se třeba připravit na tu mimořádnou událost, ať už je to zásobou nějakých základních potravin, nebo mimo jiné i tedy pořízením toho rozhlasového přijímače. V případě třeba povodní tam mohou být informace, jak si připravit evakuační zavazadlo, jakým způsobem zabezpečit objekt proti povodní, nebo naopak, co potom dělat v případě, že ten objekt je zaplaven vodou, nebo pokud mám nějaké potraviny nebo zemědělské produkty, které jsou zasaženy tou povodní, jak s tím dál vlastně nakládat. Takže to spektrum těch informací by mělo být široké od té fáze předtím, než ta informace vznikne, včetně té fáze, kdy ta mimořádná událost probíhá, a občané samozřejmě chtějí vědět, jak se to vyvíjí, jestli mohou být ohroženi nebo ne, až po tu fázi té obnovy.
1: V tu chvíli se dá takový návod prostě pustit, když někdo třeba je zrovna v té situaci, tak rovnou prostě ví to základní, co má v tu chvíli dělat. Ale já bych se ještě zeptal, do jaké míry se ta spolupráce už osvědčila nebo neosvědčila v reálných situacích. Třeba když si vzpomenu na požár budovy, té budovy 34 ve Zlíně, nebo na únik Čpavku, nebo já nevím, při požárech skládek.
4: Tak to jsou přesně ty události, kde jsme tu spolupráci vyzkoušeli s Českým rozhlasem. Tam je vždycky rozhodující, jestli ta událost je celoplošná, jestli tedy to bude vysíláno z toho celoplošného vysílání, anebo jestli je to regionální, kdy se vlastně preferuje aktivace těch jednotlivých regionálních stanic. A ty události, které jste vyjmenoval, ať už to byl požár budovy ve Zlíně nebo únik amoniaku v Ostravě, tak tam právě jsme využili Český rozhlas tomu, aby zprostředkovával ty informace, případně aby tam doplňovali nějaké další informace o tom, jak ta událost může vzniknout, nebo jaké jsou ty další souvislosti.
1: A fungovalo to?
4: Tak z našeho pohledu ano, myslím si, že to asi nejvíce ocení ten posluchač, nebo zhodnotí ten posluchač, tak my jsme zatím žádnou odezvu ze strany těch posluchačů neměli, ale předpokládám, že ano.
1: Tak tolik pověřený generální ředitel Hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek byl naším hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
4: Také naslyšenou.
1: Nejstarší syn amerického prezidenta Donald Trump junior potvrdil, že mu oslavy po jeho svatbě na Bahamách zaplatil ruský oligarcha spojený s Vladimírem Putinem, který si říká Umar Kremlev. Ve společném prohlášení se svojí novou manželkou Bettinou mluví o drahém příteli, který pro ně uspořádal dva úžasné večery. Stalo se to poté, co o jejich propojení s Kremlevem napsal investigativní server ProPublico, podle kterého ruský oligarcha za oslavy na soukromí mém ostrově utratil několik set tisíc dolarů. Ve studiu je Ondřej Soukup, odborník na Rusko a spoluautor podcastu Českého rozhlasu Na východ. Vítej, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Tak zásadní otázka, kdo je Umar Kremlev a jak úzce je spjatý s ruským prezidentem?
7: Tak Umar Kremlev, nebo respektive Luftulujev, jak se původně jmenoval, tak byl prostě začínající boxer, člověk, který se dostal samozřejmě to prostředí kolem tady těch ostrých hochů bývá jako trochu podivné, takže on byl dvakrát odsouzen za ublížení na zdraví, za vydírání. Nicméně poté se přejmenoval právě na Kremleva a co lépe seznámil se s Alexandrem Rubižným, člověkem, který vede službu bezpečnosti prezidenta, což je prostě ta bezprostřední ochranka Vladimira Putina. Má to nějakých 400 lidí a je to naprosto jako elitní záležitost. Kremlev si vzal jeho sestru. No a tím pádem ta kariéra vylétla prostě do nebes, protože jak finančně, protože on postupně ovládl velkou část sázkových kanceláří v celém Rusku, Fonbet a tak dále. Tyhle ty, jako odhaduje se, že má vlastně pod sebou zhruba půlku sázkařského rynku, jako sázkařského trhu v celém Rusku, což jsou prostě obrovské peníze. Je to taky člověk, který si koupil největší autodílera společnost Rolf, kterou ruský stát zabavil pod ní zakladateli Sergeji Petrovovi kvůli tomu, že ten kritizoval válku, no tak je vidět, že prostě takovéhle věci asi si nemůže koupit člověk, který by s Kremlem neměl nic společného.
1: Čili dá se říct, že díky těm svým kontaktům, a vím, že je i v nějakém spojení s Igorem Sečinem z Rosněvti zase, tak díky tomu všemu on to mění získal i tak, že prostě měl dobré kontakty a vydělal v podstatě na té ruské agresii na Ukrajině?
7: Bezesporu, tak on, že podstatné bylo, že se dobře oženil a tím pádem se mohl tady těm majetkům dostat a dostal se právě kvůli tomu, že ty předchozí majitelé z hlediska Kremlu nebyli dostatečně loajální.
1: No a jak se vlastně Donald Trump junior a Kremle seznámili?
7: Tak to by mne také zajímalo. Oni teda tvrdí, respektive Donald Trump mladší říká, že mají společnou zálibu v boxu a lovu. No, možná. Je to zvláštní, protože vlastně všichni, kteří se s Umarovem, s Kremlevem teda znají, tak vlastně říkají, že jeho angličtina, řekněme, jako není úplně shakespeareovská. Jo? Že to není jako, že by prostě si mohli povídat s Trumpem mladší prostě o, já nevím, literatuře nebo něco podobného.
1: Takže třeba o své rázu národního lovu. Nebo...
7: tak.
1: To by
7: asi dokázali spíše neverbálně. No,
1: no a tak tedy Donald Trump, když to zkusíme zhodnotit, tak Donald Trump junior je soukromá osoba, takže pro něj vlastně není přijímání finančních darů od cizinců nelegální. Co vlastně víme o vztazích jeho otce, prezidenta Trumpa, s lidmi okolo Vladimíra Putina? Já připomínám, že během toho jeho prvního prezidentského období ho vyšetřovali kvůli možným vazbám na Kreml, který měl ovlivnit volby v roce 2016 v jeho prospěch.
7: Tak Donald Trump jako člověk, který se v úzovkách toho nebojí, tak on byl ještě i v Sovětském svazu, různě cestoval, potom byl projekt o tom, že by postavil Trump Tower v Moskvě už tedy koncem 90. let. On fungoval i v nějakých soutěžích o Miss Ruska, kde byl v porotě, to vlastně tenkrát se o tom hovořilo, že potom měl mít nějaké jako sexuální vztahy tam s nějakými dívkami a že možná, že od té doby je viditelný pro ruské tajné služby, to se jako nikdy neprokázalo, nebo tak, aby se to dalo dokázat. Takže tam nějaké ty vztahy vždycky byly. Byl tam miliardář Alagarov, který vlastně měl nabízet nějak před tou volební kampaní v roce 2016 nějaké kompromitující materiály na demokratickou stranu a tak dále. Takže jako nějaké vztahy tam stále bez sporu jsou. Nicméně nevypadá to, že je tam v tom nějaký jako systém.
1: Tak tolik Ondřej Soukup, náš odborník na postsovětský prostor. Díky, Ondřej, za vysvětlení. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.
1: No a tu už byla tečka za publicistikou hlavních zpráv s datem 15. září. Kdybyste měli chuť se k něčemu odvysílanému vrátit, třeba k těm praktickým radám, co dělat v případě krize, stačí si otevřít naše webovky. Tomáš Pavlíček, přeje hezký den.
8: Radiožurnál Půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
10: Vojenská policie zadržela 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice v Praze. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí policistů Nikola Rimkevič-Hajková. Všichni podle ní pracovali anebo stále pracují jako náměstci ředitele. Policisté prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s policií spolupracuje víc, ale zásah komentovat nechce. Státní zástupci budou podle nejvyšší žalobkyně Lenky Bradáčové vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala tím na výroky ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Ten žádá, aby státní zástupci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Podle Tejce by se měli odvolávat proti nízkým trestům, omezit stíhání kontroverzních projevů anebo častěji navrhovat dohled pomocí elektronických náramků. Tisíce policistů ve Francii dnes stávkují. Chtějí lepší pracovní podmínky anebo zvýšení platů. Stěžují si taky na nízký rizikový příplatek. Hlavní protest začal předpolednem v centru Paříže. Policisté ve Francii nemůžou ze zákona stávkovat. V Paříži ale vyšli do ulic a ti, kteří jsou ve službě, si můžou dát pauzu. Výuka nového studijního programu radiologický asistent dnes začíná na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Do tříletého bakalářského programu, který propojuje zdravotnictví a moderní technologie, se letos přihlásilo 48 studentů. Sport. Atletické mistrovství světa bude poprvé v Africe. V roce 2029 ho uspořádá keňské hlavní město Nairobi. Další světový šampionát bude o 2 roky později hostit Mnichov. Na zasedání v Budapešti o tom rozhodla Rada světové atletiky.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Kolony na Pražském okruhu a na 35 před Hrušovou. Na Pražském okruhu směrem na letiště zůstávají dlouhé kolony do omezení u Jesenice. Chvílemi vyjíždějí širší vozidla a kvůli tomu se provoz často zastaví. Ten provoz navíc regulují v tunelech. Na okruhu se stojí i v opačném směru od dálnice D5 až do omezení u Jesenice. Tam překáželo nákladní auto, už je pryč, je to ovšem stále celé na 50 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy kvůli ucpanému okruhu čekejte kolonu, brzdí se u sjezdu na Velké Popovice na 16. kilometru ve všech pruzích. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Zdice na 33. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu.
22: Kolona od 30. kilometru, zpoždění 7 minut.
20: Na D11 z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Pečky se na 35. kilometru srazily 2 kamiony, v omezení blokují pravý pruh, je tam 2-kilometrová kolona na více než 10 minut. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové stojí před Hrušovou dlouhé kolony kvůli vyfrézované vozovce, zpoždění 40 minut. Z Litomyšle je možná trasa přes České Heřmanice a Choceň, ve směru do Mohelnice je fronta o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Bude skoro jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů a na horách kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál dál s Jiřím Chumem.
9: Krásné odpoledne, my budeme dnes opět štědří v soutěži odpoledního radiožurnálu. Hlavní cenou pro dnešní soutěž bude automatické espresso na kapsle i namletou kávu, anebo dvě vstupenky do jednoho z pražských divadel. No jaké téma dnešní soutěž přináší? Důležité, po šesti stoletích se do Británie vrací čáp bílý. Skutečně tenhle u nás běžný druh s výrazným peřím tam z volné přírody vymizel v roce 1416. Proč se to stalo? A nejen to, uslyšíte právě v reportáži, ze které si zkuste zapamatovat co nejvíc. Dobré odpoledne.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Do Británie se vrací čáp bílý. Pták, kterého u nás důvěrně známe, nežil v Anglii 600 let. Návrat čápů do britské krajiny začal před 10 lety a letos v říjnu začne žít několik párů i na předměstí Londýna.
1: Vůbec první čápy vypustili ochranáři v Sussexu v roce 2016. Dnes jich tam žije několik desítek a co je hlavní, začaly se rozmnožovat.
2: Vidíte tuto značku? Dál se nesmí. Proč? Vidíte tamhle ten strom? Na něm hnízdí čápy. V hnízdě mají nejméně 3 mladé, je to úžasné. 600 let tady čápy nežijí a teď jsou zpět ve Spojeném království. Jsou to krásní velcí ptáci.
1: Rozplýval se na jaře biolog Nick Mitchell.
3: Very pleased to say Katie Last from the Derbyshire Wildlife Trust joins us now. Morning to you, Katie.
4: Morning.
3: Are you a stork talker?
1: Čáp bílý je v Británii pták zcela neznámý. Zástupkyně organizace, která za jejich návratem do přírody stojí, Katie Lastová, která si říká čapí ambasadorka, proto v ranní show BBC musela vysvětlovat, co čápy žerou a jak se chovají a také jak vypadají. Není divu, čápy se v britské přírodě nevyskytují volně od roku 1416.
5: V 16. století, kdy bylo v Anglii mnoho mokřadů, žili čápy i zde. Pak ale zmizeli a teď se vracejí.
1: Uvedl biolog David Hutchings. Za to, že volně žijící čápy z Británie zmizely, mohlo nejen vysušení krajiny, ale i nadměrný lov. Pro maso i pro zábavu. Čápy teď míří do Británie z Polska. Jedná se o ptáky, kteří často vinou zranění nemohou létat.
6: Vše pro nás organizuje Varšavská zoo. Ta shromažďuje čápy z řady záchranných stanic po celém Polsku. Jen za poslední 3 roky nám dali 186 ptáků. My jim dáme nový život.
1: Vysvětlil biolog Jamie Craig. Letos v říjnu poputuje 6 čápů bílých na předměstí Londýna. Pro začátek budou žít v obřích voliérách. Až se jejich počet zvýší, vypustí je do volné přírody. Jaromír Marek, Radiožurnál.
0: Odpolední Radiožurnál vám teď nabídne možnost zasoutěžit si na téma reportáže, která právě skončila. Telefon do studia 221 552 255. Čekáme na vás, tak hodně štěstí.

0: To byly Ariem. Před 1:15 tady je úterní odpolední radiožurnál. A kdo dnes zkusí štěstí 15. září, pokud mám správné informace, měl by to být pan Vladimír z Roztoklad. Vladimíre, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My se dnes v soutěži, jak už zaznělo, vydáme do Velké Británie za jistým druhem čápa. Za 3 správné odpovědi vám dnes nabízíme automatické espresso na kapsle, ale i na mletou kávu značky Kettler Renzo. Espresso vyniká tlakem 20 barů, má velkou nádrž na vodu, moderní displej a hlavně je flexibilní, protože má 3 adaptéry na kapsle nejrozšířenějších rozměrů a taky adaptér právě na mletou kávu. Je vybaven i zásobníkem na mléko a napěňovačem. Dobrý pomocník do domácnosti nejen pro každé dobré ráno. Za 2 správné odpovědi pak 2 vstupenky do Pražského divadla Bez zábradlí. Jsou to volné vstupenky, takže si můžete vybrat z nabídky libovolné představení. Za 1 správnou odpověď je to cena útěchy jako překvapení od radiožurnálu. Tolik ceny od nás a teď už odpovědi vaše. Můžeme začít?
1: Můžeme začít, ano.
0: Vladimíre, 5 vteřin na správnou odpověď nebo začátek správné odpovědi. A tady je první otázka. Jaký druh čápa se vrací do Velké Británie?
1: Je to čáp bílý.
0: Je první správná odpověď od Vladimíra, ano, čáp bílý. Otázka druhá. Zeptám se vás, a v té reportáži to taky zaznělo, odkud byly první čápy právě do Británie přivezeni?
1: Oni to byly z polské zoologické zahrady, nějaké postižené druhy.
0: Z Polska mi úplně stačilo, z polské zoologické zahrady je správná odpověď. A tu třetice, otázka zní, jak dlouho nebyly čápy součástí anglické krajiny.
1: No, oni říkali, že to bylo 600 let, takže naposled někdy v 15. století, že tam měli.
0: Říkali, a vy to říkáte správně, 600 let, 3 správné odpovědi. A automatické espresso je vaše. Kettler Renzo, gratuluju.
1: Děkujeme moc krát.
0: Posíláme na vaši adresu. Krásné odpoledne.
1: Díky, hezké odpoledne vám i posluchačům.
0: A pokud rádi soutěžíte a taky vás zajímá, jak bude vypadat doprava budoucnosti, tak se těšte rozhodně na pátek 18. září, kdy budete moci v soutěži vyhrát špičkové městské elektrokolo značky Heritage Bike. A nejen o dopravě budoucnosti uslyšíte i v našem pořadu Experiment speciál ze dne chytré mobility, který se koná 19. září na Holešovickém výstavišti v Praze. Takže v pátek velká soutěž a hodnotná cena na radiožurnálu. Teď je 12:46.

0: Closer to Me a Mark Ember ve vysílání odpoledního radiožurnálu ve 12.49. Ještě pro vás mám sport. Česká mužská volejbalová reprezentace nastoupí večer v Itálii k zápasu s domácím týmem. Hala Pala Panini nabízí místa pro 5219 sedících diváků. Experti mluví o chrámu volejbalu s vynikající akustikou. Pojďme tam.
1: Při zápasech Itálie je atmosféra strhující. Od první výměny až do poslední.
2: Se strašně moc těšíme, protože jak máme informace, tak zase tady Hala Pala Panini bude vyprodaná a jak jsme koukali na ty zápasy domácích Italů v televizi, tak to bude neuvěřitelná atmosféra.
1: Říká smečař Lukáš Vašina.
2: Zase se utkat s týmem ze světové špičky, vlastně s mistrama světa z minulého roku. Těšíme se na to.
1: Český tým má už zajištěný postup do osmifinále. Kapitán Patrik Indra se v rozjetém turnaji na umístění ve skupině nedívá.
3: Je to splněný sen nás všech, hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující. My se budeme snažit hrát náš volejbal a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to jdeme užít. Prostě půjdeme za vítězství.
1: Italské hvězdy doma před nadšenými diváky rozhodně nic nepodcení. Těžká práce čeká hráče při obraně na síti a to je doména 203 cm vysokého blokaře. Antonína Klimeše.
2: Budeme do toho chtít jít naplno určitě, jakože nic jim nedáme zadarmo.
1: Kdo právě pro něj je mezi úřadujícími mistry světa hvězdou nejzářivější?
2: Pro mě z Italů asi nahrávat Gianelli, který prostě je ten distributor té hry a...
4: No ale to bude pro vás úkol, abyste přečetl jeho distribuci.
2: Právě proto je to pro mě takovej lehký oříšek to odhadnout.
4: Je v silách českého týmu potrápit italské hvězdy a viděli jste některé zápasy tady ve vyprodané hale Panini?
2: Já si myslím, že určitě je to v našich silách, hrajeme tady dobrý volejbal, jsme zahráli super voliš, jak na servisu, tak pak následnou obranou, která nás prostě zdobí a myslím si, že určitě můžeme potrápit.
1: Jak to bude, fanoušci v hale Pala Panini uvidí a posluchači radiožurnálu o tom uslyší v přímých vstupech. Radiožurnál Sport odvysílá utkání, které začne 5 minut po 21. hodině v přímém přenosu. Z Modeny, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: host radiožurnálu.
1: Na Pražském hradě jsou k vidění korunovační klenoty. Jak se o ně pečuje a co všechno musí splňovat prostor, kde jsou uložené? Hostem radiožurnálu bude kurátor výstavy Štěpán Vácha. Čeho si návštěvníci při pohledu na korunovační klenoty možná ani nevšimnou? Poslouchejte na radiožurnálu.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Policie zatkla 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice, prověřuje její veřejné zakázky. Rusko a Ukrajina se v noci znovu ostřelovali. Čeští volejbalisté se na mistrovství Evropy utkají s domácí Itálií. Kolona popojíždí na dálnici D5 u Žebráku směrem do Plzně. A bude skoro jasno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Kriminalisté zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze, zadrželi 3 lidi. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí vojenské policie Andrea Rimkevič-Hajková. Zadržení podle ní pracovali a nebo stále pracují jako náměstci ředitele nemocnice. Policie podle Rimkevič-Hajkové provádí taky na 11 místech domovní prohlídky.
3: Kriminální služba vojenské policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru, mimo jiné v oblasti veřejných zakázek ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
1: Nemocnice podle mluvčí Andreje Štorchové s policií spolupracuje víc, ale zásah komentovat nechce. Ukrajinská armáda v noci zasáhla sklad internetového prodejce Ozon v ruské Rostovské oblasti. Cílem dalších útoků byla ropná rafinérie v Sizrani v Samarské oblasti na jihovýchodě Ruska. Ve městě Taganrog poškodili podle gubernátora Rostovské oblasti ukrajinské střely taky plynovod, několik rodinných domů, školu anebo zemědělské a potravinářské sklady. Při útocích nebyl nikdo zraněn. Ruské střely naopak v noci mířily na Ukrajinu. V Kyjevě dron zasáhl čerpací stanici, kde zranil jednoho člověka. Podle šéfa zprávy Oděské oblasti Oleha Kypera ruské útoky v regionu zasáhly například logistické objekty, přístavní zařízení i obytné domy. Uherský Ostroh i Ostrožská Nová Ves jsou znovu bez vody. Týká se to asi 7 000 lidí. Na vině je havárie potrubí. Dodávky by měly být obnoveny odpoledne. V obou městech jsou přistaveny 4 cisterny s pitnou vodou. Ostrožská Nová Ves teď řeší zajištění provozu mateřské i základní školy. Pokračuje nezávislá starostka města Jaroslava Bedřichová.
4: Ze strany svaku vyšli vstříc přistavit cisternu přímo ke školce, ke škole, aby bylo možnost aspoň tímto způsobem nějak zabezpečit chod té školy a školky, takže by měly být vydány ve školce obědy dětem přímo. Do školy se řeší, že vydají obědy do kastlíku.
1: V oblasti jde o druhou havárii vodovodu za poslední týden a 7. v letošním roce.
5: Sport. České volejbalisty čeká večer 4. zápas ve skupině mistrovství Evropy. V Modeně nastoupí s jistotou postupu do osmifinále proti domácím Italům. Univerzál Patrik Indra bere utkání s úřadujícími světovými šampiony jako výjimečnou událost.
6: Je to splněný sen nás všech, hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující. My se budeme snažit hrát náš volejbal a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to jdeme užít, prostě půjdeme za vítězstvím.
5: Zápas začne ve 21 hodin a 5 minut, Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Finále fotbalové ligy mistrů bude za 3 roky na zrekonstruovaném stadionu Camp Nou v Barceloně. Oznámila to Evropská fotbalová unie UEFA. Ta zároveň potvrdila, že v roce 2028 se o titulu rozhodne v mnichovské Allianz aréně. Šampion aktuálního ročníku bude na jaře slavit na stadionu Atletika Madrid.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na hradecké dálnici u Poděbrata, kolony na D5 se u Žebráku. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy čekejte kolony za Poděbrady. Popojíždějí před nehodou na 35. kilometru. 2 kamiony blokují pravý pruh před omezením. Pro osobní auta je to zhruba na 15 minut. Pro kamiony delší, hlásí náš zpravodaj.
8: Kamiony jsou asi 5-6 kilometrů, takže ty to mají možná dvakrát, třikrát.
7: Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně čekejte kolony za sjezdem na Zdice. Na 33. kilometru je zúžení, silničáři a do kolony se dojíždí na 28. kilometru. Zpoždění okolo 15 minut, anebo se dá sjet na Zdice a obět to po staré silnici. Na Pražském okruhu postojíte před sjezdy na Ořech v obou směrech, jak od letiště, tak ve směru z D1 kolony opět asi na čtvrt hodiny. A taky na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem se zdržíte. Je to kvůli nehodě ve Kbelské ulici v Letňanech. Fronta je tam už z Cínovecké od sjezdu na Zdiby. A ještě silnice 35, ucpává se úsek mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem u Hrušové. Jsou vyfrézovaná místa, projíždí se krokem. Delší je kolona směrem do Hradce Králové asi na 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dál odpoledne bude většinou skoro jasno až polojasno, teploty od 19 do 24 stupňů a na horách kolem 16. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál teď s Hankou Schánilovou.
8: Krásné odpoledne vám přeji. Litevské ozbrojené složky sbírají trosky dronu, který po půlnoci ve vzdušném prostoru země sestřelili stíhačky NATO. Co o tom ví naše zpravodajka, to za chvíli uslyšíte. Zůstaňte s námi a poslechněte si odpolední radiožurnál.
2: Odpolední radiožurnál
9: a Hanka Schánilová.

0: Stíhačky NATO sestřelily nad Litvou bezpilotní letoun. Přestože trosky objektu jsou rozeseté na velké ploše, nejsou hlášené žádné škody na majetku ani zranění. Zatím není známý původ dronu ani kam směřoval. A to vše vyšetřují litevské ozbrojené složky a sleduje to pochopitelně i naše zpravodajka Kateřina Havlíková. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co víme o zásahu stíhaček Severoatlantické aliance?
1: Ten zásah popsal velitel litevského letectva Antanas Matutis.
2: Před půlnocí byl na radaru identifikován objekt blížící se z území Běloruska směrem k Litvě, který splňoval určitá stanovená kritéria a byl velmi podobný bezpilotnímu letounu. Objekt ale nebylo možné vizuálně ze země potvrdit a proto byly nasazeny letouny protivzdušné obrany. Ty bezpilotní letoun zachytili a dle postupů ho zničili.
1: Operaci provedly italské stíhačky Eurofighter Typhoon F-2000, které momentálně plní misi Severoatlantické aliance pro obranu vzdušného prostoru po Baltí. Vzlétly z letecké základny Šauly. Stíhačky dron sestřelili u vesnice Pratkunaj, jeho východně od Kaunasu, v řidce osídlené venkovské oblasti, ale asi jen 5 kilometrů od přečerpávací vodní elektrárny Kruonis.
0: Co tedy víme o tom sestřeleném dronu?
1: Pravděpodobně do Litvy přiletěl z Běloruska. Z Běloruska ale nepřišla žádná zpráva, žádné varování, takže Litva vyšle do Běloruska protestní notu. Ten dron na radaru zachytila až sama litevská armáda. Zatím není známé, zda to byl ruský nebo ukrajinský nebo dokonce běloruský dron, zda byl vojenského charakteru a jestli vůbec přenášel výbušnou nálož. To všechno je teď předmětem vyšetřování. Velitel letectva Matutis ale řekl, že nyní nemá informace o tom, že by cílem dronu byla ta elektrárna Kruonis. Řekl také, že Litva nečelí žádnému masovému útoku.
0: Může tenhle incident nějak souviset s dronem, který včera našlo polské námořnictvo?
1: Pravděpodobně to nesouvisí. Ono polské námořnictvo dron našlo tedy včera, jak si řekla, na pláži v Rušinově u Jaroslavce. Na pláž ho pravděpodobně vyplavili vlny Baltského moře. Do polských vod se asi dostal z těch mezinárodních, protože Polsko od července nezaznamenalo narušení svého vzdušného prostoru. Dron nese označení cyrilicí, která odpovídá, že jde o nový typ ruské Gerbery, tedy jednoho z typů z dronů. Co je ale zajímavé, krátce po odhalení toho dronu se po internetu začala šířit umělou inteligencí upravená fotografie, na které dron vypadal jako jeden z výbavy polské armády. Ten obrázek dokonce použila i státní televize TVP, což napomohlo šíření dezinformace, že celý ten incident je jen snahou vzbudit protiruské nálady.
0: Naše zpravodajka Kateřina Havlíková dnes tedy mluvila o zásahu stíhaček NATO. Díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Janu Kiršnera, píseň Líška jste poslouchali v odpoledním radiožurnálu. Nový trenér fotbalové reprezentace Santi Denia už v pátek oznámí svou premiérovou nominaci. Český tým brzy čekají těžké zápasy v Lize národů a jak by výběr španělského kouče mohl vypadat, my to za chvíli probereme s naším reportérem.

0: Už za 11 dní české fotbalisty poprvé v historii povede do zápasu zahraniční kouč. Národní tým čekají na přelomu září a října 4 utkání elitní skupiny Ligy národů a je otázkou, jak Španěl Santi Denia přistoupí ke své první nominaci. Oznámí ji v pátek a jak by ta nová reprezentace mohla vypadat, probereme s reportérem Lukášem Michalíkem. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Lukáši, když vezmeme tým z letního mistrovství světa, které se Čechům nepovedlo, kdo určitě nebude v Deniově výběru?
1: S jistotou obránci Holeš se Zeleným a záložník Darida, všichni tři totiž po šampionátu ukončili reprezentační kariéru. Stejné rozhodnutí oznámil i útočník Šik a byť kouč Denia řekl, že by ho rád přesvědčil k návratu, není to pravděpodobné. Otázkou taky je, co záložník Souček, ten po šampionátu napsal na sociální sítě, že svou budoucnost v národním týmu bude zvažovat a navíc pořád léčí zranění, které si přivodil na šampionátu a za West Ham dosud nenastoupil.
0: Řada fanoušků i odborníků pochopitelně očekává, že reprezentace projde jistou obměnou. Kdo z nováčků anebo dosud méně vytěžovaných hráčů by mohl teď dostat šanci?
1: Jejich poměrně dost. Na nominaci může určitě pomýšlet křídelník Ambros, který se po letním přestupu z Górníku Zabře prosadil do sestavy belgického Anderlechtu. Poslední zápas ale ze zdravotních důvodů vynechal. Premiérovou příležitost v národním A týmu by mohli dostat i útočník Eduardo z nizozemského Den Haagu, defenzivní univerzál belgického Royal Union Saint-Gilloise a Krejčvaluši a z české ligy třeba útočník Vašulín nebo 29-letý záložník Macek, který nedávno z Mladé Boleslavy přes vstoupil do Sparty.
2: Já jsem ten typ, který chce vždycky reprezentovat a je to cíl. Vím, že se očekávalo ode mě, že možná v té reprezentaci budu hodně dříve, ale musím předvádět takové výkony, abych si to zasloužil a když ta nominace přijde, tak já budu nejšťastnější na světě, protože pro mě je reprezentace nejvíc.
1: Nový kouč Denia by do nominace mohl zařadit i fotbalisty, kteří toho v reprezentaci zatím odehráli málo nebo v ní nějaký čas chyběli. Jmenovat můžeme obránce Cedidlu s Vlčkem, záložníky Helebranda s Králem, křídelníky Kušeje s Daňkem, případně útočníky Sejka a Čvančaru.
0: Ještě prosím na závěr nám připomeň nejbližší program, který má fotbalová reprezentace.
1: Už se to blíží, Češi na přelomu září a října vstoupí 4 zápasy do elitní skupiny Ligy národů. Nejprve v Edenu přivítají Chorvatsko, poté Anglii, pak se představí ve Španělsku a na závěr znovu proti Angličanům ve Wembley. Všechny duely samozřejmě nabídneme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
0: Slibuje to Lukáš Michalík, díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Matone Running Festival Ústí nad Labem se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody ve městě na Labi. Zažijte jedinečnou atmosféru industriální severočeské metropole obklopené krásnou přírodou, včetně unikátního průběhu místní chemičkou. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, Spolchemie běh na 10 kilometrů nebo rodinné běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Největší běžecký závod na severu Čech už 19. září. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13.30. Zprávy a Kateřina Causidisová. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců. Oznámil to rakouský ministr vnitra. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pak pojišťovny odhadují na více než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší úhyn od 90. let. Oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Sport. Hokejový obránce David Němeček skončil po 6 letech v extraligové Spartě. Nově bude hrát finskou nejvyšší soutěž za IFK Helsinki, kde podepsal smlouvu do konce sezóny. Finská liga se hraje od začátku září. Nejvyšší česká soutěž začne v 18 hodin soubojem Karlových Varů s Třincem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna, omezení u žebráku na D5. Na dálnici D1 dejte pozor na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Brzdí se prudce na 211. kilometru v obou pruzích. Po chvilce se pak kolona, alespoň osobní auta, rozjíždějí. Kamiony ale pokračují pomalu až k omezení v Brně. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždí kolona za sjezdem na Zdice. Na 33. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Do kolony se dojíždí na 27. kilometru. Zpoždění je tam okolo 15 minut. Hodně řidičů sjíždí raději na Zdice a objíždějí to po staré silnici 605. Silný provoz kolony hlásíte na Pražském okruhu před sjezdy na Ořech v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště musí občas i zavřít tunely kvůli regulaci provozu. Provoz vázne i na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Je to kvůli nehodě ve Kbelské ulici. Na začátku Kbelské v Letňanech blokovaný pravý pruh a kolona je tam už z Cínovecké, brzdí se před sjezdem na Zdiby. Na silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem postojíte v koloně asi 40 minut. U Hrušové vyfrézovaná vozovka projíždí se tam krokem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude skoro jasno až polojasno, jen místy čekáme oblačno, teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Schánělová.
4: A mám nabídku. Zítra večer v 19 hodin v kině Atlas dávají film s Bradem Pittem V srdci divočiny. Jestli chcete být u toho, tak dnes odpoledne vám v Radiožurnálu nabídneme vstupenky na tu zítřejší projekci a šance vyhrát bude velká. Dám vědět.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Panamský průplav se nadále potýká s nedostatkem vody a se suchem. Plánuje proto omezit lodní dopravu. My se zeptáme, jak výrazně a je možné, že se tohle omezení projeví i na ceně zboží. Odpovíme za chvíli, zůstaňte s námi a poslouchejte Radiožurnál. Teď skupina Blondie.

0: Panamský průplav znovu výrazně omezí lodní dopravu. Kvůli klimatickému jevu El Niño se potýká se suchem a nedostatkem vody. Po prvním omezení v srpnu se před kanálem vytvořily dlouhé fronty a rejdaři platili miliony dolarů, aby je mohli předjet. Detaily má ve vysílání Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Také tě zdravím, Hanko, hezké odpoledne.
0: Jak konkrétně jev El Niño ovlivňuje hladinu vody v panamském průplavu a jak výrazně průplav omezí celou dopravu?
1: No, je to jednoduché, protože ten jev El Niño, o kterém si mluvila, tak přináší nad Panamu mraky, respektive vlastně oslabuje ty větry, které běžně na tu Panamu přináší mraky a tedy i déšť, takže jinak řečeno může za to, že některé ty suché oblasti jsou vlhčí a naopak, že některé ty vlhčí oblasti jsou zase suší. To je případ přesně té Panamy. V případě panamského průplavu je to velký problém, protože tam je umělé jezero, které teď má tedy nedostatek vody, je tam sucho a navíc tohleto jezero je propojené s těmi oceány na obou stranách, na východě i na západě, systémem Zdymadel a právě tohleto jezero dodává tu vodu do těch zdymadel. Pravděpodobně ta situace nebude lepší, protože v nadcházejících měsících ten fenomén El Niño se může ještě prohloubit, může se projevit ještě hůře, konkrétně v říjnu až do prosince, má být silnější dokonce než za poslední desítky let. Omezení od října by kanálem mělo proplout denně jen zhruba 30 lodí, což bude pokles ve srovnání se srpnem o zhruba 18%. A omezení už vlastně teď trvá, protože průplavem může proplout maximálně 32 lodí denně.
0: Kdybys měl říct, jak důležitý je panamský průplav pro celosvětovou lodní dopravu?
1: Je velmi důležitý, protože se tam soustředí zhruba 5% celosvětového námořního obchodu, asi 40% amerických kontejnerových lodí. Ten tlak na panamský průplav roste i v souvislosti s válkou na Blízkém východě, blokádou Hormuzu, takže to je další problém. Kanál výrazně taky zkracuje cestu lodě, které dřív musely proplouvat kolem celé Jižní Ameriky, důležité misi, nebezpečná cesta, tak využívali tu jinou cestu pomocí tedy toho kanálu. Dost často tam proplouvají lodě mezi Asií, Čínou a Spojenými státy. Když kanál zavedl ta omezení kvůli suchu v srpnu, tak ve frontě stály i desítky plavidel, často čekali na proplutí i týden. Jeden tanker dokonce s chemickým materiálem, tak ten dokonce čekal zhruba měsíc.
0: Je možné, že se tohle omezení dopravy projeví i na ceně zboží, že si za něj prostě připlatíme?
1: Je to možné a dokonce i pravděpodobné, protože kanál funguje na základě rezervačního systému. Je to vlastně jako když se objednáváte, rezervujete si systém nebo místo na letadlo, tak je to vlastně podobné, jako když si rezervujete tohleto místo v kanálu Suezském, ne Suezském, ale Panamském. Je to podobné, lodě, které si tento slot zarezervují, tak můžou proplout, ty, které si nezarezervují ten slot, tak musí zůstat v aukci a ta aukce, ty ceny za ty sloty se prohlubují, zvyšují se samozřejmě ze 100 000 na skoro 400 000 dolarů. Jsou lodě, které můžou čekat, ale jsou lodě třeba s léky, které čekat nemusí a musí proplout.
0: Jak funguje panamský průplav, o tom mluvil Martin Balucha. Díky.
1: Naslyšenou.

Umělá inteligence se učí slyšet drony. Po celé Evropě odborníci vyvíjejí systémy schopné rozpoznat zvuk blížící se hrozby. A my tomu věnujeme za chvíli také další reportáž Radiožurnálu.

0: Před dronovým útokem nás můžou varovat automatické uši. Právě zvuk je podle odborníků slabé místo bezpilotních letounů. Na systému, který by drony uslyšel i v horších podmínkách, teď pracují i čeští vývojáři.
1: Takové zvuky nechcete, abyste slyšeli, že vám to letí nad hlavou, to je přahý dron.
2: Předvádí Pavel Konečný ze společnosti Neuron Soundware, která se zabývá strojovým zpracováním zvuku. V současnosti zkouší, jak přesně dokážou odhalit letící drony.
1: Bylo slyšet, jak ten dron vlastně přijde kolegům nad hlavou. Tady ta modrá tečka na obrazovce ukazuje, kde algoritmus si myslí, že ten dron je.
2: Malé nízkoletící drony nejsou vidět na radaru a špatně se zaměřují i dalekohledem. Jejich motory ale podle odborníků vždy budou vydávat nějaký zvuk. Přístroje schopné slyšet drony proto vyvíjí nebo už i nabízí řada firem po celé Evropě, říká odborník na zpracování zvuku z Fakulty elektrotechnické ČVUT Jan Holub.
3: Profesionální komerčně dostupné systémy vyrábí typicky třeba Rheinmetall, německá zběrařská firma.
2: Umělá inteligence se dokáže ve směsici zvuků soustředit na jeden z nich, podobně jako to děláme my lidé.
3: Když jste někde na nějaké akci, kde hovoří spousta lidí, tak dokážeme se zaměřit třeba na jednoho vzdáleného mluvčího, ty ostatní hlasy jakoby upozadit. To neznamená, že by ten člověk mluvil hlasitěji než ti jeho spolumluvčí.
2: Přesto se ale v hluku můžeme přeslechnout a stává se to i systémům na rozpoznávání zvuku. Pro odhalování dronů je proto lepší mít víc uší na různých místech.
3: Na Ukrajině podél fronty systém jednoduchých jednomikrofonních čidel v počtu řádově desítek tisíc. Často třeba mobilní telefony, jenom když se třeba na mapě zobrazí čidla, která hlásí podnět, tak už je vidět na té mapě, že něco letí, odkud, jakým směrem a tak dále.
2: Zkušenostmi z Ukrajiny a také pobaltských států se inspiroval i Pavel Konečný. V našich podmínkách by se podle něj hodilo mít protidronové umělé uši, například na elektrických rozvodnách.
1: Tady těch transformátorů je opravdu hodně. V Českých republicích je 60 tisíc, každá vesnice má jeden, dva.
2: Čidlo uslyší dron jen malou chvíli předtím, než přiletí. Navíc ho nemusí zaměřit dokonale přesně. Proto nakonec nestačí drony jenom slyšet, ale další systémy by se po nich měly ještě podívat, aby je zneškodnili. Martin Srb, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Stíhačky NATO v noci na dnešek sestřelili nad Litvou dron, který pravděpodobně přiletěl z Běloruska. V neděli pouhé 2 kilometry od polských hranic ruský dron zasáhl vlak jedoucí z Kyjeva do Varšavy. Chystá Rusko vojenskou akci, kterou by prověřilo připravenost a jednotu států NATO? Vladimír Kroc se zeptá poslance zahraničního výboru sněmovny a bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského, zvoleného za ODS.
0: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
2: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
0: Dnes po 17. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Je to zvíře obsedené tajemstvím.
2: Přestože se jimi zabývám od začátku své vědecké kariéry, tak živého jsem u nás nikdy neviděl.
3: Chceš vidět losa, tak pojď, jestli máš šupu, tak tam zajedeme a on tam určitě bude.
1: Jak losy propojují lidi i kultury napříč světadíly.
4: Vždy jsme věřili, že zvířata s námi dokáží mluvit a my s nimi.
1: Premiéra dokumentu Amůst losí Odysea. Dnes večer na ČT2.
5: Jdeme na hokej. Jdeme na hokej.
6: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je Radiožurnál.
7: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Český rozhlas připravil systém pro informování lidí v krizových situacích. Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě. Podle ministra životního prostředí jsou tam sudy s nebezpečnými látkami. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce se ve třetím kole domácího poháru představí na hřištích druholigových soupeřů. Kolony jsou mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem a bude skoro jasno, teploty až 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou připravil pro lidi zvukové návody, třeba při povodních, požárech, haváriích anebo blackoutu. Pro mimořádné situace chystá celkem až 22 scénářů. Český rozhlas chce o podobných mimořádnostech informovat posluchače co možná nejrychleji, říká ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
8: My jsme si nastavili dva limity, jeden je do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut přes den, případně do 60 spuštění plnohodnotného speciálního vysílání, včetně všech servisních informací.
7: Český rozhlas mimo jiné s českými radiokomunikacemi testuje nový systém varování obyvatel. Ten v krizových situacích lidem sám spustí rádio, přeruší běžný poslech anebo přeladí na Radiožurnál. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Radiožurnálu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětluje, jaký teď bude postup armády.
9: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
7: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Evropský parlament schválil úpravu systému obchodování s emisemi ETS 2. Ten má kontrolovat například silniční dopravu a budovy. Změny nově stanovily strop v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém ETS 2 od roku 2028 spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. To se tak promítne do cen benzínu a nafty a u některých domácností taky do plateb za vytápění budov. Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní. Potvrdila to moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
10: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
7: Policie dál žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 anebo na kterékoliv policejní služebně.
11: Sport. Dva ligové týmy budou hrát o postup do osmifinále domácího fotbalového poháru na hřišti týmu z druhé nejvyšší soutěže. Mladá Boleslav nastoupí v 16.30 v Třinci, Liberec o půl hodiny později ve Vlašimi. Slovan je v šancelize o bod druhý za vedoucí Slávií. Trenér Vlašimi David Střihavka k soupeři říká:
12: My jsme chtěli zvučný jméno, podařilo se to, Liberec má samozřejmě aktuálně skvělou formu a pro kluky a pro celý ten klub to bude výborná konfrontace a hlavně zejména pro naše mladíčky, kteří třeba budou mít nastavený zrcadlo, jak na tom aktuálně jsou a na čem třeba ještě zapracovat.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Ucpaná plzeňská dálnice za Berounem a kolony u Litomyšle. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně čekejte kolony za Berounem. Na kilometru 33 je zúžení, zavřený pravý pruh a nesouvislá kolona po pojíždí už od Králova dvora 21. kilometru. A to zdržení je kolem 20 minut, po osobní auta kamionem postojíte delší dobu. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem vázne provoz. Pomaleji pojedete od 3. kilometru až k nehodě ve Kbelské ulici. Tam na začátku Kbelské je blokovaný pravý jízdní pruh. Kolony taky na Pražském okruhu v obou směrech mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí. Delší je to ve směru z D1 na letiště. Tam musí i regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se až půl hodiny. Ještě silnice 35. Připomínáme kolony mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. U Hrušové se přejíždí vyfrézovaná vozovka. Přejíždí se pomalu a kolony jsou dlouhé v obou směrech. Delší ve směru do Hradce Králové, tam je to zdržení okolo 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude skoro jasno až polojasno, teploty 19 až 24 stupňů a na horách naměříme kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
15: Hezké odpoledne vám přeji. Evropský parlament schválil silnější pojistky proti prudkému zdražování paliv, kterého se část Evropy obává kvůli chystanému spuštění systému emisních povolenek pro dopravu a vytápění. Změna počítá s posílením měkkého cenového stropu a měla by zajistit i stabilní a také předvídatelné ceny. V našem vysílání tohle všechno vysvětlíme.
13: Odpolední radiožurnál
16: a Hanka Schánělová.

0: Systém emisních povolenek pro dopravu a vytápění budov fosilními palivy získá silnější pojistky proti prudkému zdražování. Počítá s tím nová cenová brzda, kterou dnes finálně schválili europoslanci ve Štrasburku. Systém emisních povolenek pro vytápění a dopravu, tedy ETS2, má začít fungovat od roku 2028. Dnes schválená změna počítá s posílením měkkého stropu na cenu povolenek. Jednání Evropského parlamentu přímo ve Štrasburku sleduje naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Vítám tě.
1: Dobrý den.
0: Téma emisních povolenek vyvolává mezi politiky zpravidla velké emoce. Jak velký boj dnes tedy v Europarlamentu o schválení této cenové brzdy?
1: Dnes už to velký boj nebyl, nekonaly se boje, hlasovalo se totiž o kompromisu, na kterém se v červnu dohodli zástupci Evropského parlamentu a členských států. To posílení cenové brzdy nakonec podpořilo 467 europoslanců a europoslankyň, proti jich bylo 158. Změnu prosazovala mimo jiné europoslankyně hnutí STAN Danuše Nerudová, která působila jako zpravodajka tohoto návrhu, i když sama zdůrazňuje, že Evropská komise má ještě ten systém ETS2 příští rok těsně před spuštěním znovu přezkoumat. Celkem je zde tedy vzácná shoda různých politických stran i na tom českém, v tom českém spektru europoslanců. Úpravu totiž podpořili třeba taky europoslanci ODS či hnutí ANO, jak uvedl europoslanec ANO Ondřej Knotek.
2: Je to drobné zlepšení, ten nástroj bude působit proti ceně, ale není to strop, který by to zastropoval na těch 45 eur. To znamená drobné zlepšení, buďme rádi za to, ale nečekejme od toho zázraky, je potřeba dělat mnohem více.
0: Jak konkrétně má ten nový mechanismus zabránit zvyšování cen paliva a vytápění?
1: Ten takzvaný měkký strop je nastavený ve výši 45 eur, což je v přepočtu asi 1100 korun za tunu vypuštěného oxidu uhličitého. A pokud cena povolenky by vystoupala nad tuto hranici, tak by se do systému automaticky uvolnilo 40 milionů dodatečných povolenek z takzvané rezervy tržní stability a to by mělo tu cenu tedy opět korigovat. Připomínám, že se to celé týká systému ETS2, který se spustí až v roce 2028 a ty povolenky nebudou nakupovat přímo běžní spotřebitelé, ale dodavatelé fosilních paliv.
0: Evropský parlament dnes ale jednal také o systému ETS1, který se týká emisních povolenek pro průmysl. Čeho se týkají projednávané změny?
1: Tak jde o technickou úpravu systému ETS1 na rozdíl od toho cenového stropu u ETS2, o kterém jsme teď mluvili, tak tento návrh je teprve v prvním čtení, zatím se nejednalo o finální schvalování. No a jde o postupné zneplatňování, rušení přebytečných emisních povolenek. Evropská komise navrhla, aby se žádné povolenky už nerušily a zůstávaly v rezervě. Podle dnes přijaté pozice Evropského parlamentu by to rušení povolenek trvalo i nadále, ale bylo by pozvolnější. Tu změnu podpořil také europoslanec ODS Alexander Vol.
3: Stávající stav je, že podle určitého klíče se ty povolenky stahují z trhu a dokonce se likvidují, jo, zničí, takže už je není možné tam vrátit. Čili je to vlastně jakoby systém, který konstantně tlačí na to, aby cena povolenky stoupala v rámci dekarbonizace. A průmysl s tím má problém, zejména ten energeticky náročný, to znamená výroba cementu, hnojiv, skla, keramiky, oceli, hliníku.
1: Europoslanci dnes taky v prvním čtení podpořili rozšíření takzvaného uhlíkového cla na další druhy zboží. Toto clo platí dovozci do Evropské unie podle toho, jaké množství emisí vzniklo při výrobě dovezeného zboží.
0: Zdeňka Trachtová, naše zpravodajka, je tedy u jednání Evropského parlamentu. Děkujeme ti a hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Slyšet Havla.
1: Celorozhlasový projekt k výročí 90. narozenin Václava Havla.
2: Je to tak, tady je další díl seriálu Svět podle Havla. Když se v 90. letech minulého století opakovaně debatovalo, jak se po rozpadu federace má jmenovat náš stát, bylo ve hře i pojmenování Česko. Jenže takové označení mělo silného odpůrce, prezidenta Václava Havla. A nebylo to jediné slovo, které mu vadilo.
0: Svět podle Havla.
3: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
0: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů zlán.
4: Jako milovník českého jazyka se Václav Havel v rozhovorech opakovaně vyjadřoval ke slovním novotvarům, nevhodné stylistice nebo jiným lingvistickým prohřeškům. Hned v prvním díle hovorů zlán se tak vymezil proti tomu, aby součástí nového názvu státu byl výraz Česko.
3: Hlavně ovšem nevím, co to je Česko, že znám to slovo z posledních let z pokleslé exilové žurnalistiky. V takových dopisech čtenářů se občas vyskytovalo Česko. Už vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slangovej nebo argotovej výraz.
4: K averzi vůči novému názvu se Havel následně vrátil i v květnu 1993. Tehdy se v rozhovoru svěřil, že bude poslední, kdo začne aktivně nový název používat.
3: Kdykoliv to slovo čtu nebo slyším, trhá mi uši a zda se ujme či neujme, nevím. Zda má etymologické, historické opodstatnění a oprávnění, nevím, jsou o tom debaty, někteří tvrdí, že ano a dokládají to. To není podstatné, pro mě je podstatné, že to slovíčko mě prostě hluboce vadí a já ho neužívám. To raději si dám tu práci, že řeknu Česká republika nebo České země, ale nevylučuji, že se třeba opravdu to slovo ujme, ale mohu vám slíbit, že budu poslední, kdo ho začne užívat.
4: V roce 1995 se na politické scéně vedla debata o možnosti zrušit ministerstvo kultury. Prezident Havel využil tento námět k tomu, aby se opřel do úrovně českého jazyka ve vysílání tuzemských televizí.
3: Nemám čas soustavně sledovat televizi, tak stíhám zpravodajství nebo některé, řekněme, publicistické pořady. Nicméně tu a tam přeci jen zahlédnu kousek toho ostatního, co v televizi bývá. A přiznám se vám, že jsem zděšen. Nejsem ani tak zděšen těmi seriály samotnými nebo těmi filmy, ale jsem zděšen způsobem, jak jsou překládány dialogy a způsobem toho dabingu. Vy dobře víte, že nejsem právě ten, který by měl důvod nostalgicky vzpomínat na éru komunismu, ale kam se mě toto hrabe na úroveň našeho dabinku, který skutečně byl na vysoké světové úrovni v minulých desetiletích. To jsou jakési rychlodabinky, kde prostě přejímají ti herci jeden od druhého takové intonační manýry, návyky, které mi trhají uši. Málo kdy člověk vidí opravdu kulturně dabovaný film a jak touží po titulcích, když toto slyší a ještě v těch strašlivých překladech, to tež platí o reklamách. Oni neumějí přiložit tak jednoduchou větu propagující nějaký prášek. Tam jsou věty třeba, tento prášek působí báječně brzo. To přece žádný Čech nemůže říct. To jsou doslovné překlady podle slovníku z angličtiny, na kterých kdo si šílený peníze vydělává, ale ničí jazykovou kulturu národa. Považují to za horší než sebe popletenější zprávy ve zpravodajství.
0: Svět podle Havla.
3: Nashledanou v lepších časech.
0: To nejlepší z hovorů zlán.

0: host Radiožurnálu.
1: Na Pražském hradě jsou k vidění korunovační klenoty. Jak se o ně pečuje a co všechno musí splňovat prostor, kde jsou uložené? Hostem Radiožurnálu bude kurátor výstavy Štěpán Vácha. Čeho si návštěvníci při pohledu na korunovační klenoty možná ani nevšimnou? Poslouchejte na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 14:30. Zprávy pro vás má Kateřina Causidisová. Slovenští hygienici oznámili, že zjistili patrně žíravinu v půllitrovém balení minerální vody Natura. Voda byla plněná v Česku, obsah měl vysoké pH. Další podrobnosti zjišťujeme. V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Rusko staví boje a útoky na Ukrajinu ani během případných rozhovorů o konci války. Podle agentury Reuters to prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajina mírová jednání podmiňuje klidem zbraní. Kreml taky uvedl, že vítá americký návrh na zastavení vzájemných útoků na energetiku. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to bude možné, jen pokud z údery přestane Rusko. Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, to je o 12 více než loni. Oznámila to dopravní policie. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. O necelou tisícovku stoupl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie byly častými důvody nepřiměřená rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Sport. Fotbalisté Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským se pokusí postoupit do osmifinále anglického ligového poháru. V 21 hodin nastoupí v Liverpoolu. Hrát se bude mimo jiné taky londýnské derby mezi West Hamem a Fulhamem. Domácí tým před ním uctí památku bývalého reprezentačního gólmana Luďka Mikloška. Ten zemřel v pondělí a bylo mu 64 let.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D7 u Slaného a komplikace v Praze ve Kbelské ulici. Dálnice D7, nový úsek u Slaného, je po nehodě teď neprůjezdná. Na D7 na obchvatu Slaného se u sjezdu na Řebničov a Mělník srazila dvě osobní auta. Aktuálně zasahují hasiči a nedá se projet ani v jednom směru. Jak z Chomutova, tak ve směru z Prahy čekejte dlouhé kolony u Slaného. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždějí kolony za sjezdem na Zdice. Je tam zúžení na 33. kilometru a zdržíte se okolo 15 minut. Na Pražském okruhu silný provoz ve směru z D1 na letiště. Musí regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se okolo 20 minut osobním autem. Provoz vázne i na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Pomaleji pojedete od 3. kilometru až do Kbelské ulice. Tam na začátku Kbelské stálo nepojízdné auto. Před chvilkou odjelo. A připomínáme ucpanou silnici 35 mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. U Hrušové opravují vozovku, projíždí se pomalu. Kolona pouze ve směru do Hradce Králové asi na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude jasno až polojasno, v Čechách od západu postupně přibývání oblačnosti a k ránu se objeví ojediněle taky mlhy a v noci teploty klesnou na 14 až 9 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
4: S dobrou zprávou. 22. září večer v 19 hodin v kině Atlas se dávají film s Bradem Pittem V srdci divočiny. Jestli chcete být u toho, napište nám právě teď na e-mail vstupenky@rozhlas.cz a do textu napište chci do kina. Mám pro vás rovnou 40 vstupenek, takže vyhrává každý 10. e-mail. Hodně štěstí.
2: Radiožurnál. Každý.

Letos o prázdninách na českých silnicích zemřelo 100 lidí. A třetinu z tohoto počtu tvoří motorkáři. To samozřejmě policie považuje za problém a chce ho řešit. Proč motorkáři tak často havarují a co s tím chce policie udělat? My vám na to odpovíme, zůstaňte s námi.

0: Letošní letní prázdniny byly pro motorkáře nejtragičtějšími od roku 2021. Při více než 13 nehodách motocyklistů jich zemřelo 32. Motorkáři tak tvořili téměř třetinu všech obětí prázdninových nehod. Vyplývá to z policejních statistik a nejčastěji měli problém s rychlostí anebo nezvládli řízení. Informace k tomu už má Sára Adamcová z naší domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Dá se říct, že na motorce nejčastěji bourají mladí a neskušení jezdci?
1: Možná trochu překvapivě to tak není. Nejvíce usmrcených bylo ve věku 45 až 54 let. Problémem ale nemusí být vždycky jenom věk, říká ředitel dopravní policie Michal Hodboď.
2: Jedna věc je, jak dlouho máte řidičský průkaz, ale druhá věc je, jak dlouho řídíte. A tam jsou potom situace, kdy si někdo s odstupem času chce splnit nějaký svůj sen. Řidičský průkaz má třeba dlouhodobě na motorku, ale tu motorku si kupuje až třeba po 20 letech a myslí si, že to nezapomněl, ale prostě když chcete jezdit na motorce, musíte se rozjezdit.
1: Tragické nehody motorkářů jsou dlouhodobým problémem. Důvodem je podle Hodbodě rostoucí popularita motorek. Ředitel dopravní policie upozorňuje taky na neskušenost a špatný odhad jezdců. Ten se tak podle něj projevuje i v nejčastějších příčinách dopravních nehod. Motorkáři mívají problém s dostatečným snížením rychlosti v zatáčkách, vyjíždějí mimo silnici nebo narážejí do stromů, svodidel a jiných překážek.
0: Sáro, a propisují se do statistik výrazněji třeba silnější motorky?
1: Ty fatální nehody se děly na slabých i silnějších strojích, na výkonu tedy podle policie příliš nezáleží. Nejvíc smrtelných nehod, a to 12, se stalo na motocyklech s obsahem mezi 500 a 800 kubickými centimetry.
0: Co s tím plánuje policie dělat dál do budoucna?
1: Policisté chtějí instalovat více přístrojů automatického úsekového měření na nejrizikovější místa, popisuje Michal Hodboď.
2: Máme dlouhodobě vytipovány úseky, které považujeme za rizikové a kde právě ten dohled není možné dělat. Bavíme se o tom, že tady můžeme mít křížení komunikací na silnicích prvních tříd mimo obec, kde prostě jsou větší rychlosti, jsou tam horší rozhledové podmínky, aby tě tam například dopravní značení, které snižuje tu rychlost, tak neúplně všichni to respektují.
1: Letos o prázdninách policisté třeba instalovali automatické úsekové měření rychlosti v kopcích u Buchlovic, místě oblíbeném motorkáři. V červenci a srpnu tam na rozdíl od předchozích let nezaznamenali žádnou tragickou nehodu. No a policie dnes taky potvrdila, že letos v červenci a srpnu na českých silnicích zemřelo 100 lidí. Bylo to o 12 víc než loni a nejvíc od roku 2021.
0: Policejní statistiky prošla a tím nás také varovala Sára Adamcová. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: A za chvíli v Radiožurnálu budeme mluvit o fotbalistech Sparty, teď aktuálně na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D7 z Prahy do Chomutova je u Slaného neprůjezdná. Na novém úseku sjezdu na Řevničov a Mělník se srazila dvě osobní auta. Je to vážná nehoda, zasahují hasiči a nedá se projet ani v jednom směru. Kolony jsou dlouhé jak ve směru z Chomutova, tak i z Prahy. A ucpává se i silnice 16, obchvat Slaného ve směru z Mělníka. Osobním autem se to dá objet přes Lotouš, Přelíc a Smečno. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Fotbalisté Sparty se chystají na vstup do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu nastoupí zítra od 6:45 večer proti domácímu Araratu Arménia. Na místě už je náš reportér Tomáš Petr. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Oba týmy se utkaly před 13 měsíci v kvalifikaci Evropské ligy. Co se změnilo od té doby?
1: No, na straně Sparty se změnilo opravdu hodně, protože když se podíváme na tu základní sestavu z loňského léta, tak reálně jen 3 hráči mají možnost se podívat zítra na hřiště v základní sestavě a prakticky to dost možná nebude ani jeden z nich. Takže ve Spartě personálně se to změnilo opravdu dost. Ararat také prošel určitou obměnou kádru, ale ne tak rozsáhlou jako Sparta. A jak zmínil Brian Priske, trenér Sparty na tiskovce, tak samozřejmě na Araratu je také znát to, že brazilský kouč Tulipe, který je tedy koučem Araratu, tak už má víc času za sebou v Araratu, protože on nastupoval loni v létě a teď už tedy tým vede zhruba rok.
0: Spartě se v úvodu sezóny příliš nedaří, Pražané nezvládli kvalifikaci ligy mistrů v domácí soutěži, jsou až na 9. místě. Jaká je nálada v tomhle týmu?
1: No, co se týče nálady, tak určitě tam panuje napětí, protože Sparta by potřebovala ideálně zvládnout nejen ten zítřejší duel tady v Jerevanu, ale také to utkání, které ji čeká o víkendu proti olomoucké Sigmě, a z těchto dvou zápasů by tedy potřebovali Pražané po 3 bodech, tedy dohromady 6, i když v každém případě je to do jiné soutěže. Co se týče Sparty, tak ta teď také určitě řeší to, jaké spekulace se vyrojily okolo hlavního trenéra, protože dánský list napsal, že Brian Priske by mohl patřit mezi ty kouče, kteří změní působiště, protože by měl zamířit údajně do Borussie Mönchengladbach. Ale to je jen spekulace, kterou Brian Priske nepotvrdil. On řekl, že se k tomu nechce vyjadřovat, že teď má rozdělenou práci ve Spartě a že tedy chce s pražským klubem dokončit tu svou práci, ale zároveň také přiznal, že si je vědom toho, že asi ve Spartě nebude do konce života, že to by byl asi první trenér v historii a že samozřejmě fotbal přináší různé příběhy. Připomněl, že po porážce v Hradci ho někteří novináři chtěli odvolávat a fanoušci, že se na sociálních sítích mluvilo o tom, že by měl ve Spartě skončit. A teď, že ta situace je vlastně zase jiná, že najednou by měl končit z toho opačného důvodu, že o něj zájem jinde, ale že zkrátka tohle teď odmítá řešit a že se nechce k té možné nabídce Borussie Mönchengladbach vyjadřovat.
0: Tak to byl reportér Tomáš Petr. Přímý přenos úvodního duelu uslyšíte na Radiožurnálu Sport ve středu od 18:45. Díky, Tomáši, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského

0: výboru, kterými jsou olvin a fosfa.
1: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: Na Slovensku našli šarži vody Natura s žíravinou, může být i v Česku. Policie zatkla 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice, prověřuje její veřejné zakázky. Soubojem Karlových Varů s Třincem začne nový ročník hokejové extraligy. Dálnice D7 je na obchvatu Slaného po nehodě v obou směrech neprůjezdná. A zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a odpoledne v Čechách večer na Moravě i ve Slezsku se přidají přehánky nebo déšť. Teploty až 27 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Slovenští hygienici varují před konkrétní šarží balené vody Natura z Česka. Laboratorní test v ní zjistil extrémně vysoké pH, které ukazuje na možnou přítomnost žíraviny. Voda se může stále prodávat na Slovensku. Úřady proto nařídily mimořádné kontroly. Podrobnosti má ze Slovenska naše tamní zpravodajka Bára Vránová.
5: Jde o půllitrovou jemně perlivou vodu Natura s minimální trvanlivostí do 27. listopadu letošního roku. Problematickou lahev objevili hygienici při kontrole restaurace nedaleko Bratislavy. Laboratorní rozbor ukázal pH 14, tedy hodnotu, která podle Slovenského úřadu veřejného zdravotnictví ukazuje na silně zásaditou žíravinu. Její vypití může způsobit poleptání úst a trávícího traktu. V krajním případě i život ohrožující komplikace. Hygienici zatím nevědí, kam všude se konkrétní šarže dostala. Lidé ji proto nemají pít a mají ji vrátit v místě prodeje. Případ Slovensko poslalo i do evropského systému rychlého varování před nebezpečnými potravinami. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Kriminalisté zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zadrželi 3 lidi. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí vojenské policie Andrea Rimkevič-Hajková. Zadržení podle ní pracovali anebo stále pracují jako náměstci ředitele nemocnice. Policie podle Rimkevič-Hajkové provádí taky na 11 místech domovní prohlídky.
6: Kriminální služba vojenské policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru, mimo jiné v oblasti veřejných zakázek ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
3: Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s policií spolupracuje víc, ale zásah komentovat nechce. Téměř tuna ryb uhynula v řece Moravě v Olomouci a jím okolích. Důvodem je velmi nízký průtok vody, který způsobilo dlouhodobé sucho. Podle vedoucího odboru životního prostředí Petra Lojky je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí, hynou hlavně v noci.
7: Ve chvíli, kdy zajde slunce a nic, co v té vodě je v tom vodním prostředí, neprodukuje kyslík, ale dál probíhá jeho spotřeba všemi vodními živočichy, dochází k velmi razantním kyslíkovým deficitům a bohužel výsledek je úhyn ryb a dalších vodních živočichů.
8: Sport. Dnes začne nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. V roli obhájců titulu do něj vstoupí Dynamo Pardubice.
9: Je to taková návyková látka trošku a pomáhá to možná i koučům v tom, že ta nastavená cesta je správná nebo byla správná, tak proč ji nezopakovat znova?
10: Říká trenér mistrovských Pardubic Filip Pešán před startem nového ročníku Tipsport Extraligy. Východočeši do něj vstoupí jako většina týmů až zítra. Hrát budou derby s Hradcem Králové. Sezonu zahájí souboj Karlových Varů s Třincem. Začne se hrát dnes v 18 hodin. Všechny zápasy nejvyšší hokejové soutěže odvysíláme i v nadcházejícím ročníku v přímých přenosech Radiožurnálu Sport. František Kuna, Radiožurnál.
8: A přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport i z utkání českých volejbalistů na mistrovství Evropy proti domácí Itálii. Zápas začne v Modeně 5 minut po 9. večer. Češi jsou zatím neporažení a postup do play-off už mají jistý.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená D7 u Slaného a nehoda na dálnici D1 v Brně. Dálnice D7 je u Slaného neprůjezdná. Na novém úseku sjezdu na Řevničov se srazila dvě auta a nedá se teď projet ani na Chomutov, ani ve směru do Prahy. Kolony jsou dlouhé v obou směrech. Ve směru z Prahy se brzdí už na konci dálnice u Knovíze. Podle našeho zpravodaje jsou tam kamiony v obou pruzích.
12: Mně se podařilo protáhnout mezi kamionama dva, který tam nechali aspoň trošku místa, takže jsem aspoň na té odbočce naslaný, ale jinak je to špatný.
11: Kolony čekejte u Slaného i na příjezdu ve směru z Mělníka, to je silnice číslo 16. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždějí kolony za Berounem. Na kilometru 33 je zúžení silničáři a nesouvislá kolona popojíždí už od 23. kilometru, hlavně kamiony v pravém jízdním pruhu. Ucpaný je i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Auta brzdí už ve sjezdu z brněnské dálnice na okruh a kvůli kolonám musí i regulovat vjezdy do tunelů. Ještě dálnice D1 v Brně směrem do Ostravy se za sjezdem na Vídeňskou srazil kamion a osobní auto. Blokují pravý pruh na 194. a půltém kilometru a tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Dál pokračuje odpolední radiožurnál a Hanka Schánělová.
13: Dobré odpoledne vám všem. Povodně, požáry, kybernetické bezpečnostní hrozby. Na víc než 20 krizových scénářů se teď společně připravují Český rozhlas s hasiči, policisty a záchranáři. Nachystali už podklady pro krizové vysílání, školí reportéry v první pomoci a pracují třeba i na speciálním webu. O tom všem budeme za chvíli mluvit.
4: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánělová.

0: První ověřená informace ve vysílání už 13 minut po oznámení události. Tak má vypadat posílená spolupráce Českého rozhlasu s hasiči, policisty a záchranáři. Společně připravují postupy, jak informovat ve více než 20 typech mimořádných událostí, a to od povodní a požárů až po kyberútoky nebo bezpečnostní hrozby. Více už nám řekne Františka Rohlíčková z domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Právě rozhlasové vysílání je podle složek integrovaného záchranného systému klíčové, třeba když vypadne proud a signál. A i když ne, je důležité, aby lidé v okolí zásahu o něm měli pravidelné a spolehlivé informace, popisuje ředitel Národního operačního centra policejního prezídia František Habada.
2: Protože sociální sítě, tam se vyrojí najednou spousta informací, které jsou fejkové, které vůbec neodpovídají, a právě potom nám komplikují trošku ten samotný zásah i na tom místě všem těm složkám IZS.
1: Rozhlas a IZS se proto teď připravují na 22 typů mimořádných situací, včetně třeba blackoutů, chemické a radiační havárie nebo rozsáhlého výpadku komunikačních sítí.
0: Kromě scénářů krizového vysílání se na spolupráci mění ještě něco dalšího?
1: Ano, záchranáři taky třeba školí reportéry v první pomoci a pomáhali tvořit takzvané zásahové kufry. K čemu slouží, říká koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
3: Ten člověk má 24 hodin opravdu sebou všechno, co potřebuje. Od základních léků je tam i zdroj elektrické energie, multifunkční nůž, náhradní baterie, speciální vesta, FFP filtry, filtr na vodu a zásob jídla, pití.
1: Dodám, že asi 20 reportérů už taky absolvovalo výcvik v první pomoci.
0: Vyzkoušeli už složky záchranného systému nově nastavený systém?
1: Ano, například při požáru haly 34 ve Zlíně, kde Český rozhlas informoval obyvatele obcí a měst v okolí třeba o splodinách ve vzduchu nebo o létajících dronech. Už teď existují taky kontaktní seznamy a síť odborníků, kteří se na krizovém vysílání budou v té dané situaci podílet. Vznikly taky podklady pro první minuty a hodiny vysílání. Připravená je i varianta, kdyby nebylo možné vysílat ze sídla v pražské budově na Vinohradské 12. V budoucnu vznikne taky třeba speciální web pod značkou iRozhlasu, kde lidé najdou, jak se na krize lépe připravit.
0: Františka Rohlíčková, děkujeme ti a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

dnešním odpoledním biznesu chceme mluvit o investicích do kryptoměn. Česká národní banka totiž vydala doporučení, na co by si lidé při investování do krypta měli dát pozor. A detaily uslyšíte už za pár minut v odpoledním vysílání Radiožurnálu. Teď je 15 hodin a k tomu 15 minut. Dobré odpoledne.

0: Česká národní banka vydala doporučení pro lidi, kteří zvažují investici do kryptoměn, tedy třeba do Bitcoinu nebo Etherea. V dokumentu banka zmiňuje celkem 12 bodů, na které by si zájemci o nákup krypta měli dát pozor. My už to probereme s Terezou Chlupnou z naší ekonomické redakce. Vítej.
1: Krásné odpoledne.
0: Jaká jsou tedy ta hlavní doporučení České národní banky?
1: Tím hlavním pravidlem, kterým by se měl člověk řídit, ale vlastně při jakékoliv investici, je, aby investoval jen takový objem peněz, o který si případně může dovolit přijít. Co se týká kryptoměn, tak tady centrální banka doporučuje, aby člověk rozuměl tomu, co vůbec kupuje, popisuje mluvčí centrální banky Jaroslav Krejčí.
2: Mezi základní pravidla pro investory do kryptoaktiv patří, že by si měli například vybírat taková aktiva, kterým rozumí, a také si například zjistit, zda subjekt nabízející takové investice má potřebné licence.
1: S doporučením centrální banky souhlasí i předseda České kryptoměnové asociace František Vinopal a zdůrazňuje, že je třeba myslet i na to, že kryptoměny jsou velmi volatilní, tedy že jejich kurz může výrazně a rychle kolísat.
3: Takže to základní pravidlo je, aby ty ztráty neohrozily veškeré vaše případné finanční úspory nebo rezervy, a pohybovat se okolo 5% v rámci vašeho portfolia v rámci kryptoaktiv je rozhodně zdravý přístup.
1: Česká národní banka taky upozorňuje, že kryptoměny často propagují různí influenceři na sociálních sítích, bývají s tím spojené i velké marketingové kampaně a podobně. Ta reklama přitom může zdůrazňovat potenciální vysoké výnosy, aniž by ale stejnou pozornost věnovala těm rizikům, která jsou u vysokých výnosů zpravidla taky vysoká.
0: Česká národní banka také tvrdí, že ochrana investorů při nákupu kryptoměn bývá výrazně nižší než u běžných finančních produktů. Jak je u nás tedy v současnosti nastavená ochrana nakupujících?
1: Už je výrazně vyšší než dřív. A to hlavně díky evropské regulaci s názvem MiCA. Poskytovatelé kryptoslužeb, jako jsou burzy nebo správci kryptoměn, musí totiž mít od letošního července příslušné povolení a splňovat například pravidla pro ochranu klientských aktiv a taky informování zákazníků, vysvětluje znovu Jaroslav Krejčí z České národní banky.
2: Díky regulaci MiCA a související české legislativě podléhají subjekty musí mít například nastavený systém řízení rizik, vnitřní kontrolní mechanismy, pravidla pro oddělení majetku klientů od majetku firmy a osoby ve vedení musí splňovat požadavky na důvěryhodnost a odbornou způsobilost.
1: Co dalšího režim MiCA znamená, vysvětluje opět předseda České kryptoměnové asociace František Vinopal.
3: Nejen české, ale i evropské kryptoměnové burzy a směnárny nově podléhají licenčnímu řízení a dohledu České národní banky a přísným pravidlům pro kapitál. Nicméně oproti běžným finančním institucím, jako jsou například banky, vklady na těchto platformách nejsou pojištěny.
1: Celý souhrn doporučení o kryptoměnách najdou lidé na webu České národní banky.
0: Díky za navigaci. Tohle byla Tereza Chlubná. Naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Máte pocit, že zapomínáte příliš často? Chcete vědět, jak jste na tom s pamětí? Přijďte si nechat vyšetřit paměť do budovy Českého rozhlasu v Praze. Radiožurnál ve spolupráci s Českou Alzheimerovskou společností vás zvou od pondělí 21. do středy 23. září do budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12, Praha 2. Před návštěvou je nutné se objednat na telefonním čísle 283 880 346. Nezapomínejte na svou paměť. www.alzheimer.cz.
1: Radiožurnál je 15.30. Kateřina Caussidisová a zprávy.
2: Slovenští hygienici našli v lahvích vody Natura žíravinu. Půllitrové lahve jemně perlivé vody měly být plněny v Česku. Informoval o tom Slovenský úřad veřejného zdravotnictví. Testovaná voda měla vysoké pH. Konzumace takové vody může vést k chemickému poleptání dutiny ústní a trávicího traktu. Úřad nařídil mimořádné kontroly a vyzval spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Výrobek může být i na českém trhu. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců. Oznámil to rakouský ministr vnitra. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začíná platit novela jednacího řádu. Ta například omezuje čas pro navrhování změn pořadu schůze. Tím dnes poslanci tráví velkou část jednacích dní. Limit se bude vztahovat i na přednostní práva, tedy třeba i na předsedy stran anebo klubů. Naopak se prodlouží doba, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Korunovační klenoty na Pražském hradě si ode dneška můžou prohlédnout školáci. Symboly české státnosti vynesli včera odpoledne z korunní komory v chrámu svatého Víta zástupci státu, města a církve. Teď jsou vystavené ve Vladislavském sále. Do pátku mají se jejich návštěvou přednost školní skupiny. Veřejnost si klenoty může prohlédnout od soboty. Vystavené budou až do 28. září.
3: Sport.
2: Hokejisté Karlových Varů a Třince proti sobě nastoupí v prvním utkání nového ročníku Tip Sport Extraligy. Zápas začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ostatní týmy nejvyšší soutěže budou hrát zítra. Evropská atletická federace nominovala na ocenění vycházející hvězda roku i tři Čechy. Kladiváře Josefa Pazderu a překážkáře Michala Radu s Lindou Bodkovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D7 u Slaného a nehoda na D1 v Brně. Dálnice D7 je na obchvatu Slaného neprůjezdná. Na novém úseku sjezdu na Mělník a Řevničov se srazila dvě osobní auta. Je to vážná nehoda, dálnice zavřená v obou směrech a doprava v okolí kolabuje. Kolony jsou velmi dlouhé, jak z Chomutova, tak i z Prahy. Ucpaná je tam i silnice 16 ve směru z Mělníka. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždí kolona za sjezdem na Zdice. Je tam zúžení na 33. kilometru a zdržíte se asi 15 minut. Na D1 čekejte kolony v Brně v obou směrech. Ve směru do Ostravy navíc na 194. a 5. kilometru i nehoda v pravém pruhu kamiona osobní auto. Fronta od 185. kilometru zabere asi půl hodiny. Silnice 44 ze Šumperka do Jeseníku je neprůjezdná. Před Bělou pod Pradědem vyšetřují vážnou nehodu auta s motorkou. Silnice je zavřená obousměrně. A ještě silnice 35, kolony stále mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem, hlásí náš zpravodaj.
5: Z Litomyšle směrem na Hrušovou to trvalo 35 minut. Hrušoví na konci ještě dodělávají ty asfaltové pruhy, proto je to tam střídavý.
4: A ve směru z Mýta, tam je kolona o něco kratší, asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude jasno až polojasno, v Čechách od západu postupně přibývání oblačnosti, k ránu se objeví taky mlhy. Nejnižší teploty v noci od 14 k 9 stupňům. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a stále je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezký den vám přeji. Ještě v téhle půlhodině se podíváme na to, co čeká české Davis Cupové reprezentanty v zápase s Američany.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Za poslední 3 roky bylo na západním břehu Jordánu zabito přes 1000 Palestinců, skoro čtvrtina byly děti. Uvádí to nová rozsáhlá zpráva izraelské lidskoprávní organizace Becelem. Organizace tvrdí, že Izrael se snaží vymazat palestinskou přítomnost na západním břehu. Podle zprávy se násilí páchané židovskými osadníky i izraelskými vojáky zintenzivnilo na konci roku 2022 po nástupu vlády Benjamina Netanyahua. Zprávu prošla naše blízkovýchodní zpráva. Zpravodajka Jana Karasová. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Už jsme v úvodu zmínili 2 čísla, která ta zpráva obsahuje. Jaká přináší další srovnání?
1: Izraelští osadníci a osady podle té zprávy obsadili 18% území okupovaného západního břehu Jordánu a mezi lety 2023 a 2025 tam bylo zřízeno 185 nových osad. Valná většina z toho jsou farmy nebo prostě nějaké zemědělské osady. A zpráva dokumentuje, že v důsledku těch nových osad bylo například vyhnaných 64 palestinských pastýřských komunit, hlavně tedy na východní straně toho území. Organizace v té právě zároveň zpochybňuje, že by Izrael trestal ty násilnosti ze strany extremistických osadníků nebo i násilí ze strany izraelských vojáků. Zpráva uvádí, že například mezi lety 2016 a 2024 z 2500 stížností, které se týkaly újmy způsobené vojáky palestincům nebo jejich majetku, došlo k obžalobě pouze 1% případů. A stejný vzorec se podle té organizace objevuje i v případech násilí Izraelců vůči palestincům.
0: Organizace Izrael obvinuje, že se snaží Palestince poškodit a vytlačit skrze 5 různých strategií. O jaké jde?
1: Tak podle Becelemu těch 5 hlavních oblastí je násilí a zastrašování, potom taky omezování pohybu, ekonomická omezení, taky jakási destrukce sociálního a politického života a pak právě to obsazování území. Zpráva zároveň připomíná, že zatímco izraelští osadníci fungují v tom systému izraelského civilního práva, tak Palestinci na západním břehu žijí pod vojenským právem a nemají možnost se podílet na rozhodování o životě na tom území. Organizace v té zprávě zároveň používá termín etnické čistky a to právě pro případy, kdy byly v posledních letech 10 různých malých palestinských komunit na západním břehu Jordánu donucené k evakuaci právě kvůli násilí nebo třeba přímo demolici domů.
0: Nevládní organizace také tvrdí, že tyhle kroky jsou cílená politika. Z čeho podle nich vychází a zaznamenala se, Jano, už nějaké oficiální reakce na ta tvrzení?
1: Tak organizace v tom kontextu politiky zmiňuje například text, který by se dal, jeho název by se dal přeložit jako rozhodující plán, který v roce 2017 zveřejnil dnes už tedy izraelský minister financí Bezalel Smotrich, a který tedy teď ze své pozice má vliv například na finanční podporu osadníků a Smotrich v tom textu odmítá dvoustátní řešení a argumentuje tam pro nezbytnost dalšího izraelského osídlování západního břehu Jordánu. Organizace Bezalel tedy přiznává, že ten plán nebyl nějak formálně přijatý, jako třeba vládní rozhodnutí nebo uzákoněný, ale tvrdí, že ty ústřední prvky se teď v posledních letech promítly do té vládní politiky. A co se týče těch reakcí, tak například podle agentury AFP, izraelská armáda uvádí, že jakékoliv obvinění, že by se snažila eliminovat Palestince jako národ, je podle ní falešné a taky neopodstatněné a že ho odmítá.
0: O zprávě izraelské organizace nám řekla Jana Karasová, naše zpravodajka. Děkujeme, hezký den přeji.
1: Pěkný den, naslyšenou.

Čeští tenisté se připravují na velký Davis Cupový zápas s Američany, při kterém může dojít také na jednu odvetu. Tenista Jakub Menšík by se mohl zopakovat duel s Lernerem Tienem, se kterým vypadl na US Open. O přípravách na kvalifikaci vám řekneme v Radiožurnálu za pár minut.

0: odpoledním radiožurnálu teď uslyšíte, jak se připravují čeští tenisté na kvalifikační duel se Spojenými státy a zároveň jak se připravují na bouřlivou atmosféru typickou právě pro týmové soutěžení. Není vyloučené, že dojde i na jednu zajímavou odvetu. Jen krátce po US Open se totiž mohou utkat Jakub Menšík a vítěz tehdejšího utkání Lerner Tien.
1: Snad ještě víc než o samotném zápase se po dramatickém utkání v New Yorku mluvilo o napětí mezi Jakubem Menšíkem a několika fanoušky na obecně velmi rušném stadionu Louise Armstronga. Za stavu 2-1 na sety a 3-4 ve čtvrté sadě z pohledu českého hráče se Menšík snažil přesvědčit rozhodčí, že je chování a povzbuzování některých jedinců za hranou. A diváci na celém světě pak krátce na to mohli sledovat, jak bezpečnostní služba doprovází muže v modrém tričku ven z kurtu. Řada lidí na dvorci stála v tu chvíli na straně českého tenisty, který pak ale nakonec strhující bitvu prohrál v 5 setech.
2: Je to hodně nepříjemný. Já jsem byl docela jako překvapený, že teda ti pořadatelé takhle zareagovali. Já samozřejmě, když jsem to jako vnímal, tak ano, byl hlasitý, ale takovýchhle lidí tam bylo jako bohužel. Dneska to US Open se dostalo do takové jako fáze, že je to spíš jako nějaká zábava, to myšleno jako mimo sport a u toho jenom na ten tenis koukají.
1: Okomentoval teď v libeňské hale ani ne 2 týdny starý newyorský příběh Tomáš Berdych, který US Open velmi dobře poznal jako hráč a teď ho navštívil i jako Davis Cupový kapitán.
2: Takže jako těchto lidí si myslím, že hlučných tam bylo fakt hodně a jako pak co, tak to skončí tím, že pak jako nechá se vyvíc, teď to nemyslím na Kubu v zápas, ale obecně, že dělo se to i v jiných zápasech, jakože pak nechají vyvíc čtvrt stadion. No, to si myslím, že taky nejde. Takže jo, jako on to takhle cítil, samozřejmě, že v každém zápase jsou emoce. Hrál s Američanem, jo, to je jako hodně nepříjemný, ale zase na druhou stranu známe to z Argentiny, kde takhle řvala celá tribuna a Maradona v první řadě jako na nás hrozil, jako že se nevrátíme domů, jo. Toho jsme jako víc jako nechat nemohli. Jo, já bych to asi spíš skrnul, že je to jiná doba.
3: Jo, vlastně to, co se tam vlastně děje, že jo, na jednu stranu člověk si řekne, dobrý, je to Amerika, jako musí se na to zvyknout, ale zase na druhou stranu mám vlastně jeden filtr, který někdy prostě jako nestačí, no, na některé tady tyhle ty věci, takže někdy to šlo až vlastně přes samotnou hranu.
1: Jakub Menšík se bezprostředně po utkání v New Yorku ke konfliktu podrobněji nevyjádřil. Příležitost měl až teď v libeňské hale při přípravě na možnou odvetu, protože Lerner Tien je v Praze v sestavě Američanů, takže je i velmi pravděpodobné, že buď v pátek nebo v sobotu na zápas dvou podobně mladých tenistů dojde.
3: Docela srandovní, protože přece jenom, že poslední zápas jsem hrál s ním v Americe, kde ta podpora byla na jeho straně. Teďka bych si to zopakoval hned vlastně na podruhé tady. Doufejme, že už s podporou na mé straně. Čeští fanoušci jsou skvělí s respektem a to je prostě to, co je na tenisu, prostě to pěkný.
1: Utkání Česko-Spojené státy se bude hrát v pátek a v sobotu. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Ruska. V neděli pouhé 2 kilometry od polských hranic ruský dron zasáhl vlak jedoucí z Kyjeva do Varšavy. Chystá Rusko vojenskou akci, kterou by prověřilo připravenost a jednotu států NATO? Vladimír Kroc se zeptá poslance zahraničního výboru sněmovny a bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského, zvoleného za ODS.
1: Poslouchejte 20 minut Radiožurnálu.
2: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
1: Dnes po 17. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Mám pocit, že tentokrát už mě zradí úplně každý. Máme vůbec nějaké příjmy?
2: Ne, nemůžeme přestat už s tím vykáním. Vypadni.
3: Takhle jo.
2: Měl by se probrat a říct promiň. Já ty jsi primář.
1: Dále mě o to, aby nedostal další mrtvice.
4: Kde jsi byla?
2: Fuj, já jsem se lekla.
4: Asi jsem se zamilovala.
5: Co si tam píšeš pořád?
6: Tomu bys nerozuměla.
0: Na tělo. Premiérový díl v pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Kateřina Caucidisová.

0: Český rozhlas připravil systém pro informování lidí v krizových situacích. Slovenský premiér Fico navrhl odvolání ministra Taraby, ustoupil tlaku koaličního partnera. Čeští volejbalisté nastoupí na mistrovství Evropy proti domácí Itálii. Dálnice D7 je po nehodě na obchvatu Slaného neprůjezdná. A zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se přidají přehánky nebo déšť, teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Český rozhlas vytvořil systém pro vysílání v krizích. Ve spolupráci s hasiči, policií a záchrannou službou připravil pro lidi zvukové návody, třeba při povodních, požárech, haváriích anebo blackoutu. Pro mimořádné situace chystá celkem až 22 scénářů. Český rozhlas chce o podobných mimořádnostech informovat posluchače co možná nejrychleji, říká ředitel zpravodajství Ondřej Suchan.
2: My jsme si nastavili dva limity, jeden je do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut přes den, případně do 60 spuštění plnohodnotného speciálního vysílání, včetně všech servisních informací.
0: Český rozhlas mimo jiné s českými radiokomunikacemi testuje nový systém varování obyvatel. Ten v krizových situacích lidem sám spustí rádio, přeruší běžný poslech anebo přeladí na Radiožurnál. Slovenský premiér Robert Fico navrhl odvolat ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Ustoupil tak ultimátu koaliční Slovenské národní strany. Ta hrozila, že bez Tarabova odchodu nepodpoří začátek dnešní schůze parlamentu. SNS ministra původně nominovala, teď mu ale vyčítá, že rezort řídí příliš samostatně.
3: Jen krátce před podáním návrhu přitom Fico s Tarabou společně vystoupil před novináři a jeho práci chválil. O pár hodin později už navrhl jeho odvolání.
4: Je třeba někdy přijat rozhodnutí, kterým já nerozumím a nechcel jsem jich urobiť, ale bohužel.
3: Prezident Peter Pellegrini se bude návrhem zabývat až po návratu z jednání ve Spojených státech koncem měsíce. Pokud Taraba ve vládě skončí, může se vrátit do parlamentu jako poslanec. Ficova koalice tam má přitom jen těsnou většinu a i Tarabův hlas tak pro ní může být důležitý. Jestli s ním může dál počítat, ale ministr neřekl. Podporu chce zvažovat u každého zákona zvlášť. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Na černou stavbu.
0: Koryto Ještěckého potoka v Křižanech na Liberecku zasypala hlína ze soukromého pozemku. Jeho majitel na něm bez potřebného povolení vybagroval vysokou stráň. Obyvatelé obce se teď bojí záplav a sesuvu půdy. Věc proto řeší stavební úřad Povodí Ohře a vedení obce.
5: Na černou stavbu upozornil majitel sousedního pozemku Jiří Sobotka.
6: Pak jsem tady asi 3 nebo 4 dny nebyl, přijel jsem a už tady začala růst obrovská hromada.
5: Stavitel Stanislav Vavrek nedostatky připustil.
7: Dobrý den, nestaví se to žádná stavba, děkujem.
8: Nic se tady nestaví.
7: Ne, ani se nebude stavět, jenom terénní úpravy.
8: A je pravda, že na ty terénní úpravy nemáte stavební povolení?
7: Ano, to je pravda.
5: Žádná z dotčených institucí o tak rozsáhlých úpravách nevěděla. Majitel proto musí pozemek bez odkladu uvést do původního stavu. Z Křižan Johana Tománková, Radiožurnál.
9: Sport. Čeští volejbalisté nastoupí na mistrovství Evropy už s jistotou postupu do osmifinále proti domácí Itálii. Pro Čechy je to předposlední utkání v základní skupině. Hrát se bude v ikonické hale v Modeně. Na zážitek se těší i smečař Lukáš Vašina.
10: Se strašně moc těšíme, protože jak máme informace, tak zase tady hala Palapanini bude vyprodaná a jak jsme koukali na ty zápasy domácích Italů v televizi, tak to bude neuvěřitelná atmosféra. Zase se utkat s týmem ze světové špičky, vlastně s mistrama světa z minulého roku. Těšíme se na to, teď dobře zregenerovat, připravit se a se ničeho nebát i do toho.
9: Zápas Česka s Itálií začne ve 21 hodin a 5 minut. Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu, stejně jako úvodní utkání nového ročníku hokejové Tipsport Extraligy. Karlovy Vary přivítají za necelé 2 hodiny Třinec.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená D7 u Slaného a kolony u Litomyšle. Dálnice D7 z Prahy do Chomutova je na obchvatu Slaného neprůjezdná po nehodě. U sjezdu na Řevničov a Mělník se srazila 2 osobní auta, je to vážná nehoda. Doprava podle našeho zpravodaje ve Slaném a v okolí kolabuje.
12: Slané to je jedno velké parkoviště momentálně, ať už na 16, na 7, anebo v centru, jo. Je to ucpaný kamionama, úplně to stojí, jo, vůbec se to nehejbe.
11: Ve směru z Prahy se zastavíte už na konci dálnice na 16. kilometru. Opatrně dojíždějte. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně popojíždí kolona za sjezdem na Zdice. Na 33. kilometru je zúžení a fronta zabere asi 15 minut. Na D1 čekejte kolony v Brně. Delší na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Zdržíte se od Kývalky 182. kilometru až k omezení u D2 přes 20 minut. Silnice 44 ze Šumperka do Jeseníku je neprůjezdná. Před Bělou pod Pradědem vyšetřují vážnou nehodu auta s motorkou. A silnice 35 je ucpaná mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem. U Hrušové opravují vozovku kolony z obou stran až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
13: 16 hodin, 6 minut, přejeme vám pěkné odpoledne, jste ve společnosti radiožurnálu. Válka ve vesmíru, ta podle amerického Pentagonu prý reálně hrozí. Na oběžnou dráhu Země už proto začal posílat zbraně. Američané jsou první, kteří to potvrdili. No a my to za chvilku probereme v odpoledním vysílání po Sunrise Avenue. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
1: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný. This is

0: Až dosud byla válka ve vesmíru na nejvýš předmětem sci-fi filmů, teď ale podle americké vlády reálně hrozí a začala se na ní proto připravovat. Americké vesmírné síly poprvé oficiálně potvrdili, že mají na oběžné dráze rozmístěné ozbrojené systémy. Ty jsou schopné bránit vojenské satelity před útokem. Za hlavní hrozbu ve vesmíru označují Rusko a Čínu, které už tam svoje zbraně mají taky. Více se dozvíme od americké zpravodajky Radiožurnálu Jany Ciglerové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co přesně vesmírné síly USA oznámily a proč to zveřejnili právě teď?
1: Americké vesmírné síly poprvé oficiálně potvrdili, že na oběžné dráze mají rozmístěné ozbrojené systémy pro kontrolu vesmíru. Pentagon tají detaily samotných zbraní, neřekli, jaké přesně, ale věří, že už jen to, že o tom hovoří a že to přiznali veřejně, pomůže odstranit protivníky. Jde o takové vyvrcholení dlouhodobého trendu, kdy Spojené státy se vůči vesmírné hrozbě ze strany Ruska a Číny brání čím dál otevřeněji. A i tohle vyjádření generála Mainka, který to vlastně oznámil, tak experti čtou jako jasný signál směrem k Moskvě a k Pekingu.
0: Koho USA ještě označují za hlavní hrozbu ve vesmíru a proč?
1: Kromě Číny především Rusko. Čína podle amerických vesmírných sil v rámci vojenské modernizace vyvíjí a provozuje vlastní vesmírné i protivesmírné kapacity, ale Rusko naopak vesmír dlouhodobě považuje za bojiště a věří, že ten, kdo získá tu nadvládu na oběžné dráze, tak ten potom bude rozhodne vlastně ty budoucí konflikty. Moskva sama přitom zbraně ve vesmíru vnímá jako hrozbu vůči sobě a spoléhá spíš na jaderné odstrašení.
0: Jak na to prohlášení zareagovala Čína?
1: Velmi ostře čínské ministerstvo zahraničí a jeho mluvčí vyzval Washington, aby, cituju, přestal připravovat válku ve vesmíru a varovalo před závodem ve zbrojení a proměnou vesmíru v bojiště. Podle něj Čína dlouhodobě naopak prosazuje mírové využití vesmíru a žádá proto Spojené státy, aby omezili vojenské kapacity i tu strategickou stabilitu a aby garantovali konkrétními kroky, že se ve vesmíru válčit nebude. Americké vesmírné síly přitom Čínu ve svém prohlášení sami označili za jednu z těch hlavních hrozeb a kvůli jejím rostoucím protivesmírným schopnostem vlastně přišli s tímto vyjádřením.
0: Americká zpravodajka Radiožurnálu Jana Ciglerová. Naslyšenou.
1: Hezký den.

0: V ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích a na dalších místech dnes zasahuje vojenská policie, a to kvůli podezření na hospodářskou trestnou činnost. Vojenští policisté v UVN přitom byli už v květnu kvůli jiné kauze. My to stihneme probrat ještě v této půlhodině vysílání odpoledního radiožurnálu, ale taky k tomu stihneme dopravní zpravodajství.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D7 je na obchvatu Slaného. Po těžké nehodě je stále neprůjezdná, a to jak ve směru z Prahy, tak i směrem z Chomutova. U sjezdu na Řevničov na 16 se srazila dvě osobní auta. Kolony jsou dlouhé. Ve směru z Prahy se zastavíte už na konci dálnice před Slaným na 16. kilometru. A kolony jsou i na 16. směrem z Mělníka nebo v centru Slaného. A pozor dejte i na objížďkách Lotouš, Přelíc, Smečno, najíždějí tam kamiony. Naopak dobrá zpráva z Jeseníku. Silnice 44 ze Šumperka do Jeseníku je po nehodě před Bělou pod Pradědem opět průjezdná. Policisté řídí průjezd alespoň kivadlově, objížďku nehledejte. Ještě dálnice. Na D5 z Prahy do Plzně čekejte kolony za sjezdem na Zdice. Na kilometru 33 zúžení postojíte 15 minut. Kolona i na D6 z Prahy do Karlových Varů na 17. kilometru za sjezdem na Velkou Dobrou zúžení a opět kolona na 10 minut. A zdržíte se i na D1 ve směru z Prahy na Ostravu na průjezdu Brnem. Od Kývalky až k omezení u D2 pojedete bezmála půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 16 hodin 22 minuty, posloucháte odpolední radiožurnál. Na několika místech Česka, včetně pražské ústřední vojenské nemocnice, od rána zasahuje vojenská policie. Případ se podle ní týká podezření na rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost, mimo jiné v oblasti veřejných zakázek, právě ve Střešovické nemocnici. Vojenští policisté zadrželi tři lidi a z detaily je ve studiu radiožurnálu David Šalek z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hájková nám řekla, že ti tři zadržení pracovali nebo stále pracují jako náměstci v nemocnici. Kriminalisté podle ní zároveň dnes provádí na 11 místech domovní prohlídky.
2: Kriminální služba vojenské policie dnes na několika místech České republiky provádí úkony trestního řízení v souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru, mimo jiné v oblasti veřejných zakázek ústřední vojenské nemocnice. Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
1: Další podrobnosti vojenská policie nezdělila. V tuto chvíli na pozici náměstka nebo náměstkyně ve Střešovicích působí celkem 6 lidí. Mluvčí Střešovické nemocnice Andrea Štorchová ale tvrdí, že kauza se týká jen bývalého nemocničního vedení.
3: Ústřední vojenská nemocnice, Vojenská fakultní nemocnice Praha sděluje, že dnešního dne poskytuje plnou součinnost k provádění úkonů vojenské policii v prošetřování záležitosti týkající se bývalého vedení nemocnice. Bližší informace nebudeme poskytovat.
1: A ještě dodám, že vojenská policie se případem zabývá, protože UVN nespadá pod ministerstvo zdravotnictví, ale pod rezort obrany. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD považuje aktuální situaci za znepokojivou.
4: Ale je to výsledek toho, jakým způsobem ta nemocnice byla řízená v minulých letech. Takže to je jediné, co se k tomu dá dodat, je to věc čerstvá. Počkáme si na informace, které eventuálně státním zástupcem vojenská policie s tím, jak ten případ bude řešen, tak je bude uvolňovat.
1: Informace má sám totiž prý jen z médií.
0: Letos ale nejde o první zásah vojenských policistů ve Střešovické nemocnici, je to tak?
1: Ano, v nemocnici zasahovali naposledy v květnu. Následně obvinili 10 lidí z maření spravedlnosti, vystavení nepravdivé lékařské zprávy, přijetí úplatků nebo podplácení. Ředitel UVN Václav Masopust následně požádal o převelení na jiné služební místo s tím, že se chce věnovat odborné činnosti. Ministr Zuna návrhu vyhověl a na jeho místo od července jmenoval Luďka Hánu. A v srpnu taky vojenská policie navrhla obžalovat bývalého náměstka nemocnice Zdeňka Brabce. Podle ní totiž před 12 lety předložil padělané lustrační osvědčení, aby získal vyšší funkci.
0: Ve studiu odpoledního radiožurnálu David Šalek z domácí redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Po 13 letech se nejprestižnější tenisová soutěž vrací do pražské O2 arény. Čeští reprezentanti tam vyzvou hvězdný výběr Spojených států v souboji o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. Podpořte mužstvo pod vedením kapitána Tomáše Berdycha a fanděte aspoň na dálku. Davis Cup na Radiožurnálu. Pravidelné vstupy ze zápasů a rozhovory s hráči. Od pátku ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Hodin a 30 minut. Zprávy má Jana Gulda.
4: Nebezpečná šarže jemně perlivé minerální vody značky Natura se v Česku nevyskytuje, informovali o tom hygienici. Reagují tak na informace ze sousedního Slovenska, kdy hygienici v jedné provozovně u Bratislavy našli láhev, která obsahovala vodu se velmi vysokým pH. To podle nich ukazuje na přítomnost žíraviny. Podle šarže kontrola zjistila, že láhev měla být plněná v Česku. V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. To je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a taky ve zdravotnictví. Nejvíc kyberútoků bylo letos zatím v lednu, a to 32. Ukrajinští poslanci jednohlasně schválili odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. S návrhem přišel prezident Volodymyr Zelenský kvůli korupčnímu skandálu. Protikorupční úřad a speciální prokuratura Kravčenka viní skrytí podvodných call center, která okrádala cizince i ukrajinské občany. V přepočtu téměř 20 milionů korun pak legalizovali prostřednictvím nákupu nemovitostí. Kravčenko vinu popírá, na post už minulý týden sám rezignoval. A pražská Libeň si připomíná 100 let od narození spisovatele Arnošta Lustiga. Už za půl hodiny odhalí u základní školy Palmovka pamětní plastiku, která odkazuje na místa spojená s jeho dětstvím. Následovat bude v nové libeňské synagoze výstava prací místních žáků inspirovaných Lustigovým autobiografickým románem Dům vrácené ozvěny. Program zakončí od 6:30 koncert souboru Martinů Strings Prague.
0: Sport.
4: 18 hodin začne úvodním zápasem nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. Karlovy Vary budou hostit Třinec. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. A atletické mistrovství světa v roce 2029 poprvé uspořádá africká země. Závodit se bude v hlavním městě Keni, tedy v Nairobi. O 2 roky později se bude světový šampionát konat v Mnichově a ten nejbližší v příštím roce bude v Pekingu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D7 u Slaného a kolony v Brně na dálnici D1. D7 ve směru z Prahy na Chomutov stále zavřená na obchvatu Slaného. Na novém úseku dálnice u sjezdu na Mělník a Řevničov se srazila 2 osobní auta. Dálnice je neprůjezdná v obou směrech. A kolony jsou dlouhé. Ve směru z Prahy zastavíte už na konci dálnice na 15. kilometru. Hodně ucpaná je i silnice 16 směrem z Mělníka anebo centrum Slaného. Na D5 z Prahy do Plzně čekejte kolony za sjezdem na Zdice. Na kilometru 33 zúžení a popojíždět budete asi 15 minut. Na D1 vázne provoz v Brně před omezením u bratislavské D2. Větší jsou teď kolony směrem z Prahy na Ostravu od 182. kilometru a je to asi na 25 minut. Silnice 35 je ucpaná mezi Litomyští a Vysokým Mýtem. U Hrušové opravují vozovku, kolony z obou stran jsou tam na 20 minut. A ještě do Prahy odpolední špička kolony, čekejte na obvyklých místech. Zdržíte se i na Pražském okruhu, hlavně ve směru z D1 na letiště. Regulují vjezdy do tunelu a je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a od západu se postupně přidají přehánky nebo déšť, lokálně taky bouřky. V jeho východní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
3: Odpolední radiožurnál pokračuje v 16 hodin 34,5 minuty. V této půl hodině vysílání radiožurnálu pro vás máme kromě dalších reportáží taky muziku, například Rianu, kapelu No Doubt, anebo teď kapelu Coldplay. Tak s námi zůstaňte i dál, přejeme vám hezký poslech.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Demokratická republika Kongo hlásí úspěchy v boji proti smrtící epidemii eboli. Podle vlády už šíření nemoci dosáhlo svého maxima. OSN ale varuje, že situace zůstává vážná a ještě zdaleka není čas na oslavy. Na ebolu už v Demokratické republice Kongo zemřelo přes 3,5 tisíce lidí. S detaily se seznámil taky Ondřej Himer z naší zahraniční redakce. Vítej, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V čem spočívá ten úspěch, který hlásí vláda Demokratické republiky Kongo?
2: Spočívá v poměrně výrazném poklesu počtu nových případů a taky v tom, že v některých oblastech se nemoc už zřejmě dál nešíří. Zdravotníci ty zasažené části země mají rozdělené do 62 menších oblastí. No a v 10 z nich se v posledních 3 týdnech neobjevil ani jeden nový případ a těch 21 dní je přitom maximální inkubační doba eboli, takže tyhle ty oblasti mohou prohlásit za bezpečné. Zároveň nových případů teď přibývá přibližně 80 denně a na vrcholu epidemie, tedy někdy v druhé půlce nebo ke konci srpna, to bylo 120, takže nemoc se šíří pomaleji než dosud, ale rozhodně to není konec té epidemie, ale možná podle kongských úřadů začátek konce.
0: I proto OSN i Světová zdravotnická organizace dál vybízejí k opatrnosti. V čem vidí hlavní riziko?
2: Asi hlavně v přehnaném optimismu, který by mohl vést k tomu, že by třeba kongské úřady polevily v těch zavedených opatřeních, nebo třeba, že by mezinárodní dárci snížili svoje příspěvky na ten velmi nákladný boj proti ebole. Situace podle nich zůstává dál velmi závažná a aktuální snížení počtu nových případů podle Oliviera Lepoana z Světové zdravotnické organizace ještě nemusí znamenat skutečný bod obratu.
3: Epidemie může zpomalovat a pak zase nabere rychlost. Určitě ještě nejsme v situaci, kdybychom mohli sundat nohu z plynu. Naopak musíme zařadit ještě vyšší rychlost. Například v provincii Severní Kivu se za poslední 2 týdny počet nových případů naopak zvýšil.
2: Takže to snižování počtu nových případů není všude a navíc ta nemoc se geograficky dál šíří. V uplynulém týdnu kongské úřady zaznamenaly první případ v další už 7. provincii, která se jmenuje Jižní Ubangi a leží přitom asi 1000 kilometrů od toho hlavního centra epidemie, které je na východě Konga. No ale právě odtamtud nemoc do Ubangi zavlekl nakažený muž, který přitom při té své několika týdenní cestě vstoupil i na území Rwandy a Ugandy, jak se podařilo zjistit, takže ani okolní země nejsou zcela mimo nebe.
0: Ve studiu odpoledního radiožurnálu Ondřej Himer z naší zahraniční redakce. Díky a pěkný den.
2: Naschledanou.
0: 16 hodin 42 minuty, teď už farmářům od Davida Stypky. Tak nějak.

Hokejoví mistři světa David Kempf, David Tomášek, Matěj Stránský a Michal Kempný, ale i jejich kouč ze zlatého šampionátu v Praze Radim Rulík. Ti všichni se budou potkávat na extraligových stadionech v nové sezóně, která startuje už za hodinu a čtvrt. I o úskalých hvězdných návratů vám řekneme za chvilku v odpoledním radiožurnálu.

0: V 18 hodin začne prvním zápasem nový ročník hokejové Tipsport Extraligy, a to i s několika hráči, kteří by mohli výrazně zvýšit kvalitu soutěže. Největším favoritem na titul je jeho obhájce Dynamo Pardubice, tedy klub, který i před touto sezónou posílil o dva hráče z týmu nedávných mistrů světa.
1: Pardubice určitě s těmhle posilama, s těmhle nákupama bude zase velký kandidát prostě na to finále a potažmo na ten titul.
2: Potvrzuje bývalý trenér Sparty, nyní kouč reprezentační osmnáctky Jaroslav Nedvěd, že s Davidem Tomáškem, Matějem Stránským, ale i s posilou z NHL Tomášem Noskem je o hlavních adeptech na titul jasno. Nejsou to ale jenom Pardubice, kdo přiváděl světové šampiony. V Litvínově se představí David Kempf, do Třince se vrátil Daniel Voženílek a obranu Kladna posílil Michal Kempný. Hlavně útočníci to ale podle bývalého reprezentační centra Rostislava Oleše nebudou mít jednoduché.
3: Ta extraliga je velice těžká. Je to soutěž, která je svázána systémem, defenzivním systémem. Všichni bruslí zpátky. Nechci říct úplně, že by to měla být krása. Vy potřebujete vyhrávat zápasy, ale padá málo branek. A oni potřebují i trošku toho klidu. A když tam máte prostě jenom vlčáky, co jezdí nahoru dolů, tak ten hokej někdy nebude tak líbivý, ale oni se tomu přizpůsobí.
2: I na trenérských postech hlásí extraliga před novým ročníkem návraty. Radim Rulík do Kladna i Patrik Augusta do Sparty přišli od reprezentačních výběrů, což podle Oleše není jednoduchá změna.
3: V každodenním zápřahu, tréninky, zápasy, 52 kolo, no to je trošku jiné, než když trénujete třeba reprezentaci. Prostě máte ty ligové hráče a ne vždy jsou to úplně všechno top a musíte bojovat jak se zraněním, tak s nemocí. Takže já jsem zvědavý v té dlouhodobé sezóně, jak se ukážou jejich zkušenosti.
2: Opačným směrem z klubu do reprezentace v létě zamířil Zdeněk Moták. Ten teď bude co by kouč mužského národního týmu sledovat kluby novou optikou. A v pořadu Čistá hra Martina Procházky na Radiožurnálu Sport zmínil, kterého vyjma Pardubic budou zajímat.
4: Těším se na Karlovy Vary, to může být zajímavý tým. Těším se samozřejmě na Hradec Králové. Jejich styl hry mě bavil. Sparta mě určitě bude zajímat, ten jejich posun, kam se budou vyvíjet. Kometa posílila obranu. Z každého týmu by se dala si vybrat nějaká věc, která je pro nás, pro trenéry národního mužstva zajímavá.
2: Zdeněk Moták se proto bude bedlivě soustředit už na zahajovací zápas sezóny mezi Karlovými Vary a Třincem, který od 18 hodin v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál Sport. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: večer.
1: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
0: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Břitva je nabroušená, opona se zvedá. Do Státní opery míří jedna z největších muzikálových událostí nové sezóny. Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Napínavý thriller s Adamem Plachetkou v titulní roli od 24. září. Více o legendárním broadwayském muzikálu najdete na webu národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Jak vypadá doprava budoucnosti? Den chytré mobility představí moderní dopravu a chytrá řešení všem generacím. Přijďte si vyzkoušet dálkově ovládané vozy, doručovací roboty, autonomní formuly nebo robopsa. 19. září na Holešovickém výstavišti v Praze. Více informací a registrace zdarma na denchytremobility.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Jana Gulda má zprávy.
3: Nebezpečná šarže minerální vody Natura jemně perlivá není podle hygieniků v Česku. Evropská komise navrhuje Babišovi řešení střetu zájmů. Zápasem Karlovy Vary Třinec začne nová sezóna hokejové extraligy. Na dálnici D7 na obchvatu Slaného brzdí provoz nehoda a počasí zítra bude oblačno až polojasno. Postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější a teploty až 27 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Nebezpečná šarže jemně perlivé vody Natura podle hygieniků v Česku není. Výrobce tvrdí, že ji dodal jen na slovenský trh. Slovenský úřad veřejného zdravotnictví dnes informoval o vysokém pH vody a o

0: podezření na přítomnost silně alkalické žíravé látky v šarži se spotřebou letos v listopadu. Látka se našla v jedné půllitrové lahvi. Hygienici nařídili mimořádné kontroly a vyzvali spotřebitele, aby uvedenou vodu nepili. Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmu. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server iRozhlas.cz. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Druhou možností je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dřív oznámila, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu neřeší premiéru střet zájmu. Kvůli tomu Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmu dlouhodobě odmítá. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Radiožurnálu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
1: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
0: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Režisérka Viktorie Štěpánová převzala v kanadském Torontu stříbrnou sošku studentského Oscara. Na tamním festivalu ocenila americká filmová akademie její krátký snímek Folklore. Ten sleduje fiktivní influencerku Vivi, která provází diváky folklorními tradicemi v průběhu jednoho roku. Přímo ze slavnostního ceremoniálu to popsala oceněná Viktorie Štěpánová.
2: Já jsem teďka prožila krásný moment a zároveň jsem tady byla hrozně ráda, že jsem mohla hrdě prezentovat česko a moravský tradice, protože jsem se hodně snažila oblíknout se do našich jakoby tradičních mladých designérů.
0: Studentský snímek se díky studentské ceně může ucházet taky o Oscara v kategorii krátkých filmů.
3: Sport. Za necelou hodinu začne nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. Karlovy Vary přivítají v úvodním utkání sezony Třinec. Podle útočníka ocelářů Libora Hudáčka se skupina nejkvalitnějších týmů stále rozšiřuje.
4: Myslím, že už to je širší a ta top čtvorka, tam doběhají další pětý, šestý ten tým, tam bude minimální rozdíl. A vidíme to i v té přípravě. My jsme dokázali prehrať v Olomouci a o 2 dny Olomouc prehral v Výhlave, takže to je na tom športě pěkné. A to musí těšit těch diváků, že ta extraliga je vyrovnaná, napínavá.
3: Zbylých 6 utkání prvního kola je na programu zítra. Obhájci titulu z Pardubic vstoupí do nové extraligové sezony východočeským derby s Hradcem Králové.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D7 u Slaného a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova se rozjíždějí kolony u Slaného. Na obchvatu Slaného odstranili následky vážné nehody u sjezdu na Řevničov a projíždí se opět v obou směrech. Vydržte objížďku, nehledejte. Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů se zdržíte u Kladna. Za sjezdem na Velkou Dobrou na 17. kilometru je zúžení a popojíždět budete asi 10 minut. Na Pražském okruhu silný provoz mezi brněnskou a plzeňskou dálnicí. Tvoří se kolony v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště musí občas i zavřít tunel kvůli regulaci provozu. Tam je kolona asi na 20 minut. A hustý provoz hlásíte i na dálnici D1 v Brně. Kolony popojíždějí v obou směrech před zúžením na 196. kilometru. Delší je fronta z Prahy, zdržíte se okolo 20 minut. Na další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Teď 20 minut Radiožurnálu a Vladimír Kroc.
7: Snaží se Rusko otestovat připravenost a jednotu států NATO. Cílil ruský dron záměrně na vlak se západními diplomaty směřující z Kyjeva do Varšavy. Je v pořádku, že se předseda parlamentu Tomio Okamura schází s iránským velvyslancem, když tehránský režim vyhrožuje vojenským útokem na cíl v Praze? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý ministr zahraničí, poslanec zvolený za ODS Jan Lipovský. Dobrý den.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání.
7: Rozhovor natáčíme po 15. hodině. Letouny NATO v noci na dnešek sestřelili u litevského Kaunasu dron, který zřejmě přiletěl z Běloruska. Nepociťujete v posledních hodinách zvýšenou snahu Ruska konfrontovat vojenské státy NATO, nikoli tedy pozemní invazí se vším všudy, ale omezeným způsobem třeba za pomoci dronu?
8: Já myslím, že můžeme v posledních týdnech pozorovat, že Rusko zvyšuje intenzitu a tlak jak na diplomatické a rétorické frontě, kdy slyšíme celou řadu poměrně radikálních projevů o útocích na Evropu a tak dále ze strany buď propagandistů nebo některých i kremelských představitelů, jako třeba bývalého prezidenta Medvěděva. Zároveň je celá řada těchto průniků, ať už záměrných nebo nezáměrných, ale prostě jsou to velmi vážné bezpečnostní incidenty. Také můžeme pozorovat přípravy na mobilizaci v Rusku, ty jsou zcela průkazné, ten stát prostě utužuje systém toho, jak odvést lidi do armády a následně je také cvičit. No a samozřejmě Ukrajina je pod denním bombardováním a to nejsou jenom ty noční útoky, ale ty útoky probíhají i ve dne. Já jsem tedy měl možnost teďka 4 dny na Ukrajině být a musím říct, že ten zážitek nebyl nijak příjemný. Je to skutečně velmi nepříjemné. A z těch všech cest, které já jsem podnikl do válečné Ukrajiny, tak tohle byla skutečně nejhorší. A to jsem byl v úzovkách jenom v Kyjevě.
7: No, jak jste se cítil, když jste se, myslím zpětně, dozvěděl, že cílem nedělního útoku na vlak mířící z Kyjeva do Varšavy v té bezprostřední blízkosti hraničního přechodu mezi Ukrajinou a Polskem byl zřejmě ten diplomatický vlak, kterým jste cestoval z Kyjeva, nejenom vy, ale který projel místem útoku o 15 minut dříve?
8: To samozřejmě člověku se ten obrázek skládá postupně, protože ta cesta samotná byla bez problémů. Jsme v 10 večer nastoupili do vlaku. Někdy mezi 6-7 ráno jsme dojeli vlastně na ukrajinsko-polskou hranici. Tam jsme přestoupili do autobusu po pasové kontrole a vlastně teprve zpětně přišla první zpráva o tom, že na té trati proběhl nějaký útok. Včera jsme se dozvěděli, že ten náš vlak jel o něco dříve, než byl ten naplánovaný jízdní řád. Takže vlastně je možno se domnívat, že ten náš vlak mohl být tím cílem. Samozřejmě, když jste na Ukrajině v dnešní době, tak ty poplachy jsou všude přítomné a jsou vlastně každodenní, teda každé 3-4 hodiny je nějaký poplach, ať už je to uprostřed noci nebo během odpoledne, večera. Člověk to nějakým způsobem musí střebat, všichni se s tím musí nějak vypořádat, je to velmi napjatá atmosféra, takže i během té cesty v tom vlaku byly poměrně přísné instrukce toho, jak se chovat v případě evakuace, to určitě podceněno nebylo, zároveň byla přísná pravidla, jak se chovat na sociálních sítích, které všichni dodržovali. Tedy v tomhle to proběhlo dobře. Já věřím, že i kdyby ten vlak jel o něco pomaleji, tak by jsme byli včas evakuováni a nikomu by se snad nic nestalo. Příjemný pocit to není, člověku to dochází vlastně celé zpětně až po té, co to proběhlo.
7: A kdo všechno cestoval v tom vlaku označovaném za diplomatický z bezpečnostní konference?
8: Bylo to z té bezpečnostní konference Yes Ukraine, tam vlastně byl vlak tam a zpátky. Já jsem byl v Kyjevě o několik dní dříve, takže jsem využil tu cestu zpět. Ta jména lítají v těch článcích. Já sám jsem to vlastně nevěděl, protože přijdete na nádraží a nastoupíte do vlaku, někoho znáte, někoho od pohledu tušíte. Myslím si, že jsem na nádraží zahledl Karl Bilda, pak se psala i další světová jména. Já vím, s kým jsem měl v kupé, ale to není, řekněme, jméno nijak české veřejnosti známe.
7: Ale třeba tam byl i Boris Johnson, pokud vím.
8: Podle těch zpráv ano, samozřejmě byli to účastníci konference, takže mohli to být různí poslanci, novináři, akademici, různí lidé z dalších složek, které prostě se účastnili z těch jednotlivých zemí té konference a využili té cesty.
7: Konference v Kyjevě se měl účastnit také náčelník generálního štábu Miloslav Hlaváč, ale ministr Zuna mu cestu nepovolil. Byla to chyba? Čím by přítomnost generála Hlaváče té konferenci prospěla?
8: Prospěla by České republice, protože náčelník generálního štábu, který je krátce ve své funkci, by měl možnost se na domácí půdě setkat se svým protějškem, s dalšími představiteli ukrajinské armády, která má unikátní bojové zkušenosti, protože se střelují stovky dronů, desítky raket denně a pokud my máme být připraveni na tuto novou hrozbu, protože to je hrozba, která zde třeba před rokem byla v úplně jiné podobě, tak musíme s Ukrajinou mluvit, musíme jí pomáhat a to je to, co já říkám, že by vláda měla přehodnotit přístup k Ukrajině a třeba symbolicky tam poskytnout ty 4 letadla, které by byly velmi platné proti těm nejnovějším dronům, které Rusko posílá, ty Gerany. Oni jsou rychlejší, mají lítají výše a mají proudové motory, to znamená, je daleko těžší je sestřelit, už to nejsou takové ty malé drony, které zní jako motorka s tím, jak to známe z těch videí a tam ta úspěšnost byla daleko, daleko vyšší. Takže Ukrajina teďka hledá aktivně recepty třeba, jak toto řešit. Jsou ty projekty protibalistické obrany evropské, aby se do toho Česko aktivně začalo znovu zapojovat, aby o to vláda usilovala, aby to nebylo jenom na té pracovní úrovni a aby i na té pracovní úrovni do toho prostě nevstupovala tady ta antiukrajinská ideologie, kterou samozřejmě jako vláda má. Asi si nemusíme dlouho vykládat proč. Ale je to v našem vlastním zájmu, když už třeba někdo nevěří tomu, že je správné pomáhat Ukrajině.
7: Na síti X jste psal, že Donald Tusk jen před pár dny varoval před ruskými útoky na hraniční přechody s Ukrajinou. Vy už jste o tom částečně mluvil, jaká tedy byla v souvislosti se změnou konferencí bezpečnostní opatření?
8: Bezpečnostní opatření byla taková, že se obsah a jakákoliv informace o tom, že člověk je na té konferenci vlastně nesmí sdílet na sociálních sítích, to znamená neinformovat o ničem v reálném čase, takže to všichni dodržovali.
7: Kaja Kalasová, šéfka unijní diplomacie, řekla, že cílem toho ruského útoku na osobní vlak bylo zastrašení západních zemí a snaha odradit je od další podpory Ukrajiny. Připouštíte, že by mohl mít takový efekt?
8: Já si nejsem jistý, jestli to bude mít ten efekt. Každopádně je to ze strany Ruska demonstrace síly. Podívejte, my to dokážeme. My se nebojíme zasáhnout i cíl, který je takto citlivý. A jak řekl polský premiér Donald Tusk, je to eskalace a zjevně tedy pokud měl informaci o tom, že se něco takového chystá asi v obecné rovině logicky, tak je správně, že to řekl dopředu. Bohužel to prostě zapadá do té gradace a eskalace, kterou vidíme z ruské strany v těch posledních týdnech, měsících.
7: Rusko útoky přesouvá stále blíž k hranicím NATO. Jak velké riziko nějakého většího konfliktu, který by překročil ukrajinské hranice?
8: No o tom scénáři se hovoří od začátku tohoto roku, byť v takových jako na začátku skoro jako divokých, nechci říct fantaziích, ale prostě ten nejčernější scénář je vždycky málo pravděpodobný. Bohužel i málo pravděpodobný byl ten scénář, že Putin zaútočí s celou armádou na hlavní město a udělal to. To znamená, já říkám, že žijeme v době, kdy se i ty nejhorší scénáře naplňují a proto se na ně musíme připravit a to už jsme zpátky v politice. Proto říkám, prostě musíme více zbrojit a musíme to dělat i ve spolupráci s Ukrajinou, která ví, jak tomu nepříteli čelit, protože naše armáda to nemá kde jinde se dozvědět.
7: Kdyby se ruské straně zdařil útok na vlak připravující několik představitelů států NATO, jak by podle vás měla aliance odpovědět?
8: Já myslím, že ta odpověď musí být stejná vlastně bez ohledu na to, co se stalo nebo nestalo. Vemte si, před několika týdny jsme se od Němců dozvěděli, že ruská operace proběhla vlastně na tom letišti v Lipsku. A mně přijde, že ta reakce nebyla, jako kdyby to tam vybouchlo. Že byla mírnější. Ale ten cíl bylo, aby to explodovalo. To nebylo nás vystrašit, tam byla skutečná trhavina. Víme, že tam bylo ukrajinské nákladní letadlo se skutečným vojenským nákladem, já teda nevím s jakým, ale pravděpodobně natolik významným, že si ruská strana vyhodnotila, že to je ten cíl, který chtějí zničit. Takže podle mě Rusko stále musí vnímat tu evropskou obecně reakci jako slabou.
7: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s bývalým ministrem zahraničí, dnes poslancem za ODS Janem Lipavským. Šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha po útocích dronů v blízkosti ukrajinsko-polské hranice vyzval západní partnery, aby uvalili na putinovský režim razantní sankce. Pomohli by?
8: Jednoznačně ano. Mně se to takhle lehce říká z opozice od stolu. Já vím, jak těžké bylo domlouvat sankce, když jsem byl ve vládě. čisté svědomí mohu mít v tom smyslu, že Česko vždy bylo na té straně těch zemí, které volaly po větším počtu sankcí. Co se dneska odehrává v Unii? Francie požaduje stažení z jednoho z významných oligarchů ze sankčních seznamů, protože tam mají nějaké vlastní zájmy. To znamená, je těžké hledat evropskou jednotu, je potřeba o ní usilovat a je potřeba prostě hledat všechny možné cesty. Takže ano, bez pochyby vyhladovět ruský režim, aby neměl zdroje na vedení té války.
7: Si bych vyzval partnery, aby úplně ukončili obchodování s Ruskem a zakázali Rusům vstup do západních zemí. V kontextu toho, co jste teď řekl, je to reálné?
8: To je nereálné v tom smyslu, že kdyby to bylo reálné, tak už se to dávno stane. Na druhou stranu, jak říkám, je potřeba hledat postupně ta opatření, snižovat ty závislosti. Já si myslím, že rozumný je ten návrh, aby Rusové, kteří vlastně mohli nebo by mohli sloužit v ruské armádě, tak aby nemohli jezdit do Evropské unie, do Schengenu na dovolenou a tak dále. Oni, nebo byli v armádě a můžou představovat nějaké ohrožení. Přece jenom ten konflikt už trvá 5,5 let, to znamená, i ty země, které žijí z toho obchodu s Ruskem nebo z turismu, mohly najít dost cest, aby diverzifikovali. Konec konců, my jsme to dělali, dováželi jsme 3 roky ruskou ropu, radost jsme z toho neměli, ale ta družba tady byla 10 let z dob komunismu. Takže jsme postavili silnější trubku nebo čerpadla a zbavili jsme se té závislosti na ruské ropě. Stejně s plynem, stejně složité to je ohledně jádra, ale některé země vlastně ty kroky ani nezačaly dělat v některých oblastech nebo dále dováží ten plyn. Takže musíme si přiznat, že jestli chceme podporovat Ukrajinu, aby obstála proti Rusku, tak musíme dál prostě hledat aktivně cesty, jak neživit ruskou válečnou mašinérii.
7: Někdejší velitel speciálních sil generál Roman Polko tvrdí, že by polská vláda měla vojákům povolit sestřelovat ruské drony ještě nad ukrajinským územím. Co si o tom myslíte?
8: To je krok, který asi napadne úplně každého. Vzhledem k tomu, že vím, jak složité je toto rozhodování, tak ono to prostě dává smysl. A první rok té války byla taková iniciativa, že se má zavřít nebe nad Ukrajinou, kde vlastně byly Ukrajina vlastně jako vyzývala země na to, aby vytvořili nějaký protiletecký štít nad Ukrajinou, ale je potřeba si uvědomit, že by to de facto znamenalo daleko přímější vstup těch zemí, které by se do takové operace zapojily. Rusové by to samozřejmě vykládali jako eskalaci, no ale co se odehrálo dneska v noci? Dneska v noci dron letěl z Běloruska, ruský dron z Běloruska nad Litvu. Nedávno dopadla ruská raketa na polské území. To znamená, možná se blížíme toho momentu, kdy tyto země řeknou, pojďme tu hrozbu odvrátit dříve, než doletí vůbec k nám, pak už se prolomí to tabu toho působení nad ukrajinským vzdušným prostorem a pak už to záleží, jak si nadefinujete třeba tu vzdálenost. A myslím si, že je to výzva, která vlastně jde tím směrem, že jsme s tím společně, že jsme v tom společně s Ukrajinou.
7: Vy jste apeloval na vládu, aby urychleně poskytla Ukrajině letouny L-159, které mohou pomoci sestřelovat novou verzi ruských dronů. Jste vysvětlil, proč je to podle vás zásadní. Vidíte nějakou šanci, jestli to stane?
8: Úlohou opozičního politika je samozřejmě přinášet návrhy, dávat je na stůl, dát jim určitý hlas. Vůbec nevidím do toho, jak přemýšlí vláda. Mně by se líbilo, kdyby, já jsem to říkal včera už v interview České televize, mně by se líbilo, kdyby Karel Havlíček na té obchodní misi za 14 dní oznámil, že vláda udělá tohle rozhodnutí. V jejich pravomoci to je, ta vláda to může rozhodnout. My víme, že ty letouny by jsme dokázali postrádat a hlavně by se aktivně zapojili do obrany celé Evropy, takže bychom na to mohli participovat a zlepšilo by nám to renomé ukrajinské strany a třeba by jsme se opět více začali dostávat do nějakých těch diskuzí o tom přenášení zkušeností.
7: Německo tedy počátkem srpna čelilo pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Ten podle německé vlády měli provést naverbovaní agenti najatí ruskými státními orgány. Proč se k tomu vracím? Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to obvinění označil, teď cituji, za v podstatě začátek skutečné války. To jsou ale hodně silná slova.
8: To jsou hodně silná slova a řekněme, že podtrhují to, co jsem říkal na začátku našeho interview, že ve všech těch doménách, segmentech nebo částech, prostě ať už jako toho diplomatického slovníku nebo těch fyzických nebo hybridních aktů, Rusko výrazně přetvrzuje.
7: Předseda ODS Martin Kupka kvůli sabotážním útokům v Německu a v Polsku navrhuje svolat schůzku předsedů sněmovních stran ke společnému postupu v zahraničně bezpečnostní politice. Chystá se něco takového?
8: My jsme s tímhle návrhem přišli už před prázdninami, aby si šéfové parlamentních stran spolu sedli a pobavili se na toto téma. Myslím si, že to je rozumnější a vyspělejší, než aby jsme svolávali nějaké mimořádné schůze nebo se to snažili tohle téma veřejně interpelovat. Myslím si, že je v zájmu všech, aby jsme měli politický dialog na téma bezpečnosti této země a zahraniční politiky této země, protože ty věci jsou prostě spojeny. Samozřejmě tahle výzva přichází v situaci, kdy vlastně pozorujeme i rozpadlý vztah mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem, byť včera proběhla schůzka, která nějakým způsobem ukázala, že tito pánové spolu 40 minut dokázali hovořit, což si myslím, že je dobře a tato země to potřebuje, protože říkám, tady skutečně jde o nás všechny a my k té bezpečnosti chceme přistoupit odpovědně. A myslím si, že Andrej Babiš, kdyby byl rozumný, tak na to přistoupí. On mu psal dopis a dostal pan předseda takovou arrogantní odmítavou odpověď. Nicméně my z toho požadavku neustupujeme.
7: Poslanec za ODS Jan Lipavský, bývalý ministr zahraničí, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Donald Trump kritizoval Ukrajinu za útoky na ruské rafinérie. Prý Zelenský může za vysoké a dál rostoucí světové ceny ropy. Není ale jejich příčinou spíš Trumpovo nepochopitelné dobrodružství v Iránu?
8: Já osobně se domnívám, že situace na Blízkém východě a to, jak se Iránu daří vlastně škrtit ty obchodní trasy, ať už je to Hormuzský průliv nebo i v Rudém moři, tak a další nabourávání nebo ničení té ropné infrastruktury v regionu, tak bez pochyby stojí za tím růstem cen. Ukazují to i různé grafy, které tady po internetu, že vlastně samozřejmě ruské dodávky i na světové trhy představovaly určitý podíl, ale dlouhodobě klesaly, nicméně bez toho, aby to mělo nějaký razantní dopad na cenu. Ten důvod je ten, že země zálivu mají dlouhodobě velkou nadprodukci, kterou záměrně škrtí, to je vlastně princip celého OPECu, aby drželi cenovou stabilitu, aby jako nezavalili ten trh to svojí produkcí. To znamená, ty země zálivu byly úplně v klidu schopny to vykrývat nebo z jiných zdrojů, ale v momentě, kdy to z toho zálivu sem nemáme jak dovést, nebo ta produkce je narušena, tak samozřejmě ty ceny najednou jdou nahoru.
7: Mimochodem, polský minister zahraničí Radoslav Sikorský znovu připomněl, co řekl na konferenci v Kyjevě, že v případě ruské agrese na země NATO by alianční letectvo i bez účasti USA bylo schopno zničit polovinu ruských rafinérií rychleji než Ukrajina. Věříte, že by se Putin odvážil něco takového riskovat?
8: Já myslím, že je dobře, že slyšíme jasná slova od Radka Sikorského. Na druhou stranu, uznejme, hovoří za Polsko, nehovoří za další země, které mají i tyto schopnosti, ale já vnímám i pozitivně slova některých představitelů Severoatlantické aliance, ať už generálního tajemníka, nebo těch odpovědných generálů, kteří mluví o tom, jaká je síla Severoatlantické aliance, i demonstrují připravenost Severoatlantické aliance v tom severském regionu. O to víc mě mrzí, že naše země z toho tak jako vyklouzává a tváří se, jako kdyby se nás to netýkalo.
7: Situací v Hormuzském průlivu a jejím řešením se údajně měl zabývat předseda sněmovny a šéf hnutí SPD Okamura na schůzce s iránským velvyslancem. Myslíte, že domyslel všechny souvislosti?
8: Přiznám se, že nevím, co byla jeho motivace, to popravdě řečeno nedokážu odhadnout, ale myslím si, že to byla z jeho strany chyba politického úsudku, protože přijetí velvyslance předsedou sněmovny je výraz velké míry diplomatické blízkosti a náklonosti. Předseda komory neřeší praktické otázky ve smyslu mezistátních vztahů nebo to, co řeší diplomacie, to, co řeší ministr zahraničních věcí, když se předvolá velvyslance, aby mu vyčinil za to, že v jednom z těch prohlášení ty revoluční gardy označili Rádio Svobodná Evropa v Praze jako legitimní cíl. Takže podle mého soudu to prostě byla chyba. Já jsem si z toho dělal na internetu srandu, tak jsem mu tam sepsal seznam dalších různých teroristických organizací, které Irán aktivně podporuje, od hutijských rebelů přes Hezbollah k Hamasu, že by si to mohl pozvat jako další představitele. Prostě nemyslím si, že by předseda České sněmovny měl jako rozvíjet tento druh vztahu. No.
7: A to, že na sítích zveřejněn informace o schůzce se Saidem Bašim zrovna 11. září, tedy v den 25.
8: To už je taková hořká
7: ironie. Myslíte, že to byla náhoda?
8: To si myslím, že byla náhoda. Teda. No, tak takhle sofistikovaně, nevím, jestli takhle sofistikovaně pracují, takže tam... A samozřejmě člověk nikdy neví.
7: Víte něco víc o té koncepci projevu prezidenta na valném shromáždění OSN, kterou v pondělí představil předsedovi vlády?
8: Ne, tady čerpám pouze z médií.
7: A jak se díváte na to, že ministr zahraničí Macinka se nedostavil na hrad ke konzultaci o zahraniční politice s prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Babišem, byť byl pozván?
8: Já to vnímám jako širší součást rezignace Petra Macinky na koordinaci české zahraniční politiky a její utváření, protože abyste ji mohl koordinovat a utvářet, tak musíte nějakým způsobem vést dialog se všemi aktéry, ať už na té platformě koordinace ústavních činitelů, která se pravidelně schází na hradě, když se na tom jsou aktéři schopni domluvit, nebo musíte mít nějakou přímou linku a usilovat o její budování. Takhle vlastně ministrovi zahraničních věcí potom bude nadiktováno, na čem se prezident s premiérem domluvili a on to jenom vykoná.
7: Takže ten argument, že se uvidí ještě tento týden při jiné příležitosti, ten pro vás není pádný?
8: To já takhle slyším poprvé. Samozřejmě bylo by v pořádku, aby si i ministr zahraničí dokázal čas od času, když je to relevantní, sednout s prezidentem republiky a nevedl s ním prostě ústavní válku. Tak, jak jsme toho byli svědky posledního půl roku.
7: A jak si vysvětlujete, že už více než měsíc nemá vláda bezpečnostního poradce?
8: To je další věc, kterou my jako ODS z opozice kritizujeme. Ukázalo se to na tom případě třeba té polské ruské dezinformační hry proti Polsko-České republice. Vlastně premiér tím byl zaskočen. Neměl informaci, že se to koná. A pak byl premiér zaskočen tím, že mu minister obrany letí do Číny. Pak byl zase zaskočen něčím jiným. Tím náčelníkem generálního štábu, že mu to zakázali, byl opět zaskočen, neměl informaci. No tak od toho my jsme zřídili roli, která je velmi dobře ukotvena v tom systému. Tomáš Pojar to dělal výborně. Premiér Babi si tam vlastně dal Hinka Kmonička na půl roku, ale pak jako se na to nenavázalo a to si myslím, že je chyba, protože tam má být člověk, který zná ten systém, pohybuje se v tom systému, působil v něm, má konexe do diplomacie, má konexe do armády, takže když se a vytváří si evropské konexe, protože celá řada zemí má ty národně bezpečnostní poradce nebo nějaký ekvivalent, který má přímý přístup k tomu, řekněme, nejmocnějšímu člověkovi nebo jednou nejmocnější, což prostě premiér je z hlediska bezpečnosti velmi významná, jako jeden z nejmocnějších lidí, aby tyhle ty klíčové věci za ním přišel a řekl: pane premiére, děje se to a to. Protože ministr zahraničí může být v zahraničí, někde prostě cestuje, přijímá návštěvy, má svůj program, nemůže furt běhat za premiérem. Ten poradce je jakoby pro něj a hlídá tu nejdůležitější agendu a může si tam dát figuru více politickou, méně politickou, to je vlastně jeho věc, ale aby to nějak fungovalo. Bohužel oni argumentují, že to nepotřebuje a tak dále, ale já si myslím, že se ukazuje, že je to v dnešní době, kdy ty věci se odehrávají strašně rychle, chyba.
7: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Janem Lipavským, poslancem za ODS, bývalým ministrem zahraničí. Děkuju vám, nashledanou.
8: Děkuji za pozvání, nashledanou.
7: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
5: Po 13 letech se nejprestižnější tenisová soutěž vrací do pražské O2 arény. Čeští reprezentanti tam vyzvou hvězdný výběr Spojených států v souboji o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. Podpořte mužstvo pod vedením kapitána Tomáše Berdycha a fandě sledujete aspoň na dálku. Davis Cup na Radiožurnálu. Pravidelné vstupy ze zápasů a rozhovory s hráči. Od pátku ve vysílání Radiožurnálu.
9: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
10: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
0: Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, to je o 12 víc než loni, oznámila to dopravní policie. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě byly nejčastějšími důvody nepřiměřená rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Evropský parlament schválil úpravu systému obchodování s emisemi ETS2, který má kontrolovat například silniční dopravu a budovy. Změny nově stanovily strop v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Poté se začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. Úpravu ještě musí schválit členské státy Evropské unie. Provoz sicilského letiště v Katánii funguje už druhý den v omezeném režimu kvůli sopečné aktivitě Etny. Dotklo se to i jednoho spoje z Prahy, který odletěl se zhruba 4hodinovým zpožděním. Některé spoje jsou odkláněny na jiná letiště na Sicílii. A symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes ke svému stému výročí zahraje na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. Rozhlasový koncert k oslavě jubilea společně s novým šéf-dirigentem Eliasem Grandim zahraje v sále Rudolfina dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr. Ten napsal dirigent a skladatel Jan Kučera přímo pro festival.
5: Sport.
0: Za necelou půl hodinu začne hokejová Tipsport Extraliga. Karlovy Vary budou hrát v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Třinci. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy. A hokejový obránce David Němeček po 6 letech skončil v pražské Spartě. Nově bude hrát finskou nejvyšší soutěž za IFK Helsinki, kde podepsal smlouvu do konce sezóny.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 v Brně a v Praze silný provoz. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte hustý provoz od 180. kilometru až na 196. k omezení u D2 pojedete pomaleji, hlavně v pravém pruhu nákladním autem. Osobní jedou v levém pruhu o něco rychleji. V Praze silný odpolední provoz, kolony čekejte na tradičních místech. Ve Gebelské ulici ve směru na Ústí nad Labem teď navíc nehoda. Dvě auta blokují levý pruh nahoře na Klíčovském kopci a fronta se táhne už z Průmyslové ulice. V Praze taky stále regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Před tunely jsou tak kolony, třeba v Patočkově ulici, je to nadlouho. Kolony i na Pražském okruhu popojíždějí v obou směrech před sjezdem na Ořech a zdržíte se 10 až 15 minut. Pozor, u Prahy je zavřená silnice 611 mezi Mochovem a Starým Vescem po velmi vážné nehodě u Mochova. Objížďka tam jede po úzké silnici z Mochova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů Celsia, hlavně na východě až na 7 a k ránu se ojediněle přidají mlhy. Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně taky bouřky. V jeho východní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
10: Dobré odpoledne, šťastnou cestu. Pokud řídíte, zůstaňte i dál s Radiožurnálem. V 17.34 nás posloucháte a teď Alec Benjamin.
5: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

Ještě minulý týden vedení SPD tvrdilo, že ve výdajích na obranu by se dalo ušetřit až 10 miliard, dnes ale ministr Zuna, taky nominovaný hnutím SPD, řekl, že žádné úspory nečeká a že počítá s výdaji na obranu ve výši 2% HDP. Za chvilku to probereme.

0: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se dnes nakonec zúčastnil alespoň části zasedání sněmovního výboru pro obranu. Poslanci totiž v minulých týdnech kritizovali jeho neúčast. Ministr jim dnes například vysvětloval, proč ještě není hotová nová podoba koncepce výstavby armády. A taky, že chce v návrhu rozpočtu na příští rok uhájit výdaje ve výši 2% HDP, tedy 191 miliard korun. Podrobnosti už má kolegyně Daniela Brichtová. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer. Kolem rozpočtu ministerstva obrany začaly být v poslední době otazníky. Hnutí SPD, za které sedí Jaromír Zuna ve vládě, totiž mluvilo o tom, že právě v této kapitole by až 10 miliard korun bylo možné uspořit. Tím by ale Česko opět nesplnilo alianční závazek. I proto je Zuna připraven 2% HDP na obranu obhájit.
2: Pořád je to velmi proinvestiční rozpočet, velmi dobře vnitřně vybalancovaný, takže já si myslím, že to je argument. Navíc jsou tady bezpečnostní potřeby a je tady také zákon o vydávání minimálně 2% čistě na ty vojenské výdaje. My s tímto pracujeme a zatím nedošlo ke změně.
1: Hlavní priority rozpočtu jsou podle Zuny personál, dobudování těžké brigády a zahájení výstavby střední brigády. S tím souvisí právě i nová podoba koncepce výstavby armády. Ta je podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče v podstatě hotová.
3: Tam ty priority jsou jasně dané, to, co potřebujeme pro zabezpečení obrany České republiky a zároveň těch naplnění těch našich závazků do kolektivní obrany aliance.
1: V souvislosti s koncepcí ostře kritizovala ministra Zunu přímo na výboru jeho předchůdkyně Jana Černochová z ODS. Vadí, že ji dosud nepředstavil.
0: Jak už jsme říkali, poslanci kritizovali, že ministr obrany na výbor nechodí. Proč je podle nich jeho přítomnost důležitá?
1: Původně měl být tento týden ministr v Číně na konferenci. Nakonec neodjel, ale na části výboru ho kvůli jednání s prezidentem Petrem Pavlem zastoupil jeho náměstek. Vždy je tedy přítomný někdo z vedení rezortu. Člen výboru Ivan Bartoš z Pirátů ale říká, že náměstci často nemají všechny informace.
4: Často vlastně odkazují na nějaké rozhodnutí nebo na nějakou vůli ministra nebo vlády jako celku. Já jsem rád, že do té Číny ne, ale jako nechápu, když náčelník generálního štábu není umožněno mu jet na konferenci na Ukrajině, která je sakra důležitá pro modernizaci české armády. Je dobře, že se dostavil na výbor, ale vyhodnocovat to moc tam nechodí.
1: K návrhu rozpočtu dodává, že 2% HDP jsou nezbytné minimum a je potřeba postupně výdaje navyšovat.
0: Daniela Brichtová v odpoledním radiožurnálu. Díky.
1: Hezký den.
5: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Jak vypadaly vlaky, kterými se na začátku 20. století přepravovali českoslovenští legionáři? To se můžou dozvědět návštěvníci pojízdného muzea na hlavním nádraží v Liberci. Takzvaný legiovlak zůstane u 5. nástupiště do 27. září. A my se dovnitř podíváme už za chvilku ve vysílání odpoledního radiožurnálu.

0: Pojízdnou nemocnici vagón pro jednání důstojníků i legionářské uniformy na libereckém vlakovém nádraží stojí od dneška pojízdné muzeum, takzvaný Legiovlak. Jde o repliku legionářského vlaku z období od roku 1914 do roku 1920. Ve více než 10 vagónech je výstava s názvem Společně pro republiku.
1: Legiovlak jako takový je vlastně naše pojízdné muzeum se zaměřením na působení československých legií, hlavně tedy v Rusku v průběhu ruské občanské války.
2: Vedoucí posádky Jiří Miller mě provází jednotlivými vagóny legiovlaku.
1: Tu máme kovářský vůz, kde legionáři byli zdatními hospodáři. Tu máme vůz polní pošty, tu máme salonní vůz, tady se dostáváme spíš k reprezentačním prostorům, které využívali vyšší důstojníci.
2: My tady vidíme pár knížek, vidíme tady psa. Stroj. Když ten vlak jel, nestalo se, že něco z toho popadalo?
1: Je třeba ten vlak, i když my ho přesouváme, tak ty věci ukládat tak, aby nedošlo k jejich pádu.
2: Teď přecházíme ze salonního vagónu do sanitního vozu.
1: Tady máme improvizovaný operační stůl, ten můžete vidět i na dobových fotografiích. No a pak tu máme prostor pro zavěšení nosítek s těmi transportovanými pacienty. Je tady třeba protéza nohy.
3: Jsme se na přípravu této výstavy spojili skauti, Sokol a legionáři.
2: Tobiáš Zavřel Smolík ze Skautského institutu na výstavě připravil některé historické texty.
3: Zkoušíme trošku mapovat, jak se ta naše společná historie, ta společná cesta dějinama prolíná. To, co je tam společného, je pozice v budování toho státu, toho, jak civilně ty organizace slouží tomu rozvoji té první republiky a posléze dál.
2: I proto je v pojízdném muzeu na Libereckém nádraží k vidění taky část výstavy o sokolské a skautské historii. Legiovlak můžou lidé navštívit do 27. září. Z Liberce Karolína Lašáková, Radiožurnál.

0: Tolik Madonna ve spojení s Radiožurnálem 17.54. Nás posloucháte a ve studiu Tomáš Pavlíček s pozvánkou na večerní publicistiku. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak my začneme tím, že minister spravedlnosti vyzývá žalobce, aby se víc zdrželi směru, který jim vytýčí vláda, tedy aby byly přísnější u násilné a sexuální kriminality, domácího násilí a týrání zvířat a aby se naopak drželi zpátky u kontroverzních projevů. O reakci požádáme prvního viceprezidenta Unie státních zástupců Adama Borgulu. Oslepit nebo přestat pobírat dotace, tak přesně tohle doporučuje Evropská komise českému premiérovi, aby vyřešil svůj potenciální střet zájmu. Proč jí nestačí dosavadní svěřenský fond? To nám vysvětlí kolegyně z i rozhlasu Tereza Čemusová. A Spojené státy oznámily, že vypustili na oběžnou dráhu blíže neupřesněnou zbraň. Je to vůbec první přiznání tohoto druhu. Tak jakou zbraň můžou mít na mysli? Odstartovali tím něco na způsob hvězdných válek? Hostem bude Nikola Schmidt, vedoucí Centra nových technologií v Ústavu mezinárodních vztahů.
0: A ptát se bude Tomáš Pavlíček, zatím díky.
1: Naslyšenou.

0: host Radiožurnálu.
1: Na Pražském hradě jsou k vidění korunovační klenoty. Jak se o ně pečuje a co všechno musí splňovat prostor, kde jsou uložené? Hostem Radiožurnálu bude kurátor výstavy Štěpán Vácha. Čeho si návštěvníci při pohledu na korunovační klenoty možná ani nevšimnou? Poslouchejte na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Dobrý den.
5: Eva Adamčíková.
4: Dobrý, dost dobrý.
6: Já jsem vás viděl v televizi.
4: Jo, no tak.
5: A otázky, jaké ještě nikdy nedostala.
7: Jsou chvíle, kdy se rozplakala.
4: Jo, jo, jsou.
7: Já teda moc nebulím, ale...
4: To je dobrý den.
8: Máš nějakou fobii?
4: Z vejšek trochu.
9: Jakou sladkost máš nejradši?
4: Čokoládu na různý způsoby.
5: Talk show na jedno.
4: To jste mě překvapili, to jsem vůbec nečekala.
5: Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
11: Kriminalisti zasahovali v ústřední vojenské nemocnici, zadrželi část minulého i současného vedení.
12: V souvislosti s podezřením na rozsáhlou trestnou činnost hospodářského charakteru.
11: Slovenští hygienici varují před balenou vodou Natura z Česka. Testy ukazují na možnou přítomnost žíraviny.
13: Byla výhradně určena pro slovenský trh, tím pádem na českém trhu se nevyskytuje.
11: Začala hokejová extraliga. Karlovy Vary hrají proti Třinci. Na Pražském okruhu ve směru z Brněnské na plzeňskou dálnici popojíždějí kolony. A počasí zítra bude oblačno až polojasno. Postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější a teploty až 27 stupňů. Je úterý 15. září. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Vojenská policie dnes zasahovala v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech v Česku. Případ souvisí s podezřením na rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost. Kriminalisti zatím zadrželi 3 náměstky.
14: Kauza se podle vojenské policie týká třeba veřejných zakázek právě v ústřední vojenské nemocnici. Mezi zadrženými jsou její současní i bývalí náměstci. Kriminalisté během dne provedli 11 domovních prohlídek, dodává mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hajková.
12: Mezi zadrženými není žádný voják z povolání.
14: Nemocnice podle mluvčí Andrej Štorchové s vojenskou policií spolupracuje. UVN spadá pod ministerstvo obrany a podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD

0: Je situace znepokojivá.
1: Je to výsledek toho, jakým způsobem ta nemocnice byla řízená v minulých letech.
0: Ve Střešovické nemocnici vojenští policisté zasahovali už v květnu. Kvůli vystavení nepravdivé lékařské zprávy nebo podplácení pak obvinili 10 lidí. David Šalek, Radiožurnál.
2: Slovenští hygienici našli v balené vodě Natura látku, která může způsobit poleptání. Podle informací Českého ministerstva zdravotnictví se jí napilo dítě, které skončilo v nemocnici. Voda se vyrábí v Česku, úřady teď prověřují další lahve ze stejné šarže. Na český trh se ale podle ministerstva tato voda nedostala.
3: Problematická láhev podle hygieniků pochází z restaurace nedaleko Bratislavy. Laboratorní rozbor v ní odhalil pH 14, tedy hodnotu, která ukazuje na přítomnost silně zásadité žíraviny. Výrobce ujistil, že šarže byla jen pro Slovensko, potvrdil Matyáš Fošum z Českého ministerstva zdravotnictví.
4: Slovenská policie došetřuje a odebrala další vzorky shodné šarže, ale v současné době máme potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev.
3: Týká se to půllitrové jemně perlivé vody Natura s datem spotřeby do 27. listopadu tohoto roku. Slovenští hygienici varují, aby ji lidé nepili a vrátili prodejci. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Europoslanci schválili návrh, který by měl zamezit prudkému zdražování emisních povolenek v systému ETS2. Ten za dva roky spoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov.
5: Podpora pro úpravu tzv. Rezervy tržní stability byla napříč parlamentem široká. S výhradami pro ni hlasoval i europoslanec Ondřej Knotek z Hnutí ANO.
6: Drobné zlepšení, buďme rádi za to, ale nečekejme od toho zázraky, je potřeba dělat mnohem více.
5: Ještě výraznější úpravu si přála taky frakce evropských konzervativců a reformistů, jejíž součástí je i česká ODS. Zpravodajka návrhu Danuše Nerudová z Hnutí STAN ale návrh hájí.
7: Rada nechtěla vůbec žádné změny. Celé to vyjednávání vlastně znamená, že cena té emisní povolenky se ve finále sníží zhruba o 25%.
5: Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
2: Spojené státy mají na oběžné dráze země rozmístěné zbraně, řekl to mluvčí amerických vesmírných sil, které spadají pod Pentagon. Američani to poprvé přiznali oficiálně.
8: Zástupci Pentagonu tvrdí, že cílem rozmístění zbraní je příprava na hrozby z Číny a Ruska. Kvůli nim teď podle americké zprávy není pochyb o tom, že i vesmír bude možné považovat za bojiště. Americká armáda neuvedla, kde na oběžné dráze zbraně jsou. Mají být ale obranné i útočné.
9: Jsou schopné bránit naše síly před nepřátelskými útoky protivníků,
8: řekl americký ministr letectva Troy Mank. Trvajícím tabu ve vesmíru je umístění zbraní hromadného ničení. Jaderné velmoci se na tom shodly ve smlouvě z roku 1967. Podle agentury AFP se ale jednotlivé státy snaží najít způsoby, jak dohodu obcházet. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: A téma probereme podrobněji v publicistice s bezpečnostním analytikem.
10: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
2: V řece Moravě v Olomouci uhynula kvůli suchu téměř tuna ryb, včetně trofejních kusů. Situace by se podle rybářů měla zlepšit až s ochlazením a taky vydatnějšími srážkami.
12: Podle vedoucího odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petra Lojky jde o největší úhyn od 90. let. Ryby hynou nejčastěji v noci.
13: Kdy zajde slunce a nic, co v té vodě je v tom vodním prostředí, neprodukuje kyslík, ale dál probíhá jeho spotřeba, dochází k velmi razantním kyslíkovým deficitům.
12: Mezi uhynulými rybami byly i vzácné druhy, říká předseda Olomouckého rybářského svazu Michal Ševčík.
14: Byli tam souci, byli tam štiky, candáti, kapři, kteří měli víc jak 10 kilo, opravdu se jednalo o kapitální kousky.
12: Úředníci kvůli nízkým průtokům prodloužili do konce října zákaz odběru vody z některých toků na Olomoucku. Sabina Millerová, Radiožurnál.
2: Český rozhlas vytváří nový systém pro informování lidí v krizích. Společně s hasiči, policií a záchranáři se chystá na 22 scénářů, konkrétně třeba na velké požáry, povodně nebo kybernetické útoky.
15: Třeba při výpadku mobilního signálu nebo elektřiny může být rozhlasové vysílání jediným zdrojem informací. Když totiž lidé nevědí, že jim hrozí nebezpečí, je to problém, říká ředitel hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek.
16: Právě tady tyto osoby mohou eskalovat celou tu mimořádnou událost. Díky jejich informování, popisování té situace vlastně můžeme zmírnit i ten dopad.
15: Od nahlášení třeba požáru nebo výbuchu se ověřená informace dostane do vysílání podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana do 13 minut.
10: Do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut spuštění plnohodnotného speciálního vysílání.
15: Aby mohli reportéři v krizových oblastech pracovat aspoň 24 hodin, budou mít u sebe nově taky zásahové kufry s léky, bateriemi nebo zásobami jídla a pití. Jiří Svatoš, Radiožurnál.
2: Korunovační klenoty jsou ode dneška znovu vystavené na Pražském hradě. Jako první si nejvzácnější české insignie mohli prohlédnout školáci.
17: Svatováclavská koruna, žezlo a jablko jsou umístěné v bezpečnostní vitríně ve Vladislavském sále. Do pátku se tu vystřídá přes 300 školních skupin. Přišli třeba žákyně arcibiskupského gymnázia v Praze.
18: My jsme se těšili, máme jako celá třída rádi dějepis. Většina z nás nikdy nebyla na klenotech.
17: Doprovodná výstava k 500 letům od nástupu Habsburků na český trůn popisuje osudy klenotů do počátků národního obrození. Popisuje kurátor výstavy Štěpán Vácha.
19: Ty korunovační klenoty se stávají tím naprosto jako srozumitelným symbolem pro tu tehdejší společnost.
17: Veřejnosti budou klenoty přístupné od soboty až do 28. září. Jakub Vik, Radiožurnál.
15: Sport. Začal nový ročník hokejové Tipsport Extraligy. Karlovy Vary hostí v úvodním zápase Třinec. Podrobnosti má reportér František Typovský.
20: Sport. Ve čtvrté minutě zápasu je to 1-0 pro Třinec. Teď Karlovy Vary hrají přesilovku. Z toho prvního gólu se radoval Ondřej Kovařčík, ale vypadá to, že tam si nahození od pravého mantinelu spíše do vlastní sítě stečoval domácí bek Eronen. Každopádně ve čtvrté minutě vede Třinec tady v Karlových Varech 1-0. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.
15: Ostatní týmy čekají zápasy prvního kola zítra. Obhájci titulu z Pardubic rozehrají novou extraligovou sezonu ve východočeském derby proti Hradci Králové. A čeští volejbalisté nastoupí na mistrovství Evropy proti domácí Itálii. Předposlední souboj Čechů v základní skupině začne v Modeně za necelé 3 hodiny v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Postup do osmifinále si národní tým zajistil s předstihem díky bilanci 3 výher ze 3 duelů.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nehoda u Zašové na 35 a komplikace v Praze. Na silnici 35 z Rožnova do Valašského Meziříčí čekejte kolony u Zašové. U odbočky na Střítež se srazila motorka s dodávkou. Je to vážná nehoda. Na místě záchranáři a podle potřeby zastavují provoz. V Praze stále silný provoz regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. Před tunely se tak tvoří kolony. Taky Kbelská ulice je ucpaná ve směru na Ústí nad Labem. Nahoře na Klíčovském kopci stojí auto v levém pruhu. A kolony stále i na Pražském okruhu popojíždějí v obou směrech před sjezdem na Ořech a zdržíte se 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pavlíček.
23: Co říkají státní zástupci na žádost ministra spravedlnosti, aby postupovali podle vládních priorit? Jak doporučuje Evropská komise v novém vyjádření řešit potenciální střet zájmu českého premiéra? A Spojené státy oznámily, že na oběžnou dráhu vyslali zbraň. Odstartovali tím vesmírné závody ve zbrojení. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO chce, aby státní zástupci ve své práci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Jde například o posílení odpovědnosti pachatelů trestné činnosti, včetně těch, kteří jsou v době činu intoxikovaní, vymezování se proti příliš benevolentním trestům za násilnou kriminalitu a naopak méně častější stíhání za kontroverzní projevy. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová vzkázala, že státní zástupci budou vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. My jsme teď ve spojení s prvním viceprezidentem Unie státních zástupců Adamem Borgulou. Dobrý den.
24: Dobrý podvečer.
23: Tak ministr Tejc v reakci na vyjádření paní Bradáčové napsal, že vláda ani on nemůžou státním zástupcům určovat, jak mají postupovat v konkrétních trestních věcech, ale připomněl, že státní zastupitelství je součástí moci výkonné a vláda jako její vrcholný orgán má právo stanovit, co považuje v trestní politice za důležité. Jak tedy jako Unie státních zástupců vnímáte to, že byste se měli řídit vládními prioritami?
24: Tak my jako Unie státních zástupců určitě nespochybňujeme pravomoc vlády určit trestní politiku, která se ale v zásadě potom odráží v legislativních opatřeních. Takže to je skutečně ten nástroj, kterým mohou být nejen soudci, ale i státní zástupci zavázáni postupovat podle trestní politiky vlády, která se následně projektuje zejména do zákonných právních předpisů. To samotný ten argument, že státní zastupitelství patří do moci výkonné, není zcela vyčerpávajícím výkladem, protože i judikatura Ústavního soudu vlastně říká, že státní zastupitelství je orgán výkonné moci svého druhu. To znamená, státní zástupci mají svoji nezávislost a pakliže by státní zastupitelství bylo stejné a řídilo se stejnými pravidly jako orgány, další orgány výkonné moci, tak by zákon o státním zastupitelství nezněl tak, jak zní, kde mimo jiné je garantována nezávislost státních zástupců. To znamená, z toho lze vyvodit, že usnesení vlády tady nemůže být závislé a nemůže být tedy vlastně podkladem pro postup státních zástupců. To je vždycky zákon a zásady trestního řízení.
23: No, nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová a ministr Tejc dali oba najevo, že to chtějí osobně probrat. Prakticky by to mohlo vypadat tak, že by paní Bradáčová vydala metodická doporučení nebo takzvaný pokyn obecné povahy, který by postup veřejných žalobců sjednotil a usměrnil. Je to z vašeho pohledu něco, co by mohlo být užitečné?
24: Tak už se děje, těch pokynů obecné povahy je celá řada, ale opět platí to, že musí být v souladu se zákonem. Současně právě i zákon určuje, že státní zástupce má možnost odmítnout nezákonný pokyn. To znamená, že ta zákonnost je vlastně alfou a omegou toho pokynu obecné povahy. V zásadě z toho, co bylo tedy komunikováno, pak lze učinit ještě poznámku o tom, že se tyto pokyny obecné povahy netýkají vlastně hmotně právního výkladu, to znamená výkladu trestního zákoníku, co je nebo není trestným činem.
23: Tak když se teď odrazím od jednoho konkrétního příkladu, nedávno vzbudila pozornost smrt malého dítěte, kterého zabil jeho otec a ten nakonec nebyl odsouzen za vraždu, ale za opilství, anebo ještě jiný případ opakovaného znásilňování malého dítěte, za což pachatel dostal podmínku, tak ve vládním usnesení se píše, že v oblasti trestního postihu násilné kriminality, kriminality v sexuální oblasti, domácího násilí nebo kriminality páchané na zvířatech se dá považovat současný přístup justice v některých případech až za benevolentní, což by státní zástupci neměli akceptovat. Vidíte tady také prostor pro změnu přístupu?
24: Já tady znova musím odkázat na to, co už jsem řekl. Státní zástupce v těchto konkrétních věcech nemůže akceptovat postup, který shledává především nezákonný. To znamená, opět neřídí se tedy usnesením a v tomto případě názorem vlády, pakliže tento názor není projeven na nějakém konkrétním návrhu v legislativním procesu a není teda schválena změna zákona, což v právním státě je jediná možnost, jak justiční orgány zavázat. Mám za to, že tady je potřeba přísně rozlišovat jaksi názor společnosti na to, co shledává spravedlivým a na to, co je podle zákona po právu. Samozřejmě ta zákonnost není otázka jednoho názoru, protože soud nalézá právo, ale od toho tu máme dvouinstanční soudní systém, to znamená klasicky soudy nalézací a odvolací, tak aby byl minimalizován ten nezákonný postup.
23: Takže i podobně se vyjádříte k tomu, co prosazuje pan ministr u kontroverzních projevů. On tam doporučuje zdrženlivost, říká, cituji, to, že nějaký projev je kontroverzní, urážlivý nebo je společensky nepřijatelný, ještě neznamená, že má být trestný. S tím byste souhlasil nebo ne?
24: No, tady nejde o můj souhlas, ale tady skutečně jde o to, jestli náš právní řád vlastně stojí na formální pojetí trestného činu. To znamená, že je potřeba vyhodnotit, zda jsou naplněny znaky skutkové podstaty konkrétního trestného činu a pak tedy následuje ten postup, který předepisuje trestní řád a jaksi pokud by tady měla být nějaká zdrženlivost, tak jak o tom hovoří ministr spravedlnosti nebo případně tedy vláda, tak znovu tady tento názor by měl být nějak promítnut do legislativní činnosti.
23: První viceprezident Unie státních zástupců Adam Borgual byl naším hostem. Děkuji vám za to. Naslyšenou.
24: Naslyšenou.
23: Diskuse o možném střetu zájmu českého premiéra Andreje Babiše mezi Bruselem a Prahou přešla do další fáze. Evropská komise zaslala českým úřadům cosi jako návod, jak by měl předseda vlády postupovat, aby byl v souladu s unijní legislativou. Možnosti jsou podle mínění komise dvě. Buď svěřenský fond úplně oslepit, nebo přestat přijímat evropské dotace. Na dopis upozornila na serveru i rozhlas naše kolegyně Tereza Čemusová. Dobrý den.
0: Dobrý den.
23: Proč podle Evropské komise to dosavadní řešení potenciálního střetu zájmu nejde dostatečně daleko?
0: Komise neshledala RSVP Trust, do kterého vlastně premiér Andrej Babiš v únoru převedl akcie Agrofertu, dostatečným především kvůli takzvané rodinné správě, do které má fond přejít v momentu, kdy Babiš už nebude předsedou vlády. Evropský zákon ke střetu zájmu na rozdíl třeba od tuzemské legislativy totiž výslovně zmiňuje riziko střetu zájmu z citových nebo nějakých rodinných důvodů. A podle komise je zřejmé, že RSVP Trust nebo že z RSVP Trustu budou mít prospěch Babišovi potomci, případně i vnoučata, takže proto podle nich ten potenciální střet stále z pohledu unijní legislativy hrozí.
23: Mimochodem Andrej Babiš uvádí, že u Evropské komise stačí, když komisař střet zájmu nahlásí a tím je to vyřešené. Uplatňuje tedy komise dvojí metr, jeden na své členy, druhý na předsedy vlád?
0: Myslím, že to Babišovo tvrzení je trošku zjednodušující. Já neznám úplně detaily toho, jak v tomto směru funguje Evropská komise. Ani jsme tu neměli asi žádný takhle výrazný případ možného střetu zájmu u premiéra členské země. Ale Andrej Babiš podle mě zaprvé srovnává dvě odlišné právní situace. On totiž není eurokomisař, je předseda národní vlády členské země, který může mít vliv na unijní peníze. Částečně má pravdu v tom, že jeden z těch základních prostředků prevence střetu u eurokomisařů je právě to, že ten svůj případný střet nahlásí. Mají na to i určitý kodex, ale rozhodně to tím nahlášením nekončí, pokud se ukáže, že ten střet skutečně hrozí. Není to automaticky vyřešené. Musí následovat nějaká další opatření, tedy minimálně to, že se nebude ten eurokomisař účastnit jednání nebo hlasování, kde by tedy byla ohrožena ta nezávislost jeho rozhodnutí.
23: No, jednou z variant řešení by teoreticky mohlo být, že kdyby se projednávala nějaká otázka, která se týká premiérových zájmů, tak by takzvaně odešel za dveře. Tohle komisi nepřijde jako schůdná možnost?
0: Nepřijde. Komise v dopise z minulého týdne jasně uvedla, že chození za dveře u premiéra, který řídí vládu, řídí její schůze, má vliv na její personální obsazení, prostě není dostatečné. Takové řešení by podle ní fungovalo, pokud by byl třeba ministrem kultury, ne premiérem.
23: No a můžeme si více rozvést ta řešení, která komise předkládá, o kterých jsem mluvil v úvodu?
0: Můžeme, zmiňuje tedy dvě oslepení fondu nebo nečerpání dotací. Není to nic nového, tyto možnosti se vlastně opakovaně zmiňovaly už po loňských podzimních volbách před Babišovým jmenováním. Ačkoliv tedy i komise píše, že to nejsou všechny možnosti, tak už žádnou jinou vlastně neuvádí.
23: No ale mě napadá, jestli by opravdu to vytvoření takzvaného slepého fondu podle komise střetu zájmů zabránilo, protože všichni vědí, v jakém oboru Agrofert podniká, jaká je jeho pozice na trhu, takže asi vždycky bude jasné, z čeho bude mít prospěch, ne?
0: Komise to opravdu zmiňuje jako variantu právě oslepit fond, ale i tady ve vysílání za ten zhruba uplynulý rok byla řada expertů, kteří říkali, že si prostě v případě Agrofertu oslepení fondu neumí představit, protože právě každý ví, co je Agrofert, v čem podniká. V tom dopise je ale například zmíněný jeden detail, který právě vadí. A to, že podle aktuálního nastavení RSVP Trustu nelze akcie Agrofertu takzvaně zcizit nebo zatížit. Takže jestli to správně chápu, akcie jsou, řekněme, zamčené a správce fondu, i když bude nezávislý, je nemůže například prodat. Takže možná prostě jenom komise vidí určité kroky nebo opatření, které by mohly vést ještě k většímu oslepení toho fondu.
23: No ale asi ta nejméně průstřelná možnost je, že Agrofert přestane brát dotace, to je ta druhá varianta, ale tady se asi nedá předpokládat, že by k tomu premiér a Agrofert přistoupili, ne?
0: Zmiňuje se to jako další možnost. Zatím to vypadá, že komisi nevadí ty nárokové zemědělské dotace, ty přímé platby. Víme, jak to probíhalo před těmi zhruba 5-6 lety, kdy nakonec vlastně některé dotace nebyly skutečně Agrofertu vyplaceny. Vedly se nad tím soudní spory, tak je možné, že třeba tenhle scénář nás tady čeká do budoucna, pokud by komise definitivně rozhodla, že to řešení je nedostatečné, že prostě Agrofert nemá čerpat unijní peníze.
23: No a teď tedy do Česka dorazila odpověď, jaký bude další postup a jak dlouho vlastně může tahle výměna názorů trvat?
0: Tuzemské úřady mají teď měsíc na to, aby odpověděli. Evropská komise po nich chtěla doplnění některých informací, především seznam všech firem, ať už spadají do toho RSVP Trustu nebo stojí mimo v rámci tedy Symbiolu nebo skupiny Hartenberg. To je vlastně to Babišovo podnikání, které on nepřevedl do toho fondu. Netuším, kolik dopisů si může Brusel a Praha ještě vyměnit. Řekla bych, že komise už docela jasně vyjádřila v tomhle posledním svůj názor. Není vyloučené, že si bude chtít opět v Česku provést nějaký audit, ale zatím tedy skutečně nepadlo nějaké definitivní rozhodnutí. Řekla bych, že si na něj ještě nějaký měsíc počkáme.
23: Tak tolik je redaktorka našeho zpravodajského serveru iRozhlas.cz Tereza Čemusová. Moc krát děkuji za vysvětlení. Přeji hezký den.
0: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
23: Spojené státy vůbec poprvé potvrdili, že na oběžné dráze Země nasadili vesmírnou zbraň. Americký ministr letectva Troy Meng uvedl, že zbraň na oběžné dráze je nezbytná k ochraně amerických sil před nepřátelskou akcí. Blíž ale neupřesnil, o jakou zbraň se jedná, dodal ale, že tyto schopnosti lze využít k útočným i obranným účelům. Čína v úterý reagovala varováním před závody ve zbrojení ve vesmíru. Naším hostem je Nikola Schmidt, vedoucí Centra nových technologií v Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den.
1: Dobrý den z Vídně.
23: Tak co by to mohlo být za zbraň, o které Američané mluví?
3: O tom se jenom těžko spekulovat, protože smysl tohohle sdělení není říct svým protivníkům, jaké máme zbraně, ale vlastně vyslat signál, že jsme připraveni takové zbraně instalovat. To znamená, samozřejmě jako ten primární cíl jejich sdělení je deterence, tudíž odstrašení potenciálního protivníka od útočných aktivit.
23: Takže myslíte si, že vůbec třeba žádnou takovou zbraň nemají, že jenom blafují?
3: Ne, to bych tak úplně asi nezlehčoval. Spíš si myslím, že když si představujeme zbraně, tak se hodně mluví o kinetických zbraních. Kinetické zbraně vesmírného charakteru nebo s cílem dostat se do vesmíru, takzvaný ASAT, Anti-Satellite Advanced Weapons, jsou systémy, které střílejí ze Země přímo do vesmíru a tím způsobí kinetický efekt. Ale vidíte, prostě ve vesmíru ta situace je taková, že čím víc budete mít trosek na oběžné dráze, tím je to pro vás horší. USA tam mají nejvíc materiál nebo nejvíc družice ze všech států na světě, takže pro ně jakákoliv kinetická zbraň na oběžné dráze je spíš kontraproduktivní. Ty zbraně budou mít pravděpodobně charakter nějakého radiového rušení nebo oslepování laserama a podobně.
23: No a v tomhle případě protestují jak Peking, tak Moskva. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že Rusko věří, že vesmír musí být zbaven jakýchkoliv zbraní a také vyzval k úplné demilitarizaci vesmíru, ale nerozvíjejí pravděpodobně Rusko i Čína takové schopnosti, stejně tak jako Spojené státy, jenom o tom veřejně nemluví?
3: No tak já myslím, že vůbec celý ty situace na Ukrajině, víme, jak probíhá ruský komentování jejich vlastních aktivit, jak vypadají ty jejich aktivity v reálu. Rusové svými satelity Luch 1 a 2 se přiblížili k asi 17 evropským satelitům, dokonce i na geostacionární orbitě, kde byly, jednou se říkalo, i snad stovky metrů daleko, to se bavíme o orbitě, která je 40 tisíc kilometrů daleko. Tam, kdyby se něco kineticky stalo, tak ten nepořádek tam zůstane navždycky, protože je to geostacionární dráha. Pak teda druhá rovina, kterou bych k tomu řekl, já se pravidelně účastním setkání na OSN COPOS tady ve Vídni a ta retorika, kterou tam Rusové předvádí, to je v podstatě nekonečná obstrukce jakýchkoliv diskuzí. Máte desítky států přítomných a Rusové neúplně neobvykle mluví třeba 30 až 50% času kolem některých otázek. Takže jo, byla tam ze strany Ruska a Číny iniciativa týkající se definice vesmírné zbraně, tomu se USA naopak silně stavili proti, že žádná taková definice vystavit nelze právě z hlediska té variability potenciálních technologií, které můžou mít ten, řekněme, maligní efekt, ale to jsou prostě jejich retorické cvičení.
4: No ale když tedy Washington takhle otevřeně ohlásil, že má ve vesmíru zbraň, vy jste mluvil o tom, že to má být nějaké odstrašení, ale nepovede to už k otevřenému závodu ve zbrojení v kosmu, protože Rusko a Čína pak můžou říkat, že jenom reagují na ty americké hrozby.
3: To je samozřejmě správná úvaha, ale ten kontext je daleko komplikovanější v tom smyslu, že se to už děje desítky let a že ta změna zase tak velká není a je víceméně retorická a ne faktická. Rusové zase nedávno, asi rok, dva zpátky, vykládali něco o tom, že umístí na oběžnou dráhu zbraň s jaderným efektem, nebo taky používali nějakou jakoby specifickou formulaci, která byla nejasná. Vedlo se o tom velká diskuze, jestli nemůžou vymyslet zbraň, která by vybuchla na oběžné dráze, protože z testování jaderných zbraní z 60. let víme, že když něco vybuchne na oběžné dráze, tak s tím zlikvidujete klidně 3/4 veškerých družic, které tam v současnosti jsou. A to je zase jako ruská aktivita. Takže nemyslím si, že to bude cokoliv měnit. Co si myslím, ale že je možná docela jakoby zajímavá percepce na celou tu věc, je, že v posledních týdnech se začalo hodně diskutovat, jaká jako ekonomická smysluplnost budování Starship, protože když by si jedna firma objednala Starship, tak než vyrobí poslední satelit z nějaký megakonstelace, řekněme standardní firmy, ne, SpaceX, tak jim to bude trvat třeba rok, dva. To znamená, že prostě ten satelit první vyrobíte před dvěma lety, než si objednáte obrovskou Starship, byste si stali na oběžnou dráhu. A ta logika Starshipu může být samozřejmě i vojenského charakteru, protože v chvíli, kdy Ukrajina vybombardovala fabriku Progress v Rusku, a zároveň Americe začnou lítat Starshipy, tak tam jako vidím velkou nerovnost v tom, co jako reálně ty státy na oběžnou dráhu budou schopný dopravit.
4: Tolik Nikola Schmidt, vedoucí Centra nových technologií v Ústavu mezinárodních vztahů. Děkujeme vám, do Vídně. Naslyšenou.
3: Děkuji, naschledanou.
4: Na zpátky na zem, podvečerní publicistika už skoro řekla poslední slovo. Za všechny, kdo pořád připravovali, se loučí Tomáš Pavlíček. Za okamžik jsou tu zprávy a ještě odkazujeme na naše webové stránky, kde jsou některé z odvysílaných rozhovorů v přepisu, případně archiv je uchovává ve zvuku. Přeji hezký večer.
5: Hodin a 30 minut. Jana Gulda a zprávy.
6: Odbory odmítají snižování deficitu navrhovaného rozpočtu jen škrtáním výdajů, které dopadá na zaměstnance nebo zranitelné. Staví se i proti chystanému snížení podpor v nezaměstnanosti a na sociální služby. Podporují naopak investice, třeba do boje proti suchu. Vyplývá to ze stanoviska k návrhu státního rozpočtu na příští rok Českomoravské konfederace odborových svazů. Podobu rozpočtu by měla ve čtvrtek projednat tripartita. Policie v Istanbulu zadržela nejméně 150 demonstrantů. Lidi v největším tureckém městě protestovali proti víkendovým zátahům a zatýkání lidí z LGBT plus komunity po celé zemi. Turecká vláda razii zdůvodňuje ochranou dětí a rodinných hodnot. Policie o víkendu zadržela nejméně 40 aktivistů. Vtrhla do barů i mužských lázní, které členové komunity navštěvovali.
2: V jezeře Milada na Ústecku odborníci potvrdili invazního raka červeného poprvé v Česku. Rychle se množí a také přenašečem račího moru, který pro české raky představuje smrtelné nebezpečí. Odborníci teď udělají průzkum, aby zjistili, jak velká populace raků červených v Miladě žije. A pojišťovny vyplatily za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pak pojišťovny odhadují na víc než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Sport. Hokejisti Karlových Varů hrají v úvodním utkání nové sezóny Tipsport Extraligy proti Třinci, pokračuje František Typovský.
20: V 18. minutě první části vede Třinec v Karlových Varech 1-0. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Překážka na D5 u Plzně a nehoda na D1 u Mirošovic. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov z Bystřete za Plzní. Za sjezdem na Nýřany zhruba na 95. kilometru pneumatika na vozovce.
7: Porozhadzované kusy pneumatik s plastama a o kousek dál stojí 2 kamiony v odstavném pruhu.
22: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona před sjezdem na Benešov. Na 20. kilometru v prostředním pruhu nehoda. Podle našeho zpravodaje 2 kamiony.
8: Jak už je trojpruh odbočovací na Benešov, tak ty kamiony v prostředním pruhu nedobrzdili jeden do druhého a srazili se.
22: Nic vážného, ale čeká se na policisty a tvoří se kolona od sjezdu na Velké Popovice. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se zdržíte před sjezdem na Ořech. Aktuálně je to na 10 až 15 minut a do kolony se dojíždí za tunely opatrně. A v Praze se ucpává taky magistrála ve směru z centra na Nuselský most před náměstím IP Pavlova. V místě omezení nehoda, průjezdný pouze jeden pruh a kolona od muzea jede pomalu. Ještě silnice 35 mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím zasahují hasiči u nehody u Zašové. Srazila se dodávka s motorkou, čekejte kolony v obou směrech. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne, postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jeho východní polovině území budou srážky i vydatnější a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
9: Dobrý večer, 18.34 a pokračujeme po dalších zprávách, méně debat o programu, delší čas na schvalování zákonů. I to by mohla přinést novela jednacího řádu sněmovny, která dnes začíná platit. Co přesně se změní, tak to probereme v této půlhodině vysílání večerního Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
21: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: To byl zpěvák Robbie Williams, posloucháte večerní radiožurnál. Poslanci začnou jednat podle nových pravidel. Ode dneška platí novela jednacího řádu, která by měla omezit obstrukce. Nově bude například platit limit pro navrhování změn programu schůze a naopak se prodlouží čas, kdy můžou poslanci schvalovat zákony. Největší změny shrne Josefína Báčová z domácí redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Nová pravidla velmi výrazně omezují debatu o programu. To je velká změna. Možná si vzpomenete, že v úterý, kdy schůze běžně začínají i ve vysílání, často mluvíme o tom, že se o programu jedná třeba i celé odpoledne, někdy až do večera. Viděli jsme to ostatně už i v minulém volebním období. Často to vypadá třeba takto.
2: Já bych chtěl navrhnout nový bod, který by se jmenoval Červený miluje hladíka.
3: Přicházím s návrhem zařadit na program dnešní schůze bod Výše a četnost přeplatku za elektřinu pana předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba.
1: Doteď při začátku nové schůze žádný limit pro navrhování nových bodů neplatil.
0: Takže to, co jsme slyšeli, se ve sněmovně už dít nebude.
1: No, ono se to může dít i dál, ale už ne v takové míře. Poslanci s přednostním právem budou moct mluvit maximálně půl hodiny, řadoví zákonodárci 5 minut. Pokud se tedy přihlásí celá opozice, zaměstná to sněmovnu i tak na hodiny, nově ale už to schvalování pořadu nepůjde odkládat neomezeně. Další velkou změnou je rozšíření času na schvalování. Doteď sněmovní pravidla umožňovala schvalovat zákony ve třetím čtení jenom ve středu a v pátek od 9 do 14 hodin. Nově to ve středu půjde až do 7 večer. Je to zásadní úprava, protože těch 5 hodin mezi 9 a 14 bylo snadné vyobstruovat.
0: No a znamená to tedy, že už opozice nebude moct obstruovat vůbec?
1: To určitě ne. Pokud někdo bude chtít, cestu si najde. Ostatně s tím počítá i sama opozice, která většinově změnu jednacího řádu podpořila. Dostane to ale konkrétnější pravidla.
0: Ve studiu radiožurnálu Josefína Báčová z domácí redakce. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Začala nová sezóna hokejové extraligy. Na úvodní duel soutěže mezi Karlovými Vary a Třincem se samozřejmě vydáme i ve večerním radiožurnálu po Genesis.

0: Reprízou posledního semifinále začala nová sezóna hokejové Tip Sport Extraligy. Duel Karlových Varů s Třincem sleduje na západě Čech reportér František Typovský.
1: Do začátku druhé třetiny chybí 5,5 minuty. Po prvních 20 minutách nového ročníku Tip Sport Extraligy vedou hosté z Třince 1-0. Zatím jediný gól tohoto utkání přišel v čase 2:37 a byla to opravdu hodně kuriózní trefa, protože obránce Třince Galvas víceméně tak pinknul kotouč od pravého mantinelu směrem na branku a tam do toho hopsajícího kotouče trochu nešťastně plácnul domácí obránce Eronen a srazil si ho do vlastní sítě. Ten puk tam nějakým záhadným způsobem proskotačil mezi tyčkou a výstrojí brankáře Dominika Frodla, takže to byl tedy zatím jediný gólový moment tohoto utkání. Pak Třinec přečkal oslabení ve 3:5 a v závěru první části mohl dokonce i sám udeřit, jenomže David Musil střelou od modré čáry trefil tyč. To znamená, že za 4,5 minuty začne tady v Karlových Varech druhá třetina zápasu. Po úvodní 20-minutovce vedou hosté z Třince 1-0. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.

Sting a Greg David, Rise and Fall ve vysílání večerního radiožurnálu v 18 hodin 52,5 minuty nás posloucháte. Teď pro vás máme z muziky ještě Ivu Frielingovou nebo Frankie Goes to Hollywood a pak nabídneme čerstvé zprávy.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout aneb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
0: Matone Running Festival Ústí nad Labem se blíží. Radiožurnál Aranček vás zvou na závody ve městě na Labi. Zažijte jedinečnou atmosféru industriální severočeské metropole obklopené krásnou přírodou, včetně unikátního průběhu místní chemičkou. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, Spolchemie běh na 10 kilometrů nebo rodinné běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Největší běžecký závod na severu Čech už 19. září. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 19 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
3: Nebezpečná šarže balené vody se na český trh podle hygieniků nedostala. Část obcí ze Zlínského kraje chce žalovat stát kvůli akceleračním zónám. Nová sezóna hokejové extraligy začala utkáním Karlových Varů s Třincem. Na silnici 35 mezi Rožnovem a Valašským Mezeříčím brzdí provoz nehoda. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější a teploty až 27 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. V Česku šarže této vody není, informovala o tom Česká hygienická služba. Výrobce tvrdí, že se jemně perlivá voda s datem spotřeby do 27. listopadu dostala jen na slovenský trh. Zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum řekl, že nebezpečná látka byla v jedné lahvi.
5: Mám potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev, s tím, že z té lahve se napilo 7leté dítě, které následně mělo zažívací potíže, pocit pálení v oblasti trávicího traktu a bylo obratem záchrannou službou převezeno do zdravotnického zařízení.
3: Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba podle Fošuma situaci aktivně monitorují. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců. Oznámilo to rakouské ministerstvo vnitra, podle kterého jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům i dál nezbytná. Kroky Vídeň koordinuje se sousedními státy. Víc než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Radiožurnálu to řekli jejich starostové. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody vysvětluje nezávislý starosta z Dounek na Kroměřížsku Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
6: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavené území u naší místní části Měčice. Dále

0: prostě, že to je na orné půdě.
1: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Prahou ode dneška jezdí tramvaj, která chodce vyzývá k opatrnosti. Je součástí kampaně s názvem 3 sekundy, to je easy. Hlavně mladé lidi s telefonem a sluchátky má motivovat, aby dávali pozor na projíždějící vozy. Heslo kampaně je Vidím, slyším, jdu, říká Petr Tomčík, ředitel společnosti ROPIT.
2: Než někam vstoupím, tak samozřejmě se rozhlédnout, ideálně se zaposlouchat, respektive jestli ta tramvaj nepřijíždí, není tam náhodou druhá, ale netýká se to pouze tramvají, ale samozřejmě i autobusů.
1: Pražský dopravní podnik za letošní první pololetí eviduje 43 střetů tramvají s chodci. Zemřelo při nich jedno dítě.
3: Sport. Hokejisté Karlových Varů hostí v prvním utkání nové sezony Tip Sport Extraligy Třinec. Utkání sleduje reportér František Typovský.
4: 26. minuta zápasu, Třinec tady v Karlových Varech vede 1-0, když se ve třetí minutě prosadil hodně kuriózně Galvas, jehož nahození si do vlastní sítě stečoval domácí bek Eronen. Taky třinecký obránce Musil trefil ještě v první části tyčku, před chvilkou svůj samostatný únik zahodil další třinecký hráč Kurovský. 26. minuta, Třinec vede v Karlových Varech 1-0. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.
3: Listé Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 u Mirošovic a nehoda v Praze na jižní spojce. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor u sjezdu na Benešov. Před omezením na 23. kilometru je silnější provoz. Brzdí se už na 19. kilometru. Nic se nepřekáží, je to pouze hustý provoz a zdržíte se 5 až 10 minut. V Praze se ucpává jižní spojka směrem na Smíchov. Kousek před Barandovským mostem u sjezdu na Modřany se srazila 4 auta v levém pruhu. Kolona a od sjezdu na Vídeňskou na Krči a je to asi na 15 minut. Pozor dejte na výjezdu z Prahy směr Ústí nad Labem. Na začátku Cínovecké u nájezdu z Gbelské na Cínoveckou hlásíte dřevo na vozovce.
7: Nějaký dva velký kusy dřeva. Jsou to nějaký špalky nebo něco podobného. Je to v levém a prostředním.
6: A pozor dejte i na silnici 35 mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem. U Zašové, přesněji na křižovatce na Střítež, odklízejí následky vážné nehody auta s motorkou. Projíždí se Kyvadlově a jsou tam krátké kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne od severozápadu se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jeho východní polovině území budou srážky i vydatnější a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
8: Dobrý večer vám přejeme, 19 hodin 6 minut. Poprvé si české korunovační klenoty mohli zájemci prohlédnout v roce 1929. Pak byly čas od času vystavené ještě několikrát. Za současného prezidenta Petra Pavla si můžou zájemci české královské insignie prohlédnout každý rok. Jejich letošní výstava začala právě dnes. No a vy z toho uslyšíte reportáž hned po tomu Volkrovi. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Většinu roku zůstávají zamčené, ode dneška jsou ale české korunovační klenoty znovu vystavené na Pražském hradě. Včera večer je z korunní komory ve svatovícké katedrále vyzvedlo 7 klíčníků a dnes začala její výstava ve Vladislavském sále Pražského hradu. V těchto dnech můžou klenoty obdivovat školáci, od víkendu pak i další návštěvníci.
1: Stojíme před zabezpečenou vitrínou, ve které na podušce leží svatováclavská koruna, a také žezlo a jablko, a jsem tady s památkářem Petrem Chotěborem. Zaměřme se na to nejdůležitější, tedy jenom na tu korunu. Ona je velmi zdobená drahými kameny.
2: Je tam 96 drahých kamenů, převažují modré safíry a červené spinely. Koruna je zajímavá tím, že ten zlatý plech, který tvoří ty čtyři součásti vrcholící velkými liliemi, tak je úplně hladký a má pouze zesílený okraj. Není tam žádná reliefní výzdoba rytá, prostě je to neuvěřitelně moderní, já bych řekl. A hlavní důraz té výzdoby je na ty drahé kameny, které se jakoby vznášejí, nejsou přisazené přímo na tom zlatém plechu.
3: Od úterního dopoledne se ve Vladislavském sále střídají školní skupiny. Celkem se jich registrovalo přes 300 z celého Česka. Hned první den přišly třeba žákyně arcibiskupského gymnázia v Praze.
4: My jsme se těšili, hlavně, že je to teda místo výuky, ale máme jako celá třída rádi vlastně dějepis. A většina z nás nikdy nebyla na klenotech.
5: No a když to vidíte, tak co vás napadne jako první? Co na to říkáte?
6: Musí to být těžký na hlavě.
4: Je to taková jako velká prostě snůška té historie na jednom místě.
3: Doprovodná výstava k 500 letům od nástupu Habsburků na český trůn popisuje osudy klenotů od onoho roku 1526 až do konce 18. století. Tehdy se staly jedním z novodobých symbolů české státnosti, historické kontinuity a národní identity, popisuje kurátor výstavy Štěpán Vácha.
7: To je doba vlastně počátku národního obrození, že se opravdu probouzí česká společnost, zájem o český jazyk, o české dějiny. A právě ty korunovační klenoty se stávají tím naprosto jako srozumitelným symbolem pro tu tehdejší společnost, že to je něco, co sahá ke Karlu IV., paru k té středověké minulosti toho českého království.
3: Do pátku je výstava vyhrazená školám. Od soboty až do svátku svatého Václava se budou moct přijít podívat i ostatní. Vstup do Vladislavského sálu je ze třetího nádvoří, odkud povede očekávaná fronta přes Bíčí schodiště do jižních zahrad. Praktické informace dodává kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
8: Doporučujeme, aby návštěvníci přišli takzvaně na lehko, protože probíhají kontroly u vstupu a rodičům doporučujeme, aby přicházeli bez kočárku.
3: Loni výstavu navštívilo přes 50 000 lidí. Letos správa hradu počítá s podobným zájmem. Jakub Vik, Radiožurnál.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně postupně rozšiřuje nabídku zdravotnických oborů. Reaguje tak na nedostatek specialistů v nemocnicích. Právě dnes škola zahájila výuku v programu radiologický asistent. Co nový obor nabízí, povíme za chvilku.

0: Miley Cyrus, posloucháte Radiožurnál, výuka nového studijního oboru radiologický asistent dnes začala na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tříletý bakalářský program propojuje zdravotnictví a moderní technologie. Letos se do něj zapsalo 42 studentů.
1: CT, mamograf, veškeré rentgeny, ultrazvuky, magnetická rezonance. Když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být.
2: Říká Lenka Šinkárová, děkánka Fakulty technologické na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Právě tady po třech letech příprav zahájili výuku v novém studijním programu radiologická asistence. Tříletý bakalářský obor by měl pomoct vyřešit nedostatek odborníků ve všech nemocnicích Zlínského kraje. A nejen tam.
1: Oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál. Ta potřeba prostě je. Dokonce i teď dostáváme nabídky, jestli bychom mohli naše studenty posílat na odborné praxe až do Prahy.
2: Studijní program úzce propojuje techniku a zdravotnictví.
1: Začínají od těch základů fyziky, matiky, ale potom jdou právě přes ty zobrazovací techniky, přes ty jednotlivé přístroje, ale jdou i do té mediciální části, tam budou mít předměty, které se zabývají kardiem, pediatrické zobrazovací techniky, mají tam nukleární medicínu, onkologické věci. Je to obor, který je poměrně široký. Nebude to jednoduché, to studium samo o sobě.
2: O studium se ucházelo necelých 100 zájemců. Ze 48 přijatých se jich ke studiu k dnešnímu dni zapsalo 42. Mezi nimi i Jan z Českých Budějovic.
3: Já jsem studoval na gymnáziu, moje dvě sestry jsou na medicíně, takže mě to nějak tak přirozeně táhlo. Mně se na tom líbí, že ten obor je rozmanitý.
2: To byl jeden z důvodů, proč se ke studiu přihlásil i Jaromír Skijova.
4: To, že to se skupuje dvě věci dohromady, technologii a přístup ještě k člověku jako takovém, takže vlastně máte vysoké spektrum toho, co studujete. Už od malička mám k tomu takový jiný vztah. Táta je primář na nukleární medicíně, takže tak jakoby částečně v jeho stopách jsem chtěl jít.
2: Univerzita Tomáše Bati tak postupně rozšiřuje nabídku zdravotnických oborů. Už loni otevřela program zaměřený na zdravotnické záchranáře. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Radio

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Devatenáct hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
2: Česko se umístilo na třetím místě mezi zeměmi Evropské unie ve využívání kryptoměn v maloobchodě. Celosvětově mu v Cryptonomy Retail Indexu patří šestá příčka. Uvedla to společnost Madison Six, která index sestavila. Index ukazuje, nakolik jsou kryptoměny běžnou součástí každodenního nakupování. Los Angeleská prokuratura nebude požadovat trest smrti pro Nicka Reinera. Informují o tom americká média. 33-letý muž je obžalovaný z vraždy svých rodičů, hollywoodského filmaře Roba Reinera a jeho ženy, fotografky Michelle. Státní zástupci při svém rozhodnutí zohlednili přání přeživších členů rodiny. Reiner se k činu už dřív přiznal. V případě prokázání viny mu hrozí až doživotní trest bez možnosti podmínečného propuštění. Koryto Ještěckého potoka v Křižanech na Liberecku zasypala hlína ze soukromého pozemku. Jeho majitel na něm bez potřebného povolení vybagroval vysokou stráň. Obyvatelé obce se teď bojí záplav a sesuvu půdy. Věc proto řeší stavební úřad, povodí Ohře a vedení obce. A galerie Františka Drtikola v Příbrami získala soubor 19 originálních snímků slavného fotografa, po kterém je pojmenována. 18 fotografií koupila, jednu dostala darem. Jde o první originály Drtikolových fotografií, které se staly majetkem galerie. Ty dosavadní ve stálé expozici jsou reprodukce. Sport. Hokejisti Karlových Varů a Třince hrají úvodní zápas nové sezóny Tipsport Extraligy a podrobnosti má František Typovský.
3: Minuta a 6 sekund chybí do konce druhé třetiny a Třinec stále vede v Karlových Varech 1-0. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená silnice 35 u Rožnova, nehoda na 38 u Kolína. Silnice 35 je mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím neprůjezdná. Před Zašovou na křižovatce na Střítež vyšetřují vážnou nehodu dodávky a motorkáře. Teď je silnice v obou směrech neprůjezdná. Objížďka po úzké silnici přes Porubky. A taky na silnici 38 z Kolína do Kutné Hory vyjeli záchranáři k vážné nehodě. Kousek za Kolínem před Libenicemi se zrazila tři osobní auta. Je to se zraněním, čekejte kolony v obou směrech, obě se to dá přes Nebovidy. A stále zavřená je silnice 611 z Prahy do Poděbrad za Mochovem. Mezi Mochovem a Starým Vestcem vyšetřují odpolední tragickou nehodu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně taky bouřky. V jeho východní polovině území budou srážky i vydatnější. A nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Chvilku po půl osmé a pokračujeme muzikou společně Michal Hruza a Ivan Mládek. Radiožurnál.

Začíná jubilejní sezóna rozhlasových symfoniků. Orchestr letos slaví 100 let od svého vzniku a ještě před oficiálním zahájením se dnes představí na festivalu Dvořákova Praha. V Rudolfinu ho povede nový šéf dirigent Elias Grandi. Do koncertního sálu půjdeme za chvilku živě.

0: Už za pár minut vstoupí Symfonický orchestr Českého rozhlasu do jubilejní sté sezóny. V pražském Rudolfinu vystoupí na festivalu Dvořákova Praha. Koncert tak bude první možností slyšet symfoniky pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho ještě před oficiálním zahájením oslav stého výročí, které orchestr čekají příští čtvrtek. Přímo v Rudolfinu máme redaktorku Terezu Cedidlovou. Dobrý večer.
1: Hezký večer z Dvořákovy síně, kde už za chvíli na pódiu, kde jsou rozestavěné notové pulty a židličky, vystoupí rozhlasoví symfonici. Sál se rychle zaplňuje, poslední diváci v tmavých oblecích a společenských šatech usedají na svá místa. Dnes večer tady totiž žádná volná sedačka nezůstane. Zájem o koncert byl tak velký, že ho lidé vyprodali dlouho dopředu.
0: Terezo, jaký program si orchestr na první koncert jubilejní sezóny připravil?
1: Určitě ne jednoduchý. Zazní Debussyho Faunovo odpoledne, první symfonie Erwina Schulhoffa nebo Ravelovo Bolero. Tou nejzásadnější částí večera bude ale světová premiéra dvojkoncertu pro housle, violončelo a orchestr od skladatele Jana Kučery. To není pro rozhlasové symfoniky žádné nové jméno. Orchestr už v minulosti několik Kučerových skladeb předvedl, Kučera ale rozhlasové symfoniky také několik let dirigoval. Jako solisté pak právě v tomto dvojkoncertu vystoupí dva velmi mladí interpreti, český houslista Daniel Matejča a japonská violončelistka Sakura Toba.
0: Ty jsi byla odpoledne i na zkoušce, jaká tam byla atmosféra, jak se symfonici na tu dnešní premiéru těší?
1: Atmosféra byla velmi dobrá. Já jsem s některými hudebníky po té zkoušce mluvila a říkali, že se na koncert velmi těší, ale zároveň se možná s nadsázkou i trochu těší, až bude ten koncert za nimi. Celý ten program je totiž podle nich velmi technicky náročný a trénovali ho tak většinou po částech, takže zahrát ho v kuse bude vyžadovat hodně koncentrace. Navíc i sami hudebníci cítí určitý tlak toho, že jde o první koncert nové a ještě k tomu té jubilejní sezóny. V Dvořákově síni se jim ale hraje velmi dobře, pochvalovali si místní akustiku, takže ta by jim měla pomoct k lepším výkonům. A kdo by si chtěl poslechnout, jak to celé bude znít, může si naladit Český rozhlas Vltava, který celý ten dnešní koncert živě odvysílá.
0: Redaktorka Tereza Cedidlová, pěkný večer.
1: Díky, naslyšenou.

19.47 čekají nás sportovní informace. Zápasem Karlovy Varu a Třince začala nová sezona hokejové Tip Sport Extraligy. No a půjdeme na něj ve večerním radiožurnálu po Edu Šírenovi.

0: Hokejisté Karlových Varů hostí v předehrávce prvního kola Tipsport Extraligy Třinecké oceláře. Komu zatím vychází úvodní zápas sezóny lépe, to sleduje reportér radiožurnálu František Typovský.
1: Po dvou třetinách zatím výsledkově vychází ten zápas lépe hostům z Třince, kteří tady v Karlových Varech vedou 1-0 do začátku třetí části. Chybí necelé dvě minutky, je to tedy 1-0 pro hosty z Třince, kteří se prosadili hodně kuriózně už ve třetí minutě tohoto utkání. Byl to obránce Jakub Galvas, který u pravého mantinelu backendem víceméně plácnul do kotouče, tak aby se kutálel směrem na branku. No a těsně před gólmanem Dominikem Frodlem do kotouče drobně štrejchnul domácí obránce Eronen. No a ten puk se po té jeho drobné teči prokutálel až za brankovou čáru někde mezi levou tyčí a výstrojí brankáře Dominika Frodla. Jinak oceláři vedou, co se týče statistiky střel, po dvou třetinách 23-19 a určitě měli ke druhému vstřelnému gólu blíže než Karlovarštík ke své úvodní brance. Musil trefil tyč Kurovský dvakrát uháněl sám na brankáře Dominika Frodla, ale zatím tento zápas jednoznačně patří gólmanům. Třetí část tohoto utkání začne za necelou minutu a vy ji budete moct celou poslouchat v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Zatím ale Karlovy Vary Třinec 0-1. Z Karlových Varů František Typovský, radiožurnál.

Dexter's Bridge. Fellas,

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. A to je čas na zprávy s Janou Guldou.
1: V řece Moravě v Olomouci uhynula kvůli suchu téměř tuna ryb. Ve sněmovně začala platit protiobstrukční novela. Hokejisti Karlových Varů hostí na úvod nového ročníku extraligy Třinec. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy je vydatnější a teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Téměř tuna ryb uhynula v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Důvodem je velmi nízký průtok vody, který způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je tak málo kyslíku a ryby se dusí. Je to největší úhyn od 90. let. Oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
3: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
1: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Organizace Skupina D shromáždila 50 milionů korun na vojenskou pomoc Ukrajině. 12 milionů tvoří finanční příspěvky z kampaně, zbytek poskytli dárci. Řekl to Jan Veverka, jeden ze zakladatelů spolku. Peníze jdou na nákup interceptorů, zvaných taky lovci dronů.
4: Interceptory jsou speciálně upravené obranné drony nebo menší rakety, které v uvozovkách loví útočící drony tím, že se k nim přiblíží a pak vybuchnou. Mezi vojáky díky peněžním darům putují prostřednictvím ukrajinské neziskové organizace Comeback Alive. Jak popisuje Maria Zavalská z této organizace, v ukrajinské protidronové obraně mají důležitou roli.
5: Jsme ve fázi, kdy proti dronům bojují zase drony. Interceptory jsou tak pro boje na frontové linii zcela klíčové.
4: Za vybranou částku se jich dají pořídit asi 2000. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
1: Nejvyšší soud Spojených států zablokoval jednu z klíčových volebních priorit administrativy Donalda Trumpa, nové pravidlo pro korespondenční hlasování. Americký prezident usiloval o to, aby pošta kontrolovala seznamy voličů a teprve potom jim posílala hlasovací lístky. Kritici namítali, že zavádět nový systém tak krátce před volbami přinese zmatek a znemožní přístup některých lidí k volbám.
6: Nejvyšší soud rozhodl většinou 7 členů proti 2, kteří byli proti. Jeho rozhodnutí je další v sérii nedávných právních zvratů, kterými se Bílý dům snaží zavést nová pravidla do volebního hlasování.

0: Případ vynesl na světlo bývalý zaměstnanec pošty, který se stal informátorem a popsal zbrklé zavádění nových pravidel na poštách. V případě chyb a omylů by už ale nebyl čas na nápravu. V některých státech totiž začíná předběžné hlasování už za 3 dny a volební lístky jsou tak už na cestě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Sport. O první body v nové sezóně hokejové Tipsport Extraligy bojují Karlovy Vary a Třinec. Úvodní utkání ročníku vidí František Typovský.
2: 48. minuta zápasu, stále se stav utkání vyvíjí lépe pro Třinec, který tady na západě Čech vede 1-0 od 3. minuty, kdy se prosadil Galva. Stále tedy 1-0 pro hosty ze Slezska. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.
1: Zhruba za hodinu nastoupí čeští volejbalisté na mistrovství Evropy proti domácí Itálii. Národní tým už má postup do osmifinále turnaje jistý. Radiožurnál Sport odvysílá předposlední utkání Čechů v základní skupině v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne živé vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Vlašimí a nehoda na silnici 35 mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Kolín a Vlašim. Na 44. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky. Je v odstavném pruhu, některá vozidla vybočují z pravého pruhu. Silnice 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí už je před Zašovou průjezdná. Stále tam vyšetřují vážnou nehodu, takže je provoz omezený. Následky nehody omezují provoz i na silnici 38 z Kolína do Kutné Hory. Před Libenicemi havarovalo několik vozidel. Projíždí se Kyvadlově, zdržíte se v obou směrech. A silnice 611 z Prahy do Poděbrad je uzavřená za Mochovem. I tam ještě vyšetřují vážnou nehodu. Řidiči objíždějí přes Mochov a po místní silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, teď už se Zuzanou Burešovou.
6: Dobrý večer. Za chvíli vám nabídneme další díl našeho časozběrného seriálu Deník adopce. Mluvit budeme o Lence a Tomášovi. Na adopci čekali spoustu let. Nakonec si malého Tobiáše přivezli na začátku roku 2023. A jaké byly první měsíce celé rodiny, uslyšíte už za malou chvíli. Dobrý večer.
3: Večerní Radiožurnál
7: a Zuzana Burešová.

0: Česku teď čeká na adopci přes 1100 žadatelů. Doba se odvíjí od požadavku, mimo jiné na věk dítěte a taky od počtu takzvaně právně volných dětí. Lenka s Tomášem z Ostravska čekali na miminko 3 roky. V časozběrném seriálu Deníky adopce popsali, jak celý proces osvojení vypadal. Teď si poslechněte o prvním společném roce.
1: Dnes je už polovina května, Tobík u nás bude už 3 měsíce a myslím, že si na sebe zvykáme náramně, že jo, Tobíku? Je tady s náma.
2: Popisuje adoptivní máma Lenka. Tobiášovi je 1,5 roku, má hnědé oči a světle hnědé vlasy. Od narození byl u pěstounky, postupně si tak teď zvyká na nový domov. Adoptivní táta Tomáš víc přibližuje, jak je syn dokáže každou chvíli překvapit.
3: Jde to někdy stuha, někdy to jde až moc rychle. Máme pocit, že už je všechno v ladu a schladu a najednou se stane něco, co člověk vůbec nečeká. A to bych nás překvapí něčím, nějakou reakci, ať už u jídla, nebo že nechce spát, nebo že nechce jíst něco.
4: Ano, tam taky jede taktičko, ano.
2: Tobiáš zbožňuje hraní s kostkami, obrázkové knížky o farmě nebo popelářské auto. Má rád písničky a tancování.
5: Když zpívám, tak se veselí a vždycky se pohybuje do rytmu. Teď se tady na nás zrovna usmívám, že ví, že se bavíme o něm. Že, Tobíku?
3: Tobíkovi říkáme Tobísku, Tobíku, Tobí.
5: Tobíno.
3: Tobíno.
5: Chceš taky něco říct? Jinak to bych teď jako vydává různé zvuky, už nám říká píp, papa, mama, pepe, bebe a tak. A taky ho vlastně tak nějak necháváme, netlačíme na něho, aby nějak jako mluvil. A věříme tomu, že to má všechno takový nějaký přirozený vývoj a že si to všechno samo sedne.
2: Manželé bydlí na Ostravsku. Na syna se začalo ptát i okolí.
3: Jak to vzali sousedí místní? My jsme tady na vesnici, takže ulice to tak zjišťovala postupně. Někdo se zeptal, když nás potkal, někdo se neptal a ptal se toho souseda, aby mu to řekl.
2: Jsme pořád v roce 2023. Adopční proces nekončí, běží půlroční doba, během které se zkoumá návrh na osvojení dítěte. Rodinu navštěvuje sociální pracovnice. Tobiáš zatím začal chodit.
5: Každým dnem se snažíme teď to prodlužovat, aby chodil. A sem tam se teda...
3: Povede to, ale někdy druhý den udělal asi 30 kroků těch svých malých ptačích, ale sám opravdu na chodníku, no a od té doby zase 2-3 dny třeba nechce vůbec, takže nechce jít, je to s ním sranda.
2: Lenka s Tomášem zažívají se synem první Vánoce.
4: Vláček, ano.
5: Vánoce byly úžasné, bylo to prostě nádhera. Hrozně hezky jsme si to užívali, bylo to se vším všudy, tradicemi, vánočním stromečkem, zobením vánočního stromečku, kdy už Tobík pomáhal. To, co bychom si vždycky vlastně přáli, tak se nám konečně splnilo.
4: To je kdo? To je klapeček?
2: Manželé mají doma Tobiáše od února 2023. V den, kdy si ho od pěstounky přivezli, slaví takzvané přivezeniny. I o nich bude další díl seriálu Deníky adopce. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

A co říkáte téhle zprávě? Lidé loni v lékárnách odevzdali 770 tun prošlých či nespotřebovaných léků, které nepatří do běžného odpadu. Proti roku 2021 je to o třetinu víc. Lékárničku bychom měli kontrolovat ideálně každého půl roku. Prošlý lék můžeme odnést do kterékoliv lékárny, ta pak zajistí jeho bezpečnou a ekologickou likvidaci. To uvedla v tiskové zprávě s odkazem na údaje Ministerstva životního prostředí, Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. A vy jste se o tom dozvěděli u nás ve vysílání Radiožurnálu.

0: Ano, sportovní fanoušci už se dočkali souboje mezi Karlovými Vary a Třincem. Začala nová sezona hokejové Tip Sport Extraligy. A kdo je blíž zisku prvních bodů do tabulky, už poví reportér František Typovský.
1: 4 minuty a 19 sekund chybí do konce třetí třetiny a stále platí skóre příznivější pro Třinec. Zápas hodně skoupí na gól, je to 1-0 a tento stav platí už od času 2:37, tedy od třetí minuty první části, kdy se velmi šťastně prosadil Jakub Galvas, který od pravého mantinelu poslal víceméně na zdař Bůh kotouč na branku Dominika Frodla, těsně před Frodlem do kotouče drobně škrtnul obránce Karlových Varů Eronen a srazil si ten puk nešťastně do vlastní sítě, takže to byl jediný gólový moment zápasu. Třinec měl těch 100% brankových příležitostí určitě víc, musel trefil tyčku. Kurovský dvakrát uháněl na brankáře Frodla sám, velkou příležitost měl také Růžička, takže zatím ale vládnou golmani, na jedné straně Marek Mazanec, na té druhé Dominik Frodl a Třinec vede v Karlových Varech stále v úzovkách jenom 1-0, do konce třetí části chybí 3,5 minuty. Z Karlových Varů František Typovský, Radiožurnál.

0: si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
1: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
2: Se kterými slovy nesouhlasil?
1: Česko. Vždycky po mně lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivnej slengovej nebo argotovej výraz.
0: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
1: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
2: Svět podle Havla? Aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
0: Denně ve 14:15.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: V Česku roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28. A to je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery, uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Nejvíc kyberútoků bylo letos zatím v lednu, a to 32. Pražská burza dál oslabuje, index PX dnes klesl o 0,32% na 2752,28 bodu. Uzavřel tak na nejnižší hodnotě od začátku srpna. Ztrácela většina hlavních titulů, rostly jen akcie energetické společnosti ČES a zbrojovky Colt. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Česká měna dnes stagnovala vůči euru i dolaru. Po útoku na ropný tanker v Ománském zálivu se pohřešují dva členové posádky, informoval o tom Ománský úřad pro námořní bezpečnost. Kdo za útokem stojí, ale neuvedl. Plavidlo po úderu začalo hořet, ománské námořnictvo z něj evakuovalo 23 lidí. Tanker plul pod panamskou vlajkou. A Mariánské Lázně musí opravit dva silniční mosty přes železnici. Podle radnice jsou Černý most a most v Husově ulici v havarijním stavu. Odhadované náklady na jejich opravy se pohybují v maximální variantě až kolem 150 milionů korun. Sport. První zápas nového ročníku Tipsport Extraligy ovládli hokejisti Třince. V Karlových Varech vyhráli 2-0. A zhruba za půl hodiny budou hrát čeští volejbalisti na mistrovství Evropy s jistotou postupu do play-off proti domácí Itálii. Radiožurnál Sport odvysílá z Modeny přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D5 před Prahou a taky mezi Kolínem a Kutnou Horou. Na nehodu pozor na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně. Ve sjezdu na Pražský okruh se střetla dvě osobní auta. Zpomaluje se za zatáčkou, s opatrností projedete. Na D5 z Prahy do Plzně stojí za Cerhovicemi na 46. kilometru nepojízdné osobní auto. Je to v mírné zatáčce, místo už je ale označené světelnou šipkou. Na silnici 38 mezi Kolínem a Kutnou Horou před Libenicemi se zdržíte po srážce několika aut. Projíždí se tam kyvadlově a tvoří se kolony v obou směrech. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí vyšetřují vážnou nehodu o odbočky na Střítež nad Bečvou. Už je to průjezdné jedním pruhem kyvadlově. A u Prahy stále neprojedete po silnici 611 do Poděbrad. Za Mochovem se odpoledne srazil zemědělský stroj s dodávkou a osobním autem. Řidiči místo objíždějí přes Mochov a po místní silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů Celsia, hlavně na východě až na 7, a k ránu se pak ojediněle přidají mlhy. Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť. Lokálně taky bouřky, v jeho východní polovině území budou ty srážky i vydatnější. A nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. A teď dnešní epizoda Vinohradské 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství.
6: 30-letý muž z Rumburku půl roku zneužíval 12-letého chlapce.
7: Dvakrát zneužil také jeho 10-letého kamaráda.
8: Děčínský soud ho nejprve poslal na 3,5 roku do vězení.
9: Odvolací senát Ústeckého krajského soudu ale trest zmírnil.
10: Podle soudu šlo o ojedinělý exces muže, kterému se děti sami nabízely, protože si chtěli vydělat.
11: Dva chlapci, dokázané zneužívání a pravomocně odsouzený muž, jenže jen podmínečně. Případ Rumburk, skandální verdikt, myslí si premiér. Jak ho obhajuje soudkyně? Ptám se na to Artura Janouška z investigativního týmu Radiožurnálu, který na případ upozornil. Dnes je úterý, 15. září. Ahoj Arture, vítej po nějaké době u nás zase ve studiu Vinohradské 12. Díky, že jsi přišel.
12: Děkuji Matěj za pozvání, přeju hezký den tobě a všem našim posluchačům.
11: Tak, Už o tvé práci mluví i premiér Andrej Babiš a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Slyšel jsem je na Instagramu. Odvolací soud v Ústí nad Labem totiž zmírnil trest muži, který zneužíval dvě děti ze 3,5 roku vězení na podmínku. Ty si o tom jako první informoval v Radiožurnálu a na webu i rozhlas.cz. A mluvil si přímo s Janou Kurešovou, se soudkyní Janou Kurešovou, jejíž senát o tomhletom odvolacím verdiktu rozhodl.
12: Ano.
11: Čím to zdůvodnila, že snížila ten trest na podmínku za ty skutky, které jsem popsal?
12: Ona zmínila, že ten prvoinstanční soud, okresní soud v Děčíně, se nevypořádal dostatečně s několika polehčujícími okolnostmi, které tedy byly ve prospěch toho obžalovaného. Například to, že do té doby nespáchal žádný trestný čin, že teda vedl řádný život.
13: On se v minulosti nedopustil žádného protiprávního jednání.
12: Že měl kladné hodnocení v práci, že litoval toho, co udělal.
13: On sám obžalovaný to uznal, nebo respektive se vyjádřil. Bylo mu to hrozně moc líto.
12: Soud také konstatoval, že ten jeho čin, že to byl výjimečný, ojedinělý exces.
13: Kdybychom se zatím nestali, tak bychom určitě takhle jako nerozhodli.
12: Také uvedl, že toho mladšího z chlapců, 10letého, že ten obžalovaný zneužil pouze 2x a to slovo pouze je skutečně uvedeno v rozsudku. A pak také soud zdůraznil, že to byli právě ti chlapci, ty oběti, kteří obžalovaného přemlouvali, prosili ho o schůzku, protože on jim za sexuální služby platil, tak oni ho přemlouvali, aby si mohli vydělat a že on teda podlehl jejich nátlaku. A pak také soud konstatoval, že ten starší z těch chlapců, 12-letý, že už v té době byl narušený.
11: Takže 10-letý a 12-letý chlapec, u 12-letého chlapce mělo to zneužívání probíhat půl roku, nebo tak je to zdokumentované, ano, a u 10-letého v uvozovkách je to v tom rozsudku pouze 2x.
12: Pouze 2x, ano. U toho 12-letého to probíhalo od října 2022 do března 2023 a to nejméně v 10 případech. 10 případů má policie zdokumentováno.
11: A ty jsi říkal, že soudkyně tvrdí, že ten starší, že byl narušený?
12: Ano.
11: A že to je polehčující okolnost pro toho odsouzeného?
12: Nebo ano, ona,
11: co to znamená, že byl narušený?
12: Ona tam popisuje v tom rozsudku, nebo odvolací senát krajského soudu v Ústí nad Labem v rozsudku zmiňuje, že ten chlapec vyrůstal v problematické rodině, že měl výchovné problémy, kvůli kterým se teda nakonec dostal do výchovného ústavu, že se sám dopouštěl protiprávních činů, že provozoval tu dětskou prostituci ještě dřív, teda než potkal toho obžalovaného, a že dokonce vydíral ty muže, kterým poskytoval ty sexuální služby, že je vydíral takovým tím stylem, buď zaplatíte, nebo vás udám, protože víte, že mi je 12 let. Tady je ale potřeba dát vlastně ty věci do kontextu. Ten chlapec vyrůstal opravdu v zoufalých sociálních podmínkách, otec opustil rodinu, matka propadla alkoholu a drogám, toho chlapce vychovával děda. Když mu bylo 12 let, tak za ním přišel místní muž z Rumburka a ukázal mu, jakým způsobem by si mohl přivydělat. Takže ten člověk se stal jeho prvním kuplířem. Ten chlapec pak zjistil, že než se dělit s kuplířem, tak si bude prostě klienty schánět sám někde na webu na kluky.cz, což se teda taky dělo. Musíme taky ještě připomenout, za co ten chlapec utrácel ty peníze, které získával od těch klientů. On tam zmiňuje v nějaké WhatsAppové komunikaci, že si za to koupí třeba hamburger nebo alkohol, nebo dokonce v jednom případě přemlouvá toho obžalovaného ke schůzce, aby od něj dostal za sexuální službu peníze a mohl matce koupit dárek k narozeninám.
11: No ale v tu chvíli ta trestní odpovědnost ale zůstává přeci na tom muži, který ty chlapce podle soudu zneužíval, ne? Není to tak, že by soudkyně, nebo bere to teda jako polehčující okolnost?
12: Bere.
11: To bere, jo?
12: Ona říká na jednu stranu, nebo vůbec ten odvolací senát říká, že ten pachatel je odpovědný za ty své činy, že ho to nevyvinuje. Prostě on to spáchal, je to prokázáno, konstatuje to ten soud, ale vnímá ten život toho 12-letého chlapce, že teda provozoval dětskou prostituci ještě než ho poznal, že prováděl nějaké protiprávní činy, že měl výchovné problémy, to všechno ten soud vnímá tak, že došlo k narušení ještě předtím, než se setkal s tím obžalovaným, a dokonce to je přímo citace z toho rozsudku odvolacího senátu, že tohle všechno výrazně snižuje společenskou škodlivost jednání obžalovaného. Jinými slovy, ten soud říká, že to dítě už je zkažené, A proto ten čin, který na něm někdo páchá, že není tak společensky škodlivý.
14: A když odvolací senát rovněž tvrdí, že šlo o exces, použil si to slovo, tak když 30-letý muž z Rumburka se schází minimálně s tím starším půl roku, nebo v 10 případech si říkal?
12: Ano.
14: A s tím mladším ve 2 případech. To ano. Považuje soudkyně, respektive její senát, za exces, za výjimečné chování, které vybočuje z jeho řádného života.
12: Ano. Já jsem taky moc jsem tomu nerozuměl, tak ptal jsem se soudkyně, jak to teda myslí a jestli skutečně lze půlroční období označit za výjimečný exces, mimořádný. A ona říkala, že to myslela tak, že to bylo výjimečné období v jeho životě, jinak řádném.
13: Podlehle všem těm okolnostem v době, kdy se s ním rozešel partner, kdy měl takovou svízelnou osobní situaci.
12: Že to byl prostě jeden dlouhý půl roku trvající trestný čin, který ale vybočoval z toho jeho jinak řádného života.
13: Takže celý ten skutek byl ojedinělým excesem z jeho jinak řádného bezproblémového života.
14: Připomínám, že odvolačka v Ústí nad Labem zmírnila trest muži na podmínku, protože původně okresní soud v Děčíně uložil tomu 30-letému muži 3,5 roku vězení. Proč byl ten verdikt přísnější než u odvolacího krajského soudu, který dal teda muži 3letou podmínku s 5letým odkladem a ještě, abychom nezapomněli, peněžitý trest?
12: Ano, on nařídil mu zaplatit 400 tisíc nebo 450 tisíc jako peněžitý trest a 70 tisíc jako zadosti učinění nebo odškodnění pro toho mladšího 10letého.
14: Staršímu nic.
15: Citujeme z SMSky obhájkyně odsouzeného Světly Klajnové pro Vinohradskou 12.
16: Uložený podmíněný trest na samé horní hranici a vedle něj peněžitý trest rozhodně nelze označovat za výraz beztrestnosti pachatele či za tresty, které by mého klienta nijak nepostihly. Odvolací senát věc pečlivě prostudoval, než rozhodl.
14: A čím se teda ty verdikty liší? Proč ten trest je jiný?
12: Okresní soud v Děčíně vlastně taky vzal ty polehčující okolnosti celého toho případu, ale konstatoval, že nejsou tak silné, aby přebyly závažnost jednání toho pachatele. Mm-hmm. Říkají, že on páchal tu trestnou činnost na malých dětech, 10letém a 12letém, dlouhodobě. Těch skutků bylo teda minimálně 12. To všechno je tak závažné, a tohle konstatoval okresní soud v Děčíně, že alternativní podmíněný trest nepřichází v úvahu. Mm. A zabýval se taky tím narušením toho staršího chlapce a říká, že nelze hovořit o tom, že by to jednání obžalovaného nezanechalo na tom chlapci trvalé psychické následky, protože jemu je 12, jeho psychika ještě nedozrála a proto taky může dojít k těm trvalým psychickým následkům nebo mohou se projevit ty psychické následky až v budoucnu. Teď nemůžeme říkat, že to jeho jednání nebylo škodlivé pro tu oběť, pro toho 12-letého chlapce, tak jak to říká odvolací senát nebo soudkyně Jana Kurešová, když říká, že on nespůsobil svým chováním narušení toho 12-letého dítěte. To si okresní soud v Děčíně nemyslí a říká, že tohle to přece my teď vědět nemůžeme, to se může projevit v budoucnu.
14: A ten obžalovaný, respektive teď už pravomocně odsouzený, se přiznal?
12: On se přiznal ke schůzkám a k tomu, že mu poskytoval sexuální služby, nebo prostě, že docházelo k nějakým sexuálním praktikám s tím 12-letým chlapcem. Mm-hmm. U toho 10-letého to popřel, že se to nedělo. U toho 12-letého se přiznal.
14: To znamená, že když dostal 3,5 roku vězení od okresního soudu v Děčíně, tak se pak odvolal.
12: On se odvolal, protože ten trest 3,5 roku vězení mu přišlo moc, že to je příliš přísný trest.
14: Takhle se to dostalo do Ústí.
12: Ano.
15: Citujeme z rozsudku krajského soudu v Ústí nad Labem.
16: Obžalovaný prostřednictvím obhájkyně odvolání odůvodnil tím, že uložený trest je nepřiměřeně přísný a neodpovídá povaze skutku, osobě obžalovaného a okolnostem případu.
12: Žádal už od začátku jenom výchovnou podmínku, případně peněžitý trest. Odvolání podal i státní zástupce, který řekl, že ta společenská škodlivost toho jednání je extrémně vysoká.
17: Jak dětská prostituce, tak třeba dětský porno jsou společensky extrémně nebezpečné projevy nebo procesy.
12: A nelze mu proto podle něj ukládat byť vězení, ale v polovině trestní sazby.
17: A nelze přičítat k dobru pachateli trestné činnosti, který je zneužívá, to, že oni si tím přilepšovali.
12: Tomu obžalovanému hrozilo 1 až 8 let vězení za pohlavní zneužití. Pokud dostal teda 3,5 roku, tak je to ještě pod polovinou. Státní zástupce se proto odvolal, protože mu to naopak přišlo málo. Žádal pro obžalovaného vězení alespoň na 50 měsíců.
14: Takže když se Lukáš Otypka odvolal a žádal 50 měsíců a mluvil o společenské škodlivosti toho jednání, tak teď odvolací soud, respektive senát odvolacího soudu, si tedy nemyslí, že by ta společenská škodlivost byla tak vysoká. Ty už to sám popisoval, že takhle to, takhle tím argumentovala paní soudkyně. To znamená, si stojí za tím, že ten trest je aktuálně přiměřený, že je dostatečně výchovný.
12: Několikrát jsem se během toho rozhovoru soudkyně Jany Kurešové ptal, jestli ten trest je přiměřený, dostatečný podle ní. Ona trvala na tom, že ano. A vysvětlovala to tím, že je přece rozdíl, když agresor někde u školy si vybere nějaké nevinné dítě, neskušené, a je to rozdíl, než když teda páchá trestnou činnost na malých dětech, teda 10-letém, 12-letém, ale které už nějakou sexuální zkušenost mají.
14: Jakmile si na tenhle případ upozornil, vzedmula se poměrně velká vlna reakcí, tak už to tak bývá u podobných kauz. Co na to rozhodnutí říkají experti věnující se zločinům spáchaných a páchaných na dětech?
12: My jsme oslovili například bývalou státní zástupkyni a teď aktuálně advokátku Věru Novákovou, která se specializuje právě na ty činy spáchané na dětech. Ta označila ten rozsudek krajského soudu za perverzní.
18: Podle mě se jedná o obviňování oběti toho nejhrubšího zrna.
12: Řekla, že tím krajský soud, odvolací soud, přenáší vinu z toho pachatele na oběti, protože místo, aby hodnotil ten jeho čin, tak vlastně posuzuje chování těch dvou malých chlapců.
18: Odvolací soud tím prakticky říká, že se dítě provinilo tím, že se nedokázalo narodit do lepších podmínek a jeho zápečná...
12: Říká, že teda podle toho odvolacího soudu jinak příkladný občan podlehl jejich svodům. Zase komentuje to narušení toho 12-letého chlapce a říká, že přece i ten obžalovaný se podílel na jeho vývoji už tím, že to špatné chování v něm posiloval a utvrzoval. On prostě tím, že dobře souhlasil s těmi schůzkami, platil mu za sexuální služby, tak tím vlastně mu říkal, že to je normální.
14: Soudkyně Kurešová taky tvrdí, že teď je tu jakási společenská poptávka, že tyto případy jsou pod drobnohledem a že oni jako soudci se prý dostávají pod tlak veřejnosti. Jak rozumíš jejím slovům ve vztahu k tomu, jaký signál vlastně to rozhodnutí toho senátu vysílá veřejnosti?
12: Ono to vypadá, jako kdyby soudce vymlouval na ten tlak veřejnosti a jako kdyby se tím chtěl zbavit odpovědnosti. Ale to je vždycky soud, ten, kdo má odpovědnost za rozsudky, nikdo jiný.
14: Neměnili se ale právě z důvodu toho, že těch případů je mnohem víc, které pak končí podmínkou, neměnili se kvůli tomu zákony, protože ta celospolečenská reakce byla velmi nesouhlasná, že by měli pachatelé podobných trestných činů dostávat jenom podmínky.
12: Už od loňského roku se změnila definice znásilnění a vlastně platí, že sexuální aktivity s dětmi mladšími 12 let jsou považovány za znásilnění, tedy ne pohlavní zneužívání nebo pohlavní zneužití. Je to tak, že dítě do 12 let je považováno za bezbrané. A pokud pachatel páchá sexuální čin a zneužívá při tom bezbranosti té oběti, tak se to bere jako znásilnění. A v tom odstavci, který se týká znásilnění dětí pod 15 let, tak je trestní sazba 5 až 15. Dřív byla 5 až 12, teď se to od loňského roku zvedlo na 15 let. Ale hlavně jde o to, že ta spodní hranice je 5 leta. A proto by tam v těchto těch případech už by se až na mimořádné případy neměla dávat podmínka.
14: No a proč se dala? Protože na případ Rumburg se to ještě nevztahuje?
12: Ano, ano. Soud vždycky musí posuzovat zákony, které platily v době, kdy je ten obžalovaný spáchal, a v tom roce 2022 a 2023 tohle ještě neplatilo. Proto to taky bylo kvalifikováno jako pohlavní zneužití.
14: Těch případů, kterých se odborná i laická veřejnost pozastavuje nad tím, jak nízký trest nebo dokonce jen podmíneční trest padne za zneužívání dětí, těch bylo skutečně v posledních letech víc. My jsme o nich i ve Vinohradské 12 mluvili. Bylo v nich k té podmínce přistoupeno vždy jako z podobných důvodů, to znamená nějaké výjimečné chování, které vybočilo z řádného života?
12: Ano. tím soudci většinou argumentují. Bylo to třeba v případu muže z Břeclavska, který 3 roky zneužíval a znásilňoval 6 malých chlapců. V roce 2023 uzavřel dohodu o vině a trestu, díky tomu dostal podmínku a taky v tomhle případě to bylo vlastně to samé, co v tom orumburském případu. Soudce argumentoval tím, že ten muž do té doby nebyl trestán, že toho litoval, omluvil se, zaplatil nemajetkovou újmu. A ono je to i v dalších případech. Podmínku letos dostal třeba zubní lékař z Ústecka, který ve své ordinaci fotil nezletilé pacientky a z těch fotografií pak vyráběl pomocí umělé inteligence dětské porno. Tak i tento člověk uzavřel dohodu o vině a trestu, díky tomu dostal podmínku a taky v tomto případě prostě argumentovalo tím, že do té doby vedl řádný život a tohle bylo jenom vybočení.
14: A pak je tu ten velmi známý, mediálně známý případ Aničky z roku 2024, kterou měl
12: otčím
14: zneužívat její otčím, měl si to natáčet, ale prý se staral o rodinu tak, a přiznal se, tak mu
12: dostal taky podmínku.
14: Tak mu soud dal jenom a vyměřil mu jenom podmínku. V případě Aničky před 2 lety se tou věcí zabývalo Ministerstvo spravedlnosti. Stejně tak se tímto rumburským případem zabývá teď Ministerstvo spravedlnosti a pan ministr Jeroným Tejc, už jsem o tom mluvil na začátku, taky pan premiér Andrej Babiš, ten vždycky říká, že hned píše Tejcovi, když se něco takového přihodí, že to je skandální rozhodnutí, že se to má řešit a že to Tejc řeší. Čím přesně se ministerstvo aktuálně zabývá, co může nebo nemůže s tím verdiktem ještě dělat, pokud by chtělo?
12: My jsme teda, ještě musím říct, my jsme se obrátili nejprve na nejvyšší státní zastupitelství, které ten případ také řeší. Zvažovalo možnost podat dovolání, ale to se podává pouze, pokud ten případ trpí nějakými procesními vadami, například je tam špatně kvalifikace stanovena a tak podobně. To asi v tomhle případě není. Ale řešilo nejvyšší státní zastupitelství, zda podat podnět k podání stížnosti pro porušení zákona. Ten by směřoval právě na ministerstvo spravedlnosti, ten podnět by řešil ministr Jeroným Tejc, který teda už oznámil, že je připraven podat stížnost.
19: Přesně tyto rozsudky, kdy někteří soudci ukládají podmínky za závažné sexuální činy, potom snižují důvěru v justici.
12: Tu stížnost pro porušení zákona podává k nejvyššímu soudu, ten už nemůže zvrátit ten pravomocný rozsudek, může ale konstatovat, že skutečně byl porušen zákon.
19: Je to naprosto nepřijatelné v této věci. Nepochybně podám stížnost pro porušení zákona.
12: A pokud to udělá, tak bylo by to závazné pro soudy, které o podobných případech by rozhodovaly v budoucnu. Uh-huh. A je to také důležité k tomu, protože i těch porušení zákonů bylo ze strany nejvyššího soudu už bylo konstatováno několik, ale každý ten případ je jiný. A tím také soudci občas argumentují, že náš případ se nevešel do toho, o kterém už se rozhodl nejvyšší soud, proto pro nás není závazný, protože ten náš případ je malinko jiný, tak když těch porušení zákona nebo toho konstatování o porušení zákona bude víc, tak bude větší šance, že se tím soudy budou zabývat, protože bude šance se vždycky dostat k tomu, že ten jejich případ bude přesně ten, o kterém nejvyšší soud rozhodl.
14: Ale ten rozsudek v tomto případě, ten už to nezvrátí.
12: Nezvrátí.
14: Pokud by nejvyšší soud naznal, že by to bylo potřeba, tak už s tím nic neudělá.
12: Ne, to už je akademický výrok, který nezvrátí ten rozsudek toho případu, o kterém se bavíme, ale může být závazný pro soudy, které budou rozhodovat o takových podobných případech v budoucnu.
14: Já jsem zmínil ten mediálně velmi známý případ Aničky. Na základě toho kritizovaného verdiktu tehdy vznikly i zákonné změny, které platí od letoška, to znamená nějaké větší vzdělávání soudců, výraznější vzdělávání soudců v oblastech domácího sexualizovaného násilí a problematiky ochrany zvlášť zranitelných obětí. Mohl by i ten nynější případ vést k nějakým dalším podobným změnám, protože pan ministr se obrátil na státní zástupce s tím, že jsou to nepřiměřené, nepřípustné verdikty v těchto věcech.
12: Ano, on už o tom mluvil, že samotné zákony nestačí, že je třeba vzdělávat soudce a státní zástupce, dokonce nabádá státní zástupce, aby v případě, že prvoinstanční soud vydá nějaký nepřiměřeně mírný trest, tak aby se vždycky odvolávali. No ale oni to dělají. Taky v tomto případě se státní zástupce odvolal a pak ten rozsudek, ten trest zmírnil až ten odvolací soud. Takže tady v tom případě pan ministr nabádá státní zástupce k něčemu, což už ale oni dělají.
14: Rozumím tomu. Tak tohle je potom verdikt toho senátu, který si za ním, jak jsme popsali, stojí, vyvolalo tu debatu, kterou to vyvolalo, o které se tady i my dva bavíme, o které jsme se bavili ve Vinohradské 12. Díky, že jsi přišel, díky, že jsi na ten případ upozornil.
12: Já děkuju za pozvání, Matěj. Naschledanou.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Artur Janoušek, investigativní reportér z Radiožurnálu. Mluvil jsem s ním o případu ze severu Čech. Odvolací soud v Ústí dal 30-letému muži za zneužívání dvou chlapců podmínku a to vyvolalo bouřlivé reakce a řeší to i Ministerstvo spravedlnosti. Naslyšenou zítra.

0: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. A poslechněte si taky zprávy s Janou Guldou.
2: Evropská komise navrhuje premiéru Babišovi řešení střetu zájmů. V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Čeští volejbalisti nastupují na mistrovství Evropy proti domácí Itálii. A počasí zítra bude oblačno až polojasno. Postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vydatnější a teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmů. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server irozhlas.cz. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Druhou možností je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dřív oznámila, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu neřeší premiéru střet zájmů. Kvůli tomu Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá. Část sanace znečištěné půdy na Šumavě bude muset dělat specializovaná firma, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Průzkum a analýzu území u Zhůří na Klatovsku provede armáda spolu s hasiči. Následný odvoz, uložení a likvidaci toxického materiálu, ale podle Zuny, bude muset zajistit specializovaná firma. Armáda k tomu totiž nemá vybavení a specializaci.
4: Chemické vojsko je připraveno k tomu, aby dokázalo pracovat s bojovými otravnými látkami, ale něco jiného jsou průmyslové chemikálie. Zde má mnohem větší kompetenci hasičský záchranný sbor.
2: V Národním parku Šumava je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Italská stíhačka nasazená v misi Severoatlantické aliance v noci se střelila nad Litvou dron. Podle italského ministra obrany bezpilotní letoun pocházel pravděpodobně z Ruska. Litevské úřady uvedly, že původ trosek pořád vyšetřují. Rusko se k incidentu bezprostředně nevyjádřilo. Dron do litevského vzdušného prostoru přiletěl z Běloruska. Po sestřelu dopadl nedaleko Kaunasu. Zástupci města na sociálních sítích informovali, že dron nesl výbušninu. V jezeře Milada na Ústecku odborníci potvrdili invazního raka červeného poprvé v Česku. Rychle se množí a také přenašečem račího moru, který je pro české raky smrtelným nebezpečím. Nový invazní druh se v jezeře podařilo objevit díky cyklistům, kteří ho vyfotili a nahlásili, říká Tomáš Gerner z Agentury ochrany přírody a krajiny.
5: Nás by nenapadlo tam hledat, protože vím, že na tom jezeře Milada jsou raci pruhovaní, což je taky nepůvodní druh. Tohle najednou pro nás byla novinka, takže jsme tam to jeli hned ověřit a toho raka jsme tam na několik málo vrší chytli taky přímo v tom jezeře.
2: Odborníci teď udělají průzkum, aby zjistili, jak velká populace raků červených v Miladě žije.
6: Sport. Čeští volejbalisté v těchto chvílích nastupují k utkání evropského šampionátu proti domácí Itálii. Národní tým má postup do play-off jistý. Přímý přenos z haly v Modeně odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne živé vstupy. Hokejisté Karlových Varů v prvním utkání nové sezóny Tipsport Extraligy prohráli 0-2 s Třincem. A o trenéra fotbalové Sparty Briana Priskeho se podle dánského listu Tipsbladet zajímá bundesligový Mönchengladbach. Priske se aktuálně z Pražany připravuje v Jerevanu na zítřejší zápas Evropské ligy proti Araratu Arménia.
7: Především se nikdy nebudu vyjadřovat ke spekulacím, které se objevují v novinách, ať už v Dánsku nebo v České republice. Mám smlouvu se Spartou a jsem opravdu rád, že tu jsem. A nejde jen o smlouvu, ale o závazek přivést klub k úspěchu. To je moje priorita. Doufám, že mě znáte nejen jako ambiciozního trenéra, ale taky jako ambiciozního člověka. A právě teď je mým cílem dostat Spartu zpět tam, kam

0: musí.
1: To get Sparta back to where we belong.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D11 u Kolína a na D5 před Prahou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na nehodu u sjezdu na Městec Králové. Na 50. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. S opatrností projedete plynule. Na nehodu pozor i na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně. Ve sjezdu na Pražský okruh se střetla dvě osobní auta, v místě se zpomaluje, kolona se ale netvoří. Na silnici 38 mezi Kolínem a Kutnou Horou se zdržíte před Libenicemi. Provozu překážejí následky srážky tří osobních aut, projíždí se Kivadlově, čekejte kolony v obou směrech. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí se uklízí po nehodě za Zašovou. U odbočky na Střítež nad Bečvou projedete Kivadlově jedním pruhem. A silnice 611 z Prahy do Poděbrad je za Mochovem stále neprůjezdná po odpolední nehodě. Můžete to objet přes Mochov a po místní silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu začne zatahovat a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně taky bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
5: A ve večerním radiožurnálu nabízíme další téma, třeba si ho poslechnete zrovna vy, kteří v autě vezete klienta. Přibývá totiž případů, kdy služeb taxikářů k přejezdu do zahraničí využijí zákazníci, kteří jsou v šengenském prostoru nelegálně. Řidiči přitom doklady klientů kontrolovat nemůžou, takže jeden takový klient a může z toho být obvinění z převaděčství a taky velká pokuta. O jednom takovém případu uslyšíte ve večerním radiožurnálu už za malou chvíli.
2: Večerní radiožurnál
6: a Zuzana Burešová.

0: Komora provozovatelů taxislužby varuje řidiče před jízdami do zahraničí s těmi klienty, kteří pocházejí ze státu mimo šengenský prostor. Pokud cizinci pojedou bez potřebných povolení, může hrozit řidičům postih za převaděčství. Podle komory takových případů v celé Evropě přibývá.
1: Přišel pán, řekl, jestli ho vemu do Drážďan, domluvili jsme se na nějaký standardní ceně a vyrazili jsme do Německa.
2: Začíná vyprávět příběh pan Petr, který v Praze řídí taxi víc než 20 let. Před nějakou dobou vzal do auta pár z Iránu a vezl ho do německých Drážďan.
1: Za hranicema hned mě vlastně zastavili policisti německý a tam vlastně si vzali tyhle ty lidi. Potom přišli pro mě s tím, že mi dali ale Češku na telefonu. Já jsem jim vysvětlil, že jsem taxikář a ona jo, jenom jim tam podepište nějaký formuláře a jeďte domů.
2: Následně mu z Německa přišel trestní příkaz.
1: Tam je napsáno, že jsem věděl, že nemají právo vstoupit do Německa, jo, což jsem samozřejmě nevěděl. A že teda mám zaplatit asi 5 000 € pokutu a vlastně bych dostal podmínku.
2: V současnosti se brání u německého soudu. Ví i o dalších případech, kdy kolegy v Praze na Florenci oslovili cizinci ze zemí mimo šengenský prostor. Komora provozovatelů taxislužby proto všechny řidiče varuje, aby si podobnou zakázku dobře promysleli, říká její prezident Arnošt Drost.
3: Já vůbec nemůžu vědět, jestli ten dotyčnej má, nemá doklady v pořádku.
2: Případu lidí, kteří se po šengenském prostoru pohybují pomocí taxislužby nelegálně, podle něj přibývá.
3: Začínají dělat takový triky, jakože on přijede normálním autobusem na letiště i s kufrem, chvíli tam pobyde a pak vyleze z té haly, když ho tam vidí nějaký řidič, no tak si myslí, že je to normální cestující, který přiletěl letadlem a prošel běžnou pasovou kontrolou.
2: Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky taxikáři nemůžou po klientech požadovat předložení dokladů, jako jsou víza nebo povolení k pobytu.
4: Řidič taxislužby v České republice nemá právo kontrolovat doklady, stejně jako by mu nepříslušelo posuzovat pravost jakýchkoliv jiných dokladů.
2: K opatrnosti nabádá i policie. Říká mluvčí policejního prezidia David Shen.
5: Řidič vozidla si může své klienty vybírat a případně je také odmítnout, pokud se mu bude zdát osoba podezřelá.
2: Loni podle něj česká policie zjistila bezmála 11 000 osob při nelegální migraci. Za převaděčství v Česku hrozí trest 6 měsíců až 12 let vězení. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů pozor u Kladna. Na kilometru 14,5 jde mezi odstavným a pravým pruhem neosvětlený chodec.
8: Ten počáře vlastně vedle pravýho pruhu a takže minul jsem ho viděl, jsem ho na poslední chvíli, ale šel po bílé čáře.
7: D6 u Kladna, kilometr 14,5 ve směru na Vary, pozor na chodce. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: Zavolejte i vy 800 553 553.

Čeští volejbalisté nastoupili ke čtvrtému zápasu základní skupiny mistrovství Evropy. Na jejich duel s pořádající Itálii se vydáme ve večerním radiožurnálu už za chvíli. Budu ráda, když počkáte.

0: Po třech výhrách nastoupili čeští volejbalisté na mistrovství Evropy proti favorizované Itálii. Jak se jim daří, vidí přímo v italské Modeně náš reportér Kamil Jáša.
1: Teď Italové dostali balon na českou stranu a získávají 15. bod, ale je to hodně vyrovnaný zápas. Český tým výborně začal, dokonce si vytvořil probíhajícím prvním setu dvoubodový náskok, jenomže Italové přitlačili na síti, potom ještě Giovanni Sanguinetti zaznamenal přímý bod ze servisu, dokonce čisté eso, a tím se Italové zase vrátili do prvního setu. Teď je to tedy 15-14. Česká reprezentace má tuto chvíli starosti s přihrávkou. Výborně Drahoňovský z těžké pozice proti italskému trojbloku vyskočil, zavřel možná oči, udeřil do balonu a vytlouká italský, dokonce tedy trojblok. Znamená to, že je vyrovnáno 15-15, a právě Matouš Drahoňovský, který tady na turnaji předvádí výborné výkony, tak půjde na servis, je hodně vpravo, úplně v pravém rohu. Nadhodil si balon a udeřil do něj, byla to tedy rána. Italové trochu problémy, Gianelli nahrává na hlavní kůl, dobrý blok českého týmu, Bartuněk skvěle v poli a teď Vašina může udeřit do balonu. A to se povedlo, vypadá to na teč Italů a ano, česká reprezentace se právě v tuto chvíli zase vrací do vedení. 16-15, Lukáš Vašina možná trefoval konečky prstů, proti němu byl hodně vysoký trojblok italského týmu, ale Lukáš Vašino má hodně odvahy, opřel se do balonu, získal bod 16-15 a na servisu tedy jeho kolega smečař Matouš Drahoňovský. Tentokrát taktická varianta, Indra se zpracoval ten balon, Bartuněk znovu na Vašinu, Vašina do diagonály a získává už 17. bod v prvním setu. Lukáš Vašina výborně, ještě lépe Drahoňovský za servis lineou, který položil základ tomuto bodu, a česká reprezentace tedy, přestože už dva body ztrácela, tak teď v polovině prvního setu se tady v Itálii v zápase s úřadujícími mistry světa vrací do vedení a dokonce vede už o dva body. Drahoňovský bude servírovat, stav utkání v prvním setu 17-15 pro českou reprezentaci a přímý bod ze servisu 18-15 z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Správní rada Kennedyho centra hlasovala pro okamžité uzavření kulturní instituce ve Washingtonu. Další zprávy už za chvíli. Radiožurnál je 9:30. Poslechněte si zprávy s Janou Guldou.
1: Nebezpečná šarže jemně perlivé minerální vody značky Natura se v Česku nevyskytuje, informovali o tom hygienici. Reagují tak na informace ze sousedního Slovenska, kde hygienici v jedné provozovně u Bratislavy našli láhev, která obsahovala vodu s velmi vysokým pH. To podle nich ukazuje na přítomnost žíraviny. Podle šarže kontrola zjistila, že láhev měla být plněná v Česku. Evropský parlament schválil úpravu systému obchodování s emisemi ETS2, který má kontrolovat například silniční dopravu a budovy. Změny nově stanovily strop v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Poté se začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. Úpravu ještě musí schválit členské státy Evropské unie. Kontroly cestujících na spojích mezi Itálií a Španělskem budou pokračovat dalších 15 dní. Rozhodly o tom vlády obou zemí. Opatření jako první zavedl Řím, a to kvůli masovému vstupu migrantů do španělské Seuty na africkém kontinentu. Vláda v Madridu krok označila za diskriminační a odpověděla zavedením vlastních kontrol italských námořních a leteckých spojů. A v Liberci na vlakovém nádraží je nově možné navštívit pojízdné muzeum v takzvaném Legio vlaku. U 5. nástupiště stojí replika soupravy, která na počátku 20. století vozila československé legionáře v době ruské občanské války. Výstava v jednotlivých vagónech se jmenuje Společně pro republiku. Sport. Čeští volejbalisti nastoupili na evropském šampionátu už s jistotou postupu do play-off proti domácí Itálii. V Modeně to sleduje Kamil Jáša.
2: Stav utkání v prvním setu s nádechem senzace. Česká reprezentace první set bol nevyužila, ale teď bude útočit na druhý. Stav zápasu 0-0 na sety a blíží se do závěru. První set 24-22. Vede český tým, už si Italové nadhazují balon a posílají ho na českou polovinu kortu. Je to out? Ano, ne, tak eso. Je to eso, Italové snižují 23-24. Dramatická koncovka bude ještě pokračovat. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
1: A hokejisti Třince na úvod nového ročníku Tipsport Extraligy zvítězili v Karlových Varech 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D10 u Bezděčína a u Libenic na Kolínsku. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy se za Bezděčínem střetla dvě osobní auta. Překážejí provozu na 41. kilometru, s opatrností ale projedete. Následky nehody omezují provoz na silnici 38 z Kolína do Kutné Hory. Před Libenicemi havarovala tři osobní auta. Projíždí se kyvadlově, zdržíte se v obou směrech. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí se uklízí po nehodě za Zašovou. U odbočky na Střítež blokuje jí jeden pruh, průjezdné je to kyvadlově už bez výraznějšího zdržení. A silnice 611 z Prahy do Poděbrad je uzavřená za Mochovem, vyšetřují tam odpolední vážnou nehodu. Řidiči objíždějí přes Mochov a po místní silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně taky bouřky. V jeho východní polovině území budou ty srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů a na horách tam bude většinou kolem 18. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
0: A začnu teď trošku tajemně. Pod hladinou Lipna dodnes leží zbytky Dolní Vltavice, vesnice, která musela ustoupit stavbě přehrady. Spisovatel Jan Štifter její příběh zachytil ve svém novém románu Vltavice a teď se chce do zatopené obce sám ponořit. A to už je docela hodně zajímavých informací, abyste si poslechli jeho vyprávění s moderátorem Liborem Bůčkem. Repríza rozhovoru začne krátce po 22. hodině u nás ve vysílání Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

A další zajímavé téma jsme pro vás připravili. Umělá inteligence se učí slyšet drony. Odborníci po celé Evropě vyvíjejí systémy schopné rozpoznat zvuk blížící se hrozby. Detaily nabídneme už za chvíli.

0: Před dronovým útokem nás můžou varovat automatické uši. Právě zvuk je podle odborníků slabé místo bezpilotních letounů. Na systému, který by drony detekoval i v horších podmínkách, pracují i čeští vývojáři.
1: Takové zvuky nechcete, abyste slyšeli, že vám to letí nad hlavou, to je přahý dron.
2: Předvádí Pavel Konečný ze společnosti Neuron Soundware, která se zabývá strojovým zpracováním zvuku. V současnosti zkouší, jak přesně dokážou odhalit letící drony.
1: Bylo slyšet, jak ten dron vlastně předí kolegům nad hlavou.
3: Tady je takový grafický zobrazení, ten dron, to je ta červená tečka. Tady ta modrá tečka na obrazovce ukazuje, kde algoritmus si myslí, že ten dron je. Tak bylo slyšet, přiletěl tady přes tady ten centrální tady puntík.
2: To jsou ty mikrofony, tady ty značky?
3: My jsme měli 8 mikrofonů a ukázalo se, že nejsou potřeba, že nám stačí ty 4 mikrofony.
2: Malé nízkoletící drony nejsou vidět na radaru a špatně se zaměřují i dalekohledem. Jejich motory ale podle odborníků vždy budou vydávat nějaký zvuk. Přístroje schopné slyšet drony proto vyvíjí nebo už i nabízí řada firem po celé Evropě, říká odborník na zpracování zvuku z Fakulty elektrotechnické ČVUT Jan Holub.
4: Profesionální komerčně dostupné systémy vyrábí typicky třeba Rheinmetall, německá zbrojařská firma.
2: Složité je to, že drony jsou stále tichší a existují nejrůznější typy. Automatický systém se musí napřed naučit je rozpoznávat, vysvětluje Pavel Konečný.
1: Základ pro všechny ty AI technologie, mít co nejbohatší tu zvukovou kulisu, tak abyste byli schopni natrénovat ten algoritmus, takže vy tam můžete přimíchávat různý hluky v okolí. Je snažší si poradit s nějakým vysokoletícím letadlem, než třeba s nějakým čmelákem, který vám lítá blízko toho mikrofonu.
2: No, protože ten čmelák je potom hlasitější než dron.
1: Vlastně, když máte něco 100x blíž, tak je to 10 000x hlasitější.
2: Umělá inteligence se dokáže ve směsici zvuků soustředit na jeden z nich. Podobně jako to děláme my lidé.
4: Když jste někde na nějaké akci, kde hovoří spousta lidí, tak dokážeme se zaměřit třeba na jednoho vzdáleného mluvčího, ty ostatní hlasy jakoby upozadit. A když se na tu nahrávku podíváme technicky, tak skutečně to neznamená, že by ten člověk mluvil hlasitěji než ti jeho spolumluvčí.
2: Takže se dá říct, že ten systém to umí napodobit, soustředit se na ten jeden zvuk?
4: Já myslím, že dokonce ten stroj to umí zřejmě daleko lépe než mozek, ale chce to kvalitní rozsáhlou tu trénovací databázi, abychom dobře rozuměli tomu, jaké zvuky hledáme.
2: Přesto se ale v hluku můžeme přeslechnout a stává se to i systémům na rozpoznávání zvuku. Pro odhalování dronů je proto lepší mít víc uší na různých místech.
4: Na Ukrajině podél fronty systém jednoduchých jednomikrofonních čidel v počtu řádově desítek tisíc. Ta čidla vlastně neumí nic moc, neumí identifikovat druh cíle, protože to jsou často třeba mobilní telefony, jenom tam kvalita těch mikrofonů je sporná. Ale to, že těch čidel je tolik, tak když se třeba na mapě geograficky zobrazí čidla, která hlásí podnět, tak už je vidět na té mapě, že něco letí, odkud, jakým směrem a tak dále.
2: Zkušenostmi z Ukrajiny a také pobaltských států se inspiroval i Pavel Konečný. V našich podmínkách by se podle něj hodilo mít protidronové umělé uši, například na elektrických rozvodnách.
1: Tady těch transformátorů je opravdu hodně. V České republice je 60 tisíc, každá vesnice má 1-2, takže to můžete pokrýt.
2: Nemusíte stavět stožár extra, ale
1: ano, přesně můžete využít, má tam napájení, máte tam prostě možnost nějaký komunikace.
2: Čidlo uslyší dron jen malou chvíli předtím, než přiletí. Navíc ho nemusí zaměřit dokonale přesně. Proto nakonec nestačí drony jenom slyšet, ale další systémy by se po nich měly ještě podívat, aby je zneškodnili. Martin Srb, Radiožurnál.

Letiště v Katánii začalo znovu fungovat, lety byly přerušené kvůli erupci sopky Etna a nepříznivému větru. Etna komplikuje letecký provoz v Katánii opakovaně. Letos v létě to bylo i více než týden za sebou, což vedlo některé regionální politiky k úvahám o přesunu letiště či výstavbě nového zařízení dál od této nejaktivnější sopky v Evropě. No a my za chvíli bezpečně přistaneme v italském Modeně. Na evropském šampionátu čeští volejbalisté právě teď hrají s Itálií.

0: Čeští volejbalisté mají dnes večer na mistrovství Evropy opravdu těžký zápas. Jejich soupeřem ve čtvrtém duelu základní skupiny je totiž favorizovaná domácí Itálie. A utkání sleduje přímo v Modeně reportér Kamil Jáša.
1: Česká volejbalová reprezentace vede 1-0 na sety. Ten první set skončil s nádechem senzace 25-23 pro český tým. Ve druhém setu ale Italové zrychlili, zpřesnili hru a jsou aktuálně ve vedení 19-12. Stav utkání tedy je 1-0 pro český tým, ale Vašina bude servírovat. Italové opravdu přitlačili na servisu a dostali českou přihrávačskou sestavu do velkých potíží. Přihrávají teď Italové, Gianelli nahrává středem, sítě to bylo. Zase rána jako hroma, slyšíte určitě ten ohlas tady na tribunách. Není pochyb o tom, že italský tým si jde pro vítězství. Ve druhém setu srovná se tedy stav zápasu na 1-1 a spokojení jsou pokopitelně fanoušci tady na tribunách. Stav zápasu 1-0 na sety pro českou reprezentaci, ale ve druhém je to obrovský italský nápor. Italové vedou 20-12. Další výměna. Roman běží pro balón, Šotola jenom přehrál. Je to další výměna. Ještě Italové budou jednou útočit a zahráli balón přesně doprostřed. Získávají 21. bod. Aktuálně vedou 21-12. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Znovu nařídil odstranění jména prezidenta Trumpa z Kennedyho centra. Čeští volejbalisti bojují na mistrovství Evropy proti Itálii o čtvrtou výhru v řadě. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne, přidá se déšť, místy i vydatnější a teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. V Česku šarže této vody není, informovala o tom Česká hygienická služba. Výrobce tvrdí, že se jemně perlivá voda s datem spotřeby do 27. listopadu dostala jen na slovenský trh. Zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum řekl, že nebezpečná látka byla v jedné lahvi.
2: Mám potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev. Tím, že z té lahve se napilo 7leté dítě, které následně mělo zažívací potíže, pocit pálení v oblasti trávicího traktu a bylo obratem záchrannou službou převezeno do zdravotnického zařízení.
0: Vojenská policie zadržela 3 lidi v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí policistů Nikola Rymkevič-Hájková. Všichni podle ní pracovali anebo stále pracují jako náměstci ředitele. Policisti prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Nemocnice podle mluvčí Andreje Štorchové s policií spolupracuje, víc ale zásah komentovat nechce. Federální soud ve Spojených státech podruhé nařídil, aby Kennedyho centrum ve Washingtonu odstranilo jméno prezidenta Donalda Trumpa z fasády. Rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy správní rada centra řeší vážnou finanční a stavební krizi. Umělci přestali v největší národní instituci vystupovat poté, co prezident loni převzal řízení a pojmenoval budovu po sobě. Centrum tak přišlo o většinu návštěvníků a Trump nařídil 2leté uzavření hlavní budovy.
3: Federální soudce Christopher Cooper už Trumpovo jméno na budově zakázal na jaře s odkazem na to, že centrum smí nést jméno jedině prezidenta Johna F. Kennedyho, po němž bylo kongresem v 60. letech pojmenováno. Správní rada složená z Trumpových spolupracovníků se tam ale prezidentovo jméno v srpnu pokusila vrátit. Tvrdí, že bez Trumpova jména centrum bude čelit bankrotu, protože do něj nebudou chodit lidé. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Areálu Spolchemie v Ústí nad Labem se zítra uskuteční taktické cvičení záchranných složek. Akce začne v 9 hodin, trvat by měla do 1 hodiny popoledni, říká mluvčí krajského hasičského záchranného sboru Lucie Vyškrabková.
4: Námětem cvičení bude únik chloru z vykolejené železniční cisterny. Cvičení tedy prověří spolupráci složek IZS při zásahu s výskytem nebezpečné chemické látky, záchraně a dekontaminaci osob i poskytování přednemocniční neodkladné péče.
0: Řidiči musí kvůli cvičení počítat v okolí Ústecké Spolchemie s dopravními omezeními.
1: Sport.
0: Čeští volejbalisti hrají na mistrovství Evropy v Modeně proti domácí Itálii. Postup do osmifinále už mají jistý. Podrobnosti z utkání má Kamil Jáša.
5: Utkání je vyrovnáno na sety. První set vyhrála česká reprezentace 25-23, pak ale Italové byli jasně lepší a zvítězili 25-16. Čekáme na zahájení třetího setu. Tady v Modeně je vyrovnáno 1-1 na sety. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: Hokejisti Třince ovládli úvodní zápas nové sezóny Tipsport Extraligy. V Karlových Varech zvítězili 2-0. A fotbalisti Třince naopak podlehli ve třetím kole domácího poháru Mladé Boleslavy 0-3. Kromě Středočechů postoupil do osmifinále taky Liberec, který vyhrál ve Vlašimi 2-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D10 u Bezděčína a omezení na D1 před Brnem. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy pozor za Bezděčínem. Na 41. kilometru se střetla 2 osobní auta. S opatrností projedete plynule. Na D1 počítejte s omezením před Brnem ve směru z Prahy. U sjezdu na výstaviště na kilometru 190 silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Potrvá to asi 2 hodiny, kolona se zatím netvoří. Na silnici 38 se zdržíte mezi Kolínem a Kutnou Horou. Před Libenicemi se posráží 3 aut projíždí Kyvadlově, tvoří se tam kolony v obou směrech. A v Praze čekejte překážku v tunelu Blanka ve směru na Břevnov. Za sjezdem do Davids a do Patočkovy ulice provozu překáží porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci

0: se ochladí na 14 až 9 stupňů, hlavně na východě až na 7. Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně taky bouřky a v jeho východní polovině území budou ty srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. A teď si můžete poslechnout reprízu dopoledního hosta Libora Boučka.
1: Byl novinářem, stál ku příkladu v čele prestižního týdeníku, vystudoval v Pardubicích, ale osudem jsou mu domácí jižní Čechy. Troufám si tvrdit, že pro ně v posledních dekádách skoro nikdo neudělal víc, minimálně co se týká té obecné znalosti. Získal cenu diváků v rámci České knihy i medaili za zásluhy od krajské metropole. Jeho díla byla zpracována pro divadlo i pro rozhlas a letos na trh vyslal Vltavici. Poutavý román ve dvou liních, tedy časových, o zatopené Dolní Vltavici, což je vesnice na dně Lipna. Jan Štifter je dnes naším hostem. Přeji vám dobré dopoledne a díky moc, že jste přijal pozvání.
2: Hezký den.
1: Dobré ráno. Začnu jižními Čechami, protože jestli je okamžitá emoce nějaká z vašich knih, tak je to ta touha jet tam, překonat tu krajskou hranici a začít objevovat od Tábora, ale především směrem na jich, na to pomezí. Tak co byste doporučil za destinaci a proč? Venku máme možná jeden z posledních letních dnů, takové to lehce hřejivé slunce, asi ideální pro návštěvu jižních Čech.
2: Čeká nás krásně dneska a zítra ještě, pak se to asi zlomí. Já myslím, že nejkrásnější je tam u nás úplně dole, úplně na jihu. To znamená v té oblasti, kde já to mám nejradši, což je oblast Novohradská a Důdlebská. To je ta oblast okolo Trhových Svinů, Kaplice, ty kopce Novohradských hor a vlastně až k tomu Lipnu. Taková ta část, která kdysi bývala vnímaná jako Šumava, dneska ji chápeme jako Novohradské hory.
1: K tomu se dostaneme možná k tomu rozdělení a k té definici. Na kolik procent vy ten kraj na jihu máte zmapovaný a kolik vám toho ještě zbývá, abyste kompletně poznal ta místa? Protože přesně tam se člověk utopí v lesích, když jde od Benešova směrem na jih nebo od Malontů směrem na jih.
2: Já vlastně nevím, jestli ten kraj lze poznat absolutně a zcela, protože vždycky v tom lese objevíte nějakou pěšinu, který jste si minule všim, a ta vás dovede zase někam úplně jinam, na nějakou novou mítinu. Zároveň já se snažím ten kraj poznávat roky a je to taky kraj, kam přivádím svoje děti, kamarády, kde jim to taky chci ukazovat, kde o tom chci mluvit. Občas mi děti říkají, že by taky rádi jeli třeba, nevím, do Karlových Varů nebo do Jihlavy. A mně přijde vlastně hrozně fajn třeba k tomu kostelu trojičnímu nad Trhovými Sviny zase dojít jako z jiné strany a podívat se na něj z jiné perspektivy. Takže myslím si, že ten kraj nikdy znát nebudu. Znám lidi, kteří i vlastně záměrně říkají, že ten kraj se snaží nepoznat úplně, protože je pořád dobrý se na něco těšit. Takže já to mám asi taky tak, že se snažím poznávat, jak to jde, ale pořád je dobrý neznat úplně všechno.
1: Jak jste zmínil to, že tam zvete kamarády a známé, jak moc vás těší ta emoce, když oni tam přijde, vy vidíte a oni se tak nadechnou, že to jsme vůbec netušili, že tady něco takového je. To musí být strašně příjemné.
2: Je to fajn, protože pořád je ten kraj vlastně zapomenutý, nebo ještě o něco víc než Novohradské hory, jejich podhůří Slepičí hory, kde já to vlastně znám asi úplně nejvíc, je taky tam teď máme chalupu, už několik let tam pobýváme. My jsme tam nějaký čas byli jako nájemníci, teď jsme tam dům koupili, jsme tam víc než v Budějcích a to je vůbec oblast, která je opomíjená všude. A kdykoliv tam kdokoliv přijede a já s ním jdu nahoru na kopce, který se jmenou Kohout nebo Slepice, tak zaprvé vlastně nikdy netušili, že existují nějaké takovéhle místa a teď se podíváte kolem dokola a skutečně je tam taková ta esence krásy. Ty lidi se až dojímají a já se vlastně dojímám s nima.
1: Jan Štifter zároveň tuhle emoci umí vtisknout na papír do knih. Jak to dělá, to se dozvíte dnes na Radiožurnálu.
3: Host Radiožurnálu.

0: Jan Štifter je dnes hostem Radiožurnálu. Když jsem si pročítal informace o vás, když jsem si povídal s kolegy a s kamarády a říkal jsem, že dorazíte, tak asi tušíte, co byla ta nejčastější otázka těch, kteří znají jižní Čechy. Tak se všichni ptali, a co on má společného s tím Adalbertem Štifterem, protože to je obrovská postava jižních Čech, rodák z Horní Plané, jeden z nejvýznamnějších reprezentantů Biedermeiera, autor, opravdu renesanční to člověk. Tak jak jste propojeni a jak moc jste toužil po tom propojení?
1: To propojení je něco, o čem já jsem už jako kluk uvažoval, protože my jsme jezdívali na Lipno, do Horní Plané, do Černých Pošumaví, tady do té oblasti, a jezdívali jsme skoro každý rok do domku Adalberta Štiftera, do jeho muzea v Horní Plané. A já jsem se vlastně ptal našich, jak to je, jak jsme příbuzní. Oni říkali, že nějak příbuzní asi budeme, ale ono skutečně, si myslím, že každý Štifter...
0: Aby uklidnili ty vaše otázky, že hlavně, proto to byla odpověď.
1: Každý Štifter je nějak napojený na Horní Planu, protože ono v Horní Plané vlastně to kdysi bylo nejčastější příjmení. Okolo byla spousta vesnic, které se dneska jmenují Lhota, a historicky to byly Štifty a všichni z těch Štiftů byli Štiftři. A já jsem si potom, když jsem si dělal rodokmen, tak jsem zjistil, že jsme příbuzní a máme totožní předky. Je to tak, že on děti neměl, Adalbert, takže jeho potomek bejt nemůžu, nemá potomky žádný, ale vlastně máme stejný kořeny.
0: Takže tam je to propojení. A bylo to fakt to místo, ten rodný domek, který vás dovedl k tomu, že prostě budete psát? Že takovýhle vliv na vás ten vzdálený příbuzný měl?
1: Myslím, že mohl mít, protože už ono, když v nějakých 80 letech jako si necháváte vyprávět příběh jednoho možná příbuzného slavného autora. Mě teda udivuje, že se pořád lidi ptají, protože mám za to, že ta znalost, respektive, že kolik lidí dneska čte texty z první poloviny 19. století, ale to povědomí tam je a je to dobře.
0: Myslím, že to povědomí je dáno možná i tím parníkem, který jede, že člověk vidí parník, pak se říká, co je vlastně za tím názvem toho parníku, a pak začne studovat a zjistí, že zde jistý Adalbert Štifter byl. Když jste ten rodokmen dělal, tak i tohle byl ten nástroj, že pak jste se v tom zdokonal, začal jste dělat rodokmeny i pro cizí.
1: Občas je dělám i pro cizí, ale snažím se je nedělat, protože je to hrozně pracný a mám za to, že taková ta moje životní role je spíš psaní než rodokmeny, a to nejenom psaní románů, povídek a novel, ale především povídání s pamětníky a potom zpracovávání těch jejich vyprávění, ty odžitý historie.
0: Ten Štifter toho nezmiňuje, tedy Adalberta, náhodou v souvislosti s Janem Štifterem, který živě sedí naproti mě, protože myslím si, že co máte společného, tak je ta schopnost popsat to obrovské propojení Rakušanů a Čechů právě, co se týká toho místa. Jak si vlastně stály ty jižní Čechy v kontextu Rakouska-Uherska? Co to bylo za místo? Jak důležité bylo pro celé mocnářství na konci tedy těch 20. let 20. století, ale především v tom 19. století?
1: Jižní Čechy tady v té době byla taková prodloužená oblast Rakous. A je vlastně zajímavý i to ohromné napojení právě těch oblastí. Když jsme stavěli koně z Přešku ve 20. letech 19. století, vlastně jakožto první kontinentální železnici, tak jsme nepropojovali České Budějovice s Prahou, protože ten směr nikoho moc nezajímal, ale propojovali se Budějovice s Lincem. Takže tam skutečně jako je jasná ta orientace vlastně těch dvou měst na sebe. A je vlastně zajímavý, že dneska, když se stavíme zase ne koně z Přešku, ale dálnici D3, tak ona se ta dálnice dřív vlastně protne s Lincem zase než s Prahou, takže historie se tady v tom směru opakuje.
0: A je pravda, že tu Českou Sibiř nikdo moc neřeší, protože je to téměř nevyřešitelné, ale důležité je, aby konečně už těch pár kilometrů propil. No, v té souvislosti mě napadá, jestli najednou to dělení, ta hranice a dělení na Rakušany a na Čechy vlastně není nespravedlivé vůči tomu regionu, protože to propojení, a je to i teď vidět, kdy lidé, kteří tam jsou, tak třeba jedou si pro chleba do Rakouska, zase opačně ty potraviny, že najednou ten region opravdu žije pospolitě.
1: Ta vlastně ta čára, ta hranice je skutečně jako umělej konstrukt a bohužel je to věc, která tam rozbila vztahy, roztrhala rodiny ve 20. století, a vlastně příkladem je naše rodina, která byla historicky česká i německá. Já bych řekl možná spíš česká i rakouská, protože já si myslím, že ono s tím termínem sudetský Němec nebo český Němec se taky vlastně pracuje docela složitě. A v té naší oblasti si myslím, že bychom jako o Němcích ani mluvit neměli, protože tam na Německo, jakožto na Berlín,
0: tam ten
1: napojený nikdo nebyl. Tam byly vlastně skutečně propojený rody Freistadt a všichni tam byli vlastně dvojí. Zároveň už vlastně na konci 19. století se třeba o Budějčácích mluvilo jako o Budweiserech, což znamenalo, že s Němcem mluvím německy, s Čechem česky, protože všichni ovládali oba dva jazyky naprosto plynně a podle potřeby a podle kontextu přecházeli do toho jazyka. Oni se nedefinovali nějakým způsobem. Byli vlastně úplně všechno.
0: Pozorujete teď těch 33 let je naší zemi, dobře, v tom Schengenu jsme lehce přes 20 let, nebo téměř 20 let. Pozorujete to, že ten region v tomhle propojení, že posiluje, že už znovu to, ta hranice, že je stále více a více symbolická?
1: Funguje to tak, že jak jste zmínil, jezdíme si tam nakupovat rohlíky, zároveň spousta lidí z toho našeho pohraničí posílá děti do rakouských škol, což mi připadá super v tom, že oni vlastně budou mít doma tu češtinu, tam tu němčinu, že vlastně jako bouráme tu zeď, která tam byla ve 20. století postavená, což je pro mě hrozně důležitý. Zároveň ta jazyková bariéra je tam ohromná. V chvíli, kdy je setkání lidí s obou strany, tak stejně u jednoho stolu sedí Rakušáci a u dalšího stolu jsou Češi. Ono to prolínání je složitý.
0: Na druhou stranu víme, že to oddělení trvalo přes 40 let, tak je co napravovat, protože myslím, že právě to propojení té severní a jižní části hranice skrývá obrovský potenciál. Jana Štifter je dnes naším hostem, za chvíli se budeme bavit o Vltavici.

0: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Jan Štifter, velmi plodný autor, kterému v srpnu vyšel nový román Vltavice po delší románové pauze, ale neznamená to, že by nepsal. My se k Vltavici dostaneme, každopádně asi je to vlastně příhodné, že ta hladina Vltavy klesla, je to součást vaší reklamní kampaně.
1: Je to součást příběhu.
0: Že je Vltavice najednou trošku vidět.
1: To sucho nás samozřejmě děsně trápí, ale zároveň ve Vltavici je to možnost, a nejenom tam, vlastně teď jako všechny přehrady ukazují ty tajemství. A já stojím na břehu Lipna, teď tam jsem zase víc než dřív a minulý rok jsem tam byl hodně často a člověk vlastně pořád kouká a hledá, protože tím, jak ustupuje voda, tak skutečně obnažuje tu starou vesnici.
0: No, mě zajímá, jak blízko už se k té vesnici dostal. A mám na mysli pochopitelně to, že si obleknete neoprena, že budete mířit...
1: Ten už jsem si oblékl sobotu, jo, abych to natrénoval. Já mám v plánu se ponořit do dolní Vltavice, což je obtížný, protože Lipno je braný jako extrémní prostředí na potápění ze dvou důvodů. Jedna věc je ta, že je tam prakticky žádná viditelnost. Vidíte pár desítek centimetrů, když máte štěstí a nesmíte to bahno rozvířit, pak nevidíte vůbec nic. A zároveň nikdy nevíte vlastně, na čem právě stojíte. A to je právě to tajemství té vesnice, kde nedávno v dolní Vltavici bagrovali ve vodě a něco tam upravovali tam terén a najednou tam cosi žuchlo, něco se svalilo o něco níž v té vodě a najednou nahoře plavaly kompoty, protože tam jsou pořád ty sklepy těch domů a v nich jsou ty starý německý zavařeniny.
0: No, vy když se tam tedy potopíte a budete mít štěstí na tu viditelnost, tak... Vy se tam skutečně vyznáte? Byla ta rešerše tak důkladná, že budete přesně vědět, kde co je, ale je to úplně ta jako přehnaná laická romantická představa, že se budete procházet tou Vltavicí?
1: To byla moje představa, že se tam projdu, že kdybych se tam prošel, tak samozřejmě vířím.
0: Tak rozvíříte bahno, dobře, tak všechno to... lehce se budete vznášet nad těmi cestami, takhle to je.
1: To si představuju, že vlastně já bych si chtěl proplout se tím prostorem náměstí, protože ono vlastně ten terén je tam čím dál tím víc čitelnější, když člověk zkoumal ty mapy a staré fotky, tak pochopí a i z knížky pochopí, že vlastně to měřítko tam tvoří tady v ten moment dvě věci a to jsou domy, které zůstaly jakožto kdysi horní strana náměstí, ty stojí dneska na břehu, když dneska už jsou vlastně jenom dva a pak je tam, dneska kouká z vody takovej kopec kamení, což je škola, která stála už v tom náměstí. Takže vy, když tam stojíte na břehu anebo se tak jako lehce kráčíte tam, kde ještě stačíte, tak jste v tom náměstí, jedete vlastně ke kostelu. A mě by hrozně bavilo, já bych se hrozně rád vlastně proplul tím chrámem, který tam je a zároveň není, protože byl zbořený a zůstává z něj metr a půl zdí. A ten metr a půl zdí zpravidla bývá tak 3-3,5 metru pod vodou, dneska přes 2 metry jsou pryč. Takže dneska skutečně už, že se tam budete koupat a tak jste schopen se nohou dotknout těch kostelních zdí.
0: To se máte opravdu asi unikátní rok, kdy člověk může bosou nohou narazit na kostelní zeď.
1: Je to tak, že a možná to bude ještě horší, no, možná uvidíme skutečně jako víc z těch domů, ale myslím, že ten terén jsem schopen, že ho skutečně jako znám a že jsem schopen se tam zorientovat. Zároveň to nepůjdu sám, půjdu tam s někým dalším, protože potapeč nejsem.
0: Jste autor, to znamená jednoznačně, je to disciplína umělecká. Nezničíte si tím tu uměleckou představu toho, co je Vltavice, nemáte z toho obavu? Protože přeci jenom je tam ve Vltavici kus fikce, obrovský kus fikce, který je podložen tou důkladnou rešerší, ale nepřijete najednou o kus té iluze?
1: Já jsem taky do té vody právě chtěl jít proto, až po tom románu. Já jsem si načetl, co šlo, prostudoval, co šlo, i jsem si povídal s potapěči, abych vlastně že i ta knížka je taky vlastně o hledání něčeho pod hladinou. A říkal jsem si, že ten zážitek, aby mi nepřebyl, abych vlastně na tom nakonec nestavil celý ten román, že si nechám až následně. Zároveň mě teďkon v pátek začíná stáž Horní planý, budu tam měsíc pracovat a budu tam pracovat na knížce, která doplní ten román Vltavice, což bude místopisná knížka, faktografická, ale zároveň doplněná jako mýma vlastníma zážitkama z té oblasti okolo Lipna. A tam chci právě vyprávět vlastně i ty věci, které nejsou v románu, který tam teprve hodlám zažít.
0: Nejen Vltavice, ale i další místa kolem Lipna stojí za zmínku a já jsem rád, že Jan Štifter je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Radiožurnál posloucháte v 10:30. A taky zprávy s Monikou Chmielovou.
1: Na silnicích v Česku zemřelo o prázdninách 100 lidí, to je o 12 víc než loni. Oznámila to dopravní policie. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. O téměř tisícovku zrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě byly nejčastějšími důvody nepřiměřená rychlost, nepozornost a přejetí do protisměru. Spojené státy mají na oběžné dráze země rozmístěné zbraně, řekl to mluvčí amerických vesmírných sil, které spadají pod Pentagon. Američani jsou první, kteří to potvrdili. Zástupci Pentagonu tvrdí, že cílem rozmístění zbraní je příprava na hrozby z Číny a Ruska. Americká armáda ale nezveřejnila, kde na oběžné dráze zbraně jsou. Ukrajinští poslanci jednohlasně schválili odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. S návrhem přišel prezident Volodymyr Zelenský kvůli korupčnímu skandálu. Protikorupční úřad a speciální prokuratura Kravčenka viní skrytí podvodných call center, která okrádala cizince i ukrajinské občany. V přepočtu téměř 20 milionů korun pak legalizovali prostřednictvím nákupu nemovitostí. Kravčenko vinu popírá. Na post už minulý týden sám rezignoval. A pojišťovny vyplatili za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pak pojišťovny odhadují na více než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Sport. Čeští volejbalisté hrají s jistotou postupu předposlední zápas základní skupiny na mistrovství Evropy v Modeně. Jejich souboj s domácí Itálií vidí Kamil Jáša.
2: Stav utkání je vyrovnaný 1-1 na sety ve vyprodané aréně v Modéně, ale ve třetím setu Italové si vybudovali náskok a vedou nad českým týmem, pokud teď uhrají výměnu, tak ne, 23-20 je stav ve třetím setu a Italům už zbývají poslední dva body k zisku třetího setu. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 před Brnem a překážka v pražském tunelu Blanka. Na dálnici D1 pracují silničáři před Brnem ve směru z Prahy. U sjezdu na výstaviště na kilometru 190 opravují vozovku v levém pruhu. Průjezd pravým pruhem je zatím bez kolony. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí se ještě uklízí po nehodě za Zašovou. U odbočky na Střítež nad Bečvou projedete Kyvadlově jedním pruhem. Už je to ale bez výraznějšího zdržení. V Praze jeďte opatrně tunelem Blanka ve směru na Břevnov. Za sjezdem do Dejvic a Patočkovy ulice stojí nepojízdné vozidlo. A silnice 611 z Prahy do Poděbrad je za Mochovem stále neprůjezdná po odpolední nehodě. Můžete objíždět přes Mochov a po místní silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. A pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Hostem je Jan Štifter, autor nejen románu Vltavice, ale o Vltavici se bavíme z toho důvodu, že v srpnu se dostala na pulty českých knihkupectví. Myslím si, že není určena pouze těm, kteří jsou fascinováni tím jižním cípem naší země, ale řekl bych pro všechny, které zajímá historie a ty souvislosti 20. století, částečně i 19. tak to je ta cílová skupina.
7: Myslím, že cílovka jsou lidi, co mají rádi příběhy a zároveň lidi, kterým dochází, že nežijeme jenom dneska. Že vlastně všechno, co žijeme dneska, tak tomu předchází nějaký včerejšek a nic by se nestalo bez té série včerejšků. Vlastně i o tom ta knížka je.
6: V tom roce 1930, když budeme brát tenhle rok, tak ve Vltavici bylo 63 domů, 414 lidí tam žila. Drtivá většina německy mluvících, jak jsme správně říkali, nejedná se o Němce, ale spíš o Rakušany. Ale mluvili německy. Pak zmizel kostel, škola, hřbitov, obchody, domy, vlastně to všechno zmizelo. Co je silnější, že zmizely ty stavby, anebo že zmizel celý způsob života?
7: Já myslím, že je tam problém v tom, jak jsme si skutečně jako z té Šumavy odkrojili ty velký díly. A jedna věc je ta, že jsme vyhnali lidi, že jsme se snažili nějak ty vesnice zalidnit, pak nám došlo, že vlastně tam teda už nic nebude, že se s tím počítat nebude, že to všechno bude jednodušší, když to zaleje voda a ono to bude plnit tu funkci, kterou tam potřebujeme. Důsledek je ten, že jsme skutečně přišli o spoustu hodnot a jako mnoho vrstev kultury, minimálně o ty jazykové dialekty, které tam byly, o ty písničky, které se tam zpívaly, o ty místa, o ty kopce, které měly nějaký názvy. A my dneska vlastně třeba nevíme, jak se jmenují, nebo potoky, které jsou pro nás někdy bezejmenné, ale historicky se jim nějak říkalo. A tohle je věc, která je nenahraditelná. Určitě jako tohle je víc nenahraditelný, než to, že tam nejsou ty domy.
6: Jak vy se díváte na ty, kteří pak využívají, a zaplať pámu za to, ty cyklostezky a využívají Lipno jako jeden z nejkrásnějších rekreačních cílů a vlastně o tohle se vůbec nezajímají, že vlastně opomenou to, co je na dně?
7: No to k tím může dojít a taky nemusí. Zároveň chápu, že jako člověk, který tam rád jezdí na kole, tak je tam právě kvůli tomu, že se tam hezky jezdí na kole, nebo že si tam dá dobrý kafe. Ale pokud se zastaví, tak tohle jsou věci, které k němu můžou promlouvat a obzvlášť tý Ltavici, tam když si sednete na břeh, tak skutečně stačí trochu jako lehce dloubnout do země a ta vesnice začne vylejzat. Ona tam skutečně je pod tím nánosem písku, někdy bahna a kamení, stačí odendat 2-3 kameny a kouká na vás kus litiny a víte, že jste někde, kde bylo něco jiného ještě nedávno.
6: Vy jste to řekl, že najednou člověk začne vnímat Lipno, co by přehradu a co by to obrovské množství vody. Jako takovou tu finální vlnu, protože za to 20. století Vltavice prošla fakt tím, že nejdřív prostě zmizeli lidé a pak přišla tahle vlna symbolicky, jakoby uzavřela historii, kterou nikdo nechce řešit. Má vůbec člověk to morální právo říct, tak tady bude přehrada, tahle krajina zmizí, protože celek ji potřebuje?
7: Já o tom hodně přemýšlím a říkám si, že samozřejmě jsou věci, které si jako obhájíme, řekneme si, ano, tady jako někde musí stát ta elektrárna, protože to jsou věci, které potřebujeme. Stejně tak jako je samozřejmě obhajitelná funkce přehrad. Ale já si myslím, že vždycky je to vlastně zločin na těch lidech, kteří tam byli doma. Protože to, že někomu seberete dům, zboříte mu vesnici, je něco, co vlastně mu ničím nedokážete kompenzovat. Já si myslím, že jako je přirozený, že se stěhujeme a že odcházíme, ale podle mě skutečně potřebujeme mít kam se vracet. To, že na 10 let zmizíme, ale víme, že když se vrátíme, že tam budou pořád na nás vykukovat ty stejné sousedky a budeme vrážet do stejných řečí, jmen a plotů, je něco, co podle mě ten život dělá o něco lepší, než když o to přijdeme.
6: A asi člověku to 100% rodí teprve ve chvíli, kdy to přijde. Protože tu věc bere jako samozřejmě v případě, že je a může být lehce iritující, že člověk vidí pořád tu stejnou sousedku. Ale tady, co to je podstatná. Ten román má dvě časové roviny. Na straně jedné je to Dor, to je ten počátek 20. století, období kolem roku 1900, pak současná 60-letá Emma. Ty postavy jsou pochopitelně smyšlené, mohou být nějak silně inspirované, ale je to smyšlené. Proč jste potřeboval Dora?
7: Já myslím, že Dor potřeboval být v knize. To je o tom, že já jsem si sedl a začal jsem psát a já většinou vím, kam, jako co chci říct nebo jako jakých témat se chci dotýkat, ale ve chvíli, kdy začnu psát, tak ten svět se začne sám stavět. A takhle já, když jsem začal črtat ten příběh, tak jsem ještě úplně netušil, že tam nějaká takováhle postava bude a najednou píšete první řádky a najednou tam zjistíte, že tam je nějaký kluk, který mu je 9 nebo 10 let, který má dojem, že, nebo nemá dojem, jemu se to děje každý den, on se v podstatě každý den topí, protože každý den prožívá to, že ta vesnice je zalitá vodou. On je tam jako člověk, který mu se všichni smějou, mají ho za blázna, protože přece tohle se tam tady nemůže stát. A najednou tam ta postava je. A ta postava je tam podle mě, protože jako jsem hodně často uvažoval a přemýšlel o tom, jak samozřejmý jsou pro nás právě ty domy, místa, ulice a jak nepředstavitelný pro nás je, že by to nebylo. A tohle si myslím, že patřilo i k Dolní Vltavici, že by tam skutečně ty starý sedláky nikdy nenapadlo, že ta vesnice nebude existovat. Oni měli určitě za to, že, nebo měli by, kdyby tam ten Dor byl, a já věřím, že tam byl, protože pak někdy mám pocit, že člověk si něco vymyslí a že tím do určitý míry přeskládá to, co tak skutečně bylo. Takže pro mě dneska Dor je postava z reálný Vltavice, když jsem si ji vymyslel. A samozřejmě je to o tom, že vlastně nevěříme tomu, co se děje a pak jenom koukáme.
6: Je tohle důkaz toho, jak dynamické bylo 20. století, protože to mi přijde jako strašně silný moment. Ten dor, který do jisté míry působí jako blázen s tou vizí a to, že má pocit, že vidí přes tu mříž tu vodu. Ale ono se to stalo. Během toho 20. století, to je strašně krátký úsek. Bylo to nejpřevratnější období?
7: Myslím si, že každý, že asi nebo nejpřevratnější, třeba 17.
6: Nejrychlejší,
7: století.
6: Chybný přívlastek, nejdynamičtější.
7: Určitě to proměnilo to místo jako vizuálně nejvíc. Jde taky o to, že my dneska ty věci vnímáme jako hotový stav. Když jsme dneska na Lipně, tak ono nám vlastně přijde, že tam mohlo být vždycky, což je fajn, když přijedeme do Frimburku a skutečně to městečko se tak jako krásně odráží v té hladině a je to vlastně hezký.
6: Ta kostelní věž.
7: Ta kostelní věž. Zároveň znám lidi, kteří vlastně Lipnu nikdy neodpustili, že tam je, protože právě oni jako vědí, co tam bylo pod tím. A podle mě je fajn si vlastně říkat, že tohle je situace, která nastala, to znamená Lipno tady, on tady taky za 200 let třeba být vůbec nemusí. A týká se to vlastně jako spousty oblastí, hnedka vedle je Boletický vojenský areál, kde taky vlastně zanikla spousta vesnic a my dneska víme, že tam něco za tím plotem a zákazem vstupuje, ale taky vlastně nevíme, co přesně. A podle mě je fajn ukazovat si ty fotky, dívat se doma a mluvit o tom, že tam něco bylo a už není.
6: Říká Jan Štifter, který je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Roman Vltavice leží fyzicky přede mnou, je to dílo Jana Štiftra, to je tedy kniha. To ještě vlastně si říkám, kdy už tohle bude jako úplný old school, ta kniha.
1: Jako papírová kniha?
0: No,
1: já myslím, že ještě...
0: Já jsem nadšený, protože ta vůně je prostě nezaměnitelná. Člověk má obrovskou radost, ale říkám si, mi 45, jak dlouho to ještě bude.
1: Pořád čteme. Já si myslím, že můžeme být ta poslední generace autorů, která ještě má to publikum, protože já když se podívám jako do generace svých dětí a mám spoustu dětí, tak tam vidím, že oni, jako, že ta kniha je skutečně pro ně pomalý médium a čím dál tím pomalejší a čím dál tím v podstatě hůř dostupnější, když vyrůstají u nás doma jako mezi knihami a mezi příběhy.
0: Tak ani autor nedokáže ty čtyři děti, co má, je nějakým způsobem dotlačit k tomu, aby z nich byly knihomalové.
1: Oni čtou, ale nejsou z nich knihomalové, určitě. No. Hmm. Ale knihy se prodávají, knihy se pořád prodávají dobře.
0: No, no ne, tak v té souvislosti je i audiokniha, tak mě zajímá, když se na to podíváme čistě jako na profesi, jestli i tohle je teď nutná součást vydávání, mít i tu audioformu, která je zkousnutelná na těch dlouhých cestách a do sluchátek.
1: Audioforma je určitě věc, která je čím dál tím víc žádaná. Myslím si, že vedle toho jsou taky jako na vzestupu e-knihy, ale kniha jako taková, jako papírová kniha, určitě neklesá. Co se určitě mění, je naše sběratelství knih, kdy platilo, že jsme vlastně ty knihy, co jsme si přečetli, tak jsme si zakládali do těch domácích knihoven. Dneska ten svět nám vlastně říká, jako víc ty věci sdílejme, to je taky v pořádku, že pak ty, že se na ty knihy, že se na ty knihy.
0: Ale ta orientace na vlastnictví je pořád silná, podle mě ten člověk,
1: jo,
0: tu knihu
1: má. Že už není jako v těch knihách a v těch věcech podle mě taková.
0: No. Já jsem si vizualizoval vlastní knihovnu a říkal jsem si, že bych možná měl přesně to radši spíš sdílet. Když se vrátím k té vaší tvorbě, tak a zmiňoval jsem, že ve Vltavici jsou ty dvě linie, ale je to patrné i v těch vašich předcházejících dílech. Jak moc si zakládáte na tom, že měníte jazyk jako ten vyjadřovací nástroj i směrem k době, kde se to odehrává?
1: Snažím se s tím pracovat, takže samozřejmě v roce 2026 používáme nějaký slova. Myslím si, že tomu našemu jazyku někdy patří jako v nějaký míře i vulgarizmy, který, ale když použijete v knize, tak občas narážíte na to, že tomu čtenáři to vadí, že vlastně on tady ty věci jako nechce číst.
0: Dostáváme se, mám pocit, ke Café Grol pomalu.
1: Taky trochu. Ale určitě to je tak, že každá doba má svoje prostředky, svůj jazyk a ve chvíli, kdy se nořím třeba do textu, který se odehrává v roce 1910, tak se snažím třeba si předtím jako lehce načíst nějaký texty tady z té doby, abych pochytil ne tu větnou skladbu, protože ono nemůžeme ty věty skládat stejně, ale v podstatě taky třeba jako slovíčka, kterýma to dozdobíte.
0: A když se dostanu k těm dalším věcem, nebo k těm dalším dílům vašim, tak mám pocit, že se toho za tolik nezměnilo za těch třeba 200 let. Krajina roztavených zvonů, která popisuje epidemii cholery z těch 30. let 19. století, do toho, když položíme to, co jsme prožívali před těmi 5-6 lety, i ty okolnosti, jako byla špatná informovanost nebo spousta otázek, tak jaký vy z toho máte pocit? A přesně, když byla krajina roztavených zvonů, do toho přišel ten covid, tam těch styčných momentů společných je hrozně moc.
1: Je to o tom, že vlastně čím víc studuju, protože každá ta knížka vyžaduje jako poměrně obšírný rešerše, tak tím víc se utvrzuju v tom, že jsme vlastně pořád stejný, že nás obklopují vlastně jako jenom jiný věci, ale my se chováme vlastně pořád stejně. A že vlastně hlavním hybatelem všeho na světě jsou dvě věci, a to je sex a peníze.
0: Ale jinak se nemění vůbec nic.
1: Přesně tak.
0: Jenom kulisy. Což ale zase člověka vybízí k optimismu, že všechno se dá přežít.
1: Přežijeme.
0: Říká Jan Štiftr, který je hostem Radiožurnálu.

0: Roman Vltavice jsme s autorem Janem Štiftrem probrali, když se tak jako si povídal s vámi, tak jsme zmiňovali to, že to 19. 20. století. Proč by se člověk měl k těm archaickým tématům a takhle hluboko do historie vracet, když, budu taková parafráze, když old school už jsou 90, to znamená 90. leta 20. století z pohledu těch, kteří jsou o 10, 15 let mladší než my?
1: Myslím, že to je vlastně opět o tom jako pochopení, že tady nejsme teď, že ty věci jsou na sebe navázané a kor v tom našem českým prostředí vlastně jako se staly jako ohromné změny a díky tomu, že se o tom bavíme, tak ten svět skutečně dokážeme pochopit.
0: Takže je důležité se vracet. Jak se vyvinula ta komunikace mezi lidmi za tu dobu?
1: Od 19. století.
0: No, jak se vyvíjí ta komunikace, jak spolu dokážeme komunikovat?
1: No určitě jinak. Já teď třeba provázím na Buškově Hamrou trhových svinů, měl jsem tam několik celých dní během léta, to je krásné místo, doporučuji taky pro návštěvu. A tam třeba mluvíme o tom, jak vlastně naši předci komunikovali na základě symbolů. My dneska posíláme si fotky a emoji a oni skutečně komunikovali jinak. My to tam ukazujeme třeba na příkladu nádoby, která se jmenuje rodeník od slova rodit, narodit se, což byla forma na buchtu ve tvaru miminka. My občas dneska pečeme beránka a naši předci pekli děti, jakožto buchtu. A ta buchta byla vlastně ten komunikační nástroj. Ve chvíli, kdy se narodilo nemanželské dítě, tak maminka toho dítěte upekla v tom rodeníku to miminko a nesla tu buchtu ve tvaru toho děcka na práh otce toho dítěte a říkala mu, narodilo se ti dítě. Ona za ním nešla, ona mu neposílala zprávy, neposílala fotky a videa, ona mu nesla tu buchtu a ta buchta něco znamenala. A on zase, když tu buchtu čapnul a přenesl ji přes práh, tak jí vyslal signál, ano, souhlasím s tím, bude svatba.
0: Ještě jeden aspekt v té komunikaci, kromě těch symbolů, tak je fenomén hospody, člověk to asi nemůže opomenout v těch jižních Čechách, ale to vlastně je doména mužů, ne ta hospoda, nebo už se to i tohle proměňuje?
1: Už i u nás chodí do hospody ženy.
0: No
1: když
0: ne,
1: tam
0: ale
1: hospody máme, a samozřejmě jsme v čase zániku hospod.
0: Ale není to zas tak dlouho, co chodí ženy, ne?
1: No, v tom
0: to
1: prostředí,
0: bylo i v té druhé polovině 20. století.
1: V tom prostředí pohraničí skutečně ještě někdy v 80. letech žena do hospody nepatřila. Kdyby tam bývala byla by tam působila zvláštně. Hmm. Ale od 90. let se tohle mění. Už u nás dokonce i ženy řídí auta.
0: Ne, to je jasný, ale já narážím i na krajinu roztavených zvonů, když myslím, že z tohoto z velké části. Existuje vůbec ještě ten venkov? V tom pravém slova smyslu, v té romantické představě, kterou máme.
1: Myslím, že existuje tam, kde
0: když člověk vidí, jak se rozšiřují logicky české Budějovice směrem právě třeba k trhovým svinům a tak.
1: Tam, kde nedošlo vlastně k těm drastickým a dramatickým změnám. Tam si myslím, že ten venkov a taková ta kontinuita je. Ale samozřejmě to srůstání je čím dál tím větší. A dneska vlastně bydlím, jsem rozkročený mezi venkovem a městem, mezi Budějcema a Novohradskýma horama. A vlastně člověk může i ten městský život nebo tu městskou práci vykonávat z té vesnické chalupy. Je to čím dál, ten svět je čím dál tím víc propojený.
0: Já se na to všechno ptám takhle v závěru z toho důvodu, jak moc se obáváte té vize, kterou jste předestřel o těch 60. letech 21. století právě v krajině roztavených zónů.
1: To znamená, že tam je to vlastně o tom, že svět řídí roboti a komunikace je zase o něco posunutá. Nedokážu říct, jak to bude. Tohle to byla jako jedna z představ, ale vlastně třeba dneska bych měl zase trochu jinou představu. Já si myslím, že je to skutečně o tom, aby jsme spolu mluvili, aby jsme měli s kým mluvit a podle mě, když si jako zachováme lidi okolo sebe, tak svět nikdy neovládnou roboti.
0: Doufejme, že to tak bude. Zastaví se to vylidňování té oblasti? Budou se lidé teď vracet zpátky právě do těch jižních Čech, do Novohradských hor?
1: Ono se to
0: možná i na ten jižní břeh Lipna, opět do té neprobádané oblasti kolem.
1: Myslím, že jsme v období, kdy se lidi k nám domů do jižních Čech vrací, protože za to, že jsme v kraji, který je skutečně jako poměrně zdravý v porovnání třeba s jinýma regionama. A hrozně jsem rád, když vidím, že lidi, kteří odešli do Prahy a žili tady 20 let, tak vlastně třeba teďka to jsou vrstevníci okolo 40, se vrací domů, protože jako mají se kam vracet, což je důležitý, a mají pocit, že je tam čeká, že tam má nějakou perspektivu a budoucnost. To se děje.
0: I vy jste to udělal se svými čtyřmi dětmi, kdy jste se přesunul z krajské metropole právě o kousek dál na jich, tak nelitujete.
1: Jsem tam rád a jsem tam čím dál tím radši.
0: Děkuji mnohokrát, že jste byl hostem. Znovu zopakuji, že Jan Štifter je autorem nejen Vltavice, ale i těch dalších titulů, které jsme zmínili v tom dnešním rozhovoru. Už máte v hlavě plán na další knihu?
1: Budu teď psát místopis.
0: Kromě to, co jsme zmiňovali.
1: Oblasti a pak bych
0: se... román spíš.
1: Bych se rád... Mám z románu takovou vlastně v hlavě takovou jako první stránku, ale to ještě bude chvilku ležet. Rád bych se pustil do knížky povídek, protože povídky mě taky baví a ten román bych zase směřoval, dejme tomu, za 4 roky a to ten čas ještě musí nazrát.
0: Tak doufám, že se uvidíme nejpozději za ty 4 roky. Jan Štifter byl hostem Radiožurnálu. Díky moc.
1: Děkuji, hezký den.
2: Seriál Radiožurnálu.
3: 6 let sleduje Radiožurnál život Lenky a Tomáše. Nemohli mít vlastní děti a proto se rozhodli pro adopci.
4: A tady právě u toho stolu byste chtěli být v budoucnu 3.
5: Ano.
4: S adoptivním synem nebo dcerou, je to jedno?
6: Ano, je to jedno.
3: Vytouženého telefonátu se dočkali v roce 2023.
6: Tak jsem se rozbrečela. Posléze jsem volala Tomovi, který v tu chvíli jel v autě.
7: A musel jsem zastavit, protože jsem se tak dojmul, že jsem nebyl schopný řídit dál.
3: Jak dlouho adopční proces trval, kdy získal syn nové příjmení? A jak se v nové rodině má?
6: Je to takový klučina, co má rád život, co se rád směje.
4: A co s rodiči nejraději děláš?
8: Vaříš.
4: A máš rád třeba auta, vlaky?
8: Auta.
4: A baví tě to ve školce?
8: Jo.
3: Deníky adopce. Unikátní časozběrný seriál Radiožurnálu. Vždy ráno po 8:45.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Život k nezaplacení.
2: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
3: Život k nezaplacení.
2: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
9: A Radiožurnál je s vámi i teď ve 23 hodin. A taky Monika Chmilová se zprávami.
10: Sněmovna má nová pravidla jednání, začala platit protiobstrukční novela. Slovenský premiér Fico na

0: kterému funguje, zastaral, je překonaný a i poslanci a poslankyně se k sobě chovají trochu jinak. Tam byl vždycky předpoklad, že základem všeho je dohoda a ta se nevždycky podaří. Tak teď strukturujeme více debatu, budou limitována přednostní práva.
1: Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Sicilská Katánie po dvou dnech přerušení provozu znovu otevřela letiště, oznámil doprovozovatel zařízení. Lety byly přerušené kvůli erupci sopky Etny a nepříznivému větru. Etna začala znovu chrlit popel v neděli. Podle italského ústavu pro geofyziku a vulkanologii se ale emise popela v posledních hodinách snížily. Nejaktivnější sopka v Evropě komplikuje letecký provoz opakovaně. Slovenský premiér Robert Fico podal návrh na odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Ustoupil tak ultimátu koaliční Slovenské národní strany, která nestraníka Tarabu na post sama navrhla. Důvodem jsou dlouhodobé spory. Prezident Peter Pellegrini se bude návrhem zabývat až po návratu z valného shromáždění OSN. Taraba už dříve uvedl, že se po případném odvolání vrátí do sněmovny jako autonomní poslanec. To by mohlo ještě víc zkomplikovat práci vládní koalici, která se ve sněmovně opírá o většinu tří hlasů. Téměř tuna ryb uhynula v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Důvodem je velmi nízký průtok vody, který způsobilo dlouhodobé sucho. Podle vedoucího odboru životního prostředí Petra Lojky je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Hynou hlavně v noci.
2: Ve chvíli, kdy zajde slunce a nic, co v té vodě je v tom vodním prostředí, neprodukuje kyslík, ale dál probíhá jeho spotřeba všemi vodními živočichy, dochází k velmi razantním kyslíkovým deficitům a bohužel výsledek je úhyn ryb a dalších vodních živočichů.
1: Sport. Čeští volejbalisté hrají s jistotou postupu do osmifinále předposlední zápas základní skupiny mistrovství Evropy. V Modeně nastoupili proti domácí Itálii. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka zatím na turnaji vyhráli všechny tři zápasy. Porazili Řecko, Švédsko a naposledy Slovensko. Italové jsou úřadující mistři světa a obhájci evropského stříbra. Souboj Česka s Itálií sleduje přímo v Modeně reportér Kamil Jáša.
3: Zápas se blíží ke konci, česká reprezentace prohrává 1-2 na sety a Italové si vypracovali první set, bylo tady zkažené podání, takže ta koncovka bude ještě chvíli pokračovat, ale Italové vedou ve čtvrtém setu 24-20. Z Moderny Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 před Brnem a nehoda u Slavkova u Brna. Na dálnici D1 opatrně na příjezdu do Brna směrem z Prahy. U odbočky k výstavišti silničáři opravují vozovku. Na kilometru 190 uzavřeli levý pruh, projíždí se plynule pravým pruhem. Na D1 se pracuje i za Brnem ve směru do Ostravy. U nájezdu od Slatiny na kilometru 201 opravují vodorovné značení. Je tam uzavřený pravý a připojovací pruh. A nájezd od Slatiny je ale možný. Na Vyškovsku pozor na nehodu na silnici 50 do Uherského Hradiště. Mezi Holubicemi a Slavkovem na rovném úseku havarovala motorka. Čekejte omezený průjezd. A v Praze právě začala noční údržba ve Tlíchovském tunelu. Uzavřený je tunel tentokrát ve směru od Barandovského mostu do Dobřížské ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
6: Dobrý večer, jen doplním to, co řekl před malou chvílí náš reportér Kamil Jáša. Čeští volejbalisté prohráli ve čtvrtém zápasu základní skupiny na mistrovství Evropy s Itálií. Tak podrobnosti samozřejmě si dozvíme, protože jistě reportér Kamil Jáša bude dělat zajímavé rozhovory, tak vám je samozřejmě nabídneme nejenom na Radiožurnálu, ale samozřejmě taky ve vysílání Radiožurnálu Sport. Takže poslouchejte dál naše vysílání, klidný poslech.
4: Večerní Radiožurnál
7: a Zuzana Burešová.

0: Umělá inteligence postupně proměňuje pracovní trh i v oblasti informačních a komunikačních technologií. Podle personální agentury Smithio v uplynulém roce klesl počet nováčkovských nebo řekněme třeba juniorských pozic o třetinu. Částečně jejich práci převzala AI, ale zároveň vznikly i pozice nové. Z detailu už je ve studiu večerního radiožurnálu Krištof Jiřík z domácí redakce. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Takže jaké pracovní pozice v IT sektoru ubyly?
1: Jde hlavně právě o ty takzvané juniorní pozice, jejichž náplní je rutinní práce, jako třeba základní kódování anebo programování. A právě to už teď běžně ve firmách dělá právě umělá inteligence. Na lidi nastupující do oblasti IT jsou proto větší nároky než dřív, popisuje to ředitelka agentury Smithio Denisa Janatová.
2: Dříve stačil tady diplom nebo nějaký certifikát. Teďka už je důležité, že ten člověk musí mít ten přesah jako dál, aby ten člověk uměl i pracovat s tím nástrojem AI a dokázal si zjednodušovat a zrychlovat jako práci.
1: Podle Janatové IT pracovníci nepřicházejí o práci, ale musí se přizpůsobit a připravit na nové pracovní pozice. A s tím souhlasí i člen poradního týmu České asociace umělé inteligence Josef Kadlec. Podle něj jsou ale stále pozice, kde umělá inteligence experty nenahradí. Jde třeba o analytika kybernetické bezpečnosti.
0: A jak na tyhle změny, o kterých si teď povídáme, reagují školy, které vzdělávají budoucí IT pracovníky?
1: Například soukromá střední škola výpočetní techniky v Praze zajišťuje pro studenty druhých a třetích ročníků pravidelné praxe, aby se na změny připravili. No a studenti se ve firmách nejprve naučí základy a poté už se běžně stává, že si je firmy sami zaškolují pro budoucí zaměstnání, jak říká zástupce ředitele školy Tomáš Vostárek.
3: Spoustu těch firm si dělá vlastní akademie. Když třeba ty studenti v tom druháku, třetíku k ním jdou, tak oni si projdou 14-denní akademii, mají tam pro ně připravené nějaké sylaby, nějaké úkoly a oni je plní a rovnou si je takhle proškolí a potom už mají potenciál k tomu, aby byli zaměstnáni, aby zvládli tu práci.
1: Práce s umělou inteligencí je pak výraznou součástí výuky na vysokých školách, jak potvrzuje například děkan fakulty elektrotechnické ČVUT Petr Páta. Její absolventi jsou mimo jiné i tvůrci umělé inteligence, ale podle Páty je důležité, aby se s ní naučili i další studenti a nepoužívali ji jen pro rutinní práce, jako je třeba generování kódů.
4: U nás to je tak, že právě naši absolventi, nejenom ty tvůrci umělé inteligence, propojují znalosti z kybernetiky, robotiky, elektroniky, komunikací a tím pádem mohou používat ty nástroje jako opravdu nástroj a ne cílový produkt. Nepoužívají je slepě a to je obrovská výhoda. Takže bude používat slepě nástroje umělé inteligence, tak si myslím, že bude mít potíže.
1: Podle Páty je proto důležité, aby IT experti při studiu i v následném zaměstnání kontrolovali, co umělá inteligence přesně vytvoří a v případě potřeby ji dokázali opravit.
0: Říká Krištof Jiřík z domácí redakce, se kterým jsme si povídali o pracovních pozicích v IT. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, hezký večer.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

A ještě jedno téma stihneme do dalších zpráv do 11:30. Soukromník v Křižanech pod Ještěckým hřbetem začal upravovat terén na svém pozemku bez potřebného stavebního povolení. Hlína při úpravách napadala do přilehlého potoka a místní se obávají, že jim hrozí povodně. Podrobnosti uslyšíte u nás na večerním Radiožurnálu už za chvíli další reportáži. A teď tu s námi bude Metallica, tak si užijte.

0: Schrabal si na svém pozemku vysokou stráň a několik tun hlíny přitom popadalo do přilehlého potoka. Tak bagrem přetvořil svou parcelu v Křižanech pod Ještěckým hřbetem její majitel. Na úpravy ale neměl stavební povolení a teď musí všechno vrátit do původního stavu.
1: 150 let starý stromy bez povolení pokáceli, to je zničili potok, jo, to je zase zavalený. A jak se udělá prostě zával, tak to mám na zahradě.
2: Říká obyvatel Rostislav Oliva. Zásah do krajiny znepokojil celou řadu sousedů, kteří se obávají, že by zahrazení potoka mohlo způsobit záplavy nebo nebezpečný sesuv půdy. Pokračuje oznamovatel Jiří Sobotka, který má pozemek hned pod ním.
3: Bylo mi od něj řečený, že má přírodu dát, že v podstatě se tady postaví jenom na úpatí nějaký malinký srubík a chce tady jezdit za klidem a za přírodou.
2: Lidem z obce také vadí, že slovenský podnikatel na pozemku dělá, co chce, bez povolení. Navíc v chráněném území přírodního parku Ještěd.
3: I když věděl, že nesmí stavět, že když si mluvil starosta obce, že nesmí pokračovat ve stavbě, že to vlastně nemají žádný povolení, že nemají ani požádaný o stavební povolení, tak v podstatě řekl, že ho to nezajímá, jo, a jel dál.
2: Nezávislý starosta Křižan Václav Honzejk mi řekl, že majitel pozemku Stanislav Vavrek dostal od obce povolení pouze na vykácení náletových dřevin a vytrhání pařezů. To mi ostatně potvrdil i majitel Stanislav Vavrek.
4: Dobrý den, pane Vavreku, Tománková, Český rozhlas. Co se tady staví?
5: Dobrý den, nestaví se tady žádná stavba, děkujem.
4: Nic se tady nestaví.
5: Ne, ani se nebude stavět, jenom terénní úpravy.
4: A je pravda, že na ty terénní úpravy nemáte stavební povolení?
5: Ano, to je pravda.
2: Podle rozhodnutí povodí Ohře musí Stanislav Vavrek půdu uvést do původního stavu. Při šetření byla na místě také Štěpánka Hanzlíková ze stavebního úřadu v Osečné. Rozuřeným obyvatelům slíbila, že se věcí úřad bude zabývat. Z Křižan Johana

0: host Radiožurnálu.
1: Na Pražském hradě jsou k vidění korunovační klenoty. Jak se o ně pečuje a co všechno musí splňovat prostor, kde jsou uložené? Hostem Radiožurnálu bude kurátor výstavy Štěpán Vácha. Čeho si návštěvníci při pohledu na korunovační klenoty možná ani nevšimnou? Poslouchejte na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 11:30. Zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Státní zástupci budou podle nejvyšší žalobkyně Lenky Bradáčové vždy postupovat podle všech zásad trestního řízení. Reagovala tím na výroky ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Ten žádá, aby státní zástupci zohledňovali priority trestní politiky schválené vládou. Podle Tejce by se měli odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům, omezit stíhání kontroverzních projevů nebo častěji navrhovat dohled pomocí elektronických náramků. Rusko nezastaví boje a útoky na Ukrajinu ani během případných rozhovorů o konci války. Podle agentury Reuters to prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ukrajina mírová jednání podmiňuje klidem zbraní. Kreml taky uvedl, že vítá americký návrh na zastavení vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského to bude možné, jen pokud z údery přestane Rusko. Policie v Istanbulu zadržela nejméně 150 demonstrantů. Lidé v největším tureckém městě protestovali proti víkendovým zátahům a zatýkání lidí z LGBT plus komunity po celé zemi. Turecká vláda razii zdůvodňuje ochranou dětí a rodinných hodnot. Policie o víkendu zadržela nejméně 40 aktivistů, vtrhla do barů i mužských lázní, které členové komunity navštěvovali. A 4 lidé a 1 firma jsou obžalovaní v korupční kauze na pardubickém magistrátu. Mezi nimi je i bývalý vedoucí odboru dopravy Vladimír Bakajsa, který měl podle spisu zadávat veřejné zakázky spřízněné firmě. Informovala o tom Česká televize. V letech 2017 až 2021 mělo být zmanipulovaných celkem 268 zakázek. Vyšetřování případu trvalo 4 roky. Pardubice budou u soudu požadovat náhradu škody zhruba 24 miliony korun.
2: Sport.
1: Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy. V Modeně podlehli domácí Itálii 1-3 na sety a po 4 zápasech mají v základní skupině 3 výhry a 1 porážku. Základní skupinu zakončí zápasem proti Slovinsku, který začne zítra v 21 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D8 u Kralupa na silnici 16 za Slaným. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor na nehodu za sjezdem na Kralupy. Na 11. kilometru osobní auto srazilo divoké prase, řeší se to v odstavném pruhu. Na silnici 16 ze Slaného do Velvar překáží nehoda v křižovatce na Žižice. Havarovala tam 3 osobní auta, je to opatrně průjezdné, počítejte s kratším zdržením. Na silnici 50 na Vyškovsku mezi Holubicemi a Slavkovem u Brna zasahují záchranáři. Havarovala tam motorka. Čekejte omezený průjezd, zatím bez kolon. A v Praze dnes v noci neprojedete s Líchovským tunelem směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Jde o plánovanou údržbu. Tunel má být průjezdný opět v obou směrech od 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky, v jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: A přidám ještě jednu zprávu. Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody. Na český trh se zřejmě nedostala. Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. Podle dostupných informací se jí napilo dítě, které skončilo v nemocnici. Detaily ty už se dozvíte v půlnočních zprávách. Poslouchejte Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Pokud máme být připraveni na novou hrozbu ze strany Ruska, musíme s Ukrajinou mluvit a pomáhat jí, řekl Jan Lipavský, poslanec zahraničního výboru sněmovny a bývalý ministr zahraničí za ODS. A řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. Co dalšího v rozhovoru s moderátorem Vladimírem Krocem zaznělo, si už sami poslechněte. Reprízu pořadu nabídneme hned, jakmile skončí půlnoční zprávy.

0: Zlínská teplárna si letos připomíná 100 let od svého vzniku. Výrobní areál proto otvírá lidem při mimořádných exkurzích. Na jedno z nich se přišli podívat i dobrovolní hasiči, kteří ještě nedávno přes areál teplárny vedli hadice k požáru sousední budovy číslo 34. Tentokrát se ale na místo vrátili jako návštěvníci.
1: Ta hmota je tvořena malinkými mikroskopickými kuličkami a ty kuličky mají na svém povrchu aktivní prvky ve formě iontů.
2: Se žlutou helmou na hlavě a ochrannými brýlemi na očích posloucháme začátek více než tříhodinové prohlídky. Výrobním areálem nás provází její jednatel Jaromír Štach. V jeho těsné blízkosti se drží také dobrovolní hasiči ze Zlína Jaroslavic. Do areálu se přitom po nedávném požáru 34. budovy nevracejí poprvé.
3: Náš úkol tady byl vlastně dopravovat vodu z dřevnice na požářiště, a to buď hadicovým vedením, anebo tady jsme byli, kde si jezdili cisterny a plnilo se přímo tady v místě.
4: Nic nenasvědčovalo tomu, že vůbec to bude tak rozsáhlý požár a že tady strávíme docela dlouhou dobu u toho požáru.
2: Vzpomínají velitel jednotky dobrovolných hasičů Petr Čech a jeho kolega Michal Matějčný. Z 34. budovy jsou dnes už jen sutiny. Provoz sousední teplárny ale požár neohrozil. Ta tak pokračuje už ve své stoleté historii.
5: V roce 1926 Baťa vyčlenil tehdejší elektrárnu do samostatného energetického závodu a od té doby tedy počítáme 100 let.
2: Výročí teď teplárna připomíná mimořádnými prohlídkami, při kterých se zájemci dostanou i do běžně nepřístupných částí areálu. Podle jednatele Jaromíra Štacha během nich uvidí
5: chemickou úpravnu vody, jednotlivé kotelny, manipulace s palivem, elektrovelin a prohlídka končí na plynové kotelně, která sousedí s předávací stanicí tepla pro město.
2: Zájemci o exkurze se můžou zaregistrovat na webu teplárny do konce tohoto pracovního týdne. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

Už teď vám popřeji do nového dne, tedy středy 16. září, ať vás něco nebo někdo potěší. A taky nabídnu poslední dnešní reportáž večerního radiožurnálu. Čeští tenisté se připravují na důležité Davis Cupové utkání s Američany. Hrát budou na tvrdém povrchu, ale jejich prioritou byla původně Antuka, tak aby si zvýšili své šance na výhru a postup do finálové skupiny. I o této nové informaci uslyšíte za chvíli.

0: Čeští tenisté už trénují v pražské O2 aréně před víkendovým zápasem se Spojenými státy o postup do finálové skupiny Davis Cupu. Ze současné sestavy si na slavném místě zahrál Davis Cupové utkání jenom kapitán Tomáš Berdy před 13 lety.
1: Šťastná třináctka určitě, ale tak zase pojďme nežít jenom z historie. Já myslím, že tady máme hezký příběh jako hezkýho zápasu.
2: Otáčí Tomáš Berdych pozornost k aktuálnímu duelu s Američany a k těm dřívějším památným zápasům se tak vrací spíše současní tenisté v týmu.
3: Ono už je to taky nějaký ten pátek, co se tady naposledy hrálo, takže jsme všichni spíš byli mají děcka, co se na to koukali v televizi. A...
2: Říká Jiří Lehečka. Touha zahrát si v O2 aréně před domácími diváky byla velká a prioritou opor byl antukový povrch.
3: Pro nás to byla varianta číslo jedna. Já i Kuba Menších jsme se jednohlasně shodli na tom, že antuku v O2 aréně chceme, ale bohužel nám bylo řečeno, že z organizátorských důvodů to nebude možný, což ještě vlastně nikde nezaznělo.
2: Takže stáli Jiří Lehečka, Jakub Menšík a další před novou volbou, jestli O2 aréna s tvrdým povrchem, nebo antuka v hale na jiném místě v republice. A u tenistů vyhrála největší hala v Česku.
3: To rozhodnutí potom bylo naprosto jasný. Pro nás prostě priorita byla zahrát si v O2 aréně.
2: A své o tom ví také Kateřina Siňaková, která byla u zatím posledního fedcupového titulu v roce 2018. Ve finále s Američankami právě v O2 aréně tenkrát vyhrála oba své singlové zápasy, včetně toho rozhodujícího.
4: Nejlepší zážitek v mém životě. Ta atmosféra, kterou jsem zažila, jsem hrozně moc vděčná, takže bych jim popřála, ať si to užijou, ať nasávají tu atmosféru, lidi budou na jejich straně. Doufám, že pak to tomu publiku vrátí, že se jim to povede vyhrát.
2: Kateřina Siňaková se bude tou dobou v Číně připravovat na utkání ženské týmové soutěže. České tenistky totiž čeká příští týden finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Policie zadržela 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice, prověřuje její veřejné zakázky. Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody Natura. Na český trh se podle hygieniků nedostala. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy s Itálií 1-3. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, místy i vyratnější, teploty až 27 stupňů. Je středa 16. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vojenská policie v úterý zasahovala v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech v Česku. Případ podle ní souvisí s podezřením na rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost. Kriminalisté zatím zadrželi 3 lidi.
3: Kauza se podle vojenské policie týká třeba veřejných zakázek právě v ústřední vojenské nemocnici. Mezi zadrženými

0: Finští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natural našli patrně žíravinu. Podle dostupných informací se jí napilo dítě, které skončilo v nemocnici.
1: Problematická láhev podle hygieniků pochází z restaurace nedaleko Bratislavy. Laboratorní rozbor v ní odhalil pH 14, tedy hodnotu, která ukazuje na přítomnost silně zásadité žíraviny. Výrobce ujistil, že šarže byla jen pro Slovensko, potvrdil Matyáš Fošum z Českého ministerstva zdravotnictví.
2: Slovenská policie došetřuje a odebrala další vzorky shodné šarže, ale v současné době máme potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev.
1: Týká se to půllitrové jemně perlivé vody Natura s datem spotřeby do 27. listopadu tohoto roku. Slovenští hygienici varují, aby ji lidé nepili a vrátili prodejci. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Evropský parlament odsouhlasil úpravy, které mají tlumit výkyvy cen emisních povolenek v systému ETS2. Ten od roku 2028 zpoplatní emise ze silniční dopravy a vytápění budov. Cílem přijatých změn je zamezit prudkému zdražování, které by dopadlo na spotřebitele.
3: Podpora pro úpravu tzv. Rezervy tržní stability byla napříč parlamentem široká. S výhradami pro ni hlasoval i europoslanec Ondřej Knotek z Hnutí ANO.
4: Drobné zlepšení, buďme rádi za to, ale nečekejme od toho zázraky, je potřeba dělat mnohem více.
3: Ještě výraznější úpravu si přála taky frakce evropských konzervativců a reformistů, jejíž součástí je i česká ODS. Zpravodajka návrhu Danuše Nerudová z Hnutí STAN ale návrh hájí.
5: Rada nechtěla vůbec žádné změny. Celé to vyjednávání vlastně znamená, že cena té emisní povolenky se ve finále sníží zhruba o 25%.
3: Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Radiožurnál.
0: Federální soud ve Spojených státech podruhé nařídil, aby Kennedyho centrum ve Washingtonu odstranilo jméno prezidenta Donalda Trumpa ze své fasády. Rozhodnutí přichází ve chvíli, kdy správní rada centra řeší vážnou finanční a stavební krizi. Umělci přestali v této největší národní instituci vystupovat poté, co prezident loni převzal řízení a pojmenoval budovu po sobě. Centrum tak přišlo o většinu návštěvníků a Trump nařídil dvouleté uzavření hlavní budovy.
6: Federální soudce Christopher Cooper už Trumpovo jméno na budově zakázal na jaře s odkazem na to, že centrum smí nést jméno jedině prezidenta Johna F. Kennedyho, po němž bylo kongresem v 60. letech pojmenováno. Správní rada složená z Trumpových spolupracovníků se tam ale prezidentovo jméno v srpnu pokusila vrátit. Tvrdí, že bez Trumpova jména centrum bude čelit bankrotu, protože do něj nebudou chodit lidé. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Armáda dnes zahájí průzkum kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD s tím, že na základě podkladů pak navrhne v pondělí vládě další postup. Zuna taky počítá se zapojením specializované firmy.
7: Začne rekognoskace toho prostoru, který se následně oplotí, zajistí prostředky ochrany, kde bude odpovědnost policie České republiky.
0: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dříve oznámil, že na místě je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace by podle něj měla trvat do června roku 2028. Český rozhlas vytváří nový systém pro informování lidí v krizích. Společně s hasiči, policií a záchranáři se chystá na 22 scénářů, konkrétně třeba na velké požáry, povodně nebo kybernetické útoky.
8: Třeba při výpadku mobilního signálu nebo elektřiny může být rozhlasové vysílání jediným zdrojem informací. Když totiž lidé nevědí, že jim hrozí nebezpečí, je to problém, říká ředitel hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek.
9: Právě tady tyto osoby mohou eskalovat celou tu mimořádnou událost. Díky jejich informování, popisování té situace vlastně můžeme zmírnit i ten dopad.
8: Od nahlášení třeba požáru nebo výbuchu se ověřená informace dostane do vysílání podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana do 13 minut.
10: Do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut spuštění plnohodnotného speciálního vysílání.
8: Aby mohli reportéři v krizových oblastech pracovat aspoň 24 hodin, budou mít u sebe nově taky zásahové kufry s léky, bateriemi nebo zásobami jídla a pití. Jiří Svatoš, Radiožurnál.
0: Rodina, přátelé i fanoušci se dnes ve Strašnickém krematoriu v Praze naposledy rozloučí se zpěvákem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman JoJo Bandu zemřel 6. září ve věku 80 let.
11: Krokodýl zelený pláká se po pláži, lehce se usmívá, o něčem přemýšlí.
12: Jojo Band vznikl v roce 1970.

0: A postupně se zařadil mezi známé české kapely. Proslavili ho skladby v latinskoamerických rytmech s neotřelými texty, jako třeba Jedem do Afriky, Karviná nebo Rybitví. Vedle koncertování s jeho bandem zpíval Richard Tesařík ve známých českých muzikálech. S bratrem Vladimírem se společně objevili třeba v muzikálech Galileo, Touha nebo Tajemství. Tesařík pak pokračoval i po bratrově smrti. Letos pro Český rozhlas vzpomínal na své muzikálové začátky.
1: Když jsme začali, to tam Janek Ledecký nabít Hromníky v Hamletovi, že jo, tak to bylo takový reviální číslo. Sice to sklízelo úžasný úspěch, ale tam jsme jenom zpívali a tancovali s bráchou.
0: Richard Tesařík spojil s Jojo bandem prakticky celou svou hudební kariéru. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
2: Sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy poprvé prohráli. V Modeně podlehli domácí Itálii 1-3 na sety. I přes porážku už mají jistý postup do osmifinále. Základní skupinu zakončí dnes zápasem proti Slovinsku, který začne v 21 hodin. A hokejisté Třince vyhráli první zápas nového ročníku Tipsport Extraligy. Na úvod soutěže zvítězili v Karlových Varech 2-0. V repríze semifinále minulé sezóny zazářil gólman ocelářů Marek Mazanec, který kryl všech 33 pokusů domácích.
3: Jestli si pamatuju dobře, jak nebyla jediná dorážka, což je vlastně ten cíl prostě, jak se to má hrát. Přijde puk do brankoviště a je tam čisto a golman si sebere puk. Na tu nulu já osobně ani moc nekoukám, spíš koukám na celkový obraz své hry, jak jsem byl včas, v jakých situacích, jak jsem měl zavřený tyčky, úhly. Jsem se sebou spokojený, ale furt tam bylo něco, na čem musím dělat.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D11 za Břístvím a nehoda u Slavkova u Brna. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Český Brod. Mezi 21. a 22. kilometrem se kvůli opravě vozovky projíždí pouze levým pruhem, je to bez kolony. Na nehodu pozor na silnici 50 mezi dálnicí D1 a Slavkovem u Brna. Za odbočkou na Velešovice havarovala motorka, v místě se zpomaluje, dlouho se ale nezdržíte. U Slaného opatrně na silnici 16 do Velvar v křižovatce na Žižice havarovala 3 osobní auta. Překážejí provozu, krátce se zdržíte v obou směrech. A v Praze je dnes v noci uzavřený Zlíchovský tunel ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. A práce tam mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. To byly hlavní zprávy. Teď už začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
6: Snaží se Rusko otestovat připravenost a jednotu států NATO. Cílil ruský dron záměrně na vlak se západními diplomaty směřující z Kyjeva do Varšavy. Je v pořádku, že se předseda parlamentu Tomio Okamura schází s iránským velvyslancem, když tehránský režim vyhrožuje vojenským útokem na cíl v Praze? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý ministr zahraničí, poslanec zvolený za ODS Jan Lipovský. Dobrý den.
7: Dobrý den a děkuji za pozvání.
6: Rozhovor natáčíme po 15. hodině. Letouny NATO v noci na dnešek sestřelili u litevského Kaunasu dron, který zřejmě přiletěl z Běloruska. Nepociťujete v posledních hodinách zvýšenou snahu Ruska konfrontovat vojenské státy NATO, nikoli tedy pozemní invazí se vším všudy, ale omezeným způsobem třeba za pomoci dronu?
7: Já myslím, že můžeme v posledních týdnech pozorovat, že Rusko zvyšuje intenzitu a tlak jak na diplomatické a rétorické frontě, kdy slyšíme celou řadu poměrně radikálních projevů o útocích na Evropu a tak dále ze strany buď propagandistů nebo některých i kremelských představitelů, jako třeba bývalého prezidenta Medvěděva. Zároveň je celá řada těchto průniků, ať už záměrných nebo nezáměrných, ale prostě jsou to velmi vážné bezpečnostní incidenty. Také můžeme pozorovat přípravy na mobilizaci v Rusku, ty jsou zcela průkazné, ten stát prostě utužuje systém toho, jak odvést lidi do armády a následně je také cvičit. No a samozřejmě Ukrajina je pod denním bombardováním a to nejsou jenom ty noční útoky, ale ty útoky probíhají i ve dne. Já jsem tedy měl možnost teďka 4 dny na Ukrajině být a musím říct, že ten zážitek nebyl nijak příjemný. Je to skutečně velmi nepříjemné. A z těch všech cest, které já jsem podnikl do válečné Ukrajiny, tak tohle byla skutečně nejhorší. A to jsem byl v úzovkách jenom v Kyjevě.
6: No, jak jste se cítil, když jste se, myslím zpětně, dozvěděl, že cílem nedělního útoku na vlak mířící z Kyjeva do Varšavy v té bezprostřední blízkosti hraničního přechodu mezi Ukrajinou a Polskem byl zřejmě ten diplomatický vlak, kterým jste cestoval z Kyjeva, nejenom vy, ale který projel místem útoku o 15 minut dříve?
7: To samozřejmě člověku se ten obrázek skládá postupně, protože ta cesta samotná byla bez problémů. Jsme v 10 večer nastoupili do vlaku. Někdy mezi 6 a 7 ráno jsme dojeli vlastně na ukrajinsko-polskou hranici. Tam jsme přestoupili do autobusu po pasové kontrole a vlastně teprve zpětně přišla první zpráva o tom, že na té trati proběhl nějaký útok. Včera jsme se dozvěděli, že ten náš vlak jel o něco dříve, než byl ten naplánovaný jízdní řád, takže vlastně je možno se domnívat, že ten náš vlak mohl být tím cílem. Samozřejmě, když jste na Ukrajině v dnešní době, tak ty poplachy jsou všude přítomné a jsou vlastně každodenní, teda každé 3-4 hodiny je nějaký poplach, ať už je to uprostřed noci nebo během odpoledne večera. Člověk to nějakým způsobem musí střebat, všichni se s tím musí nějak vypořádat. Je to velmi napjatá atmosféra, takže i během té cesty v tom vlaku byly poměrně přísné instrukce toho, jak se chovat v případě evakuace, to určitě podceněno nebylo, zároveň byla přísná pravidla, jak se chovat na sociálních sítích, které všichni dodržovali. Tedy v tomhle to proběhlo dobře. Já věřím, že i kdyby ten vlak jel o něco pomaleji, tak by jsme byli včas evakuováni a nikomu by se snad nic nestalo. Příjemný pocit to není, člověku to dochází vlastně celé zpětně až po té, co to proběhlo.
6: A kdo všechno cestoval v tom vlaku označovaném za diplomatický z bezpečnostní konference?
7: Bylo to z té bezpečnostní konference Yes Ukraine, tam vlastně byl vlak tam a zpátky. Já jsem byl v Kyjevě o několik dní dříve, takže jsem využil tu cestu zpět. Ta jména lítají v těch článcích. Já sám jsem to vlastně nevěděl, protože přijdete na nádraží a nastoupíte do vlaku, někoho znáte, někoho od pohledu tušíte. Myslím si, že jsem na nádraží zahledl Karl Bilda, pak se psala i další světová jména. Já vím, s kým jsem měl v kupé, ale to není, řekněme, jméno nijak české veřejnosti známe.
6: Ale třeba tam byl i Boris Johnson, pokud vím.
7: Podle těch zpráv ano, a samozřejmě byli to účastníci konference, takže mohli to být různí poslanci, novináři, akademici, různí lidé z dalších složek, které prostě se účastnili z těch jednotlivých zemí té konference a využili té cesty.
6: Konference v Kyjevě se měl účastnit také náčelník generálního štábu Miloslav Hlaváč, ale ministr Zuna mu cestu nepovolil. Byla to chyba? Čím by přítomnost generála Hlaváče té konferenci prospěla?
7: Prospěla by České republice, protože náčelník generálního štábu, který je krátce ve své funkci, by měl možnost se na domácí půdě setkat se svým protějškem, s dalšími představiteli ukrajinské armády, která má unikátní bojové zkušenosti, protože se střelují stovky dronů, desítky raket denně. A pokud my máme být připraveni na tuto novou hrozbu, protože to je hrozba, která zde třeba před rokem byla v úplně jiné podobě, tak musíme s Ukrajinou mluvit, musíme jí pomáhat a to je to, co já říkám, že by vláda měla přehodnotit přístup k Ukrajině a třeba symbolicky tam poskytnout ty 4 letadla, které by byly velmi platné proti těm nejnovějším dronům, které Rusko posílá, ty Gerany. Oni jsou rychlejší, mají lítají výše a mají proudové motory, to znamená, je daleko těžší je sestřelit, už to nejsou takové ty malé drony, které zní jako motorka s tím, jak to známe z těch videí a tam ta úspěšnost byla daleko, daleko vyšší. Takže Ukrajina teďka hledá aktivně recepty třeba, jak toto řešit. Jsou ty projekty protibalistické obrany evropské, aby se do toho Česko aktivně začalo znovu zapojovat, aby o to vláda usilovala, aby to nebylo jenom na té pracovní úrovni a aby i na té pracovní úrovni do toho prostě nevstupovala tady ta antiukrajinská ideologie, kterou samozřejmě jako vláda má. Asi si nemusíme dlouho vykládat proč. Ale je to v našem vlastním zájmu, když už třeba někdo nevěří tomu, že je správné pomáhat Ukrajině.
6: Na síti X jste psal, že Donald Tusk jen před pár dny varoval před ruskými útoky na hraniční přechody s Ukrajinou. Vy už jste o tom částečně mluvil, jaká tedy byla v souvislosti se změnou konferencí bezpečnostní opatření?
7: Bezpečnostní opatření byla taková, že se obsah a jakákoliv informace o tom, že člověk je na té konferenci vlastně nesmí sdílet na sociálních sítích, to znamená neinformovat o ničem v reálném čase, takže to všichni dodržovali.
6: Kaja Kalasová, šéfka unijní diplomacie, řekla, že cílem toho ruského útoku na osobní vlak bylo zastrašení západních zemí a snaha odradit je od další podpory Ukrajiny. Připouštíte, že by mohl mít takový efekt?
7: Já si nejsem jistý, jestli to bude mít ten efekt. Každopádně je to ze strany Ruska demonstrace síly. Podívejte, my to dokážeme. My se nebojíme zasáhnout i cíl, který je takto citlivý. A jak řekl polský premiér Donald Tusk, je to eskalace a zjevně tedy, pokud měl informaci o tom, že se něco takového chystá asi v obecné rovině logicky, tak je správně, že to řekl dopředu. Bohužel to prostě zapadá do té gradace a eskalace, kterou vidíme z ruské strany v těch posledních týdnech, měsících.
6: Rusko útoky přesouvá stále blíž hranicím NATO. Jak velké riziko nějakého většího konfliktu, který by překročil ukrajinské hranice?
7: No, o tom scénáři se hovoří od začátku tohoto roku. Byť v takových jako na začátku skoro jako divokých, nechci říct fantaziích, ale prostě ten nejčernější scénář je vždycky málo pravděpodobný. Bohužel i málo pravděpodobný byl ten scénář, že Putin zaútočí celou armádou na hlavní město a udělal to. To znamená, já říkám, že žijeme v době, kdy se i ty nejhorší scénáře naplňují a proto se na ně musíme připravit a to už jsme zpátky v politice. Proto říkám, prostě musíme více zbrojit a musíme to dělat i ve spolupráci s Ukrajinou, která ví, jak tomu nepříteli čelit, protože naše armáda to nemá kde jinde se dozvědět.
6: Kdyby se ruské straně zdařil útok na vlak připravující několik představitelů států NATO, jak by podle vás měla aliance odpovědět?
7: Já myslím, že ta odpověď musí být stejná vlastně bez ohledu na to, co se stalo nebo nestalo. Vemte si, před několika týdny jsme se od Němců dozvěděli, že ruská operace proběhla vlastně na tom letišti v Lipsku. A mně přijde, že ta reakce nebyla, jako kdyby to tam vybouchlo. Že byla mírnější. Ale ten cíl bylo, aby to explodovalo. To nebylo nás vystrašit, tam byla skutečná trhavina. Víme, že tam bylo ukrajinské nákladní letadlo se skutečným vojenským nákladem, já teda nevím s jakým, ale pravděpodobně natolik významným, že si ruská strana vyhodnotila, že to je ten cíl, který chtějí zničit. Takže podle mě Rusko stále musí vnímat tu evropskou obecně reakci jako slabou.
6: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s bývalým ministrem zahraničí, dnes poslancem za ODS Janem Lipavským. Šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha po útocích dronů v blízkosti ukrajinsko-polské hranice vyzval západní partnery, aby uvalili na putinovský režim razantní sankce. Pomohli by?
7: Jednoznačně ano. Mně se to takhle lehce říká z opozice od stolu. Já vím, jak těžké bylo domlouvat sankce, když jsem byl ve vládě. Čisté svědomí mohu mít v tom smyslu, že Česko vždy bylo na té straně těch zemí, které volaly po větším počtu sankcí. Co se dneska odehrává v Unii? Francie požaduje stažení z jednoho z významných oligarchů ze sankčních seznamů, protože tam mají nějaké vlastní zájmy. To znamená, je těžké hledat evropskou jednotu, je potřeba o ní usilovat a je potřeba prostě hledat všechny možné cesty. Takže ano, bez pochyby vyhladovět ruský režim, aby neměl zdroje na vedení té války.
6: Sibiha vyzval partnery, aby úplně ukončili obchodování s Ruskem a zakázali Rusům vstup do západních zemí. V kontextu toho, co jste teď řekl, je to reálné?
7: To je nereálné v tom smyslu, že kdyby to bylo reálné, tak už se to dávno stane. Na druhou stranu, jak říkám, je potřeba hledat postupně ta opatření, snižovat ty závislosti. Já si myslím, že rozumný je ten návrh, aby Rusové, kteří vlastně mohli nebo by mohli sloužit v ruské armádě, tak aby nemohli jezdit do Evropské unie, do Schengenu na dovolenou a tak dále. Oni nebo byli v armádě a můžou představovat nějaké ohrožení. Přece jenom ten konflikt už trvá 5,5 let, to znamená, i ty země, které žijí z toho obchodu s Ruskem nebo z turismu, mohly najít dost cest, aby diverzifikovali. Konec konců, my jsme to dělali, dováželi jsme 3 roky ruskou ropu, radost jsme z toho neměli, ale ta družba tady byla desítky let z dob komunismu. takže jsme postavili silnější trubku nebo čerpadla a zbavili jsme se té závislosti na ruské ropě. Stejně s plynem, stejně složité to je ohledně jádra, ale některé země vlastně ty kroky ani nezačaly dělat v některých oblastech nebo dále dováží ten plyn. Takže musíme si přiznat, že jestli chceme podporovat Ukrajinu, aby obstála proti Rusku, tak tak musíme dál prostě hledat aktivně cesty, jak neživit ruskou válečnou mašinérii.
6: Někdejší velitel speciálních sil generál Roman Polko tvrdí, že by polská vláda měla vojákům povolit sestřelovat ruské drony ještě nad ukrajinským územím. Co si o tom myslíte?
7: To je krok, který asi napadne úplně každého. Vzhledem k tomu, že vím, jak složité je toto rozhodování, tak ono to prostě dává smysl. A první rok té války byla taková iniciativa, že se má zavřít nebe nad Ukrajinou, kde vlastně byly Ukrajina vlastně jako vyzývala země na to, aby vytvořili nějaký protiletecký štít nad Ukrajinou, ale je potřeba si uvědomit, že by to de facto znamenalo daleko přímější vstup těch zemí, které by se do takové operace zapojily. Rusové by to samozřejmě vykládali jako eskalaci, no ale co se odehrálo dneska v noci? Dneska v noci dron letěl z Běloruska, ruský dron z Běloruska nad Litvu, nedávno dopadla ruská raketa na polské území, to znamená, možná se blížíme toho momentu, kdy tyto země řeknou, pojďme tu hrozbu odvrátit dříve, než doletí vůbec k nám, pak už se prolomí to tabu toho působení nad ukrajinským vzdušným prostorem a pak už to záleží, jak si nadefinujete třeba tu vzdálenost. A myslím si, že je to výzva, která vlastně jde tím směrem, že jsme v tom společně s Ukrajinou.
6: Vy jste apeloval na vládu, aby urychleně poskytla Ukrajině letouny L-159, které mohou pomoci sestřelovat novou verzi ruských dronů. Jste vysvětlil, proč je to podle vás zásadní. Vidíte nějakou šanci, jestli to stane?
7: Úlohou opozičního politika je samozřejmě přinášet návrhy, dávat je na stůl, dát jim určitý hlas. Vůbec nevidím do toho, jak přemýšlí vláda. Mně by se líbilo, kdyby, já jsem to říkal včera už v interview České televize, mně by se líbilo, kdyby Karel Havlíček na té obchodní misi za 14 dní oznámil, že vláda udělá tohle rozhodnutí. V jejich pravomoci to je, ta vláda to může rozhodnout. My víme, že ty letouny by jsme dokázali postrádat a hlavně by se aktivně zapojili do obrany celé Evropy, takže bychom na to mohli participovat a zlepšilo by nám to renomé ukrajinské strany a třeba by jsme se opět více začali dostávat do nějakých těch diskuzí o tom přenášení zkušeností.
6: Německo tedy počátkem srpna čelilo pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Ten podle německé vlády měli provést naverbovaní agenti najatí ruskými státními orgány. Proč se k tomu vracím? Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to obvinění označil, teď cituji, za v podstatě začátek skutečné války. To jsou ale hodně silná slova.
7: To jsou hodně silná slova a řekněme, že podtrhují to, co jsem říkal na začátku našeho interview, že ve všech těch doménách, segmentech nebo částech, prostě ať už jako toho diplomatického slovníku nebo těch fyzických nebo hybridních aktů Rusko výrazně přetvrzuje.
6: Předseda ODS Martin Kupka kvůli sabotážím a útokům v Německu a v Polsku navrhuje svolat schůzku předsedů sněmovních stran ke společnému postupu v zahraničně bezpečnostní politice. Chystá se něco takového?
7: My jsme s tímhle návrhem přišli už před prázdninami, aby si šéfové parlamentních stran spolu sedli a pobavili se na toto téma. Myslím si, že to je rozumnější a vyspělejší, než aby jsme svolávali nějaké mimořádné schůze nebo se to snažili tohle téma veřejně interpelovat. Myslím si, že je v zájmu všech, aby jsme měli politický dialog na téma bezpečnosti této země a zahraniční politiky této země, protože ty věci jsou prostě spojeny. Samozřejmě tato výzva přichází v situaci, kdy vlastně pozorujeme i rozpadlý vztah mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem, byť včera proběhla schůzka, která nějakým způsobem ukázala, že tito pánové spolu 40 minut dokázali hovořit, což si myslím, že je dobře a tato země to potřebuje, protože říkám, tady skutečně jde o nás všechny a my k té bezpečnosti chceme přistoupit odpovědně. a myslím si, že Andrej Babiš, kdyby byl rozumný, tak na to přistoupí. On mu psal dopis a dostal pan předseda takovou arrogantní odmítavou odpověď. Nicméně my z toho požadavku neustupujeme.
6: Poslanec za ODS Jan Lipavský, bývalý ministr zahraničí, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Donald Trump kritizoval Ukrajinu za útoky na ruské rafinérie. Prý Zelenský může za vysoké a dál rostoucí světové ceny ropy. Není ale jejich příčinou spíš Trumpovo nepochopitelné dobrodružství v Iránu?
7: Já osobně se domnívám, že situace na Blízkém východě a to, jak se Iránu daří vlastně škrtit ty obchodní trasy, ať už je to Hormuzský průliv nebo i v Rudém moři, tak a další nabourávání nebo ničení té ropné infrastruktury v regionu, tak bez pochyby stojí za tím růstem cen. Ukazují to i různé grafy, které tady po internetu, že vlastně samozřejmě ruské dodávky i na světové trhy představovaly určitý podíl, ale dlouhodobě klesaly, nicméně bez toho, aby to mělo nějaký razantní dopad na cenu. Ten důvod je ten, že země zálivu mají dlouhodobě velkou nadprodukci, kterou záměrně škrtí, to je vlastně princip celého OPECu, aby drželi cenovou stabilitu, aby jako nezavalili ten trh to svojí produkcí. To znamená, ty země zálivu byly úplně v klidu schopny to vykrývat nebo z jiných zdrojů, ale v momentě, kdy to z toho zálivu sem nemáme jak dovést, nebo ta produkce je narušena, tak samozřejmě mě ty ceny najednou jdou nahoru.
6: Mimochodem, polský minister zahraničí Radoslav Sikorský znovu připomněl, co řekl na konferenci v Kyjevě, že v případě ruské agrese na země NATO by alianční letectvo i bez účasti USA bylo schopno zničit polovinu ruských rafinérií rychleji než Ukrajina. Věříte, že by se Putin odvážil něco takového riskovat?
7: Já myslím, že je dobře, že slyšíme jasná slova od Radka Sikorského. Na druhou stranu, uznejme, hovoří za Polsko, nehovoří za další země, které mají i tyto schopnosti, ale já vnímám i pozitivně slova některých představitelů Severoatlantické aliance, ať už generálního tajemníka, nebo těch odpovědných generálů, kteří mluví o tom, jaká je síla Severoatlantické aliance, i demonstrují připravenost Severoatlantické aliance v tom severském regionu. O to víc mě mrzí, že naše země z toho tak jako vyklouzává a tváří se, jako kdyby se nás to netýkalo.
6: Situací v Hormuzském průlivu a jejím řešením se údajně měl zabývat předseda sněmovny a šéf hnutí SPD Okamura na schůzce s iránským velvyslancem. Myslíte, že domyslel všechny souvislosti?
7: Přiznám se, že nevím, co byla jeho motivace, to popravdě řečeno nedokážu odhadnout, ale myslím si, že to byla z jeho strany chyba politického úsudku, protože přijetí velvyslance předsedou sněmovny je výraz velké míry diplomatické blízkosti a náklonosti. Předseda komory neřeší praktické otázky ve smyslu mezistátních vztahů nebo to, co řeší diplomacie, to, co řeší ministr zahraničních věcí, když si předvolá velvyslance, aby mu vyčinil za to, že v jednom z těch prohlášení ty revoluční gardy označili Rádio Svobodná Evropa v Praze jako legitimní cíl. Takže podle mého soudu to prostě byla chyba. Já jsem si z toho dělal na internetu srandu, tak jsem mu tam sepsal seznam dalších různých teroristických organizací, které Irán aktivně podporuje, od hutijských rebelů přes Hezbollah k Hamasu, že by si to mohl pozvat jako další představitele. Prostě nemyslím si, že by předseda České sněmovny měl jako rozvíjet tento druh vztahu. No.
6: A to, že na sítích zveřejnil informace o schůzce se Saidem Bašim zrovna 11. září, tedy v den 25.
7: To už je taková hořká
6: ironie. Myslíte, že to byla náhoda?
7: To si myslím, že byla náhoda. Teda. No, tak takhle sofistikovaně, nevím, jestli takhle sofistikovaně pracují, takže tam... Ale samozřejmě člověk nikdy neví.
6: Víte něco víc o té koncepci projevu prezidenta na valném shromáždění OSN, kterou v pondělí představil předsedovi vlády?
7: Ne, tady čerpám pouze z médií.
6: A jak se díváte na to, že ministr zahraničí Macinka se nedostavil na hrad ke konzultaci o zahraniční politice s prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Babišem, byť byl pozván?
7: Já to vnímám jako širší součást rezignace Petra Macinky. na koordinaci české zahraniční politiky a její utváření, protože abyste ji mohl koordinovat a utvářet, tak musíte nějakým způsobem vést dialog se všemi aktéry, ať už na té platformě koordinace ústavních činitelů, která se pravidelně schází na Hradě, když se na tom jsou aktéři schopni domluvit, nebo musíte mít nějakou přímou linku a usilovat o její budování. Takhle vlastně ministrovi zahraničních věcí potom bude nadiktováno, na čem se prezident s premiérem domluvili a on to jenom vykoná.
6: Takže ten argument, že se uvidí ještě tento týden při jiné příležitosti, ten pro vás není pádný?
7: To já takhle slyším poprvé. Samozřejmě bylo by v pořádku, aby si i ministr zahraničí dokázal čas od času, když je to relevantní, sednout s prezidentem republiky a nevedl s ním prostě ústavní válku, tak jak jsme toho byli svědky posledního půl roku.
6: A jak si vysvětlujete, že už více než měsíc nemá vláda bezpečnostního poradce?
7: To je další věc, kterou my jako ODS z opozice kritizujeme. Ukázalo se to na tom případě třeba té polské ruské dezinformační hry proti Polsko-České republice. Vlastně premiér tím byl zaskočen. Neměl informaci, že se to koná. A pak byl premiér zaskočen tím, že mu minister obrany letí do Číny. Pak byl zase zaskočen něčím jiným. Tím náčelníkem generálního štábu, že mu to zakázali, byl opět zaskočen, neměl informaci. No tak od toho my jsme zřídili roli, která je velmi dobře ukotvena v tom systému. Tomáš Pojar to dělal výborně. Premiér Babiš si tam vlastně dal Hynka Kmoníčka na půl roku, ale pak jako se na to nenavázalo a to si myslím, že je chyba, protože tam má být člověk, který zná ten systém, pohybuje se v tom systému, působil v něm, má konexe do diplomacie, má konexe do armády, takže když se a vytváří si evropské konexe, protože celá řada zemí má ty národně bezpečnostní poradce nebo nějaký ekvivalent, který má přímý přístup k tomu, řekněme, nejmocnějšímu člověkovi nebo jednou nejmocnější, což prostě premiér je z hlediska bezpečnosti velmi významná, jako jeden z nejmocnějších lidí, aby tyhle ty klíčové věci za ním přišel a řekl: pane premiér, děje se to a to. Protože ministr zahraničí může být v zahraničí, někde prostě cestuje, přijímá návštěvy, má svůj program, nemůže furt běhat za premiérem. Ten poradce je jakoby pro něj a hlídá tu nejdůležitější agendu a může si tam dát figuru více politickou, méně politickou, to je vlastně jeho věc, ale aby to nějak fungovalo. Bohužel oni argumentují, že to nepotřebuje a tak dále, ale já si myslím, že se ukazuje, že je to v dnešní době, kdy ty věci se odehrávají strašně rychle, chyba.
6: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Janem Lipavským, poslancem za ODS, bývalým ministrem zahraničí. Děkuju vám, nashledanou.
7: Děkuji za pozvání, nashledanou.
6: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.
8: A 4 minuty po půl jedné už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Monika Chmilová.
2: Evropská komise navrhuje premiéru Andreji Babišovi z hnutí ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmů. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server iRozhlas. Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Jako další možnost je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dříve oznámila, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu, který má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy, neřeší premiérův střet zájmů. Kvůli tomu už Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá. Po úterním útoku na ropný tanker v Ománském zálivu se pohřešují dva členové posádky. Informoval o tom Ománský úřad pro námořní bezpečnost. Kdo za útokem stojí, ale neuvedl. Plavidlo po úderu začalo hořet. Ománské námořnictvo z něj evakuovalo 23 lidí. Tanker plul pod panamskou vlajkou. Prokuratura v Los Angeles nebude požadovat trest smrti pro Nicka Reinera, informovala o tom americká média. 33-letý muž je obžalovaný z vraždy svých rodičů, hollywoodského filmaře Roba Reinera a jeho ženy, fotografky Michelle. Státní zástupci při svém rozhodnutí zohlednili přání přeživších členů rodiny. Reiner se k činu už dříve přiznal. V případě prokázání viny mu hrozí až doživotní trest bez možnosti podmínečného propuštění. A výuka nového studijního programu Radiologický asistent začala na Technologické fakultě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Do tříletého bakalářského programu, který propojuje zdravotnictví a moderní technologie, se letos přihlásilo 48 studentů. Učit se budou zacházet s přístroji pro rentgen, magnetickou rezonanci nebo nukleární medicínu. Jako absolventi pak najdou uplatnění v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních.
4: Sport.
2: Čeští volejbalisté dnes zakončí základní skupinu mistrovství Evropy. Postup do osmifinále měli jistý už před včerejším duelem s domácí Itálií, které v Modeně podlehly 1-3 na sety a poprvé na turnaji prohrály. Dnes od 21 hodin nastoupí proti Slovinsku. Přímý přenos odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D1 za Lipníkem a na D55 u Hulína. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy nová nehoda za Lipníkem nad Bečvou. Na kilometru 299 havarované vozidlo v odstavném pruhu, zatím bez výraznějšího označení. Na dálnici D55 z Otrokovic k dálnici D1 máme hlášenou nehodu před Hulínem. Na 18. kilometru může překážet provozu i tam opatrně. Na Vyškovsku pozor na nehodu na silnici 50 do Uherského Hradiště mezi Holubicemi a Slavkovem u Brna. Na rovném úseku havarovala motorka, čekejte omezení. V Praze překáží nehoda v ulici v Holešovičkách ve směru do centra. Za sjezdem do Zenklovy ulice havarovalo osobní auto, pravý pruh je neprůjezdný. A v Praze pokračuje noční údržba Zlíchovského tunelu. Uzavřený je ve směru od Barandovského mostu do Dobříšské ulice. Práce tam jsou naplánované do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme oblačnou až polojasnou, zpočátku ojedinělé mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky, v jihovýchodní polovině území budou srážky četnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
8: V krásné Lípě na Děčínsku se snaží zachránit unikátní Dittrichovu hrobku. Restaurátoři teď dávají do pořádku přední stranu mauzola a my se za nimi ve vysílání podíváme už za pár minut.
4: Noční Radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Tak tolik nočním radiožurnálu švédská skupina Roxette, která se ve novém složení opět letos podívala do Česka, byla hlavním tahákem festivalu Benátská v Liberci. Čelní strana unikátní Dittrichovy hrobky v Krásné Lípě na Děčínsku se mění před očima. Speciální směs buničiny a vody tam z pískovcových kamenů vytahuje usazené soli a chystá stěny na další opravy. Město už do záchrany chátrající památky investovalo přes 6 milionů korun a teď dostalo dotaci na další práce.
1: Odsajeme si, tam, jestli tam budou někde nějaký ty výkvěty, pak rozděláme ten zábal a pustíme se do toho.
2: Máte plné auto věcí?
1: Tady je ta buničina na ty zábaly. Aha. A tady máme demineralizovanou vodu.
2: V kanistrech. Kolik jste toho přivezli litrů?
1: Asi 700.
2: Vysvětluje mi restaurátor Miroslav Žán, zatímco se svými kolegy vyprazňuje přívěsný vozík plný materiálu. Nejdřív je potřeba odsát z přední strany hrobky solné výkvěty. Restaurátoři pak celou plochu zabalí do obkladu napuštěných demineralizovanou vodou.
3: Ono jak to vysychá, tak vlastně to do sebe ta papír maše vtáhne ty minerály a tím se to odsolí.
2: Ukazuje na různě barevné fleky na pískovci, na stěně hrobky pomocník restaurátora Tomáš Lipavský. Práce na čelní straně hrobky budou trvat do konce roku. Zábal musí nějakou dobu vysychat a pak ho nejspíše odborníci zopakují. Město už nespěchá. Letos se mu podařilo dostat unikátní mauzoleum pod střechu a tak do něj neteče. Teď Krásná Lípa připravuje projektovou dokumentaci na obnovu celé Dittrichovy hrobky.
4: Zahrnujou tam vitráže, zahrnujou ty mozaiky v tom, jak to bude vypadat vevnitř.
2: Dodává Petr Simandl z Krásnolipské radnice s tím, že dokumentace by měla být hotová do konce letošního roku.
4: Potom teda ještě musí vyřídit stavební povolení.
2: Na obnovu přední strany hrobky a zhotovení těžkých kovaných dveří dostalo město 95% dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Práce budou stát víc než 3 miliony korun a hotové by měly být v polovině roku 2028. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Foucaultovo kyvadlo.
2: Jako by se člověk díval do nějaké staré paměti světa. A přece je to dnes a tady.
1: Dramatizace slavného románu Umberta Eka s plejádou hereckých hvězd.
2: 666. Úžasné, pane doktore.
3: Neuvěřitelné.
1: Foucaultovo kyvadlo. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál, 1 hodina. Další zprávy s Monikou Chmilovou.
5: Spolek Skupina D vybral 50 milionů korun na podporu Ukrajiny. Kontroly cestujících na spojích mezi Itálií a Španělskem budou pokračovat. Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy. Itálii podlehli 1-3 na sety. A dnes bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Organizace Skupina D shromáždila 50 milionů korun na vojenskou pomoc Ukrajině. 12 milionů korun tvoří finanční příspěvky z kampaně, zbytek poskytli dárci. Řekl to jeden ze zakladatelů spolku Jan Veverka. Peníze jdou na nákup interceptorů, zvaných taky lovci dronů.
6: Interceptory jsou speciálně upravené obranné drony nebo menší rakety, které v uvozovkách loví útočící drony tím, že se k nim přiblíží a pak vybuchnou. Mezi vojáky díky peněžním darům putují prostřednictvím ukrajinské neziskové organizace Comeback Alive. Jak popisuje Maria Zavalská z této organizace, v ukrajinské protidronové obraně mají důležitou roli.
7: Jsme ve fázi, kdy proti dronům bojují zase drony. Interceptory jsou tak pro boje na frontové linii zcela klíčové.
6: Za vybranou částku se jich dají pořídit asi 2000. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
5: Italská stíhačka nasazená v misi Severoatlantické aliance uplynulou noc sestřelila nad Litvou dron. Podle italského ministra obrany bezpilotní letoun pocházel pravděpodobně z Ruska. Litevské úřady uvedly, že původ trosek stále vyšetřují. Rusko se k incidentu bezprostředně nevyjádřilo. Dron do litevského vzdušného prostoru

0: Debussyho nebo současného skladatele Jana Kučeru.
1: Dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr Jana Kučery uvedli rozhlasoví symfonici ve světové premiéře. Nová skladba si získala i publikum. Potlesk po její premiéře trval několik minut. Ještě déle pak diváci tleskali po skončení celého koncertu. Byli mezi nimi i Martina a Jana z Prahy.
2: Ta skladba se mi líbila moc, ne že bych byla nějaký hudební fanšmekr, ale přišlo mě to úplně dokonalý, i to provedení.
3: Jsem úplně nadšená, protože to bylo fantasticky.
1: Program festivalu Dvořákova Praha bude pokračovat až do 23. září a nabídne třeba koncert violončelistů berlínských filharmoniků. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport. Čeští volejbalisté poprvé prohráli na mistrovství Evropy. V Modeně podlehli domácí Itálii 1-3 na sety. Postup do osmifinále měli jistý už před tímto utkáním. Základní skupinu zakončí proti Slovinsku.
4: Pátý mužstvo na světě, který prohrálo s Řeckem, no. Prostě v tom volejbale, vidíme to i v jiných skupinách, nikdo nedostane nic zadarmo, no. Univerzál, velice dobrý univerzál, velice dobrý jeden smečař, nadstandardní, a pak jsou to hráči, s kterýma se možná můžeme rovnat, no, tak si to dáme na hřiště.
0: Zápas Česko-Slovinsko začne v 21 hodin. Utkání odvysíláme živě na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu nabídneme reportážní vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D1 za Lipníkem a také u Žižic na Kladensku. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za Lipníkem nad Bečvou havarovalo osobní auto. Na kilometru 299 blokuje odstavný a zasahuje částečně i do pravého pruhu. Místo ještě není výrazněji označené, tak opatrně. Na silnici 16 ze Slaného do Velvar překáží nehoda v křižovatce na Žižice. Havarovala tam 3 osobní auta. Je to opatrně průjezdné, počítejte s kratším zdržením. Na silnici 50 na Vyškovsku mezi Holubicemi a Slavkovem u Brna zasahovali záchranáři u nehody motorky. A čekejte ještě omezený průjezd v tomto místě. V Praze opatrně jeďte ulicí v Holešovičkách ve směru do centra. Za sjezdem do Zenklovy ulice havarovalo osobní auto, pravý pruh je neprůjezdný. A v Praze dnes v noci neprojedete s Líchovským tunelem směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Jde o plánovanou údržbu, tunel má být průjezdný v obou směrech od 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku ojedinělé mlhy, během dne se od severozápadu zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť, ve východní polovině území i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: V centru Ostravy testují, co by se stalo, kdyby do ulice se 3 základními školami nemohla ráno zajíždět auta. Od rodičů to vyžaduje odvahu pustit děti z dohledu, zároveň to ale může zmírnit stres, který ranní tlačenice řidičům i chodcům v úzké ulici přináší. Téma pro Noční Radiožurnál už za chvíli.
8: Noční Radiožurnál
5: a Petr Zajíček.

0: Každé všední ráno zkouší rodiče žáků tří škol v Ostrčilově ulici v centru Ostravy vyřešit úlohu, která ale řešení nemá. Jak se mají v jeden čas vejít do ulice všechna auta, která školáky přiváží? Tento týden proto policisté ulici na zkoušku uzavřeli a děti chodí do školy pěšky. Když se to osvědčí, mohlo by to platit na pořád.
1: Tady ta situace obvykle vypadá tak, že tady spousta aut, které se míjejí a mezi tím pobíhají děti.
2: Učitelka Hana Ondrušková popisuje typický ranní výjev. Zapravdu jí dává otec dvou žákyň Dušan Dudešek.
3: 7.40 se tady už nejde zastavit, no, ten provoz je tady nebezpečný.
2: Dnes přišel s dcerami pěšky. Auta policisté zastavují už na začátku ulice a tak se lépe cítí i třeťáci Honza, Martin a Dín.
4: Za chvíli budu jezdit možná sám.
5: Já jsem dneska přijel na koloběžce pěšky a sám.
2: Na jedné ulici jsou kromě běžné základky i dvě mezinárodní školy. Ředitel jedné z nich, Brad Gray, doufá, že ranní zácpy konečně skončí.
6: 20 let, co existuje naše Ostrava International School, je to boj. Každé ráno milion aut.
2: Je krátce po 8 a na Ostrčilovu ulici se vracejí auta. Dali si jen půlhodinovou přestávku. Podle průzkumu městské architektonické kanceláře MAPA chodí 44% dětí pěšky a 27% přijíždí autem s rodiči.
7: Těch vozidel jsme napočítali 140, které sem výjíždějí. To není možná až tak velké číslo, nicméně vozidla zastavují tam, kde by neměla, takže řidiči různě parkují v křižovatce, na přechodech.
2: Podle dopravního specialisty Josefa Laži kancelář MAPA testovací týden znovu vyhodnotí se školami, rodiči i rezidenty. Pak společně s obvodem zváží, která opatření zavést natrvalo. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

6 let sledoval Radiožurnál manželský pár, který se rozhodl pro adopci dítěte. Lenka a Tomáš na vytouženého potomka čekali několik let. Malého Tobiáše si nakonec přivezli na začátku roku 2023. Jaké byly první měsíce, to uslyšíte v druhém díle seriálu Deníky adopce už za chvíli.

0: tak všechno mám.
1: Více než 1100 žadatelů momentálně usiluje v Česku o adopci. Doba čekání se odvíjí od požadavků, což je třeba věk adoptovaného, ale i od počtu takzvaně právně volných dětí. Lenka s Tomášem z Ostravska čekali na miminko 3 roky. V časozběrném seriálu Deníky adopce popsali, jak celý proces osvojení vypadal. Ve druhém díle mluví manželé o prvním společném roce.
2: Dnes je už polovina května, Tobík u nás bude už 3 měsíce a myslím, že si na sebe zvykáme náramně, že jo, Tobíku? Je tady s náma.
3: Popisuje adoptivní máma Lenka. Tobiášovi je 1,5 roku, má hnědé oči a světle hnědé vlasy. Od narození byl u pěstounky, postupně si tak teď zvyká na nový domov. Adoptivní táta Tomáš víc přibližuje, jak je syn dokáže každou chvíli překvapit.
4: Jde to někdy stuha, někdy to dáš moc rychle, máme pocit, že už je všechno v ladu a schladu a najednou se stane něco, co člověk vůbec nečeká. No to bych nás překvapí něčím, nějakou reakci, ať už u jídla, nebo že nechce spát, nebo že nechce jíst něco.
2: Ano, tam taky jede taktičko, ano.
3: Tobiáš zbožňuje hraní s kostkami, obrázkové knížky o farmě nebo popelářské auto. Má rád písničky a tancování.
2: Když zpívám, tak se veselí a vždycky se pohybuje do rytmu. Teď se tady na nás zrovna usmívám, že ví, že se bavíme o něm. Že, Tobíku?
4: Tobíkovi říkáme Tobísku, Tobíku, Tobí.
2: Tobíno.
4: Tobíno.
2: Chceš taky něco říct? Jinak to bych teď jako vydává různé zvuky, už nám říká píp, papa, mama, bebe, bebe a tak. A taky ho vlastně tak nějak necháváme, netlačíme na něho, aby nějak jako mluvil. A věříme tomu, že to má všechno takový nějaký přirozený vývoj a že si to všechno samo sedne.
3: Manželé bydlí na Ostravsku. Na syna se začalo ptát i okolí.
4: Jak to vzali sousedí místní? My jsme tady na vesnici, takže ulice to tak zjišťovala postupně. Někdo se zeptal, když nás potkal, někdo se neptal a ptal se toho souseda, aby mu to řekl.
3: Jsme pořád v roce 2023. Adopční proces nekončí, běží půlroční doba, během které se zkoumá návrh na osvojení dítěte. Rodinu navštěvuje sociální pracovnice. Tobiáš zatím začal chodit.
2: Každým dnem se snažíme teď to prodlužovat, aby chodil. A jsem tam se teda...
4: Povede to, ale někdy druhý den udělal asi 30 kroků těch svých malých ptačích, ale sám opravdu na chodníku, no a od té doby zase 2-3 dny třeba nechce vůbec, takže nechce jít, je to s ním sranda. No.
3: Lenka s Tomášem zažívají se synem první Vánoce.
2: Vláček, ano. Vánoce byly úžasné, bylo to prostě nádhera. Hrozně hezky jsme si to užívali, bylo to se vším všudy, tradicemi, vánočním stromečkem, zobením vánočního stromečku, kdy už Tobík pomáhal. To, co bychom si vždycky vlastně přáli, tak se nám konečně splnilo. To je kdo? To je klapeče?
3: Manželé mají doma Tobiáše od února 2023. V den, kdy si ho od pěstounky přivezli, slaví takzvané přivezeniny. I o nich bude další díl seriálu Deníky adopce. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Sledujte další osudy Martina ze Stvolna, mladého Zemana, skvělého trubadúra a příležitostného obchodníka z ostatky. Užijte si jeho návrat z římské jízdy císaře Karla IV. Domů i shledání s milovanou manželkou Johankou. Vydejte se s ním na dlouhou a dobrodružnou cestu do Orientu. Napínavé souboje, přátelství, zradu i lásku najdete v neotřelém příběhu ze středověku. Historický román Zloději ostatků od Vlastimila Vondrušky dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
3: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
2: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
3: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
2: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál je 1:30. Jsou tady zprávy s Monikou Chmilovou.
5: V ukrajinském parlamentu poslanci jednohlasně schválili odvolání generálního prokurátora Ruslana Kravčenka. S návrhem přišel prezident Volodymyr Zelenský kvůli korupčnímu skandálu. Protikorupční úřad a speciální prokuratura Kravčenka viní skrytí podvodných call center, která okrádala cizince i ukrajinské občany. V přepočtu necelých 20 milionů korun pak legalizovali prostřednictvím nákupu nemovitostí. Kravčenko vinu popírá, na post už minulý týden sám rezignoval. Slovenský premiér Robert Fico podal návrh na odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Ustoupil tak ultimátu koaliční Slovenské národní strany, která nestraníka Tarabu na post sama navrhla. Důvodem jsou dlouhodobé spory. Prezident Peter Pellegrini se bude návrhem zabývat až po svém návratu z valného shromáždění OSN. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července. A zastupitelé Brna zrušili koncesní řízení na prodej pozemků v lokalitě za Lužánkami. Město ho vypíše znovu. Fotbalová zbrojovka tam chce postavit stadion pro 30 tisíc lidí. Původně městu za parcelu nabízela 5 milionů korun. Revizní znalecký posudek ale cenu stanovil na 49 milionů. S částkou zbrojovka souhlasila. Neschody ale panují i kolem výšky stadionu. Zbrojovka chce 37 metrů. Ministerstvo kultury považuje za maximum 30. Zbrojovka i město dnes s resortem budou jednat. Sport. Fotbalisté Sparty vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu nastoupí proti Araratu Arménia, který tam loni v kvalifikaci konferenční ligy porazili 2-1. Pražané se zároveň pokusí zlepšit bilanci na hřištích soupeřů, kde v této sezóně prohráli 4 ze 6 soutěžních zápasů. Utkání začne v 18 hodin na 45 minut. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport, Radiožurnál reportážní vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Brna a nehoda u Slavkova na Vyškovsku. Na dálnici D1 opatrně na příjezdu do Brna směrem od Prahy. Před sjezdem na Mikulov a centrum na kilometru 193,5 pracují silničáři v levém pruhu. Pravým pruhem projedete plynule. Na nehodu pozor na silnici 50 mezi dálnicí D1 a Slavkovem u Brna. Za odbočkou na Velešovice havarovala motorka. V místě se zpomaluje, dlouho se ale nezdržíte. V Praze vyšetřují nehodu v ulici v Holešovičkách ve směru do centra. Za sjezdem do Zenklovy ulice havarovalo osobní auto. Pravý pruh je neprůjezdný. A v Praze je dnes v noci uzavřený Zlíchovský tunel ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Na práce tam mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme oblačno až polojasno, postupně od severozápadu zataženo a postupně se přidají i přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. V jihovýchodní polovině území budou srážky i vydatnější. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: A kdo nám po půl druhé bude zpívat, tak už za chvilku Anastasia, která za měsíc dorazí do Brna na svůj koncert. Dáme si taky Niala Horena, někdejšího člena One Direction, a teď je tady Tom Artway.
6: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

Americké vesmírné síly oznámily, že Spojené státy disponují zbraněmi rozmístěnými na oběžné dráze. Jde o vůbec první potvrzení této přítomnosti ve vesmíru. Příslušná složka amerických ozbrojených sil také oznámila, že rozmístěné kapacity se dají využít jak k obraným, tak k útočným účelům. Detaily probereme v nočním radiožurnálu už za chvíli.

0: Spojené státy vůbec poprvé potvrdili, že na oběžnou dráhu země nasadili vesmírnou zbraň. Není ale jasné, o jakou zbraň se jedná. Čína v úterý reagovala varováním před závody ve zbrojení ve vesmíru. Na podrobnosti se vedoucího Centra nových technologií v Ústavu mezinárodních vztahů Nikoli Schmidta ptal moderátor publicistiky Tomáš Pavlíček.
1: Tak co by to mohlo být za zbraň, o které Američané mluví?
2: O tom se jenom těžko spekulovat, protože smysl tohohle sdělení není říct svým protivníkům, jaké máme zbraně, ale vlastně vyslat signál, že jsme připraveni takové zbraně instalovat. To znamená, samozřejmě jako ten primární cíl jejich sdělení je deterence, tudíž odstrašení potenciálního protivníka od útočných aktivit.
1: Takže myslíte si, že vůbec třeba žádnou takovou zbraň nemají, že jenom blafují?
2: Ne, to bych tak úplně asi nezlehčoval. Spíš si myslím, že když si představujeme zbraně, tak se hodně mluví o kinetických zbraních. Kinetické zbraně vesmírného charakteru nebo s cílem dostat se do vesmíru, takzvaný ASAT, Anti-Satellite Advanced Weapons, jsou systémy, které střílejí ze země přímo do vesmíru a tím způsobí kinetický efekt. Ale vidíte, prostě ve vesmíru ta situace je taková, že čím víc budete mít trosek na oběžné dráze, tím je to pro vás horší. USA tam mají nejvíc materiál nebo nejvíc družic ze všech států na světě, takže pro ně jakákoliv kinetická zbraň na oběžné dráze je spíš kontraproduktivní. Ty zbraně budou mít pravděpodobně charakter nějakého radiového rušení nebo oslepování laserama a podobně.
1: No a v tomhle případě protestují jak Peking, tak Moskva. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že Rusko věří, že vesmír musí být zbaven jakýchkoliv zbraní a také vyzval k úplné demilitarizaci vesmíru, ale nerozvíjejí pravděpodobně Rusko i Čína takové schopnosti, stejně tak jako Spojené státy, jenom o tom veřejně nemluví?
2: No, tak já myslím, že vůbec celý ty situace na Ukrajině, víme, jak probíhá ruský komentování jejich vlastních aktivit, jak vypadají ty jejich aktivity v reálu. Rusové símy satelity Luch 1 a 2 se přiblížily k asi 17 evropským satelitům, dokonce i na geostacionární orbitě, kde byly, jednou se říkalo, i snad stovky metrů daleko, to se bavíme o orbitě, která je 40 tisíc kilometrů daleko. Tam, kdyby se něco kineticky stalo, tak ten nepořádek tam zůstane navždycky, protože je to geostacionární dráha. Pak teda druhá rovina, kterou bych tomu řekl, já se pravidelně účastním setkání na OSN COPOS tady ve Vídni a ta retorika, kterou tam Rusové předvádí, to je v podstatě nekonečná obstrukce jakýchkoliv diskuzí. Máte desítky států přítomných a Rusové úplně neobvykle mluví třeba 30 až 50% času kolem některých otázek. Takže jo, byla tam ze strany Ruska a Číny iniciativa týkající se definice vesmírné zbraně. Tomu se USA naopak silně stavili proti, že žádná taková definice vystavit nelze právě z hlediska té variability potenciálních technologií, které můžou mít ten, řekněme, maligní efekt, ale to jsou prostě jejich retorické cvičení.
1: No ale když tedy Washington takhle otevřeně ohlásil, že má ve vesmíru zbraň, vy jste mluvil o tom, že to má být nějaké odstrašení, ale nepovede to už k otevřenému závodu ve zbrojení v kosmu, protože Rusko a Čína pak můžou říkat, že jenom reagují na ty americké hrozby.
2: To je samozřejmě správná úvaha, ale ten kontext je daleko komplikovanější v tom smyslu, že se to už děje desítky let a že ta změna zas tak velká není a je víceméně retorická a ne faktická. Rusové zase nedávno, asi rok, dva zpátky, vykládali něco o tom, že umístí na oběžnou dráhu zbraň s jaderným efektem, nebo taky používali nějakou jakoby specifickou formulaci, která byla nejasná. Vedlo si o tom velká diskuze, jestli nemůžou vymyslet zbraň, která by vybuchla na oběžné dráze, protože z testování jaderných zbraní z 60. let víme, že když něco vybuchne na oběžné dráze, tak s tím zlikvidujete klidně 3/4 veškerých družic, které tam v současnosti jsou. A to je zase jako ruská aktivita. Takže ne, nemyslím si, že to bude cokoliv měnit. Co si myslím, ale že je možná docela zajímavá percepce na celou tu věc, je, že v posledních týdnech se začalo hodně diskutovat, jaká jako ekonomická smysluplnost budování Starship, protože když by si jedna firma objednala Starship, tak než vyrobí poslední satelit z nějaký megakonstelace, řekněme standardní firmy, ne, SpaceX, tak jim to bude trvat třeba rok, dva. To znamená, že prostě ten satelit první vyrobíte před 2 lety, než si objednáte obrovskou Starship, byste si dostali na oběžnou dráhu. A ta logika Starshipu může být samozřejmě i vojenského charakteru, protože ve chvíli, kdy Ukrajina vybombardovala fabriku Progress v Rusku a zároveň Americe začnou lítat Starshipy, tak tam jako vidím velkou nerovnost v tom, co jako reálně ty státy na oběžnou dráhu budou schopný dopravit.
0: O vesmírném zbrojení mluvil ve vysílání radiožurnálu Nikola Schmidt, vedoucí Centra nových technologií v Ústavu mezinárodních vztahů.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Na Pražském hradě jsou k vidění korunovační klenoty. Jak se o ně pečuje a co všechno musí splňovat prostor, kde jsou uložené? Hostem Radiožurnálu bude kurátor výstavy Štěpán Vácha. Čeho si návštěvníci při pohledu na korunovační klenoty možná ani nevšimnou? Poslouchejte na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, máme 2 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Na čištění půdy na Šumově bude stát muset najmout specializovanou firmu, řekl to ministr obrany Zuna. Americký prezident Donald Trump oznámil okamžité uzavření Kennedyho centra ve Washingtonu. Český národní tým na mistrovství Evropy volejbalistů poprvé prohrál s Itálií 1-3 a dnes bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidá se déšť, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Část sanace znečištěné půdy na Šumavě bude muset dělat specializovaná firma, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Průzkum a analýzu území u Zhůří na Klatovsku provede armáda spolu s hasiči. Následný odvoz, uložení a likvidaci toxického materiálu ale podle Zuny bude muset zajistit specializovaná firma. Armáda k tomu totiž nemá vybavení a specializaci.
3: Chemické vojsko je připraveno k tomu, aby dokázalo pracovat s bojovými otravnými látkami, ale něco jiného jsou průmyslové chemikálie. Zde má mnohem větší kompetenci hasičský záchranný sbor.
1: V Národním parku Šumava se podle ministerstva životního prostředí nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Správní rada Kennedyho centra odhlasovala okamžité uzavření této kulturní instituce ve Washingtonu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, který je zároveň předsedou rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a taky se spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy. Podle některých členů rady by mohlo navrácení Trumpova jména do názvu instituci zachránit. Federální soud ve Spojených státech ale v úterý podruhé nařídil, aby Kennedyho centrum jméno prezidenta odstranilo. Změně názvu totiž může rozhodnout jen kongres, ne správní rada. Cestující v Praze můžou potkávat nově polepenou tramvaj, která chodce vyzývá k opatrnosti. Je součástí kampaně s názvem 3 sekundy, to je easy. Má upozornit hlavně mladé lidi s telefonem a sluchátky, aby dávali pozor na projíždějící vozy. Heslo kampaně je Vidím, slyším, jdu, říká Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
4: Než někam vstoupím, tak samozřejmě se rozhlédnout, ideálně se zaposlouchat, respektive jestli ta tramvaj nepřijíždí, není tam náhodou druhá, ale netýká se to pouze tramvají, ale samozřejmě i autobusů.
1: Pražský dopravní podnik za letošní první